Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

sehr.

let na stěně a můj děda řadu let vstával ráno přesně v pět, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem, dědečkovým životem,

vlak, ať ho ženou roky nebo vteřiny. Přitom rok od roku tikaly mu do kroku hodiny, které měl tolikrát. Život se dál vlek, za 90 let náhle zůstal stát. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

Začíná další ostravská hodinka Oldies, opět je ve studiu OP1 dvojice mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Před týdnem jsem začínal pohledem do top 10 týdeníku New Musical Express z roku 1977, dnes se posouvám o rok a nahlédnu za oceán. Vzhůru tam přesně před 43 lety stoupal hit Nicka Gildera Hot Child in the City. V Billboardu byl právě na příčce třetí.

Sexy holka, vyzývavá, celá v černém, nikdo ji nezná a všechny mužské dráždí. Tak to je píseň Hot Child in the City, která dostala platinové ocenění. Nick Gilder se narodil v Londýně v roce 1951, ale od 10 let žil ve Vancouveru, kde spolu zakládal skupinu Sweeney Todd. Jako solista měl do konce 70. let v žebříčku 5 singlů a 2 alba, koncertuje a komponoval také pro jiné interprety.

To byl Lucio Battisti a jeho píseň Dio mio no. Svou stopáží se nevešla do hraní podle žebříčku, ale v italském byla, tak se jí zařadil takto dodatečně. Je očekání na schůzku s milovanou dívkou až po její závěr. Abyste lépe pochopili to napětí v ní, doporučuji najít si na internetu text s překladem a pustit si pak k němu tu nahrávku z internetového archivu nebo odjinut ještě jednou.

Hráli a zpívali The Moody Blues, v tomto případě ukázka mé stařecké nepozornosti. Před časem jsem vám chtěl tu partu nabídnout, ale spletl jsem se o jeden rok a vybíral z jiného alba. Včas jsem to zjistil, chybu v playlistu napravil a ty dva songy It's Up to You a Don't You Feel Small z roku 1970 mi tu zůstaly. The Moody Blues se skoro nehrají, tak jste si alespoň trošku rozšířili obzory.

0: Přiznám se, že bych Štěpána Mátla nepoznal, ale mám ho tady napsaného, takže říkám, že právě on zaspíval za doprovodu Bromova orchestru píseň Protiva. Brněnská rozhlasová nahrávka je z roku 1975, autorem textu je Lubomír Černík. Originálu se příliš nedržel, ten se totiž jmenuje Der Esel, Der Bauer und sein Sohn, český osel, sedlák a jeho syn. Rok 1974 zaspívá Petr Alexander.
1: Dies ist die Geschichte von einem, der es allen recht machen wollte. Na, hören Sie mal selbst.

0: War's ganz schön schwer.
1: Autoři písně, která právě dozněla a která je na B straně německého singlu, se inspirovali kalendářovým příběhem Johanna Petra Hebla z 18. století. Jeho český název je Podivná jízda a je to vlastně úsměvný střet názoru, jestli má jet na jediném oslu dospělý, dítě, oba nebo nikdo. Teď něco podle vkusu vás posluchačů, těmito dvěma nahrávkami plním vaše písemná přání.
2: Tak co říkáte, palec?
3: Já ti něco povím, počkej,
2: počkej. Ještě záda, záda.
3: Já chci něco říct, já bych vám něco říct, počkejte.
2: Tak pokud.

Píseň vypsal jsem tušku, vydal Suprafon na singlu v roce 1965 v podání dvojice Štěpán Mátl, Josef Zíma. V Brně vznikla další nahrávka a v té si k sobě Štěpán Mátl přizval Petra Ulricha. Právě tu jsem měl zahrát, takže si ji mohu odškrtnout. A také měla zaznít povedená píseň dvojice Juraj Velčovský, Zdeněk Borovec z první bratislavské líry Mária Dušana Grůně. Takže také splněno.

Rangers jste jistě pozdali, určitě zdáte i píseň Láska je věc kouzelná. S repertoárem této skupiny byl v minulosti často dost problém. Kluci mnohdy přebírali ze zahraničí, ale neznali původní název nebo jména autorů. A tak to řešili slůvkem tradicionál a procházelo jim to. Viz vinylové desky. V tomto případě se původně jedná o song Love is Kind, Love is Wine z repertoáru The Seekers.

Zbývá doplnit, že Česká láska je věc kouzelná byla vydána na kantonském vinylovém albu v roce 1971 originál The Seekers na stejném nosiči o 4 roky dříve. A k tomu, co jsem řekl před chvílí, bych rád dodal, že Suprafon se postupně snaží chyby a prázdná místa odstraňovat, ale jde to prostě pomalu. Teď se společně podíváme do začátku kariéry zpěváka a skladatele Clifforda T. Warda.

Anglický zpěvák a skladatel Clifford T. Ward je znám hlavně díky své sólové kariéře v 70. letech. Songy, které jste slyšeli, pocházejí ze singlů z druhé poloviny let 60. z doby, kdy byl členem skupiny The Secrets. Zpíval v ní a také pro ní komponoval. Názvy Mám v úmyslu potěšit a Držím hlavu nad vodou. Zemřel předčasně na roztroušenou sklerózu a zápal plic.

Pavla Nováka netřeba představovat, zapsal se do historie naší populární hudby dostatečně výrazně. Za doprovodu ostavského rozhlasového orchestru zaspíval Vím, že jen s ním, text si napsal sám, suprafonský singl je z roku 1967. Vzorem mu byl evidentně Tom Jones, já jsem vybral pro srovnání první americkou nahrávku písně Green, Green Grass of Home, kterou pořídil Johnny Darrell.

0: they lay me neath the green, green grass of home.
1: Jako vždy připomínám, že chcete-li slyšet oldies, které se na rozhlasových vlnách běžně neobjevují, můžete si napsat e-mailem na adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz nebo SMS-kou na číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral ze stejného žebříčku jako dnešní úvodní song. Je to skupina Exile a její Zulíbám tě, anglicky Kiss You All Over. Držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Váš oblíbený pořad plný ukázek z archivu těch humorných je tady. Patrik Rozenál vás zdraví od mikrofonu a před tím druhým už sedí a natěšený je určitě Vítězslav Jandák.
2: Slavko, samozřejmě zdravím všechny, zdravím tebe, Patriku, a jsem samozřejmě tak předstartovně rozčílen, protože humoru je málo a ty ho děláš, tak je to skoro premiéra. Takže jsem strašně rozčílený, těším se na to, protože ten výběr, který jsme udělali, si myslím, že potěší.
1: Dobře, odhalíme za malou chvíli.
0: Humoriáda.

0: Začínáme naplno s Humoriádou a Slávek Jandák vybírá první ukázku. Říkal, že seznam je bohatý, tak co bude to první?
1: No můžem, Patriku. Mě napadly, víš, co to je zajímavý, málo kdo si to třeba uvědomuje, že sranda byla i v synové a dcery Jakuba Skláře. Teď se to všade opakuje na všech televizích. No a Aleš Cibulka tehdy vyzval Luďka Munzara, aby zazpomínal. To máme jednu ukázku. No a pak máme ještě Luďka Munzara, jak imituje Nepila Frantu. Uvidíme. Tak první bychom začali ten Cibulka Munzar.
0: Dobře,
1: jo?
0: A pak možná přijde i na tu druhou. Vy budete rozhodovat. Tak teď vzpomínka na natáčení seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře.
2: Jakub Sklář, je to normální přijet na plac, nechat se nalíčit v těch letech, že je vám 30 a tvářit se, že jste Jakub Sklář?
3: Protože jsem tenkrát jako už byl starší věkem, ale pan režisér trval na tom, že budu hrát toho mladýho, což jsem mu rozmlouval. Ale neposlech mě, protože maskér Milan Janda řekl, já ho omladím. A já jsem povedal, Milane, jak mě chceš omladit? To bude překvapení. Přišel jsem do maskérny, tadyhle mě nalepil takový poutko gumový, tady, takhle. Teď to vytáh. Pod parukou to sepnul. A já jsem, a teď Milan čekal, jakože, co tomu říkáš. Já jsem se díval do zrcadla, on stál za mnou. Pam, nemáš tady citron? A Milan povídá, na co? No ne, já, že bych jistral do huby, tak bych mohl dělat reklamu na Ovar. A v tom přijeli moji synové. Krampol, Hanzlík. A teď mě vidějí vyšponovanýho takhle. Ježišmarja, my máme tatínka mladýho. A já povídám, počkejte vy vole, až napnou zase vás, protože musím být mladší. Když já už pak jsem byl starý, a jak si možná na to vzpomínáte, tak ten můj syn Kramchol uteče do Ameriky, ano, že jo? Ano. Nedá o sobě vědět a pak se vrací domů. Klapka, stojí napětí, teď vyjde táta a já říkám, vyšponovaný Krampol, vyšponovaný Hanzlík, Marta Vančurová, všichni tohle. A já jsem povídal, děti moje, tak koukám, že to točíme v japonsko-čínské koprodukci.
0: Ukázka z pořadu Sejdeme se na cibulce v režii Jakuba Wernberga. Slávku, taky vás někdy omlazovali takhle v pozdějším věku?
1: Omlazovali.
0: Jo.
1: A je zajímavý, že to neopakuju nikde, přitom to dostalo v Tokiu cenu. Bylo to z války, kde jsem hrál vlastně nacistického zločince, který byl provokatér, a odehrává se to 20 let po válce. A po válce vlastně ho objevějí, že to byl on, že unik tomu zasloužené odplatě. A takže mě vlastně, a odehrává se to v současné době, kdy ho propustili v Polsku z kriminálu, předali ho českým úřadům, tak to už sešlo i 20 let po válce. No a jsou tam takový reminiscence vždycky do té minulosti, kdy on byl, takže to mě dolepovali vlasy, napínali v obličej, pomalu butuli, ten butul mi dávali do toho. No ale byl jsem fešák, který, když jsem se na sebe díval, nepoznával jsem se, říkal jsem, ten chlap je fešák. No. A to jsem byl tak, že omlazovali taky samozřejmě.
0: A chtějí třeba maskéři v takovém případě vidět fotku třeba z mládí, nebo to taky je
1: jejich myslím,
0: tvůrčí.
1: Že na to oni kašlou.
0: Jo.
1: Ale co je zajímavá věc, strašně, když mě dělali těžce rozbitej obličej, ano, z filmu, který už teď se opakuje, válečný, a to bylo až do konce film, kde hrou nacistického důstojníka, dvě hlavní role s cupákem tam máme, a to mě lepili, kdy vybuchne granát a roztrhá mi to obličej, oslepnu a opět se to zase vrací. Tak tam mě lepili to, nevím, jestli to byla krkovička, nebo co to bylo, to mi lepili syrový maso na obličeji.
0: Ne.
1: To byla trošku hustota, opravdu.
0: Jak dlouho to člověk na tom obličeji má?
1: No, dělalo se to tak, ta samotná, to líčení trvalo tak 2-3 hodiny.
0: No tak to už pěkně se zkazilo během toho.
1: Nalepili a pak to několikrát točili, řekněme 2 hodiny.
0: A pak to šlo do cateringu.
1: No, pak to šlo zřejmě do cateringu, já nevím. No a pak to sundali, ale den byl v háji a je to strašný a vypadá to nesmírně autenticky. Jako my máme dobrý maskéry. Hmm. Opravdu máme, já kolikrát, když koukám na americký film, tak si říkám, Ježíš, díč, co mu nalepená paruka, pro Krista, že na to nekoukaj. To se v českým bijáku nestane. Tady prostě máme dobrý maskéry.
0: Takže klobouk dolů před jejich prací, umí
1: samozřejmě
0: to, chválíme, takhle se někdo z nich poslouchá. Třeba se nám je ozve a bude mezi těmi, co hlasují a vybírají si z ukázek, které nabízíme my ve studiu. Jak už naznačil na začátku v úvodu Slávek Jandák, tak ta druhá ukázka s Luďkem Munzarem může být o tom, jak uměl imitovat Františka Nepila, může to předvést. A nebo si dáme, to nasazuji já, proti Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem a jejich rozpravu o ženách.
1: To je těžká konkurence.
0: No, tak co si vyberete? Ačko Luděk Munzar, Bčko Miloš Kopecký a Miroslav Horníček. Píšete SMSky a posíláte je na číslo 90 011 04 nebo se můžete ozvat přímo do studia přes telefonní linku s číselnou kombinací 731 800 900. Je to na vás. Tak do toho.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak ve hře připomeňme si to v humoriádě Luděk Munzar, jedna ukázka, ta druhá s Milošem Kopeckým a Miroslavem Horníčkem. Dohlíží nad tím prvním soubojem dnes náš dnešní host Slávek Jandák a vy se ozýváte přes telefon 731 800 900. Hlasujete. Pro co tedy se ptám?
2: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
1: Taky přeji dobrý den.
2: Mého oblíbeného herce, pana Jandáka.
3: Děkuju moc.
2: Moc se mi líbíte a líbil jste se mi dřív jako herec. A vybral bych, a Patryku samozřejmě i po další době vás, a zdraví, a vybral bych si pana Munzara.
1: Dobrá, Munzara. Píšeme mu bod a děkujeme moc, ať se daří.
3: Mějte se hezky a díky.
1: A dobrý den dalšímu zároveň.
4: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás, panové, do rádia oba dva.
1: My taky.
3: Dobrý den.
4: Chtěl bych pokračování.
1: Luděk Munzar další bod.
3: Luděk Munzar další.
1: Ať se daří. Kdo další je tam?
3: Mějte se.
5: Tady Anna z Brna. Všechny vás zdravím a prosila bych Ačko.
1: Dobře.
3: Taky.
1: Tak samé Ačko zatím.
3: On se líbil ženským vždycky. To je pravda ten Luděk.
1: Kdo tam je teď? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuji a přála bych si také Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Taky, já jsem ti to říkal.
1: Jo, líbil se vám Luděk Munzar, ptám se tedy?
6: Ano.
3: No a já to říkal. On se líbil ženským.
1: Líbí se i jeho vyprávění a bude teď imitovat tedy Františka Nepila. Tady je ukázka, kterou jste si vybrali.
7: Jeden český spisovatel, schválně nebudu říkat který, doufám, že ho poznáte, píše, že jistý štábní kapitán Kropáček, který velel minometnému oddílu a jeho bratranci Skalickému, prožili tuto příhodu. Když dovolíte, já vám ji přečtu, ano? Těsně před štědrým dnem se tento štábní kapitán zeptal při raportu své roty. Kdo umí dobře malovat, zvedněte ruku. Nezvedl ji nikdo, protože takový nositel zdvižené ruky se obvykle poslal na nějakou nedůstojnou práci. Jenže v téhle rotě jeden opravdický vyštudovaný malíř byl a proto všichni, kdo nechtěli jít zametat dvůr, volali: Skalický, pane štátní kapitáne, Skalický to umí. Skalický, řekl Kropáček, zítra v 11 se u mne hlaste. Rozkaz, pane štábní kapitáne, zachroptil mistr Skalický. V 11 hodin se tedy přihlásil a Kropáček si ho odváděl domů, do své vily. Doma mu nejprve nařídil zvuk bagančata a obouci přes onuce trepky s bambulemi a pak ho odvedl do koupelny. Ve vaně počňurami s kalhotkami paní štábní kapitánové plavali dva kapři. Skalický, řekl temným hlasem velitel, bouchnete mi ty kapry. Skalický chtěl srazit paty k sobě, ale v těch trepkách to nedalo ten efekt. Taky neřekl rozkaz, pane štábní kapitáne, nýbrž začal koktat, ale když já, pane štábní kapitáne, žádné. Ale Skalický, umlčel ho Kropáček, bouchnete mi ty kapry. Bratranec hleděl na oba šupináče a jeho senzitivum začalo pracovat. představoval si, jak probíhá celý ten popravčí proces. A když došel v myšlenkách až k tomu, co nesnášel, bez hlasu v té koupelně se svalil. Tohle štábní kapitán nečekal. Přivedl si jednoho muže na bouchání, protože nesnášel pohled na krev. Nenapadlo ho, že by ještě někdo jiný pohled na krev nesnášel. A Skalický nesnášel nejenom pohled, ale ani pouhé pomyšlení. Teď se štábní rozhodoval, zda ho pokropit nebo odtáhnout do haly na koberec, ale jak se k němu sehnul, všiml si jeho nosu. Skalický si ho při pádu trošku narazil a začala mu téci červená. Jakmile si kropáček všiml, složil se přes Skalického, takže jedinými živými tvory, kteří v této chvíli zůstali v koupelně při vědomí, byli ti dva kapři. Paní štábní kapitánová, která se vrátila krátce poté, nevěděla v první chvíli, zda jim koupelnu nevyvlastnili na márnici. Byla však první lidskou bytostí, která v této místnosti neomdlela a věděla, kde je Čpavek. Přivedla tedy svého muže i jeho Skalického k vědomí a posadila je v kuchyni k černé kávě. Než ji vypili, tak ty kapry bouchla sama.
8: No tak nemusím říkat, František nepil, dobré a ještě lepší jítro, takže dobré a ještě lepší Vánoce, pane Nepil.
0: Humoriáda.
1: Hezky mu to šlo.
3: Krásně mu to šlo. Já viděl toho Františka Boubelatýho, což byl přepůvabný člověk plný dobroty. Znal jsem ho.
1: Kde jste se potkali?
3: My jsme se potkali, moje máma byla redaktorka Merkuru, propagace časopis, no a František tam chodil, že s nima spolupracoval.
1: Ano.
3: No a tam se jako v těchto kruzích to bývá taky trošku popíjelo, že jo, a všechno. A bylo tam veselo. A tam vždycky přišel Franta, jak svatej se snes a ved podobně takový řeči, jako ved teďka ten Luděk Munzarů. Byl nádherný. Všichni ho milovali. Toho nešlo nemilovat.
1: No a co Luděk Munzar, potkali jste se pracovně?
3: No jistě moc krát, my jsme spolu dokonce přemýšleli v různých autech a automobilech, on se dal pak přes smrtí chudák ještě do podnikání a okradli ho vošklivě jako spousta herců, který do toho šli a řekli si, no kapitalismus vlastně všichni umíme, neuměli, takže ten Luděk skončil v tomhletom podnikání špatně, ale jinak to byl báječný člověk, který vlastně byl trošku podsákaný tím benzínem, takže to byly letadla, auta, veteráni a všecko. V tom jsme si moc rozuměli.
1: Jaký byl jako řidič?
3: Byl dobrý a ukázněnej. Byl strašně, všichni tyhle dobrý řidiči nebo i závodníci jsou na silnicích ukáznění. Pouze kreténi jsou neukáznění.
1: Tak oni se můžou vybít na tom závodišti, tak pak
3: dobře, a jsou si vědomi, co to může způsobit. Když se chceš vybít, můžeš tedy různými způsoby, že jo? Ano. Ale když to chceš před benzín, tak si můžeš jít na dráhu. Máme tady hodně drah, letiště, některý pouštějí, že si můžeš zajezdit autama. Tam se vybiju a pak jsem zase ukázněný, jak si účastník silničního provozu.
1: Jel jste někdy nějaký závod automobilový?
3: Jel jsem dokonce s rallyovými jezdci Škodovky, Finny. To bylo strašný. Víte co?
1: Jak to?
3: Jezdil jsem i na dráze, když se jezdili závody vlastně nikoli rallyový, ale ty okruhový. No, já tam byl úplně zoufalej v tom lese, že s tím Finem jsem letěl 210 po polní, ne polní, lesní cestě a vedle mě na 5 cm po každé straně byly prostě smrky a borovice a všecko. Takže jsem říkal, no to ujedeme a rozsekáme se na hadry. Nerozsekali. Finové jsou jedni z nejlepších řidičů. Ale my máme našeho Kopeckýho, teď nemyslím herce, ale jednoho z nejlepších závodníků. Takže my jsme taky dobrý. Češi jsou dobrý, ale jsou provokatéři. Myslím, že daleko ukáznějíc se například jezdí v Anglii, kde jsem byl úplně nadšený, jak se jezdilo.
1: Jo.
3: Tam si všichni dávají navzájem přednost, akorát jezdí blbci vlevo. No. To je špatný, takže jsem se trochu plet, ale mám to tam rád. Jsou takový gentlemani, to jim zůstalo jen za tím volantem. No.
1: Říká Slávek Jandák, za malou chvíli pro vás bude vybírat další ukázku a třeba se zase strefí a vy budete hlasovat i pro pokračování. Takový je totiž princip Humoriády, kterou s námi vytváříte. Tak hezký poslech.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Se Slávkem Jandákem vysíláme tu dnešní humoriádu. Patrik Rozehnal se ho tedy ptá, co vybereme teď.
2: No, co jsme vybrali, tedy nevím, já ti to navrhuju. Našli jsme, ono je to jak zlato ten humor, to je těžce se to hledá, ale z roku 61 Silvestr, jmenovalo se to Koňas se žení a je to Zdenčka Hadrbolcová, Laďa Menšík a Milan Neděla. Tak to nabízíme.
3: Zahajuji tímto přelíčení s pohádáním. Přítomný Václav Koňas, 21-letý svobodný, uvedl ve své výpovědi, že se rozhodl po hlubokém uvážení pojmout za manželku rovněž zde přítomnou Dášu Tlučhořovou.
4: Ano.
3: Pane Koňasi, trváte na svém původním rozhodnutí?
4: Ano.
3: Důvod?
4: No, já ji mám rád.
3: Beru vaši obhajobu na vědomí. Nyní se táži Dáši Tlučhořové, 19 let staré, svobodné, zda stále ještě trvá na svém rozhodnutí vdát se?
5: Ano.
3: Důvod?
5: Mám pana Koňase ráda.
3: Na základě jednomyslného doznání stran má tedy dojít k uzavření sňatku, který vyplynul ze vzájemné lásky.
4: Ano.
3: V zájmu hladkého průběhu věci vás vyzývám, pane Koňasi a slečno Tlučhořová, abyste se dobrovolně pohádali a upustili od plánovaného manželství.
4: Nikdy!
5: Nikdy!
3: Proč?
4: No, protože ji miluji.
5: Protože ho miluji.
3: Ještě strany nechtějí uposlechnout rady soudu, žádám úředního zmocněnce pro věci sňatkové, aby přivodil takovou situaci, kdy se strany budou cítit jako manžel a manželka a vzájemně se pohádají.
4: My dva? Dášo.
5: Ale Vášo, proč my bychom se hádali?
4: Proč my dva bychom se hádali?
3: Uvidíte. Prosím, úředního zmocněnce.
6: Milí snoubenci, jste již jako manželé, ano?
4: Ano.
5: Ano.
4: Pardon.
6: Ulehli jste?
4: Ano.
6: Zhasli jste světlo?
4: Ano. Samozřejmě, ano.
6: Yes. Objali jste se?
4: Ano.
6: Políbili?
5: Políbili.
6: Pan Koňas pracuje od sedmí, slečna Tlučhořová od 8:30. Na kdy si nařadíte budíka?
4: Na 6:30.
5: Na 6:30.
6: Tak tady něco nehraje. Kdybyste se laskavě dohodli, ano?
5: Je přeci samozřejmé, že si nařídíme budíka na 6:30. No. Když si váš, pan Koňas trochu pospíší, klidně to stihne.
4: Ale jak to klidně, no přece.
6: A co bude se snídaní?
4: Co bude se snídaní? Drahouško, než já se oholím, ty mě zatím postav na čaj, namaš dva krajíčky chleba s máslem.
5: Ale kočičko tak... zlatá, podívej, to si můžeš udělat sám, to tě nezabije.
4: Ale bambulinko, víš, že jsem rozespalý, jak jsem nešikovný, já jsem se pánové už dvakrát přikrájí chleba pobodal.
5: Nešikovný tedy je, pánové, to je fakt. Jednou vám u nás spravoval pojistky a to byla taková legrace.
4: To bych nepřipomínal. Paní... Na to jsi měla pozvat pana Tintercinterfalda.
5: No. Žárli, ale nemá důvod. Tak já ho tedy namažu večer.
6: Koho namažete?
5: No, ten chleba.
4: Ovšem, ten ti do rána okorá.
5: Jak to mě? Ty jsi ho poručil.
6: Pardon.
1: Že by založeno na manželskou hádku, kdo ví, ale uslyšíme jen, když si vyberete ukázku její pokračování.
2: Ano.
1: No, tak... Kdo stává dřív u vás doma? Vy nebo manželka?
2: My už se nehádáme v tomhle věku. Jenom to bychom neudechali.
1: Takže když se probudíte, tak se
2: probudíte.
1: Tak
2: my se budíme každý trošku jinak.
1: Ano.
2: A mě to nevadí, já moc nesnídám, když mi nedá snídani. No a ona nesnídá vůbec, takže... ale už se nehádáme. To už nemá smysl.
1: Jo.
2: To nemá v tomto věku, to nemá smysl.
1: Kterým věkem to přestává mít smysl?
2: Já si myslím po té 70.
1: Jo.
2: Když nechytnete druhou mízu. Nebo třetí, v tomto případě čtvrtou.
1: Jo.
2: No a před tou 80. to už nemá smysl.
1: Jo, to už je to zmoudření, jo?
2: No jistě. To jste zmoudřený a musíte se usmívat pořád. Někteří říkají, on je sklerotický, on je blbej. Ne, on je veselej. Tak to má být.
1: Mm-hmm. hercům, kteří tu hráli, tak Zdeníčka Hadrbalcová, jak si ji pamatujete?
2: No ježíš, já si ji pamatuju, já znal i jejího tátu, protože její táta pracoval s mým tátou, takže zase, vidíte, vždycky se tam ta moje rodina trošku vecpala, takže já jsem Zdeníčku znal, ovšem Zdeníčka byla trošku starší, no byla dost starší, tak jsem na ní přece jenom koukal tak jako trochu nahoru. To byla paní Herenda už v té době, když já jsem začínal. No, Laďa Menších, s tím jsem jako o třech oříšku po Popelku až po Divoký víno a já nevím, co všecko, tak tam to byla veliká sranda. To prostě nešlo. To byl genius. No a Milan Neděla, to byl výborný herec, fanatik, slavista. Tam stačilo, když jste přijel před jeho barák, on bydl asi v 6. patře, to jste nemusel vidět, nevědět, kde bydlí, ale tam jste viděl truhlíky na kytky, který byly v barvách Slávie.
1: On jako až tak,
2: no jistě upozorňoval, tady žije slávista, velký slávista to byl. Takže všichni ty lidi byli zase báječní a zase měli v sobě humor a srandu a to je důležitý.
1: Vyberete si tuhle trojici ještě jednou nebo dáte přednost jiné, tedy obsazené Karlem Šípem, Jaroslavem Uhlířem a Luďkem Sobotou v ukázce nazvané Rozhovor se slavným diskjokejem. Tak Koňas se žení anebo míchání hudby a diskjokejové, jejich svět. Co si vyberete? Ačko nebo Bčko? Volte SMS-kách na čísle 90 011 04. Taky nám zavolejte klidně na číslo 731 800 900 a řekněte, co byste rádi slyšeli. My ty vaše hlasy budeme se Slávkem Jandákem samozřejmě sčítat.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda v plném proudu, Patrik Rozehnal a Slávek Jandák ve studiu. Vy na telefonu 731 800 900 věnujete hlasy vždy jedné ukázce. V jedné je Zdena Hadrbolcová s Vladimírem Menšíkem a Milanem Nedělou, v té druhé Luděk Sobota s Karlem Šípem a Jaroslavem Uhlířem. Tak komu půjdou ty následující body? Mm. Dobrý den, přejeme.
3: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsuk.
2: Ano.
3: Zdravím vás.
4: Mě přestali jít.
3: Chtěl bych hlasovat... Slyšíme se?
2: Slyšíme, ano, povídejte.
3: Chtěl bych hlasovat pro Ačko.
2: Dobře.
3: A můžu poprosit jenom pana Jandáka, jestli by zaspomínal, na jak hrál v pohádce... O Popelce moc děkuju.
2: Mě no jo, vzpomínky Slávka Jandáka na Popelku, to bychom tu byli dlouho, to jsme vzpomínali mnohokrát.
4: Tak na koho?
2: Na Popelku, Tři oříšky.
4: No už jsme teď vzpomínali před chvílí na Královnu a tak bych mohl pokračovat.
2: Ano, to bylo s posluchačem, který volal během písničky.
4: Taky se mu líbila.
2: Karin Leš vlastně, no, jeden z hraček německých,
4: ano,
2: která se v té pohádce
4: obyla. Mě přestali technika trošku, takže mě budeš muset překládat, jestli mi někdo něco říká, Patriku.
2: Tak kdo hlasuje dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Jirka a já bych si dal taky pokračování Ačko.
2: Taky pokračování, dobře, ještě nějaký ten hlas přidáme, dobrý den.
6: Dobrý den, tady je Jana z Jeseníku.
2: Ano.
6: Já si vypnu rádio a chtěla bych pokračování.
2: Dobře, no tak jo, tak já to můžu říct, máte ho mít, Venčíka s Hadrbolcovou a s Nedělou, Koňas sežení.
7: Pardon. Nechci se do toho plést, ale vy jste si, pane Koňasi, zřejmě dosud chystával snídani sám, že?
8: Oh, co vás nemá. Moje maminka, pane, vstávala denně o 5:30 ráno, aby mě připravila snídani.
9: Ale taky nechodila do práce.
8: Ovšem, nadřela si, to si ani nedoveš představit.
9: Ale jak to, že se to nedovedu představit, když se starala o tebe?
8: Jak to o mě?
9: No ale vůbec, co do toho pořád pleteš svoji matku, to si neberu.
8: Ale dopusti si ji bereš pořád.
7: Vážení.
8: Pardon.
7: Tak ještě jste se nenasnídali. A už vám tolik věcí leží v žaludku.
9: Samozřejmě, že leží. Vy byste vstával o 2 hodiny dřív, abyste manželce připravil snídaní, já bych to chtěla vidět.
7: Já?
9: Tak vidíte. Aha.
7: Já jsem starý mládenec.
8: Totiž to všechno vězí v tom, že ona ve mně nevidí patřičně hlavu rodiny.
7: Co to znamená ten výraz? No, ten hlava rodiny.
9: Souhlasím, velice souhlasím. Prosím, když oba vyděláváme, prosím, proč bych nemohla být hlavou rodiny já?
8: Miláčku, pojď na tuhle tu hlavičku. Tenhle to přece nemůže dělat hlavu rodiny, pánové, kdyby byl rodinný rozpočet, plánování financí, nákupy.
9: Pánové, dávejte pozor, jak pan Koňas plánuje. Lístek na fotbal pod rukou 50 korun.
8: To jde.
9: Lístek na Kanadu 150 korun, no, pokud vím.
8: Ano.
9: Pánové, on by prosportoval i moji výplatu.
8: Ale neprošlehačkuju jako někdo. Pánové, on nás zblajzne 10 rakviček, jen to hvízdne.
9: Lepší 10 rakviček, než 10 štamprlat po fotbale. Rozumíte, pane Koňas?
7: Ale. Pan Koňas, slečno Dučmořová, holduje alkoholu?
8: No, pročka si dám, tak co?
9: Ne. Neholduje.
7: Ne.
9: Loni na Silvestra přišel na Tři krále.
7: Aha.
9: Vlastně nepřišel. Přinesli ho.
8: No, to je pravda, přinesli mě, ovšem já si dobře pamatuji, kvůli mě nesli. A měl jsem proto, pánové, důvod.
9: Ano, litr slivovice.
8: Ne, já vám ho řeknu. Ona dělala pořád cukrblíky na pana Cintrku.
9: Kochta! To má spytí.
8: Že se nestydí čty, ačkoliv ty se nikdy nestydila.
9: Však to se mnou, mluvíš tady před lidma.
7: No, pokračujte.
9: Netvor. Do smrti tě nechci vidět.
8: Tak já jdu slečno. Mauzta.
7: Okamžik, prosím. Vážený soude. Vážený soude, suverénních okolností je zřejmé, že jsem zdárně splnil svůj úkol. Žádám o vynesení rozsudku.
10: S přihlédnutím k tomu, že zde přítomní snoubenci, pan Václav Koňas a slečna Dáša Tlučhořová, si vzájemně dokázali během přelíčení hluboký rozvrat předmanželský, doporučuje se jim, aby upustili od uzavření sňatku. Upustíte?
8: My dva? Dášo?
9: Vášo?
8: Nikdy!
9: Nikdy!
10: Ne? A proč?
8: Protože se milujem!
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: 65 let stará scénka.
4: Je to strašný, ale furt pravdivý. Proč se to dneska nepoužívá? Ne, a je to optimistický, oni se furt milujou. To jako my s manželkou, ano, furt se milujem.
2: Pamatujete si na svatbu?
4: Pamatuju si na svatbu, samozřejmě, protože vím, kolik to stálo, Ježíšmarja. Ne, že bych nebyl poetická duše, to jsem, ale vím, kolik to stálo. No takže, a měl jsem ji v kostele.
2: Ve kterém?
4: V Nuslích. Mm-hmm. V Nuslích tam v té kapli a byl krásný ten pan farář. Já to měl domluvený od Víta s tím mladým, ale on onemocněl, tak tam přišel starší a tento plet chudák, že nevodával leta. A Zdena už byla trošku v jiném stavu, takže jí bylo... To trvalo strašně dlouho, že on chůr listoval a hledal, jak se ta svatba vlastně oddává. A pak říkal, no vidíte, a teď začal mluvit něco pomalu po pohřbu. No bylo to hrozný, ale bylo to hezký.
2: Jo, je
4: bylo
2: na co to vzpomínat. Hezký,
4: my jsme byli mladí a bylo to v tom kostele a byli tam kamarádi a já jsem měl ještě svědka a to byl muslim, co bylo krásný. A já jsem se ptal pana faráře, jestli by teda může být on muslim. A on říkal, no samozřejmě, když dá něco na kostel, jak byla církev taková nezištná, no tak on dal asi 10 000 teda na kostel, takže mohl. Takže já měl muslim a jsem měl za svědka. To by se mi dneska mohlo hodit, třeba v takovém Německu, ve Španělsku nebo kdekoliv.
2: Kde jste tehdy přišel k takovému co? Svědkovi?
4: To byl kamarád. A to byl student, který tady v Praze studoval. Já jsem studoval v divadelní akademii, on studoval i na inženýra a už pak začal dělat šéfa Kuwait Airways. No, já jsem dělal komedianta. No, ale kamarádili jsme se vlastně do jeho smrti, kdy před pár lety umřel sportovec na raka. No. A bylo to bezvadný, a ta svatba byla bezvadná a Kratina mi rozbil celý demižon vína. No, Kratina umělec, no. Ne, vzpomínám si, bylo ano. To fajn, všecko bylo fajn, protože jsme byli mladí.
2: Ano.
4: Tak to je vždycky všecko
2: to
4: fajn.
2: To pomáhá.
4: Teď už je to, no tak hůř fajn, no.
2: Ale pořád
4: je dobrý. To hůř fajn, vážení, ale strana musí být.
2: Čím si dokončíme, uzavřeme to dnešní vysílání humoriádnické? Bude to povídání o ženách, nebo rozhovor se slavným disc-jockeym? Vrátíme zpátky do hry ty varianty B, tedy Miloše Kopeckého s Miroslavem Horníčkem.
4: Ano.
2: To je Ačko pro tuhle chvíli. A varianta B, Karel Šípe, Rostav Uhlíř a Luděk Sobota. Vyberte si vy na telefonu 731 800 900, anebo v SMS-kách, které pošlete na číslo 90 011 04 s heslem Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Miloš Kopecký, Miroslav Horníček nebo Luděk Sobota, Karel Šípa, Jaroslav Uhlíř. Komu dáte přednost? Ptáme se dnes se Slávkem Jandákem. Vás, co voláte na telefonní linku do Homoriády 731 800 900. Kdo tam je? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Petr Zezdolnek, já vás zdravím. Zdravím také všechny ostatní humoriádníky, kamarády.
1: Ano.
2: A nebylo vám smutno po nás?
1: Víte, že jo?
2: Tak dlouho. Poslouchal jste nás aspoň?
1: Občas ano, ale spíš jsem si užíval volna.
2: No, já si užívám teď Luhačovice ještě stále.
1: Krásně.
2: No. Jsem se koupal v minerálce pěkně před chvílou.
1: No vida. A čím teda uděláme dobrou náladu?
2: Tak já bych zkusil toho Šípa.
1: Šípa, dobře, s Uhlířem a také s Luďkem Sobotou. Kdo volá teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, jsme chtěli Bčko. A zdravíme Petra Dozdonek.
1: Dobře, takhle to máte rozdělené. Dobrý den, kdo teď?
4: Dobré odpoledne, Honza Zokavy. Zdravím vás, Patriku, podovolený i pana Jandáka.
1: Ano, taky zdravíme.
4: A já bych taky hlasoval pro Bčko.
1: Bčko, tak se nám to pěkně vyrovnává. Dobře. A ještě někdo, dobrý den?
5: Ano, dobrý den, zdravím oba pánové. A chtěla bych se zeptat pana Janáka, jak tráví důchodový věk.
1: Jak tráví důchodový věk? No v Humoriádě, takhle.
6: Co říkáte?
5: Ano, ale celkem vůbec.
1: Jak trávíte důchodový věk, Slávku?
6: Jak trávím důchodový v Humoriádě? No a potom na různých sociálních zařízeních.
1: Tak, a co to bude? Ačko nebo ano. Bčko?
5: Ano, Bčko.
1: Bčko, dobře, tak jo, děkuji moc.
5: Děkuji,
1: my taky děkujeme, mějte se pěkně, ale musím zklamat součet všech hlasů i těch od SMS-kařů. Je pro Miloše Kopeckého Miroslava Horníčka. Povídání o ženách uzavře dnešní vyprávění.
7: Prostě žena to je...
8: Moment,
7: pardon.
8: Já vám povím zajímavý postřeh.
7: No.
8: Uvědomte si, prosím, že žena může člověka nejenom jaksi nakopnout nahoru, povznést ho výš.
7: Až ke hvězdám,
8: někdy ano.
7: Znám citát. Za věčným ženstvím jsme neseni výš.
8: Nádherné.
7: Ne,
8: to je krásné.
7: Goethe.
8: Prosím?
7: Goethe.
8: To je co?
7: To je jméno. Goethe.
8: Čí?
7: Ale... No jeho Goethe, znáte.
8: Neznam.
7: Ale znáte.
8: Ne.
7: Johann Wolfgang Goethe.
8: Neznam.

0: nás, můžu. Nás můžu.
1: Ano, ano.
0: Pochopitelně.
1: Ano, prostě je tady žena, která bych řekl, obohacuje společnost.
0: Já bych
1: nebo...
0: to řekl lépe,
1: no?
0: Jestli byste dovolili.
1: Samozřejmě, řekněte to lépe, ano.
0: Já bych řekl přímo, že žena kultivuje.
1: Juž to.
0: Žena kultivuje. Žena kultivuje lidstvo, člověčenství.
1: Kam vy sáháte pro ta slova?
0: Žena kultivuje společnost.
1: Ano.
0: Ne, pozor, nejenom společnost. Žena kultivuje dokonce i společnost v malém.
1: Ano, takovou...
0: Vezměte si to, čemu se říká pánská společnost. Ano, muži sami mezi sebou. Já. To nikdy není.
1: Nemám to rád.
0: Já to strašně nemám rád. To je vulgární,
1: ano, ordinární. Ano, ano.
0: Padají nechutná slova.
1: No, je. Například tuhle, jak jste řekl to...
0: Neříkejte to.
1: Ne. No, já bych to ani nevyslovil, ale...
0: No.
1: Vy jste to řekl.
0: No. A vejde žena a najednou se slova pročistí,
1: prozásní,
0: vzduchovní.
1: I vy jste vzduchovňat. Jak vyšla ta blondýna, dala na vás
0: já skol... jsem říkal krásné věci.
1: No, potom jsem říkal krásné věci.
0: Nádherný věci. To tady řekněte.
1: Jak jste říkal, co, no tak jako ty věci byly hezký, co jste říkal, všem ty myšlenky.
0: Ty neříkej.
1: No. To bych ani nepomyslel. No prostě předtím, než vůbec se žena objevila nejen v té malé společnosti, ale vůbec.
0: Než se objevila vůbec, kde byl muž?
1: Kde byl, kde žil?
0: V jakém prostředí mezi zvěří?
1: Ano.
0: Já bych se nebál říci, že muž v té době sám byl dokonce jistým druhem zvěře.
1: Tak. Neměl před sebou příklad, neměl svou ideál, na sebe vzor.
0: Ale všichni by byli takoví. I my dva bychom byli tací, věřte mě. Kdybychom žili stále mezi samými nosorožci a hrochy a krokodýly a tchozy.
1: Ano, pouhým okem k nerozeznání.
2: Humoriáda. Ta dnešní na konci, tak se loučíme a přejeme hezký den.
3: Hezký den vám všem.
2: Ať se daří.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výstavba větrné elektrárny u Rohozné na Svitavsku splňuje podmínky pro životní prostředí. Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Rakušan Pichler je novým lyžařským trenérem Ester Ledecké. A počasí dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Plánovaná větrná elektrárna u Rohozné vyhověla požadavkům na ochranu životního prostředí. Vyplývá to z posudku, který zveřejnil Pardubický kraj na

0: svých webových stránkách. Se stavbou už před 2 lety souhlasili obyvatelé Rohozné v referendu. Investor jim nabídl levnější elektřinu po dobu 20 let.
1: Podle propočtu investora by domácnosti mohly ušetřit 6 až 10 tisíc korun ročně. Elektrárna má být téměř 200 metrů vysoká. V místě výstavby žije několik chráněných druhů ptáků. Vliv na jejich populace má být podle průzkumu velmi malý. Kraj přesto požaduje biologický dozor a omezení prací v době hnízdění. Z Rohozné Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Povodí Labe nechá upravit Zlatý potok v Třemošnici. Podnik vypsal zakázku na opravu spádových stupňů, které zajišťují stabilitu koryta. Jsou narušené trhlinami a nálety. Odhadované náklady na rekonstrukci jsou více než 4 miliony korun. Přípravy Velké Pardubické komplikovalo sucho, nejvíce zasáhlo Taxis. Pracovníci museli některá vyschlá místa znovu dosít a 1 až 2 týdny intenzivně zavlažovat. Sucho poškodilo i živé překážky, které měly letos jen asi 1/3 běžného přírůstku. O zavlažování závodiště se stará zhruba 160 počítačem ovládaných hlavic.
2: Součástí příprav dráhy byl také nátěr všech překážek a pravidelná péče o její povrch. Před Taxisem se dráha musí válcovat do zhruba 1,5 metru širokých pruhů. Ty jezdcům pomáhají při nájezdu na 40 metrů širokou překážku. Celkem musí koně při Velké Pardubické zdolat 31 překážek. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolená prodejní cena nafty dnes klesne. 1 litr budou čerpací stanice moci nabízet maximálně za 47 korun a 23 haléřů. To je o 74 haléřů méně než ve středu. Informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr benzínu se dnes nezmění, zůstane na 46 korunách a 7 haléřích. Ministerstvo má nejvyšší možné ceny pohonných hmot určovat zatím do konce měsíce. Sport. Rakouský trenér Karl-Heinz Pichler nově vede Ester Ledeckou. Česká reprezentantka se s ním domluvila na spolupráci na lyžařských závodech po konci kolem týmu Tomáše Banka. Noví jsou také další členové jejího týmu. Ledecká bude jezdit na jiné značce lyží než dosud a plánuje více soutěžit na snowboardu, protože i na něm chce jet na mistrovství světa. Ledecká tak možná omezí závody na lyžích.
3: Může se to klidně stát, protože jako já se musím připravit dobře na ty snowboardové závody, tak abych byla vyzávoděná, abych se seděla komfortně i v těch závodech a nejenom na tréninku, takže je to otevřený, jo. Asi moc lyžařský trenéři, já se z toho nebudu, ale no hot, mě poznajte prvou. Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno, až zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: S kývadlovým provozem počítejte na Svitavsku na silnici číslo 34 v katastru obce Pomezí. Silničáři tam opravují vozovku. Tolik doprava, dobře dojeďte.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Několik evropských států v poslední době varuje před možnými útoky. Třeba Polsko anebo Švédsko vydali příručky pro případ ohrožení, včetně leteckých úderů. A český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO přiznal, že Česko čelí z ruské strany hybridní válce. Je na to připravené a kdy se spustí systém varování v případě nouzových situací? Tak to vám řekneme za chvíli. Krátce po 5:00 čtvrtek 8. října roku 2026 a ještě společně zkontrolujeme ranní muziku. Čeká nás skupina Brontosauři, Růže z papíru, taky Činasky a Kapradí nebo Hana Zagorová Telegram a začínáme s Helenou Vondráčkovou. Tak vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den. Svátek slaví Věry, tak ani na ni nezapomeňte, jenom to nejlepší.
4: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Český rozhlas Pardubice posloucháte ve čtvrtek 8. října za 3,5 minuty bude 16:15. Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln se vrací do svého domovského přístavu v San Diegu, kde by měla přistát právě dnes. Uvedla to agentura Reuters, loď byla nasazená na moři od loňského listopadu. Námořníky navštívil tento týden americký ministr obrany Pete Hegseth, který chválil jejich odolnost. Podle médií se ale dlouhá doba nasazení projevila na duševním stavu personálu i na fungování lodi. Další zprávy chystáme na 17:30. Systém varování v nouzových situacích má začít fungovat od února příštího roku. Lidem by měly jako krátké zprávy přímo na displeje mobilních telefonů zaslat varování a rady, co dělat v případě krizových momentů, třeba povodní anebo dronového útoku. Stát zároveň kvůli aktuální bezpečnostní situaci ve světě připravuje další úpravy zákonů. Reportérka Daniela Brichtová o tom natáčela.
1: Povodně, výpadek elektřiny, únik nebezpečných látek, ale i třeba dronový útok. V takových situacích má přijít jasné varování přímo do mobilů. Podle ministra vnitra Lubomíra Metnara z ANO je teď nutné systém vyladit do posledního detailu.
2: Protože bude sloužit k ochraně životů, zdraví a bezpečnosti obyvatel. Dokáže poslat zprávy plošně do celé republiky, ale také do konkrétní obce.
1: Varování se na telefonu zobrazí i přes zamknutou obrazovku a vydá zvukový signál i přes vypnutá zvonění. Příprava systému začala už za bývalého ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.
3: Když vidíme nebezpečí dronů, bohužel už nejenom na Ukrajině, když takové události byly v Pobaltí, byly v Polsku, tak samozřejmě i u nás je dobré být na to připraven, aniž bychom strašili, panikařili.
1: Kabinet chce teď také zvýšit bezpečnost kritické infrastruktury tím, že umožní likvidaci neznámých dronů nad vojenskými objekty, ropovody, energetickou infrastrukturou a dalšími objekty. Návrh zákona by měla během října podle ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD posoudit vláda.
4: Můj předpoklad je takový, že půlce roku 2027 by ta legislativa měla být živá a platná. Ty, který budou zasahovat, jsou vlastně policisté a v případě, že se tady něco zemele, tak už pak až armáda.
1: Předseda STAN Rakušan posilování bezpečnosti vítá. Podle něj je ale možnost, aby si objekty odstraňovaly drony sami, v Evropě i ve světě unikátní. To člen sněmovního výboru pro bezpečnost Samuel Volpe z Pirátů upozorňuje i na další hrozby, jako jsou třeba kybernetické útoky.
5: Za mě to je ještě pravděpodobnější, než kdyby došlo k nějakému otevřenému konfliktu. A teď samozřejmě to jsou ty ruské spící buňky. To jsou lidé, co by pracovali například pro Rusko a mohli by tady dělat různé operace. Můžeme si připomenout tragické Vrbětice, můžeme si připomenout zase Praze, jak zapalovali to depo. Tohle se prostě děje.
1: Metnar také s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD navíc připravuje komplexní revizi kritické legislativy. Daniela Brichtová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po čtvrt na 6, čtvrtek 8. října vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. Pardubický památník zámeček to bude místo, kde dnes ve 8:45 ráno žáci 9. třídy zasadí krokusy na pietním místě jako připomínku dětských obětí holokaustu. Akce začne povídáním o příběhu rodiny Firbergových a kufru, který s ní putoval do Terezína. Co budeme taky sledovat, tak jsou čísla. Úřad práce České republiky zveřejní údaje o nezaměstnanosti za září, pochopitelně i pro Pardubický kraj. No a u sousedů nás bude zajímat třeba Špindlerův mlýn, kde bude pokračovat zaplétáním lana nové lanové dráhy propojení lyžařských areálů. Další zprávy u nás už o 17:30.
1: Počasí.
0: Počasí přijde změna, ale vypadá to, že až večer přes den má být v Pardubickém kraji oblačno až zataženo. Postupně, tedy právě na večer, se od západu na naše území rozšíří déšť. Teploty vystoupí ještě před tou frontou na 19 až 22, na horách to bude od 13 do 17 stupňů Celsia. Vítr mírný jihovýchodní bude místy zesilovat na čerstvý, k večeru se začne postupně měnit na jižní až jihozápadní, za frontou večer na severozápadní a přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. Předpokládané množství srážek od 1 do 5 mm, na horách 5 až 10 mm a rozptylové podmínky zatím mírně nepříznivé, postupně dobré až velmi dobré.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Společné zadlužení Evropské unie rychle roste a na konci roku 2027 by mohlo dosáhnout 1 bilionu eur, uvádí to v dnes vydané zprávě Evropský účetní dvůr. Za nárůst můžou hlavně programy a opatření schválené na podporu unijních ekonomik po pandemii COVID-19. V souvislosti s růstem dluhu se očekávají taky vyšší výdaje na jeho obsluhu. A ještě jedna informace podobného druhu. Odhadovaná míra chyb ve výdajích z rozpočtu Evropské unie je i dál moc vysoká. Vyplývá to taky z té dnes zveřejněné výroční zprávy Evropského účetního dvora. Míra chybovosti byla 3,8%, o rok dřív to bylo 3,6%. Člen dvora za Českou republiku Jan Gregor českým novinářům řekl, že dvůr při auditu za loňský rok odhalil 17 případů podezření z podvodu. Jeden z nich se podle zdrojů agentury ČTK týkal přímo České republiky. Další zprávy tady budou o 17:30. Blíží se taky komunální volby, volby do zastupitelstev a někde i ty do senátu začínají zítra. Fotografie politiků můžeme teď vidět na mnoha různých místech, toho se nedá nevšimnout. A tak se na volby dětí ptala redaktorka Tereza Beránková.
1: Co to jsou volby?
2: Třeba když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole, nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce, nebo v Praze, nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident. Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíš, koho chceš volit.

0: hokejisté Colorado s Martinem Nečasem si v NHL připsali první porážku, domácímu Winnipegu podlehli 2-3. Další zprávy tady budou za 2 minuty, je čtvrtek 8. října.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Před námi jsou zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Nová obytná zóna má stát u výjezdu z města směrem na Čáslav. Ve stejné oblasti developeři počítají i se stavbou dalšího nákupního centra. Rekreační rybník Rosnička u Svitav, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek. Stav vody v rybníce je na minimu, co přiteklo, to se z velké části vypařilo, řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí svitavské radnice Marek Antoš. V Peci pod Sněžkou se dnes v 11 hodin otevře nová multimediální expozice v Krkonoších. Vznikla v části dolní stanice Lanovky na Sněžku a představí horskou přírodu i architekturu na jejím vrcholu. Připomene také příběhy spojené s nejvyšší českou horou. Vstup je zdarma. Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Miliony dostal na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereaguje. A ještě krátce ze sportu. V pátém utkání v lize mistrů pardubičtí hokejisté na ledě francouzského Bordeaux zvítězili 5-2 a po 4. výhře v soutěži má Dynamo jistý postup do play-off. A počasí. Dnes čekejte oblačno až zataženo, večer se postupně přidá déšť, čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Herec Viktor Zavadil hrál hlavní roli ve filmu o Janu Palachovi. Co řekl režisérovi Robertu Sedláčkovi po zhlédnutí premiéry, tak to uslyšíte v odpoledním pořadu Alex a host po 13. hodině. Ukázka ještě do 6. hodiny. Teď je 5.33, čtvrtek 8. října roku 2026 a máme pro vás píseň 22 dní, kterou zpívá Meky Žbírka. Přejeme vám pěkný poslech a podíváme se taky do dnešních novin za malou chvíli.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Martu Kubišovou jsme hráli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Čtvrtek 8. října za 5 minut 6:15 otevíráme noviny s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Velký úspěch zaznamenalo Muzeum v přírodě Vysočina na 12. ročníku mezinárodní soutěže Živa Award. Tu každoročně pořádá Institut Fórum slovanských kultur se sídlem ve slovinské Lublani. Skanzen s roubenkami na Veselém kopci a v Hlineckém Betlémě získal na konferenci ve slovinském Bledu zvláštní ocenění za interpretaci nemateriálního kulturního dědictví. Co přesně to znamená, tak to si můžete přečíst v krajské příloze Mladé fronty dnes.
1: V Nedošíně v místní části Litomyšle se připravuje výstavba vysokorychlostní optické sítě. Společnost CETIN plánuje přivést optické připojení přímo do jednotlivých nemovitostí. Mobilní operátor bude zjišťovat zájem vlastníků o bezplatné vybudování přípojek. Majitelé nemovitostí budou mít při hromadné výstavbě možnost získat zdarma nejen optickou přípojku k domu, ale také instalaci koncové zásuvky uvnitř objektu. Souhlas s vybudováním přípojky přitom neznamená povinnost objednat si placený internet anebo televizní služby. Vlastníci mohou nechat dům připojit k nové infrastruktuře a o jejím využití se rozhodnout později. Více se k tématu dozvíte ve Svitavském deníku.
0: Do 70 milionů by se měla vejít stavba nové výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Tu chce začít Královéhradecký kraj stavět v Jaroměři ještě letos. Aktuálně se dokončuje tender na zhotovitele stavby. Ta by měla být dokončená do konce roku 2028. Veřejnou zakázku na rozšíření kapacity výjezdového stanoviště vyhlásil kraj v květnu. Do soutěže se přihlásili 4 společnosti. Po dokončení zadávacího řízení kraj plánuje během podzimu uzavřít smlouvu s vybraným zhotovitelem a následně stavbu zahájit. Nová základna vznikne v severozápadní části Jaroměře při Králové dvorské ulici, která tvoří hlavní výpadovku směrem na Dvůr Králové nad Labem a Trutnov. Stavba zahrnuje demolici stávajících objektů a následné vybudování nové základny, včetně všech souvisejících stavebních prací a technického zázemí. O tom se píše na stránce pro severovýchodní Čechy v deníku Právo.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 6:45, tady je ranní vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 8. října. Jemenští povstalci Husijové dnes brzy ráno oznámili, že provedli úder na mezinárodní letiště v Riádu. Napsala to agentura Reuters, použili k tomu balistickou raketu. Saúdská Arábie prohlášení povstalců nekomentovala. Riád je významným spojencem jemenské vlády a je součástí mezinárodní koalice proti povstalcům. Další zprávy nabídneme v 6 hodin. A cestovatelský večer se chystá v České Třebové v Domě dětí a mládeže Kamarád v 17:30 na téma Rakouské korutany, uvádí Josef Gajdoš. V Městském muzeu v České Třebové bude v 17 hodin přednáška Nástup Habsburků na český trůn, příčiny jejich nástupu a další dějinný průběh, historický vývoj tohoto regionu v daném období. O něm bude mluvit Jan Síč přímo z Městského muzea v České Třebové. Vagabundi na cestách se představí v Kulturním domě Hronovická v 18 hodin pěšky přes půl planety z Bali do Česka. Uslyšíte, jaké to je přejít pěšky půl planety a je to vůbec možné. Přesně to chtěli vagabundi zjistit a tak se vydali s batohem na zádech a vyrazili právě z indonéského Bali na cestu dlouhou přes 22 000 kilometrů až do České republiky. Čeká vás spousta fotek, videí přímo z terénu, ale hlavně velká dávka humoru. Tak tolik několik tipů, kam byste se dnes mohli vydat a co si pěkného poslechnout.
1: Počasí.
0: Změna počasí je tady, poznáme ji večer. Přes den bude ještě oblačno až zataženo a právě večer se od západu začne postupně na většinu území Pardubického kraje rozšiřovat déšť. Teploty vystoupí na 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr může místy zesilovat na čerstvý, k večeru se bude měnit na jižní až jihozápadní a za frontou večer na severozápadní, přechodně tam budou ještě nárazy kolem 55 km za hodinu. V dalších dnech se už bude ochlazovat, zítra přes den maximálně 15 stupňů Celsia. Řekneme si o tom s meteorology okolo 7:45.
1: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Proměna Xindla X ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v 5.50 ve čtvrtek 8. října. Do 6. hodiny se můžete těšit na severní vítr Jaroslava Uhlíře anebo Valdemara Matušku, který vsadil na pár tónů a my jsme rádi. Po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Viktor Zavadil. Dozvíte se třeba i to, jak vzpomíná na hlavní roli ve filmu Roberta Sedláčka o Janu Palachovi. Kolikrát viděl film Jan Palach od premiéry před 8 lety?
1: Několikrát okolo premiéry a potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí že v Ústí nad Labem na nějakých školách, takže tam občas jo a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény a pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
2: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
2: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Celý rozhovor s hercem Viktorem Zavadilem si poslechněte odpoledne, začínáme po 13. hodině.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Jdu s děravou patou, mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zubní centrum zahajuje svůj provoz v Jevíčku. Hlinecká mlékárna chystá úpravy za více než 100 milionů korun. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas v Bordeaux a jsou v play-off. Oblačno je zataženo večer s deštěm, takové počasí dnes čekejte v regionu a teploty do 22 stupňů. Dobré čtvrteční ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Jevíčko má své zubní centrum, je v bývalé budově policejní služebny v centru města. To objekt odkoupilo za 12,5 milionu korun a stavebně upravilo.
2: V objektu jsou 3 zubní ordinace, 2 pro zubní medicínu, 1 pro dentální hygienu. Součástí centra jsou také zubní laboratoře a pracoviště s 3D rentgenem. Prostory město zubařům pronajímá. Teď už centrum zahajuje svůj provoz a objednává pacienty. Z Jevíčka Věra Pavlasová, Český rozhlas.
0: Hlinecká mlékárna chystá úpravy za více než 100 milionů korun, vyplývá to z údajů v rejstříku veřejných zakázek. Podnik vypsal soutěž na modernizaci linky na výrobu zahuštěných mlék. Odhadovaná hodnota zakázky je 150 milionů korun.

0: Na Vltavě a na Labi ve středních Čechách nově platí stav nedostatku vody, vyhlásila ho Krajská komise pro sucho. Umožnila tím snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Brané z 35 na 20 metrů krychlových za sekundu. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Podle generálního ředitele povodí Vltavy Petra Kubaly by poprvé mohli snížit odtok z Vraného v pátek. V Praze to ale lidé díky vodě z Berounky nepoznají.
1: To opatření nemá žádný negativní dopad na to, že by omezovalo jakékoliv povolené odběry vody, jakékoliv nakládání vody. Je dostatečné ještě pro nařeďování vypouštěných odpadních vod.
0: Opatření má platit do konce dubna příštího roku. Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou také diplom, medaily a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun. Sport. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře Východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno a zataženo, večer se postupně přidá déšť. Čtvrteční teplotní maxima 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Mírný jihovýchodní vítr se bude večer měnit na jižní až jihozápadní, přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak bude kolísat a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku u Dlouhoňovice. Na silnici číslo 312 tam bouralo osobní auto. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 4 minuty po 6. hodině, čtvrtek 8. října a my jsme s vámi taky ve Svitavách. Víme o tom, že ve městě řeší nepořádek kolem kontejnerů i jejich nedostatek. Problémem je velkoobjemový odpad, který lidé místo sběrného dvora odkládají u nádob na tříděný odpad. Tohle téma otevřeme podrobně už za chvíli. A k tomu písničky, které nestárnou, třeba od Jiřího Korna, Evy Farné, Stanislava Hloška, od skupiny Bonnie M. a nebo Karla Gota.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.
4: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 8. října, za 2 minuty bude 6:45. Nepořádek kolem kontejnerů a taky jejich nedostatek. Svitavy řeší, jak zlepšit situaci na místech pro tříděný odpad. I když jich ve městě přibývá, lidé k ním často odkládají i velkoobjemový odpad, který patří na sběrný dvůr. Tématu se věnovala reportérka Věra Pavlasová.
1: Město každý rok staví nová kontejnerová místa, některá z těch stávajících rozšiřuje nebo modernizuje. Přesto to ale zatím nestačí, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
2: V letošním roce takhle vzniklo například nové hnízdo u domu s pečovatelskou službou. Nedávno jsme také postavili nové hnízdo v ulici Ruská při příjezdu od Poličky. Ve městě máme problém s tím, že lidé nám odkládají odpady i mimo popelnice, takže budujeme tato kontejnerová hnízda, aby tam bylo třeba méně prostoru, aby také byla na viditelnějších místech a dala se lépe monitorovat. Městská policie pravidelně monitoruje, dokonce máme umístěné i nějaké kamery v určitých lokalitách. Opravdu se s tímto nešvarem snažíme bojovat.
1: S jakými takovými extrémními případy jste se setkali?
2: Bohužel se nám často stává, že končí u popelnic madrace, záchody, jako kdyby někdo si rekonstruoval celou koupelnu a prostě všechno, co potřebuje vyhodit, tak místo, aby odvezl do sběrného dvora, tak prostě vyhodí k popelnicím.
1: Co děláte v případě, že zjistíte viníka?
2: Samozřejmě už padly nějaké pokuty, to znamená v případě, že je zjištěn viník, je i pokutován.
1: Pokuty ale zatím na udržení pořádku na kontejnerových místech nestačí.
2: Máme přes sociální podnik vyloženě skupinku lidí, která se každý den stará o to, aby u těchto kontejnerových míst byl pořádek. Má plán na celý týden, objíždí ta místa a samozřejmě pokud nám lidé nahlásí, že někde došlo k většímu nepořádku, tak se vrací na to místo znovu. Na likvidaci černých skládek máme každoročně vyčleněno zhruba 500 tisíc korun.
1: Do výstavby a rozšíření kontejnerových stání dává město ročně 1 milion korun. Ze Svitav Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.
4: Já vím, jak láska svádí.

0: Tolik Standa Hložek ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. 7:03 ve čtvrtek 8. října. V Městské knihovně v Moravské Třebové budou od 9 hodin základy focení mobilem nejen pro seniory. Tahle akce potrvá celé dopoledne. Účastníci se mají hlásit předem přímo v knihovně a měli by mít sebou vlastní nabitý telefon. Tenhle kurz je zdarma. V Městské knihovně v Žamberku budou mít od 17 hodin setkání určené hlavně rodičům žáků na prvním stupni základních škol. Ti se seznámí s možnými riziky sociálních sítí, které děti nejčastěji využívají. WhatsApp, YouTube a Roblox. Nabídne orientaci v možnostech těchto aplikací a doporučí strategie, jak předcházet u dětí rizikovému chování v kyberprostoru. Přednáší Kristýna Všetičková a Šárka Mičková z Krajského centra primární prevence pedagogicko-psychologické poradny a speciálního pedagogického centra Ústí nad Orlicí. Začátek tedy v 17 hodin v Žamberku v Městské knihovně. A ještě tip třeba ze Skutče, přednáškový sál knihovny v 17 hodin, krize jako běžná součást života. Taková krize dokáže převrátit život vzhůru nohama, přináší nejistotu, ztráty i nové začátky. Jak se s ní vyrovnat, když ji prožíváme a co když ji sami způsobíme? Můžete přijít zjistit, proč není každá krize stejná a jak v náročných životních situacích najít cestu dál. V 17 hodin v přednáškovém sále knihovny ve Skutči.
1: Počasí.
0: Od západu čekáme postupné přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, po ránu na východě území ještě polojasno. K večeru a večer se od západu začne postupně na většinu Pardubického kraje rozšiřovat déšť. Teploty 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Vítr po ránu slabý, přes den začne zasilovat na mírný, k večeru dokonce čerstvý, na frontě přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu. A zítra se už ochladí, přes den maximálně 15 stupňů Celsia.
1: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: 7 minut a bude 6:30, hladíte Český rozhlas Pardubice, ve čtvrtek 8. října je tady spotřebitelský servis a dnes se ptáte, jak se bránit proti zamítnuté reklamaci. Postup doplní Josef Černý.
1: Paní Zdena reklamovala židli, ale e-shop reklamaci zamítl nepravdivě, proto prosí o radu, co má v této situaci dělat. Paní posluchačko, nevím, co myslíte výrazem nepravdivé zamítnutí reklamace, ale pravděpodobně to bude něco, s čím nesouhlasíte. Prodávající vám musí zamítnutí reklamace písemně odůvodnit. Předpokládám, že v tomto případě tvrdí, že jste si závadu způsobila sama. V takovém případě bývá účinný znalecký posudek. Takže vyhledejte soudního znalce, najdete ho na stránkách justice, situaci mu popište, případně mu ukažte židli a domluvte se s ním, jestli se posudek vzhledem k ceně výrobku a také k ceně posudku vůbec vyplatí.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Další zprávy jsou tady s Michaelou Spáčilovou.
4: Půl sedmé.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Slatiňany připravují kompletní obnovu sídliště. Radnice si nechá zpracovat podklady k úpravě prostoru mezi ulicemi Tyršova, Švermova a Družstevní. Mají tam vzniknout nové parkovací plochy, síť cest, hřišť a sportovních prvků, ale třeba také místo pro komunitní zahrádky. Kuželkáři v Přelouči se po 20 letech od zahájení provozu nové městské kuželny dočkají obnovy drah, rozběžišť a zásobníků koulí. Radnice na to uvolní přes 1 milion korun. Dodavatelskou firmu už vybrala. Podle smlouvy o dílo se pustí do práce příští rok. Čtyřdráhovou kuželnu vlastní město, sportovní klub ji provozuje od roku 2007. Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá antikvariát vyřazených knih. Zájemci si mohou vybírat z velkého množství starších i novějších titulů. Knihy jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé a další pak před dětským oddělením. Akce potrvá do 16. října. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Na řadě je sport. Hokejisté Pardubic vyhráli v letošní lize mistrů po čtvrté z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou Pardubice třetí. A počasí. Dnes čekejte na východě území ráno polojasno, jinde oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
6: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
5: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku u Dlouhoňovic na silnici číslo 312, bouralo osobní auto. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Čtvrtek 8. října, vám všem přejeme krásný den.
5: Dobré ráno.

0: Pavla Nováka jsme si připomněli v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice, čtvrtek 8. října za 7 minut, 6:45. A už jsme tady s novinami a taky s Michalou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Dálnice D35 by se ještě letos mohla přiblížit k Litomyšli. Zprovoznění 7,5 kilometru dlouhého úseku ze Džbánova do Vánoc ale zatím ředitelství silnic a dálnic nemůže potvrdit. Přestože práce výrazně pokročily, složitá situace zůstává hlavně u mostů. Problémy na stavbě a možnosti jeho otevření do letošních Vánoc řešil další kontrolní den. Podle aktuálního sdělení ŘSD se stavba výrazně posunula. Přesné datum, kdy na nový úsek vyjedou první řidiči, ale pořád není jisté. Vánoční otevření přitom představuje snahu zprovoznit dálnici s předstihem. Podle serveru z dopravy.cz má polská společnost Budimex smluvní termín dokončení stanovený na 1. února 2027. Pokud by se tedy letos otevřít nepodařilo, samo o sobě by to neznamenalo porušení smluvního termínu. Další informace přináší Svitavský deník.
1: Skoro 2 kilometry dlouhé stromořadí spojující historické centrum Jičína s Valdštejnskou loďí zapsalo Ministerstvo kultury do ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Valdštejnova lipová alej se jmenuje po svém zakladateli. Rozkládá se na 10 pozemcích v katastrálním území Jičína a její velkolepost je součástí barokní architektonické a krajinné kompozice. Pracovali na ní italští mistři a na českém území nemá obdoby, napsal o tom deník Právo.
0: Byty jsou nejenom čím dál dražší, ale taky menší. Drahota přinesla na developerský trh zvláštní způsob úspory, ubrat metry. I když cena za metr čtvereční dál roste, aspoň částečně se na úzdě drží celková částka, kterou musí kupující zaplatit. Pod stejným označením dispozice se tak skrývá čím dál menší podlahová plocha. Koupíte si sice 3+ KK za vstupními dveřmi, ale těsněji než ještě před pár lety. Vedle toho přibývají projekty, kde se soukromý život odehrává na ploše typické spíš pro hotelový pokoj. Obývák na chodbě, společná prádelna, místo skříní, sklad. České byty se zmenšují, stačit má i 20 metrů čtverečních. O fenoménu tzv. Bytové smrskflace píše týdeník Ekonom.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Kapela MiG-21 patří mezi stálice české hudební scény a nejžádanější headlinery domácí festivalové sezony. Každoročně s oblibou vyráží i na klubové turné. Ani letošek nebude výjimkou. Během tour podzim 26 jede do 9 měst napříč republikou, včetně Pardubic. A můžeme si říci, že to bude úplně nová scénická podoba jejich energického vystoupení, která vás čeká, pokud na místo dorazíte. Bude i bezpočet překvapení, slíbila kapela. Kromě osvědčených hitů zazní taky úplně nová píseň Nestálá. Je to vlastně o zásahu bleskem, o tom, co nás může potkat v každém věku, o něčem, na co nejsme asi nikdy dost připravení. Tak popsal novou skladbu zpěvák, herec a frontman skupiny MiG-21 Jiří Macháček. Píseň je o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost, zkrátka o lásce. Tak teď je důležité ještě doplnit, kdy konkrétně ten koncert bude v Pardubicích, tedy v sobotu v ABC klubu od 20 hodin. A my tady pro vás máme volné vstupenky. Jestli byste chtěli dva lístky na sobotu na skupinu MiG-21 do pardubického ABC klubu, tak teď napište na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz a nejrychlejší z vás dostane právě dvě vstupenky. Tak ještě jednou, adresa studio.pardubice@rozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Dnes od západu postupně přibude oblačnosti, na oblačno až zataženo. Po ránu na východě Pardubického kraje ještě může být polojasno. Naopak k večeru a večer se od západu začne na většinu území rozšiřovat déšť. Teploty ještě před ochlazením vystoupí na 19 až 22. Na horách to bude mezi 13 a 17 stupni Celsia. Po ránu fouká jenom slabý proměnlivý vítr, potom začne zesilovat na mírný, k večeru čerstvý. Na frontě přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Kdy

0: Skupina Miraj v 6.50 ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 8. října. My se už za chvíli s Marií Rotrovou budeme chystat na změnu počasí, která dorazí do Pardubického kraje večer. Bude tady písnička Déšť. A jeden tip máme z Pardubického institutu paměti národa v 18.30 zkušenost exilu, represe a nejistoty Alzu Kurmaševa v konverzaci s Kateřinou Královou. Rozhovor přiblíží zkušenost novinářky a aktivistky, včetně osobního svědectví z ruského vězení. Příběh Alzu zviditelňuje konkrétní lidský rozměr, represe, politického pronásledování a nejistoty, které přesahují hranice státu. Alzu Kurmaševa je rusko-americká novinářka, která pracuje pro rádio Svobodná Evropa. V roce 2023 byla zatčena v ruské Kazani, kam odcestovala soukromně na návštěvu. Byla obviněna z toho, že se nezaregistrovala jako takzvaný zahraniční agent. V roce 2024 byla odsouzena k trestu odnětí svobody v délce 6,5 roku. Později byla propuštěna na svobodu díky mezinárodní výměně vězňů. Tak si budete moci popovídat i s ní v 18.30 v Pardubicích, jak jsme říkali, Institut paměti národa. Teď ale pojďme ke sportu, o kterém budeme mluvit. Pardubičtí basketbalisté v úvodních kolech domácí soutěže potvrdili to, co hlásili před sezónou. Po 5 zápasech mají 5 výher a společně se Sláví jsou jediným týmem bez porážky. Východočeši se kromě ligy budou soustředit i na evropskou scénu. Za sebou už mají i první start v Lize mistrů. A v Pardubicích mají cíl jasný, patřit na špici domácí soutěže dlouhodobě, jak zmapoval Otaku Twirt.
1: Minulá sezóna byla pro pardubické basketbalisty nad očekávání. Dvakrát slavili stříbro, jak v lize, tak v domácím poháru. A vedení klubu má cíl jasný. Tyto pozice nechtějí Východočeši vyklízet. Pokračuje generální manažer pardubických basketbalistů Martin Marek.
2: Vnímáme to jako veliký milník, vnímáme to jako veliký závazek. Přiznám se, že ta Champions League na nás vytváří veliký tlak vlastně posouvat svůj standard nejenom jako na hřišti sportovně, ale vlastně i jako tyjo marketing, organizace, produkce zápasů, komunikace. Takže jako vnímám tohle jako, že přínos, že ten klub roste.
1: Pardubický klub chce růst a chce mířit co nejvýš. Ale ne kvůli jedné sezóně. Takové pozice chtějí mít dlouhodobě.
2: Bych si přál, aby jsme se vlastně jako neodlídli za sezónu 26-27 jako kvůli jedné epizodě, ale strašně moc bych si přál, aby jsme si zpětně řekli, ty byly časy, jsme to fakt posunuli v laťku vejš.
1: Výhodu mají pardubičtí v tom, že kádr zůstal prakticky pohromadě. Zůstali všichni klíčoví hráči. A to je důležité hlavně u cizinců, které klub podepsal už v průběhu minulého ročníku, aniž bylo jasné, jaké bude konečné umístění. Tým tak má na co navazovat a i proto se výsledky dostavují hned od začátku.
2: Cítil jsem tam takovou jako společnou víru těch kluků, že ještě můžeme něco společně dokázat. Samozřejmě museli jsme navýšit rozpočet pro odměny v sportovní úseku, to je vždycky, a nebylo to nějak úplně jako zásadní, že bychom přepláceli, bylo to jenom o těch penězích, ale myslím si, že stejně jako my jsme viděli potenciál jako v jejich růstu, oni viděli potenciál v růstu té jednotky jako toho týmu.
1: Řekl generální manažer pardubických basketbalistů Martin Marek. Z Pardubic, Otaku Twirt, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: V Chrudimi vzniknou stanoviště s defibrilátory. Celní správa zadržela v létě na severovýchodě Čech více než 750 000 tabákových výrobků. Hokejisté Pardubici vyhráli v letošní lize mistrů po čtvrté z pěti zápasů. Bordo porazili 5-2. Většinou dnes čekejte v regionu oblačno až zataženo, večer déšť a teploty do 22 stupňů. Je čtvrtek 8. října a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Na několika místech v Chrudimi budou přístroje na pomoc při srdeční zástavě. Nápad záchranářů uspěl v anketě o podporu z takzvaného sdíleného rozpočtu. Město za nákup vybavení zaplatí 700 000 korun.
4: Automatické defibrilátory budou dostupné na 6 vytipovaných místech. V boxech na Reslově náměstí, u nádraží vedle atletického stadionu, u rozhledny Bára a také na hasičárnách v místní části Topol a Markovice. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
3: Celníci na severovýchodě Čech zajistili během letošních letních prázdnin téměř 773 tisíc kusů cigaret, cigarillos a doutníků. Kromě toho zadrželi přes 34 litrů náplní do elektronických cigaret, téměř 7 kilogramů zahřívaných tabákových výrobků, tabák ke kouření a nikotinové sáčky. Celkový únik na spotřební dani vyčíslili na bezmála 4 miliony korun. Největší část připadá na cigarety, u kterých evidují únik přes 3,5 milionu, říká mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.
5: Jedním z nejvýznamnějších případů byl záchyt 680 tisíc kusů cigaret bez tabákových nálepek. Objevili jsme je na dálnici D8 při běžné silniční kontrole dodávkového vozidla, jehož nákladový prostor zaplnili kartonové krabice s cigaretami. V tomto jediném

0: případě přesáhl únik na spotřební dani 3,1 milionu korun.
1: Podezřelí se dál nebudou dozvídat, že je policie prověřovala, a to ani v případě, kdy případ odloží nebo třeba obviní někoho jiného. Změnu, kterou navrhovalo ministerstvo spravedlnosti, nakonec vzal rezort zpátky. Současný stav kritizuje například vedoucí katedry trestního práva Univerzity Palackého v Olomouci Filip Ščerba.
2: I v rámci připravované rekodifikace trestního řádu, která teda byla bohužel před několika lety odložena ad acta, se tahle ta záležitost řešila. A víceméně tehdy ta rekodifikační komise se shodla na tom, že je logické, aby osoba, proti které se vedou podezření, se dozvěděla o tom, že už to podezření netrvá.
1: Ministerstvo spravedlnosti vysvětluje stažení návrhu i tím, že není podrobně definované, kdo je podezřelý. A nemuselo by být například být jasné, koho by policie musela informovat a koho už ne. Sport. V pátém utkání v lize mistrů pardubičtí hokejisté na ledě francouzského Bordeaux zvítězili 5-2 a po čtvrté výhře má Dynamo jistý postup do play-off. Judistka Renata Zachová vybojovala na mistrovství světa v Baku bronz a má první medaili ze světových šampionátů. V posledním zápase v Baku porazila v nastaveném čase takzvaném Golden Score Maďarku Anu Krizovou. Počasí. V pardubickém kraji dnes čekejte na východě území ráno polojasno, jinde oblačno až zatažno a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní nehodu máme hlášenou z dálnice D11. Osobní auto bouralo do dopravního značení v okolí 25. kilometru ve směru na Prahu. A osobní auto havarovalo také na silnici číslo 312 u Dlouhoňovic na Orlicko-Ústecku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kontrolovali jste v poslední době svoji poštovní schránku? Jestli ano, pravděpodobně jste v ní našli i hlasovací lístky. Jak s nimi zítra v sobotu správně odvolit a co dělat, pokud nedorazili, to probereme v našem volebním manuálu za pár chvil. Je krátce po 7. hodině čtvrtek 8. října a čeká nás i Dalibor Janda, hráli jsme Kličkovanou nebo Lucie Bílá, Dobrý kafe, Bad Boys Blue, Petr Rezek a na začátku této hodiny Ilona Čáková. Přejeme pěkný poslech a hezké vstávání do nového dne, ať se vám daří přesně tak, jak jste si naplánovali.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 7:45, čtvrtek 8. října, posloucháte dál Český rozhlas Pardubice. Po teplém začátku týdne se o víkendu v Česku ochladí a zaprší. Maximální teploty se zítra proti předchozím dnům výrazně propadnou až zhruba o 10 stupňů na nějakých 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné pak budou v sobotu i v neděli. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Už dnes se můžou objevit taky dešťové kapky na území Pardubického kraje, mělo by to být až večer. V krátkosti o tom budeme mluvit v předpovědi počasí za chvíli a podrobně s meteorology okolo 7:45. A o víkendu nás čekají taky volby. Přibližně 11 milionů sad hlasovacích lístků v posledních dnech dorazilo do poštovních schránek po celé republice. Každý volič by je měl dostat pro komunální volby, třetina obvodů pak i pro senátní. Další sady mají komise připravené do volebních místností. Jak správně odvolit a kdy je hlas neplatný, tak to vám řekneme v dalším díle našeho volebního průvodce. A toho průvodce připravují Marek Sedláček a Anna Millerová.
1: Volební lístky měly do schránek dorazit do úterý. Pokud je pořád nemáte, můžete se obrátit na obecní úřad, nebo vám je dá komise ve volební místnosti.
2: Tam dostanete i úřední obálku s razítkem, do které svůj hlas vložíte. Většinou platí, že do jedné obálky patří jeden lístek. Výjimkou jsou některá velká města, kde lidé volí i do městských částí nebo obvodů, popisuje ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
3: Tady je třeba poznamenat, že v případě komunálních voleb, i když mám územní členěné statutární město, tak volím jak velké zastupitelstvo, tak to v uvozovkách malé zastupitelstvo do jedné úřední obálky.
1: Hlasování v senátních volbách je jednoduché. Mezi žlutými lístky stačí vybrat svého kandidáta a vložit ho do žluté obálky. Není potřeba nic zaškrtnout ani kroužkovat.
2: Součástí senátních lístků je letos i novinka, a to QR kód pro nevidomé, popisuje Jirovec.
3: Ten obraz neslouží k hlasování. Slouží to pouze k tomu, aby tomu volič ta funkcionalita jeho aplikace přečetla obsah toho hlasovacího lístku. On věděl, že v ruce drží ten jeden, ten, který správně zvolil, a je to ten, který tedy chce vkládat do úřední obálky.
1: V komunálních volbách máte víc možností. Na šedém lístku můžete křížkovat hned třemi způsoby. Můžete označit třeba jen jednu volební stranu.
2: Druhou možností je vybrat jednotlivé kandidáty napříč stranami. Jen pozor, křížků nesmí být víc, než kolik se volí zastupitelů, jinak je hlas neplatný. Třetí možnost popisuje Jan Cízlar z Českého statistického úřadu.
4: Poslední možností je kombinace dvou uvedených způsobů. Volič tedy může označit jak jednu volební stranu, tak jednotlivé kandidáty jiných volebních stran. Počet křížků pro kandidáty jiných stran ale opět nesmí být vyšší, než je počet volených členů zastupitelů. Jinak by se opět jednalo o neplatný hlas.
1: V případě senátu si radši dejte pozor, aby se k sobě nepřilepilo víc hlasovacích lístků. A kandidátky nějak netrhejte ani nestříhejte. Ve všech případech by totiž váš hlas propadl.
2: Hlasovat můžete už zítra od 14 do 22 hodin. A volební místnosti se otevřou i v sobotu mezi 8 a 14 hodinou. Marek Sedláček a Anna Millerová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Pardubice. Žijeme.

0: Dvě minuty po čtvrt na osm, takový je aktuální ranní čas. Ve čtvrtek 8. října posloucháte Český rozhlas Pardubice. Brankář Lukáš Dostál inkasoval v NHL od hokejistů Edmontonu 5 branek ve druhé třetině a po 40 minutách střídal. Ducks prohráli s Oilers 2-5. Další zprávy tady budou o 7:30. A právě dnes je v kalendáři významný den, konkrétně památný den sokolstva, proto bude i večer sokolských světel, třeba v Pardubicích od 17:30 do 19 hodin na břehu Chrudimky u lávky ze strany od Sokolovny, což je levý břeh po proudu řeky. Na počest památného dne vypustí lodičky se svíčkami světýlky za každou sokolskou oběť. Lodičky je možné pouštět průběžně po celou dobu konání akce. A ještě Slatina Nejškrová u pomníku obětem světových válek v 18 hodin pošlete s námi světlo po řece Chrudimce. Taky tam můžete uctít památku všech sokolů, kteří v minulosti bojovali za naši svobodu, demokracii a lepší budoucnost. Zapálí tedy svíčky a pošlo je po řece Chrudimce jako symbol památky, odvahy, naděje, svobody a víry v budoucnost. Nezapomeňte si sebou vzít vlastnoručně vyrobené plavidlo, lodičku se světýlkem. Organizátoři se těší na děti, rodiče i všechny příznivce sokola.
1: Počasí.
0: Od západu bude postupně přibývat oblačnosti, na oblačno až zataženo. Teď po ránu na východě Pardubického kraje ještě může být klidně polojasno. K večeru a večer se od západu na většinu území dostane déšť. Teploty 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Postupně taky zesílí vítr, k večeru může být až čerstvý, přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Pardubice.
2: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: na čase být.
1: Bleskovka. A je na čase taky soutěžit. S Českým rozhlasem Pardubice nabízíme dvě vstupenky do kongresového centra Aldis Hradec Králové. Tam bude 4. listopadu od 19 hodin koncert skupiny Pirate Swing Band a bude se připomínat hlavně skupina Queen a Freddie Mercury. Bude tam 19členný Big Band Jiřího Ševčíka, filharmonické smyčce, taky zpěvák Michal Kluch, legendární showmaster Peter Freestone, který byl dlouholetým osobním tajemníkem Freddieho Mercuryho. Nebude chybět ani exkluzivní výstava v předsálí, vůbec první česká expozice raditních artefaktů Queen a autentických kostýmů Freddieho Mercuryho a navíc ještě charitativní rozměr. Tak máme pro vás lístky právě na tuhle akci, vy si o ně můžete zavolat na telefonní číslo 726 46 48 48. Já tady mezi tím ještě něco pustím. Co to bylo za přístroj? Poznali jste? Zavolejte na to zmíněné číslo 726 46 48 48. Vypadá to, že jste poznali, protože telefon tady bliká jako o život, tak jdeme za prvním volajícím. Pěkné ráno přejeme. Tak už tam není ten první volající, tak bude druhý volající. 726 46 48 48. Poznali jste podle zvuku, co pak je to za přístroj? Kdo pak volá teď? Hezké ráno. Bleskovka.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak, kdo volá?
2: Máme.
1: Nemáme nápovědy? Máme nápovědy. Zkuste tipnout.
2: No, tak
1: co myslíte?
2: Nějaký fofr mě to přišlo. Jako, když se foukalo nějaký obilí, nebo...
1: Tak bohužel to nesouvisí s obilím, tak musíme dát šanci někomu dalšímu. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Úplně jsme neslyšeli, dobře, ale to obilí tam rozhodně do toho nepasuje. Tak jaký pak přístroj jsme tady měli zvukově puštěný? Poznali jste to? Vypadá to, že už dalšího volajícího máme na telefonu. Kdo pak zkouší teď volat do Bleskovky? Krásné ráno.
3: Dobrý den. Tady je Vlasta. Já si myslím, že to je na ovoce šmelcovačka.
1: Taky ne.
3: Na džusy, když se dělají šťávy.
1: Byla to mikrovlnka, mikrovlná trouba. Byla jste blízko, blíž než obilí, ale bohužel to není správně. Tak se loučíme, naslyšenou. A neptali jsme se jen tak na mikrovlnku, protože ta úplně první vznikla na základě patentu amerického konstruktéra Percyho Spencera z 8. října 1945, takže je dnes výročí. Od současných přístrojů se notně lišila. Vysoká byla skoro 2 metry a vážila 340 kg. Nevyšlo to, zítra Bleskovka znovu v tomto čase o stejnou výhru. Pozvání.

0: Pěkné ráno, jsou tady zprávy s Michalou Spáčilovou.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Nová obytná zóna má stát u výjezdu z města směrem na Čáslav. Ve stejné oblasti developeři počítají i se stavbou dalšího nákupního centra. Rekreační rybník Rosnička u Svitav, který město nechalo odbahnit, se kvůli suchu nepodařilo od loňského listopadu napustit. Srážek je dlouhodobý nedostatek. Stav vody v rybníce je na minimu, co přiteklo, to se z velké části vypařilo. Řekl ČTK vedoucí odboru životního prostředí Svitavské radnice Marek Antoš. V Peci pod Sněžkou se dnes v 11 hodin otevře nová multimediální expozice o Krkonoších. Vznikla v části dolní stanice Lanovky na Sněžku a představí horskou přírodu i architekturu na jejím vrcholu. Připomene také příběhy spojené s nejvyšší českou horou. Vstup je zdarma. Bývalý manažer zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík dostal za poslední 3 roky ke své mzdě dalších 35 milionů korun. Miliony dostal na odměnách a odchodných. Pojišťovna přitom hospodařila se ztrátou. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Mluvčí pojišťovny Lucie Krauzová uvedla, že se kauza týká bývalého managementu. Smolík na dotazy nereaguje. A ještě krátce ze sportu. Tenistky Karolína Muchová a Nikola Bartuňková se v českém derby utkají o postup do semifinále na turnaji série Masters v Pekingu. Bude to jejich první vzájemný zápas. V Číně začne přibližně za hodinu a půl. A počasí. Dnes čekejte na východě území ráno polojasno, jinde oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Z regionálních silnic máme aktuálně hlášené hned 3 střety auta se zvěří. První na silnici číslo 333 u Lázní Bohdaneč, druhý na silnici číslo 343 u Seče a poslední u obce Újezd u Chocně. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Radek Tomášek na vlnách Českého rozhlasu Pardubice, 6 minut před 7:45, je čtvrtek 8. října. S Michalou Spáčilovou tady ve studiu máme noviny a budeme číst. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě, denní tisk.
0: Už za necelý rok budou řidiči ze severní části Orlicko-Ústecka hledat nejvhodnější trasu k dálnici. Ani jedna z variant přitom nikoho moc nepotěší. Přestože budovaný 10-kilometrový dálniční obchvat Litomyšle bude křížit hned tři silnice druhé třídy, ani z jedné na dálnici nebude možné sjet. Lidé z Ústí nad Orlicí budou v lepším případě jezdit přes Choceň a Vysoké Mýto anebo přes Andrulův Chlum do Litomyšle. Kdo se bude chtít Litomyšli vyhnout, zvolí nejkratší trasu po trojkách přes Hrádek, Sloupnici a Kornice k mimourovňové křižovatce Řídký. Česká Třebová na tom nebude o nic lépe, většina řidičů nejspíš zvolí klasickou trasu přes Kozlovský kopec a Němčice. Při průjezdu po dálnici u služebních sjezdů a nájezdů pro vozidla zimní údržby si nejeden řidič poklepe na čelo a bude pokračovat do Litomyšle, kde se bude uličkami kolem zámku proplétat směrem na Cerekvici. Kdo na to nebude mít nervy, vydá se na úzké cesty hned přes Kozlov, Pazuchu, Strakov a Janov, kde se bude u Litomyšle nacházet druhá dálniční křižovatka. Pardubický kraj chce Třebovou a Ústí napojit na D35, zadal si studii a píše o tom dnešní krajská příloha Mladé fronty Dnes.
1: V obcích, kde už větrné elektrárny stojí, hlasovalo v referendech v posledních 20 letech v průměru 67% obyvatel pro jejich další rozvoj. Naopak v obcích bez této zkušenosti bylo 80% proti. Vyplývá to z analýzy 71 referend o větrných elektrárnách, kterou provedl sociální geograf Bohumil Frantál z Ústavu geoniky Akademie věd České republiky. V tiskové zprávě o tom informovala Komora obnovitelných zdrojů energie a Česká společnost pro větrnou energii. Více k tématu najdete v Orlickém deníku.
0: Vyjádření první dámy Evy Pavlové, ve kterém se zastala svého manžela a kritizovala stát za nemožnost volit v zahraničí v komunálních volbách, Hrad označil za její soukromou aktivitu. Podle politologů nezohlednila, že nejde o běžného občana, ale o hlavu státu. Pavlová reagovala na silnou kritiku, která se snáší na jejího manžela kvůli dovolené na motorkách na severu Afriky v době voleb. Deník N mluvil se čtyřmi lidmi z prezidentova okolí, ti uvedli, že s nimi vyjádření nekonzultovala a že je to vyjádření na sítích nepříjemně překvapilo.

0: Cyndi Lauper a za chvíli už Argema ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Čtvrtek 8. října, minuta po 7:45. Právě dnes ve vodních zdrojích Chrudim bude přednáška věnovaná vlkům, kteří se po několika staletích vracejí do české krajiny, a to i na východ Čech. Máme se jich bát, anebo jejich návrat přijmout? Vypouští je někdo záměrně, nebo jde o přirozený vývoj? Co mají vlci s lidmi společného? O tom bude mluvit přírodovědec Hynek Skořepa. Aktuální informace o výskytu vlků na Chrudimsku doplní Ondřej Machač ze zprávy HKO Železné hory. Vstupné je dobrovolné a začátek této přednášky je dnes v 18 hodin ve vodních zdrojích Chrudim. Přednáška Vlci se vrací.
1: Počasí.
0: Vypadá to, že do Pardubického kraje začne našlapovat podzim a projeví se to už v nejbližších hodinách. Teď si povíme o počasí s meteorologem Tomášem Popelkou z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Pěkné ráno.
2: Dobré ráno.
0: Přes den to ještě úplně nepoznáme na teplotách, ale večer už by mělo zapršet, je to tak?
2: Zatím to tak vychází. Fronta jako taková už překročila německo-francouzské hranice a postupně postupuje dál na východ. Takže u nás začne už od západu přibývat oblačnost, počátku na oblačno, odpoledne už to bude zataženo. No a ještě teďka v ranních hodinách někde na východě může být chvíli pojasno. K večeru a večer už od západu začne postupovat na větším území déšť. Vypadá to tady u nás, že by se nad město měl dostat déšť mezi 18 a 19 hodinou večerní. Teploty by se dnes ještě před frontou dostali na 19 až 22 stupňů a vítr teď po ráno ještě bude fukat slabý proměnlivý, postupně začne zesilovat na mírný. Jeho východní do 3 metrů a s tím, až se bude blíží fronta, až se bude stáčet k jihu až jeho západu. Tam bude zase zesilovat ještě na čerstvý 5 až 10 metrů a přímo na frontě nám by se mohli objít i nárazy kolem 15 metrů, což je 55 km za hodinu a až večer za frontou se potom vítr mění na severozápadní.
0: A jak to bude pokračovat dál s počasím v noci a zítra?
2: Tak v noci ještě zpočátku bude deštivo, oblačno až zataženo a jiný kolem půlnoci budou srážky ustávat a v druhé polovině noci se za studenou frontou začne od západu oblačnost protrhávat na polojasno až skoro jasno. K ránu při těch nejnižších teplotách by se objevily ojedinělé i mlhy a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Vítr ještě zpočátku bude foukat za frontou čerstvý severozápadní 4 až 9 metrů s doznívajícími nárazy kolem 15 metrů a postupně během noci bude slábnout na mírný západní od 4 do 6 metrů. No a zítra po ránu jasno nebo skoro jasno s oddělenými mlhami a postupně zase začne od severozápadu přibývat oblačnost až na zataženo. A teploty zítra už nižší 12 až 15 stupňů a vítr bude foukat od západu severozápadu do 7 metrů a během dne se bude pomalinku měnit na jeho západ.
0: A jaké počasí bude o víkendu?
2: No, jak to vypadá? O víkendu sobota bude v podstatě prakticky deštivá, tam bude přes nám přicházet další fronta a víceméně až někdy k večeru by srážky slábly a začaly i ustávat. Teploty po ránu 10 až 6, přes den zase do 15 stupňů a vítr bude foukat od jeho západu do 6 metrů, večer potom vítr zeslábne. V neděli tam už to vypadá na celkem proměnlivou oblačnost a přehánky by se objevily, jak to vypadá během dne pouze na horách a v nižších polohách tam by v podstatě srážky nebyly žádné. Teploty po ránu se 9 až 5 a přes den se do 15 stupňů.
0: Tak to byly informace o počasí, už tedy i podzimní z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové a pan Tomáš Popelka. Děkujeme, naslyšenou.
2: Díky, hezký den.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola.
3: Líník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník,
3: sebeřepí, šakali,
2: ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: Kinosálež měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazy na Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.
6: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
1: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
2: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
1: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
2: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
1: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Moravská Třebová začne stavět dům s dostupnými nájemními byty. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Hokejisté Pardubic otočili v Lize mistrů zápas v Bordeaux a jsou v play-off. A počasí dnes čekejte většinou oblačno až zataženo večer s deštěm a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční ráno. Moravská Třebová začne ještě letos stavět nové bydlení pro mladé lidi. V domě na Olomoucké ulici bude 5 bytových jednotek. Město za jeho výstavbu zaplatí 15 milionů korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
5: Cílem je v budoucnu poskytnout startovací bydlení úspěšným stipendistům, kteří se rozhodnou působit a pracovat v našem regionu a nabídnout jim tak stabilní zázemí pro začátek jejich profesní kariéry. Byty by měly být k dispozici koncem příštího roku.
4: Pardubice zítra a pozítří pořádají podzimní městské slavnosti. Obyvatele i návštěvníky čeká dvoudenní program s hudbou a dalšími vystoupeními. Akci zakončí ohňostroj, který se díky dokončené opravě venkova mostu přesouvá zpět k Labi. Hlavní program začíná odpoledne, pokračuje mluvčí pardubického magistrátu Matyáš Strnad.
6: V pátek po spanilé jízdě kočáru bude slavnostně zahájen program v 16 hodin na Pernštínském náměstí. Po 16. hodině odtud vyrazí historická kola na Pardubický zámek a v 18 hodin si nenechte ujít koncert Komorní filharmonie Pardubice.
4: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos končí mandát 1/3 z nich. Volit mohou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Lístky najdou voliči ve svých poštovních schránkách, případně si mohou vzít nové přímo ve volební místnosti. Na Ukrajině roste počet obětí ruského raketového útoku na město Priluky v Černihivské oblasti z noci na středu. Tamní ministerstvo vnitra večer oznámilo, že úder si ve městě vyžádal 20 lidských životů, celkem je.

0: Na Ukrajině nejméně 28 obětí. Raketa v Prilukách zasáhla 5podlažní bytový dům. Sport. Hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře Východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte na východě území ráno polojasno, jinde oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď ráno mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z regionálních silnic máme hlášené 2 střety auta se zvěří. První na silnici číslo 343 u Seče a druhý na silnici nižší třídy u Čeperky na Pardubicku. Silný provoz teď čekejte na příjezdech do Pardubic, a to od Přelouče na silnici číslo 2 a od Chrudimi na silnici číslo 37. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak víte i z našich zpráv, druhý říjnový víkend vypuknou v Pardubicích městské slavnosti, zakončené Velkou Pardubickou. Měli jsme k tomu tady včera i hosty, tak si rozhovor s nimi můžete poslechnout na webu pardubice.rozhlas.cz a vrátíme se k tomu v tipech na víkend. V sobotu budou v zemi Keltů na Saverkách právě archeologické chvíle navíc a v České Třebové pořádají výstavu hub. Další tipy na akce i výstavy v Pardubickém kraji očekávejte už brzy v našem programu. Je krátce po 8. hodině, čtvrtek 8. října, připravené jsou písničky, které nestárnou. Třeba Petra Černocká, Vrať mi zpět můj smích, nebo Olympici, taky Bee Gees a teď Kabáti a píseň Bára. Tak přejeme pěkný poslech a úspěšný celý dnešní den, ať se vám daří.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 4 minuty bude 8:45, je čtvrtek 8. října, s vámi Český rozhlas Pardubice. Vít Krejčí z basketbalisty Portlandu zahájili sérii přípravných zápasů na NBA vítězně. V domácí hale porazili Golden State 123-118, český reprezentant přispěl 3 body za 3-bodový koš, 3 asistencemi a 4 doskoky. Odehrál 13,5 minuty. Blíží se taky víkend, kam vyrazit? No, poradíme právě teď. Tipy na různé akce v Pardubickém kraji připravila Barbora Bláhová.
1: Do areálu zemědělské školy Chrudim můžete vyrazit na podzimní výstavu se zemědělskou a environmentální tématikou. Výstava bude otevřená zítra od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin. Uvidíte tam chovatelské, zahrádkářské a ekologické expozice, výstavu osiv a sadby, kaktusů, šperků, keramiky, obrazů a dekorativních předmětů. Dál se přesouváme na podzimní městské slavnosti v Pardubicích. Multižánrový festival v ulicích centra města nabídne bohatý program pro celé rodiny. Těšit se můžete na koně a vystoupení s nimi, spanilou jízdu kočáru, výstavu historických vozidel členů veterán klubu Pardubice, na koncerty a různá vystoupení. Slavnostní zahájení bude zítra v 16 hodin na Pernštýnském náměstí. Vše pak v neděli uzavře 136. ročník Velké Pardubické. No a v rámci podzimních městských slavností vyjede v sobotu 5 párů vlaků ze zastávky Pardubice centrum přes hlavní nádraží do Rosic nad Labem. Vyjedou také historické trolejbusy. Trasa bude polookružní z Dubiny přes centrum, z Borovského náměstí, Duklu, hlavní nádraží a centrum zpět na Dubinu. A tip mám také do ekocentra pod Orlicko v České Třebové, kde bude výstava hub. Uvidíte tam bohatou přehlídku čerstvých hub z našich lesů, dozvíte se více o jedlých, nejedlých i jedovatých druzích a načerpáte inspiraci pro podzimní výpravy do lesa. Otevřeno bude zítra od 8 do 18, v sobotu od 9 do 18 a v neděli od 9 do 14 hodin. A nebo můžete vyrazit do země Keltů v Nasavrkách, kde bude akce nazvaná Archeoden. Kromě ukázek archeologických metod tam uvidíte také experimentální výrobu březového dechtu a tavbu železné rudy. Pro tvořivé návštěvníky bude připravená dílnička, kde si vyzkouší třeba výrobu historických barev a malování s nimi. No a pardubický Bikros slaví 40 let a zve všechny na závody, které budou tento víkend na místní dráze. V sobotu tam uvidíte středoevropský pohár a krajský přebor, oblíbený noční závod v maskách i závod maminek. No a v neděli je na programu jubilejní 40. ročník Velké ceny Oštít města Pardubic. Dál pokračujeme na Poličské letiště, kde bude v sobotu drakiáda. Draci všech tvarů a barev vyletí do vzduchu ve 14 hodin. Pro děti navíc bude připravená tombola a další zábavné aktivity. A na závěr pozvánka na Velkou Pardubickou, která bude v neděli na dostihovém závodišti Pardubice. Areál bude otevřený od 9 hodin a hlavní závod začne v 15:30. Na akci můžete dorazit třeba historickým motoráčkem, který bude jezdit ze stanice Pardubice centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem až na závodiště. Jízdní řád najdete na webu motoráček.cz. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Počasí. Babí léto končí, dnes musíme počítat postupně s přibýváním oblačnosti a večer se studenou frontou s deštěm, ale odpolední teploty ještě budou vysoké 19 až 22, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, po 9. hodině už tady bude Jitka Slezáková, taky krokusy. Jitko, pěkné ráno.
1: Krásné ráno, ano, budeme mluvit o těch nádherných jarních květinách, protože památník zámeček pardubický se už po čtvrté zapojuje do mezinárodního projektu Krokus. A deváťáci u nás konkrétně ze základní školy Polabiny prodloužená budou na tom pietním území sázet cibulky, aby nám to na jaře pěkně rozkvetlo. Tak jsme tam vyslali našeho regionálního stopaře, který se nám ozve jak po 9., tak ještě potom po 10. hodině.
0: A dnes je nejenom památný den sokolstva, ale taky den, který patří našim očím.
1: Je to pravda, dnes si připomínáme Světový den zraku a proto jsme pozvali optometristku Alenzu Flídrovou a řekneme si, proč je důležité mít takový den a proč bychom měli péči o zrak věnovat opravdu velkou. Tak ještě něco chceš slyšet? Díváme se tady do podkresu, kdy nám konečně začne ten Olympik zpívat. Tak teď!

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je čtvrtek 8. října. Michaela Spáčilová. Další zprávy.
4: Půl deváté.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Slatiňany připravují kompletní obnovu sídliště. Radnice si nechá zpracovat podklady k úpravě prostoru mezi ulicemi Tyršova, Švermova a Družstevní. Mají tam vzniknout nové parkovací plochy, síť cest, hřišť a sportovních prvků, ale třeba také místo pro komunitní zahrádky. Kuželkáři v Přelouči se po 20 letech od zahájení provozu nové městské kuželny dočkají obnovy drah, rozběžišť a zásobníků koulí. Radnice na to uvolní přes 1 milion korun. Dodavatelskou firmu už vybrala. Podle smlouvy o dílo se pustí do práce příští rok. Čtyřdrahovou kuželnu vlastní město. Sportovní klub ji provozuje od roku 2007. Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá antikvariát vyřazených knih. Zájemci si mohou vybírat z velkého množství starších i novějších titulů. Knihy jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé a další pak před dětským oddělením. Akce potrvá do 16. října. Česko si dnes připomíná 85 let od takzvané akce Sokol. Nacističtí okupanti v noci ze 7. na 8. října 1941 zatkli asi 1500 představitelů České obce sokolské a organizaci zakázali. Zásahem chtěli oslabit sokolský odboj proti okupaci. Většina zatčených se konce války nedožila. 8. říjen je proto památným dnem sokolstva. Na řadě je sport. Hokejisté Pardubice vyhráli v letošní lize mistrů po čtvrté z 5 zápasů. Na ledě francouzského Bordeaux otočili z 0-2 na konečných 5-2. Vítěznou branku dal Lukáš Sedlák. V tabulce jsou Pardubice třetí. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů. Na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Se zvýšenou opatrností projíždějte úseče na Chrudimsku po silnici číslo 343. V části prosíčka se střetlo osobní auto se zvěří. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Další volby zítra v sobotu. Někdy jste přemýšleli nad tím, jak se zpracovávají výsledky? My to zjistíme u statistiků za malou chvíli.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 5 minut bude 8:45, je čtvrtek 8. října. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý, blíží se volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu. Na ně se připravují taky statistici, kteří výsledky voleb zpracovávají. Jak taková příprava i samotné zpracování vypadá, zeptáme se ředitelky krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Veroniky Tiché. Hezký den.
1: Hezký den.
0: Tak opravdu se ještě chystáte, anebo den před volbami je už dávno hotovo a volby by teoreticky mohly být klidně dnes?
1: No, musím říct, že se stále ještě chystáme, protože nikdy nemáme hotovo, stále si připravujeme materiály, ale už se těšíme na sobotu na 14 hodin.
0: Pro vás osobně už to jsou několikáté volby, vy jste dlouho v Českém statistickém úřadu, už je to skoro až rutina, když jsou volby?
1: Určitě ne, rozhodně to rutina být nemůže, protože při každých volbách se objevují nějaké novinky, nové věci a pořád se učíme a pořád jsme ve střehu.
0: Jako voliči si vybavíme volební místnost, hlasovací lístky, volební komisi. Co ale v týdnech a měsících před volbami děláte vy jako Český statistický úřad?
1: Tak já jsem moc ráda za tuhle otázku, protože ji často slýchám, co vy tam vlastně děláte. Musím říct, že pro nás příprava na volby začala někdy už na přelomu května a června, kdy se začínáme domlouvat vlastně se spolupracujícími kolegy. Jsou to zejména kolegové z správních obvodů obcí s rozšířenou, nebo z obcí z pověřených obecních úřadů, pardon, kde vytváříme svoje přebírací místa. Začínáme hledat externisty, kteří nám pomáhají vlastně se zpracováním výsledků voleb. No potom stěžejní záležitostí jsou pro nás prázdniny, konkrétně přelom července a srpna, kdy jsme vlastně zpracovávali, připravovali registr kandidátů, přijímali jsme vlastně podané kandidátní listiny a s nich jsme tento registr připravovali. No a pak pokračujeme vlastně školením vlastních pracovníků, externích pracovníků, no a v září nám začíná maraton školení okrskových volebních komisí. Máme za sebou v podstatě 3 plošné zkoušky, kde jsme si otestovali reálný průběh zpracování a teď se těšíme na sobotu na 14 hodin.
0: Jsou ty volby takovým vrcholem vaší činnosti, když se podíváte na činnost, co všechno dělá Český statistický úřad a do toho dáme ty volby, jak moc jsou důležité z tohoto pohledu?
1: Tak určitě volby pro nás důležité jsou. Je to taková pro nás srdeční záležitost, řekla bych, aspoň pro mě a pro mé kolegy, takže určitě důležité jsou, ale samozřejmě při těch všech činnostech, které zajišťujeme na volby, musíme dělat tu svoji denní rutinu.
0: Jak se chystáte na situace, kdy třeba dojde k nějakému technickému výpadku nebo nastanou nějaké komplikace? Jsou tam právě tahle řešení v záloze?
1: Určitě řešení v záloze máme a právě k tomu máme i ty 3 plošné zkoušky, kde si vlastně testujeme i právě ty chyby, které můžou v průběhu zpracování výsledků nastat.
0: Postupně se mluví taky o elektronizaci voleb, hlasování. Z vašeho pohledu je už na to Česko připravené? Šlo by tady zavést teoreticky elektronické hlasování místo toho klasického?
1: Tak myslím si, že řada z nás by toto uvítala, na druhou stranu není to otázka na Český statistický úřad.
0: Představme si, že sobota 14 hodin, volební místnosti se uzavřou, komise začnou sčítat hlasy. Co se potom děje s těmi výsledky, jak se dostanou k vám?
1: Tak jak už jsem říkala, my máme po kraji svá přebírací místa, je to 26 přebíracích míst na pověřených obecních úřadech a tam nám vlastně komise přivážejí své výsledky, výsledky své práce, svého počítání.
0: A potom se to zpracovává všechno už jenom asi čistě počítačově.
1: Zpracovává se to ano, čistě počítačově. V podstatě ten průběh je takový, že komise využívá po většině případů už tedy dá se říct v 99% ke zpracování okrskový volební program. To znamená, že informace nebo údaje, které nám přichází, jsou zkontrolovány tímto programem. Data jsou k nám dodána na flash discích spolu s papírovým tedy zápisem. My na těch přebíracích místech tyto zápisy po formální stránce zkontrolujeme, data načteme, opět se v programu zkontrolujeme. A tady bych řekla, že je důležitý bod, kdy vlastně my komisi předáváme opis pořízených dat, to znamená opis těch dat, které oni nám předají a oni si okamžitě na místě mohou zkontrolovat, jaká data vstupují do zpracování, že jsou tedy totožná s těmi daty, které nám přinesli. No a z toho pořizovacího počítače přes zpracovatelský počítač data odcházejí do našeho centra, kde jsou v podstatě dále zpracovávána a zároveň vlastně prezentována na webu volby.gov.cz. Kde všichni občané vlastně můžou v podstatě online sledovat výsledky za jednotlivé okrsky, následně pak obce, následně pak vlastně přehled za celou republiku.
0: Tak existují různé konspirační teorie o sfalšování voleb nebo minimálně úpravě počtu hlasů. Z vašeho pohledu má ten systém nějakou mezeru, anebo tohle se dá absolutně vyloučit, že by někdo mohl ty volby sfalšovat ty výsledky?
1: Myslím si, že celý proces je naprosto transparentní, neboť okrskové volební komise jsou sestavovány ze zástupců jako jednotlivých volebních stran a ten další proces, jak už jsem tady říkala, je naprosto transparentní. To, co nám komise předává, si okamžitě může zkontrolovat vlastně prostřednictvím toho opisu, který od nás získává. Takže je to naprosto transparentní, celý proces zpracování je oddělen od veřejné sítě, takže vylučuju jakékoliv pochybnosti v tomto směru.
0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice je ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Veronika Tichá a s ní si budeme povídat i po písničce.

0: 4 minuty po 8:15, čtvrtek 8. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Naším hostem je Veronika Tichá, ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích. Před námi jsou teď komunální volby, které jsou z pohledu voliče poměrně komplikované. Jak je to náročné pro vás se zpracováním? Je to taky nejkomplikovanější z těch voleb, právě když se podíváme na komunální volby?
1: Určitě komunální volby jsou z pohledu jak práce komise, tak z pohledu práce statistiků ty nejnáročnější. Snažíme se okrskové volební komise velmi dobře proškolit. Dáváme jim k dispozici mnoho materiálu, které mohou využít při své práci. Jsou to jednak pokyny pro okrskové volební komise, druhák jsou to samozřejmě okrskové volební program nebo okrskový volební program, který komise může použít při zpracování výsledků a která jim velmi, velmi usnadní práci. Komise má k dispozici také videopořád, kde vlastně v jednotlivých sekvencích je dokreslena práce okrskové volební komise. No a samozřejmě naši kolegové, kteří jsou vedoucími přebíracích míst v kraji, jsou na telefonu a jsou nápomocní komisím.
0: Jak rychle můžeme po uzavření volebních místností očekávat první výsledky nebo i konečné, třeba v případě krajského města Pardubic z vaší zkušenosti, kdy to asi tak bude?
1: Tak to je obvyklá otázka, jak rychle to budeme mít spočítané. Samozřejmě nezávisí to vůbec na nás, závisí to na práci okrskových volebních komisí. My na těch školeních zdůrazňujeme, že zpracování výsledků voleb nebo počítání nejsou žádné závody, žádné dostihy. Naopak zdůrazňujeme komisím, aby pracovali pečlivě, dávali si pozor prostě na vyhodnocování hlasovacích lístků. Nicméně v minulých volbách jsme první výsledky přijímali někdy po 14:30 odpoledne, ale skutečně to byly výsledky buď z velmi malých okrsků, respektive z okrsků s velmi malou voličskou účastí, anebo to byly okrsky, které se nacházely opravdu velmi krátké nebo malé blízkosti od našeho přebíracího místa.
0: A to krajské město to bude asi až někdy večer sečteno.
1: Krajské město má určité specifikum při těchto volbách, nebo zde propíhají i volby do městských obvodů. Takže tam ten hlasovací lístek jak za město, tak za městské obvody je poměrně velmi rozsáhlý a práce tedy okrskových volebních komisí bude velmi náročná, takže opravdu ty výsledky za město Pardubice můžeme očekávat v pozdních nočních hodinách.
0: Ano, pak z těch malých obcí, jak jste naznačovala, tam chodí výsledky brzy. Je třeba nějaká vyhlášená obec, u které víte, že tam to bude skutečně velmi brzy?
1: Já si myslím, že rok od roku se tahle ta situace mění. Je to opravdu dáno i voličskou účastí a složením komisí. Nechci tady žádnou komisi chválit nebo naopak hanět, vůbec ne.
0: A ve srovnání s minulostí jsme dnes rychlejší v tom počítání, když to nejsou dostihy, jak jste taky naznačovala, nejde o tu rychlost úplně. Ale když se podíváme čistě na rychlost, je to zpracování dnes přece jenom jiné, než bývalo dřív?
1: Určitě právě z důvodu toho, že většina okrskových komisí už dneska používá ke zpracování výsledků okrskový volební program, který jim vlastně ty vstupní hodnoty, které komise zadá, zkontroluje v rámci nějakých logických vazeb a tak podobně. A zároveň z tohoto programu komise vlastně vytisknou celý zápis o výsledku zpracování voleb v okrsku, což jim ušetří vlastně tu práci s ručním vypisováním zápisu a omezí také chyby. Komise si musí dát pozor na to, aby tyto vytištěné zápisy nezapomněla podepsat, což byla jedna z hlavních příčin toho, že jsme komise potom vraceli zpět z našich přebíracích míst do okrsku, aby doplnili podpisy.
0: Senátní volby se letos Pardubického kraje týkají jenom okrajově, jde o ten Rychnovský obvod, který zasahuje do části Pardubicka. Týká se vás to zpracování, nebo to dělají kompletně kolegové v Hradci Králové?
1: Ne, i nás se týká zpracování senátních voleb, takže jsme připraveni. Komise, kterých se senátní volby týkají, jsou proškoleny a budeme se těšit na výsledky senátních voleb za část Pardubického kraje.
0: No a už závěrem, jsou nějaké kuriozní momenty, nějaké i třeba veselé situace, na které ráda vzpomínáte?
1: Veselé situace, já si myslím, že pro nás je veselá situace, když v neděli nad ránem si řekneme, že máme hotovo, že nejsou žádné vlastně připomínky, stížnosti a tak dále. To bych řekla, že je pro nás asi nejveselější situace. A pokud jde o kuriozity nebo nějaké zajímavosti, tak možná snad jenom trošičku takové srovnání, co se týče registru kandidátů, tak od roku 2014 nám stále klesá počet kandidátů, kteří se ucházejí vlastně o mandát kandidáty do obecních zastupitelstev. Na druhou stranu nám roste počet žen, které mají zájem vlastně o mandát v zastupitelstvu. A v podstatě můžu tady vyzvihnout našeho nejstaršího kandidáta v současném registru kandidátů, kterým je pan František Zelený, který mu je 91 let.
0: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes byla ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Veronika Tichá. Moc díky za rozhovor, pevné nervy, ať všechno zvládnete. Naslyšenou.
1: Děkuji.
0: A od mikrofonu se loučí Jakub Malý.

0: jmenuji se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777 74 14 74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777 74 14 74. Přijďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Svitavy bojují s nepořádkem kolem kontejnerových stání. Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Hokejisté Pardubic vyhráli v lize mistrů zápas v Bordeaux 5-2. Dnes čekejte v kraji většinou oblačno až zataženo, večer na většině území s deštěm a teploty do 22 stupňů. Dobré čtvrteční dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Svitavy řeší nepořádek kolem velkoobjemových kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu. Nádob každý rok přibývá, přesto u nich lidé stále odkládají matrace, koberce a další nepotřebné věci, které tam nepatří. Město proto musí řešit jejich pravidelný úklid. Nepomáhá ani monitorování stanovišť, říká mluvčí radnice Kateřina Kotasová.
3: Budujeme tato kontejnerová hnízda, aby tam bylo třeba méně prostoru, aby také byla na viditelnějších místech a dala se lépe monitorovat. Městská policie pravidelně monitoruje, dokonce máme umístěné i nějaké kamery v určitých lokalitách. Opravdu se s tímto nešvarem snažíme bojovat.
1: Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Nová obytná zóna má stát u výjezdu z města směrem na Čáslav. Ve stejné oblasti developeři počítají i se stavbou dalšího nákupního centra. V Peci pod Sněžkou se dnes v 11 hodin otevře nová multimediální expozice o Krkonoších. Vznikla v části dolní stanice Lanovky na Sněžku a představí horskou přírodu i architekturu na jejím vrcholu. Připomene také příběhy spojené s nejvyšší Českou horou. Vstup je zdarma. Policisté dál nebudou muset informovat všechny podezřelé, že jejich prověřování už skončilo. Někteří se to proto nikdy nedozví. Změnit to měla navrhovaná úprava trestního řádu, kterou ale ministerstvo spravedlnosti vzalo z návrhu zpět. Podle mluvčího rezortu Vladimíra Řepky přišlo k návrhu v připomínkovém řízení hodně výhrad.
4: Hlavním problémem je, že trestní řád pojem podezřelého nevymezuje tak jednoznačně jako například pojem obviněného. V této fázi může policie jednat s více lidmi, vůči nimž existuje různá míra podezření. V praxi by proto nemuselo být vždy jasné, koho přesně mají orgány činné v trestním řízení o výsledku informovat.
1: S tím nesouhlasí někteří advokáti, podle kterých by o odložení případu policisté informovat měli. V Česku se o víkendu výrazně ochladí, předpovídá to Český hydrometeorologický ústav. Dnes bude na většině míst ještě přes den 19 až 24 stupňů. Na západě a místy i na severu Česka se ale začne ochlazovat. Od západu přijde déšť, na východě se mohou objevit bouřky. Zítra se teplotní maxima propadnou zhruba na 10 až 15 stupňů Celsia. Podobné teploty meteorologové očekávají také o víkendu. V sobotu bude oblačno až zataženo s deštěm a v neděli polojasno místy s přeháňkami. Sport. Pardubičtí hokejisté porazili ve Francii Bordeaux 5.

0: 2 a vyhráli 4. z 5 zápasů v základní části Ligy mistrů. Dynamo si tak zajistilo účast v play-off evropské soutěže.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré, tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne, aby jo, je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Pardubicku na silnici nižší třídy u Vysokého Chvojna bourala 2 osobní auta, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Je 8. říjen, čtvrtek a my rozjíždíme naše dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Dnešní den je Mezinárodní den boje proti popáleninám. Je to také památný den sokolstva, světový den zraku, no a taky světový den chobotnic. O chobotnicích, který nic nemáme, o zraku bude řeč v radioporadně a v této hodině vám něco více řekneme o mezinárodním projektu Krokus. Půjdeme mezi děti.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: V památníku Zámeček Pardubice se po čtvrté zapojují do mezinárodního projektu Krokus. Deváťáci ze základní školy Polabiny Prodloužená tam právě dnes na pietním území budou sázet cibulky krokusů, a to za děti zemřelé v průběhu holokaustu. Na pietním místě památníku Zámeček, někdejšího nacistického popraviště, by v tuto chvíli už měla být reportérka Tereza Brázdová. Dobrý den.
2: Hezké dopoledne.
1: Terezo, můžeš nám v krátkosti představit ten projekt, co je jeho smyslem, jak dlouho existuje?
2: Projekt Krokus vznikl v roce 2005, stála za ním irská nadace pro osvětu o holokaustu a postupně ten symbol Krokusu převzali další evropské země. V Česku ty aktivity koordinuje Židovské muzeum v Praze. Děti, školy, které se projektu účastní, tak dostanou cibulky žlutých krokusů, aby je zasadili jako připomínku 1,5 milionu židovských dětí, které zemřely během holokaustu. Žlutá barva samozřejmě připomíná žlutou Davidovu hvězdu, kterou Židé museli nosit během nacistické éry. Památník Zámeček Pardubice a žáci základních škol v Pardubicích se poprvé sázení krokusů účastnili v roce 2023. Ten projekt tu má na starosti Eva Kubelková. Zvete pokaždé žáky jiných škol?
3: Dobrý den, zveme pokaždé žáky jiných škol a letos poprvé jsme nezvali, ale škola se nám přihlásila sama a máme to vlastně domluvené už téměř rok, že dneska přijde sázet škola v Polabinách.
2: Nejsou to jen základní školy, k tomu sázení se připojili, myslím, i vysokoškoláci?
3: Ano, v loni tady sázela Univerzita Pardubice.
2: Kolik krokusů děti zasadí dneska?
3: Dneska budou zasazovat kolem 60 cibulek žlutých krokusů.
2: Kde vykvetou?
3: Vykvetou tady v našich podmínkách někdy během února, jinak je to spočítané, že po většině Evropy kvetou na konci ledna, kde je výročí vlastně osvobození Osvětimi. U nás je to o něco později.
2: Žáky jsem doprovodila paní učitelka Nela Musilová. Letos sází deváťáci, to jsou děti ve věku, kdy by měli už dokázat pochopit dopady a souvislosti holokaustu. Probírali jste to téma teď aktuálně nějak ve škole?
4: Dobrý den, nás tohle téma bude ještě čekat, ale přesto se ho občas dotkneme, ať už v jiných předmětech, nebo právě před nějakým projektem, nebo když je potřeba samozřejmě ho připomenout.
2: Myslíte si, že je pro děti, které teď sedí v přednáškovém sále, důležité dotknout se nějak víceméně osobně těch příběhů, nejen když o nich čtou ve školních lavicích?
4: Určitě, protože když jsou v těch lavicích, ať už se snažíme jakýmikoliv aktivitami je zapojit a snažit se je něco naučit, tak přece jen když si šáhnou nebo zapojí se do nějakého projektu, tak se to zapamatujou víc a myslím si, že se o tom dozvědí i další zajímavé věci, kterými bychom jim nepředali.
2: V letošním roce památník Zámeček na programu spolupracuje se Soňou Krátkou z Krajského technického muzea Vysoké Mýto, která je zároveň správkyní pardubického židovského hřbitova. Ta právě teď žáky seznamuje v přednáškovém sále s dramatickým příběhem rodiny Firbergových, kteří byli deportováni do terezínského geta. A podrobnosti o tom přidáme v další hodině vysílání.
1: A my moc děkujeme za informace. S Terezou Brázdovou se tedy opět přímo z místa, kde se dnes budou sázet žluté krokusy, spojíme v 10 hodin a 15 minut.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Dlouho plánovaná stavba cyklostezky v Pardubicích podél v loni otevřeného obchvatu Trnová Fáblovka Dubina se blíží. Město plánuje na začátku listopadu vybrat zhotovitele zakázky za desítky milionů korun. Pokud všechno půjde hladce, začne budování přes 3 kilometry dlouhého úseku do konce roku. Cyklisti už na stezku netrpělivě čekají a víc právě teď v dobrém dopolední probereme s Ondřejem Wolfem. Hezký den.
1: Krásný den.
0: Podle úplně původního plánu měla touto dobou už cyklostezka stát a sloužit veřejnosti. Proč to dopadlo jinak?
1: No, protože městu se před lety nepovedlo stavbu cyklostezky skoordinovat se silničáři a nebyla proto součástí tendru na stavbu severovýchodního obchvatu. Radnice nyní uznává, že v minulosti zvolený postup stavět cyklostezku odděleně nebyl správný, z chyby se poučila a třeba v případě budoucí cyklostezky podél plánovaného, tedy jiného jihovýchodního obchvatu, zvolila postup takzvané sdružené zakázky, tedy že obojí se bude stavět najednou.
0: Jak dlouho si na cyklostezku podél severovýchodního obchvatu z Trnové na Dubinu počkáme?
1: Tak teď je vypsaná soutěž na dodavatele, vítěze bude město znát na začátku listopadu, pokud nenastanou nějaké průtahy třeba kolem odvolání dalších účastníků tendru, měla by stavba podle magistrátu začít letos. Potrvá 24 měsíců, tedy 2 roky, a rozdělená bude na 3 etapy. Odhadovaná cena je přes 60 milionů korun. Součástí bude i veřejné osvětlení a lávky, například přes náhon Halda a Brozanský odpad. Labe a jeho slepé rameno překoná cyklostezka přes ten velký zavěšený most a v celé délce povede po jižní straně toho tělesa obchvatu.
0: Ještě poslední otázka, jaký přínos ta cyklostezka bude mít?
1: Tak bude znamenat pohodlné a bezpečnější spojení mezi místními částmi Trnová, Fáblovka a Dubina, kde se cyklisti vyhnou jízdě přes dopravně vytížené centrum města. 3,5 kilometru dlouhý a 4 metry široká komunikace, nebo tedy cyklostezka. Úsek bude zároveň napojený na stávající cyklostezky v okolí, tedy třeba například na levobřežní Labskou stezku z Pardubic do obce Ráby. No a podle projektové dokumentace bude také sloužit i chodcům.
0: Dobře, a pak už pofrčíme i s Ondřejem Wolfem. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice.

0: Už je čtvrtek a my pro vás máme pozvánku na velmi bohatý víkend, který se uskuteční v Pardubicích. Připojuje se i Železniční muzeum v Rosicích, kde chystají víkend plný jízd historických vozidel. V sobotu vyjede motoráček na trase Pardubice, centrum hlavní nádraží Rosice a zpět. A taky Rosické muzeum bude naposledy letos otevřeno pro veřejnost od 9 do 15 hodin v sobotu. No a co se týká neděle, tam je přichystaná tradiční souprava motoráků pro posilové vlaky. V rámci Velké Pardubické pojedou po trase Pardubice, centrum hlavní nádraží Rosice, Závodiště a zpět. Na zastávce Závodiště bude jenom krátký pobyt pro výstup nebo nástup a vláček hned zase pošupají zpátky do Pardubic. Historické vlaky spolku jezdí po této trase pravidelně od roku 1996. Tak to bude jízda. No a teď si řekneme něco o slovu rajnice. Jestli nevíte, co to je, řekne nám to Dagmar Magincová.
1: I dnes jsme zalistovali v Jungmannově česko-německém slovníku a dověděli se, že rendlíku se ještě v té době, tedy ve 30. letech 19. století, říkalo rajnice. Šlo o pozůstatek staré češtiny, pokud tedy můžeme za běžnou součást staročeské slovní zásoby uznat slovo doložené pouze v jednom prameni, slovníku mistra Klareta. Ten v oddílu věnovaném domácímu náčiní a nádobí uvádí vedle truhličky nebo lahvice i rájinu, což by měla být přejímka z bavorsko-rakouské němčiny, kde se rajn říkalo nízkému hrnci. I zdrobnělina rajnice nakonec z češtiny zmizela, ale zůstala aspoň ve slovenštině.

0: Český rozhlas Pardubice, písničky, které nestárnou.
1: Tak někdy se mi snívá, že zas dva cůpky mám.

0: Stále vám přejeme dobré dopoledne. Je 9 hodin 37 minut a nabízíme naši pravidelnou říjnovou rubriku.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra si v naší rubrice povíme o falešných telefonátech.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: vzpomeňte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Přejeme vám dobrou pohodu při poslechu Českého rozhlasu Pardubice. Už se blíží 10. hodina, ale určitě se do našeho vysílání vejde ještě náš dopolední seriál, který se věnuje vyučování na základní umělecké škole. Třeba taková zubcová flétna, ta bývá pro mnoho dětí prvním krokem do světa hudby. I když vypadá jednoduše, začátečník se musí naučit správně držet nástroj, pracovat s dechem, pokládat prsty a hlavně vytvořit čistý tón. Jak tedy vypadá první učení a co všechno musí malý muzikant zvládnout, než zahraje svou první písničku? To zjistíme v dalším díle našeho seriálu V hodině Jana Mildeho, natáčela redaktorka Milena Vápeníková.
1: Zobcová flétna je jeden z nástrojů, se kterým se děti často v základní umělecké škole setkávají jako s prvním, úplně ty malinké. Když k vám přijdou na začátku školního roku a flétnu drží poprvé v životě, co jim říkáte, co je učíte jako první?
2: No jako první vždycky je naučit se uchopit správně ten nástroj. V tom je největší problém, protože když přijdou děti se zlozvyky třeba z mateřské školky, tak je s tím velký problém potom, když se hrají náročnější věci.
1: Jak by se tedy správně ta flétna měla držet? Dokážete to popsat?
2: To je přece úplně přirozené. Je to úplně stejné jako třeba u klavíristů, anebo když se učí děti ve škole psát. Prostě je to ten úchop klasický, to nemůžeme vidět. Že?
1: Nevadí, takže když už umí správně držet flétnu, tak se začínají učit noty, první tóny.
2: Nejdříve s nimi vždycky dělám různá prstová cvičení, aby si ty prsty našly svoje místo na dírkách. No a potom hrajeme bez not, z paměti, v různých tóninách. Aniž by věděli, jestli má ta tónina nějaký křížek nebo béčko, tak hrajou v několika tóninách.
1: Jak staré děti můžou začít hrát na tu flétnu, nebo jak malé děti možná?
2: To je daný spíš úrovní jejich motoriky. Nejmladší byly asi 5letý děti, no a potom těm nejmenším, když mají malé prstíčky, tak musíme dát do ruky sopraninovou flétnu a ty větší mají potom sopránovou flétnu, když už na ní dosáhnu.
1: Dá se začít i později hrát?
2: No ano, já jsem začal na zobcovou flétnu a bylo mi asi 14 let.
1: A zobcová flétna, může to být plnohodnotný nástroj, jsou proto nějaké velké skladby, nebo je to takový odrazový můstek pro to, aby děti pokračovaly dál na třeba jiné typy fléten nebo i třeba jiný nástroj?
2: To je právě velký omyl, že všichni si myslí, že to je odrazový nástroj a přitom je to úplně plnohodnotný nástroj, který žil v době baroka i v době renesance a pak na nějakou dobu byl v zapomnění a v dnešní době opět se vyučuje na konzervatořích po celém světě.
1: Máme tady na hodině Jonáška. Jak dlouho hraješ už?
2: Jonášek hraje 2 roky a ten jeden rok předtím to byl v přípravce.
1: Co se ti líbí na flétničce? Baví tě to?
3: Baví, ale nebaví mě trénovat.

0: tady Jonáš, jak trvalo třeba dlouho, pane učiteli, než zahrál takovouhle krásnou písničku?
1: To je u každého trošku jinak. U Jonáška to je asi tak po 2 letech, viď?
2: No pane, tak přejeme hodně trpělivosti. Zítra zamíříme na hodinu, kam si děti žádný nástroj nenosí. Učí se totiž zpívat.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

chtěl bych napsat báseň plnou citu o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: V Chrudimi vzniknou stanoviště s defibrilátory. Slatiňany připravují kompletní obnovu sídliště. Hokejisté Pardubic v Lize mistrů vyhráli na ledě Bordeaux a mají jistý postup do play-off. Dnes čekejte v kraji většinou oblačno až zataženo, večer na většině území s deštěm a teploty do 22 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční dopoledne. Na několika místech v Chrudimi budou přístroje na pomoc při srdeční zástavě. Nápad záchranářů uspěl v anketě o podporu z takzvaného sdíleného rozpočtu. Město za nákup vybavení zaplatí 700 tisíc korun.
2: Automatické defibrilátory budou dostupné na 6 vytipovaných místech. V boxech na Reslově náměstí, u nádraží vedle atletického stadionu, u rozhledny Bára a také na hasičárnách v místní části Topol a Markovice. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Slatiňany připravují kompletní obnovu sídliště. Radnice si nechá zpracovat podklady k úpravě prostoru mezi ulicemi Tyršova, Švermova a Družstevní. Mají tam vzniknout nové parkovací plochy, síť cest, hřišť a sportovních prvků, ale třeba také místo pro komunitní zahrádky. Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá antikvariát vyřazených knih. Zájemci si mohou vybírat z velkého množství starších i novějších titulů. Knihy jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé a další pak před dětským oddělením. Akce potrvá do 16. října. Dnes je to přesně 85 let od takzvané akce Sokol. V noci ze 7. na 8. října 1941 němečtí okupanti zatkli asi 1500 představitelů České obce Sokolské a rozhodli také o zákazu organizace. Většina zatčených se konce války nedožila. Celou akci nacisté provedli na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, říká historik z Vojenského historického ústavu Michal Burian.
3: Němci věděli, že Sokolové jsou tou obrovskou skupinou lidí, která je jim velmi nepřátelsky nakloněná, a byli si vědomi, že Sokolové tvoří jeden z významných základů našeho domácího i zahraničního odboje.
0: Česko si kvůli událostem 8. říjen připomíná jako památný den sokolstva.
4: Sport.
0: Hokejisté Pardubic otočili v Lize mistrů zápas na ledě Bordeaux a po výhře 5-2 mají jistý postup do play-off. Úřadující český šampion prohrával ve Francii 0-2. David Tomášek ale v závěru druhé třetiny snížil a ve třetí části Dynamo přidalo další 4 branky. Na výhře Východočechů se gólem a asistencí podíleli Vladimír Sobotka, Lukáš Sedlák a Miloš Kelemen.
4: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu.

0: pásu Pardubice.
1: Porouchané osobní auto překáží na dálnici D11, stojí za 1,70 kilometrem ve směru na Jaroměř. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak jsme slyšeli, tlak bude klesat, stoupat, potom zase klesat, tak si raději pro jistotu uděláme dobrou kávu. No a jsme rádi, že posloucháte naše rádio Český rozhlas Pardubice. Řekneme si například, jak dopadla studie, kde byly dvě skupiny. Ta jedna jedla pořádné jídlo ráno a potom měli oběd. Ta druhá jedla pětkrát denně. Jak to dopadlo? Jestli zůstanete při poslechu, tak se to dozvíte. No a za chvíli připomeneme taky Chobotnice, které právě dnes mají světový den.
0: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

Chobotnice je tvor se zajímavým oběhovým systémem. Mají tři srdce a krev, která je modrá. A dnes slavíme Světový den chobotnic. Jak název napovídá, tenhle den oslavuje jednoho z nejvýraznějších tvorů žijících na naší planetě. Tohle osminohé tajemné stvoření z podmořského světa sebou přinášelo vždycky hodně fascinace pro svou inteligenci, pohyblivost a krásu. Tak se můžeme podívat na enviweb.cz, kde píšou, že chobotnice si zaslouží uznání z mnoha důvodů. Za prvé, jsou jedním z nejstarších přeživších tvorů na Zemi. Přes jejich relativně krátký život se nacházejí fosílie chobotnic staré více než 300 milionů let, což znamená, že jsou starší než dinosauři. Možná jedním z důvodů, proč tihle unikátní tvorové přežili tak dlouho pod mořem, je to, že jsou vysoce inteligentní. S přibližně 500 miliony neurony umístěnými v jejich mozku a chapadlech jsou schopni se učit a řešit problémy způsobem, kterého není schopno mnoho jiných mořských živočichů. S 8 pažemi a velkým mozkem mohou řešit hádanky, maskovat se a dokonce otevírat sklenice. Opravdu, jedna chobotnice, byl nějaký průzkum, byla tak inteligentní, že byla schopná otevřít lahvičku s pilulkami zabezpečenou před dětmi, aby se dostala ke svačině, která byla uvnitř. No tak to je víc, než dokážou možná někteří dospělí lidé. No tak oslavme tento den, ještě si můžeme říct něco o kráse chobotnic, protože vizuálně jsou taky úžasné v různých barvách, velikostech, různé tvary mají, některé žijí ve velmi mělkých vodách moře, zatímco jiné chobotnice můžeme najít tisíce metrů pod hladinou. Chobotnice, která se někdy nazývá chameleon moře, často mění barvy, aby splynula s okolím. Je to forma ochrany před predátory. Tak to byla taková malá chobotnicová osvěta.

0: Lokální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak už víte, žáci pardubické základní školy Polabiny Prodloužená dnes sázejí krokusy. Květiny v areálu památníku Zámeček v Pardubicích budou připomínat památku dětí, které zemřely v období holokaustu. V minulé hodině vysílání jsme vám už projekt Krokus přiblížili a také jsme se zmínili o tom, že se dnes děti seznámí i s válečným příběhem, který souvisí s naším regionem. Na podrobnosti se teď zeptám opět reportérky Terezy Brázdové, která je stále v areálu památník Zámeček. Tak co se tam teď děje v tuhle chvíli, Terezo?
2: Tak děti už dosázely cibulky krokusů, jsou v zemi, ale kromě toho se seznámili také s historií tohoto místa, někdejšího nacistického popraviště, a prohlédli si expozici památníku Zámeček. A taky je čekal zajímavý příběh, kterým přiblížila Soně Krátká, kurátorka Krajského technického muzea ve Vysoké Mýtě a zároveň správkyně pardubického židovského hřbitova. Soňo, vy jste sem dnes přivezla historický kufr, který byl svědkem mnoha událostí a dramatických příběhů s lidmi. Cestoval dnes spolu s vámi, docestoval až sem. Pojďme ho teď pomyslně otevřít, kufr i ten příběh, komu patřil.
3: Kufr patřil pravděpodobně přímo Leu Firmbergovi, což byl Žid, který odešel transporty v prosinci 1942 do Terezína. Leo Firmberg odešel transportem s manželkou a synem Kurtem. Ten si po válce změnil příjmení, ze všech se stali Fialovi, on se změnil i jméno, stal se z něho Karel. Tahle rodina měla obrovské štěstí, protože Leo Firmberg byl váleční invalida z první světové války, neměl nohy a pohyboval se na invalidním vozíku. Takže zatímco ostatní, jeho manželka a jeho syn, doputovali přímo do Terezína, tak on nějakou dobu až do léta 1943 pobýval v Praze v chudobinci pro postižené tělesně a potom, až když byla vlečka dostavěna až přímo do Terezína, tak se setkal, měl to obrovské štěstí, že se setkal se zbytkem rodiny v Terezíně, kde všichni dožili do konce války a vrátili se zpátky do Pardubic.
2: Takže ten kufr byl uložený, rodina ho měla uložený v tom svém terezínském getu.
3: Pravděpodobně ano, protože pochybuji, že by si potom z nějakého skladu vybírali zpátky ten svůj kufr, takže měli to štěstí, že ho mohli mít u sebe. Podařilo se jim přežít veškeré transporty dál na východ. Rodina díky tomu, že ta Pavla Firmbergová byla švadlena, Leo byl Švéd, tak měli to štěstí, že to byla taková užitečná povolání, ale samozřejmě nebylo to 100% zárukou, protože je to dokáže výjmout z těch transportních seznamů na východ do vyhlazovacích táborů.
2: Rodina Firmbergových měla pardubické kořeny. Soňo, jak se ten kufr dostal k vám?
3: Oni úplně neměli pardubické kořeny, protože přišli až po roce 1939 do Pardubic a jako po záboru Sudet, ale byla to rozvětvená rodina a já jsem ten kufr získala od neteře Lea Firmberga. Je to dáma, která se narodila v roce 1943 už v Anglii, protože její matka tam tehdy žila, ale dál se sem potom vracela, protože její maminka měla tuberkulózu, léčila se tady, takže ona se dál se svým strýcem a tetou i bratrancem pravidelně setkávala. Ten kufr si vzala s sebou, když se zpátky vrátila do Anglie, nějakou dobu žila, ale i v Austrálii ten kufr stále putoval s ní, stále ho používala na stěhování a z Anglie mi ho přivezla letos v květnu, protože usoudila, že jsem člověk, který se dokáže o ten kufr postarat, dokáže příběh té rodiny vyprávět a věděla moc dobře, že takovéhle hmatatelné trojrozměrné předměty, fotografie, které mi věnovala a její osobní výpověď na diktafon dokážou doplnit obrovským způsobem nejenom historii Pardubic, pardubických židů, našeho města, ale i celého kraje a dost možná i celé republiky.
2: Kufr teď máte u sebe. Jaké budou jeho další osudy, další cesty?
3: Já samozřejmě neberu ten dar jako můj osobní dar. Vnímám to opravdu jako dar, který jehož jsem jenom dočasným správcem, protože pracuji pro židovskou obec a předpokládám, že se podaří najít důstojné místo v nějaké regionální paměťové instituci, protože ano, kufr by mohl být součástí sbírky Židovského muzea v Praze, ale zase od nich není jednoduché si tu věc potom půjčit zpět na výstavu nebo na přednášku, takže raději se domlouvám s paměťovou institucí u nás v kraji, aby ten předmět byl uložený tam, kde vlastně odkud pocházel.
2: A ještě na závěr, vlastně proč jsme dnes tady, ten kufr je symbol hmatatelná věc může v dětech o to víc evokovat tu sílu toho příběhu, když ho vidí v reálu, mohou si na ně sáhnout?
3: Určitě ano, protože nezmínila jsem důležitou věc, že Leo Finberg a jeho manželka Pavla měli syna a tomu bylo, když se dožil konce války 15 let, ta letošní skupina, která sázala krokusy pro připomínku židů, byli deváťáci, byli jim také 15 let, takže představa, tak jak jsem jim to přivyprávěla já, že najednou nemůžete chodit do školy, nemůžete do kina, protože jste zjistil, že máte židovské kořeny a musíte si zbalit do kufru věci, které uznáte za vhodné a máte dál ten život takový, jaký vám byl nalajnován, je to věc, kdy si zkrátka mohou dosáhnout na věc a na ten příběh o mnoho hmatatelněji.
2: Říká Soňa Krátká, já vracím slovo do studia.
1: A my moc děkujeme za ten příběh. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin, 27 minut a otázka na tělo. Jak často jíte? Dvakrát, třikrát nebo snad šestkrát denně? A co je lepší? Je to velmi těžké hodnotit, protože každý z nás má jiný metabolismus a taky jiné potřeby. Nicméně velmi zajímavou studii nám nedávno popsala v radioporadně diabetoložka Hana Kaléová. Týkala se diabetiků, kteří potřebovali zhubnout.
1: Když to shrneme do úplně jedné věty, tak v zásadě ten výzkum potvrzuje to, co věděli už naši předkové. Snídej sám, o oběd se poděl s přítelem, večeři dej nepříteli. Výzkumy ukazují, že čím dříve během dne začneme jíst a také skončíme svoje jídla, tím lépe pro náš metabolismus. A my jsme právě v pražském IKEMu provedli studii, kdy jsme u lidí s cukrovkou druhého typu srovnali 6 malých jídel během dne ve srovnání jenom se 2 jídly, snídaně a oběd. A to bylo všechno. Stejné kalorie, stejná strava, ale jenom jiné rozložení během dne. No a zjistili jsme, že lidé na 2 jídlech denně, na snídani a na obědě s vynecháním večeře, zhubli o 50% více hmotnosti, zhubli více tuku v játrech, více se jim zlepšila citlivost na inzulín, takže více se jim zlepšily ty markery cukrovky, dokonce se jim zlepšila nálada. No a co bylo velmi překvapivé, že poklesly u nich pocity hladu na 2 jídlech denně. A to byl naprosto překvapivý výsledek pro většinu těch našich účastníků, protože když chtěli do té studie se upsat, tak řada z nich mě říkala, ale já nevím, jestli ty 2 jídla vůbec jako zvládnu, já budu mít asi hlad. No tak já jsem jim řekla, tak to zkusíme na týden, když po týdnu to pro vás nebude fungovat, tak to je na mě. Tak byli ochotní to zkusit a ke svému překvapení zjistili, že po nějakých 3 až 4 dnech, kdy se samozřejmě tělo musí adaptovat, tak úplně přestali mít večer hlad a většina našich účastníků studie si to tak oblíbila, že zůstali na těch 2 jídlech denně i poté, co ta studie skončila.
0: Vyvrací to zase některé další studie a rady odborníků, kteří říkají, jeste málo, ale vícekrát denně. Nevím, jak to máte, na kolika ti lidech se ten výzkum vytváří, jestli se to dá takhle zobecnit, že skutečně kdo chce snížit váhu, ať jí ráno hodně a v poledne hodně a pak už vůbec.
1: Vlastně konzistentně vidíme tady ty výsledky z celé řady studií, to není jenom ta naše studie. Vidíme, že opravdu jíst brzy během dne je prospěšné a je to částečně proto, že se mění hladiny hormonů v našem těle, večer se zvyšuje hladina melatoninu, který nás připravuje ke spánku a k regeneraci a tam prostě, když sníme to samé jídlo ráno a večer, tak v tom večerním jídle se uloží o 50% více tuku. Takže i když sníme ty samé kalorie, tak to nejsou ty samé kalorie. Tělo je zprocesuje jinak. Je to díky tomu kolísání hormonů v těle, ale je to také díky tomu, že během dne jsme fyzicky aktivnější a také nachytáme trochu nějakého slunečního záření.
0: Ano.
1: A červené spektrum slunečního záření, které je zodpovědné za to, že cítíme to teplo ze sluníčka, to dokonce zlepšuje náš metabolismus.
0: Pokud vás paní doktorka Hana Kaléová zaujala, můžete vyrazit tuto sobotu na její přednášku do Pardubického sboru církve adventistů 7. dne. Je to vzácná příležitost, protože diabetoložka žije většinu času ve Washingtonu a do Pardubic zavítá jen velmi zřídka. Přednáška pro laickou veřejnost se koná tuto sobotu 10.10. ve 14 hodin a na místo se dostanete trolejbusem, je to konečná jedničky Slovany Točná. Přednáška se jmenuje Žít do stovky a užít si to.

0: Konec nostalgie, jdeme soutěžit.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ve hře celý tento týden kuchyňská chňapka s logem Českého rozhlasu Pardubice. Je zelenočerná, z organické bavlny, vydrží až 250 stupňů, takže se nespálíte. No a k tomu tady máme opět rodinné vstupenky na chovatelskou výstavu v Holicích. Bude to krajská jubilejní 20. výstava a bude tam více než 1000 zvířat, jak jsme se včera dozvěděli od hlavního organizátora pana Ladislava Kašpara. Byl naším hostem v radioporadně ještě s jednou mladou 15-letou chovatelkou králíků. No a my se budeme dnes zabývat očima, protože je Světový den zraku a čeká nás také optometristka po 11. hodině v radioporadně. Tak dobře poslouchejte, věřte, nevěřte, vědecké výzkumy potvrzují, že původně měli všichni lidé na Zemi výhradně hnědé oči. Modré oči jsou velmi mladé a jak vznikly? Může za to genetická mutace u jednoho jediného člověka, který žil kdysi dávno v oblasti Černého moře. Takže se dá říct, že všichni modroocí lidé mají tohoto jednoho společného předka. Slyšeli jste někdy tuhle teorii? Dáte ji za pravdu, nebo je to nesmysl? Co myslíte? 726 46 48 48. A první odvážlivec už v tuto chvíli na lince. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jarka. A já vám budu věřit, možný to je.
0: Jarko, jaké máte oči?
2: Já hnědý. Ale děti mají modrý po mužským.
0: Po mužským, po tatínkovi. No, ta modrá barva je, dá se říct, výjimečná, protože tu hnědou má přibližně 70 až 80% globální populace. Ale zase u nás to tak není, to je světově, že u nás je těch modrookých docela dost. Dobře, tak Jarko, já... Výborně, to mám radost. Děkuju, mějte se taky. Nashledanou. Paní Jarka provedla první výkop a další z posluchačů. Dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Tak čekám, jsem napnutá. Tady je Jitka Slezáková, kdo je na druhé straně.
3: Tady posluchačka Jiřina od Chotěboře. A já vám budu dneska věřit. Někde jsem to asi slyšela. Aha.
0: Ještě jednou to pro ostatní schválně řekneme a potvrdíme si to. Tvrdím, že všichni lidé na Zemi měli původně hnědé oči. A pak přišel jeden člověk, kdysi dávno, a měl vadu v uvozovkách. Měl ty oči modré. No a samozřejmě potomci jeho měli taky modré oči a teď my všichni modroocí máme tohoto jednoho společného předka.
3: Jediného předka, tak s tím souhlasím.
0: No tak dobře. Paní Jiřino, taky budu vyzvídat, jaké máte oči.
3: No, modrý.
0: Ani ne zelenomodré, ani ne hnědozelené, ale prostě čistě modré.
3: No, dobře. Takový. Spíš šedomodrý.
0: My si k tomu potom, proto se ptám, řekneme ještě něco více. Děkuji moc za zavolání, zdravíme směrem k Chotěboři. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: A ještě třetí volající se hlásí do soutěže. Pěkný den i vám.
4: Dobrý den, tady posluchačka Marie.
0: Odkud paní Marie?
4: Od Jevíčka.
0: Od Jevíčka, Chotěbož tady byla a ta první paní Jarka, to už si teď nevzpomenu, ale máme to hezky rozložené, to mám vždycky radost po celém Pardubickém kraji. No a co vaše tvrzení? Mám pravdu?
4: Já si myslím, že nemáte pravdu.
0: A něco tam nehraje, neštimuje vám tam něco v tom, řekněte.
4: No, jako zdá se mi to by takový jako nepravděpodobný.
0: Jo, že by
4: jako jenom jeden člověk, jako kdyby, že to vzniklo od něho. Nevím, jenom je to vlastně typ nebo...
0: Aha. No vždycky musí být někdo první.
4: No já...
0: Dobře. Ne, já vás nebudu v žádném případě lámat. Nevěříte. Děkuju vám za zavolání taky a přeju vám pohodový den. Mějte se fajn.
4: Taky přeju hezký den.
0: Naschledanou. studio.pardubice@rozhlas.cz. Máme tady jednoho krtka pro vás, kapela Buty a během toho můžete ještě psát, co si myslíte o tom dnešním tvrzení očníma.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec a dabér Viktor Zavadil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Vědecké výzkumy potvrzují, že původně měli všichni lidé na Zemi výhradně hnědé oči a pak přišel jeden člověk, modrooký, měl genetickou mutaci, bylo to někdy před 6000 až 10000 lety, žil v oblasti Černého moře, tohle všechno se dá prokázat a to znamená, že všichni další modroocí lidé mají tohoto jednoho společného předka. Pan Daniel jako poslední tady píše dnes typovačka a já vám pro změnu nevěřím. Tak vy teda, pane Danieli, máte tento týden vyloženě smůlu, protože jste vždycky obráceně. Ale je to fakt, že je to docela těžké v tomto týdnu a snad budete mít štěstí někdy jindy. Ale pojďme si o tom popovídat, není to ani tak o té soutěži, spíše je to velmi zajímavé. Ten výzkum vědců z Kodaňské univerzity pod vedením profesora Hanse Eiberga zjistil, že všichni modroocí lidé na světě sdílejí zkrátka toho jednoho společného předka, jak jsme si řekli. A tahle genetická mutace funguje jako genetický vypínač, který omezil schopnost těla produkovat melanin v duhovce. Nedostatek pigmentu pak způsobil, že se světlo v oku začalo lámat a odrážet jako modré. Proto to tak vypadá, no vlastně ve skutečnosti není to oko modré, ale ten odraz to způsobuje. Když lidé začali migrovat z Afriky do severnějších a chladnějších oblastí Evropy a Asie, tlak na udržení tmavého pigmentu, který v oblastech s nedostatkem slunce už nebyl tak potřeba, zeslábl. A postupně se tak vyvinuly i další odstíny, jako zelená, šedá nebo oříšková, které vznikají různou kombinací a množstvím melaninu v duhovce. Tak kdo dnes věřil, dobře udělal. Já tady mám ještě jednu velkou zajímavost. Představte si, že běžný člověk vidí zhruba milion barev, 1 milion barev, ale pak existuje malé procento žen, které má zase jinou genetickou mutaci zvanou tetrachromacie a tyhle ženy mají v oku o jeden typ světločivných buněk navíc a dokážou rozlišit, a teď se podržte, až 100 milionů barev. Takže to je pak ta zelinkavá a fialková a lila a tak dále. Takže my ženy, aspoň některé, máme takovou funkci. Tak kdo jí oplývá, tomu závidím. Pojďme vylosovat jednoho z vás. Máme ve hře chňapku a ještě rodinnou vstupenku na krajskou chovatelskou výstavu do Holic. Věřící paní Jarka, která telefonovala jako první, získává tuhle cenu. Gratulujeme. A paní Jarko, prosím, ozvěte se ještě znovu k nám do studia, ať si domluvíme podrobnosti.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. Moravská Třebová začne stavět dům s dostupnými nájemními byty. 15-letý chlapec v polské škole zabil jednoho člověka, dalšího zranil. Policie útočníka zadržela. A počasí dnes čekejte v kraji většinou oblačno až zataženo, večer se přidá déšť a teploty do 22 stupňů. Dobré dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc méně než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat také senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. Volit mohou lidé zítra od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. Moravská Třebová začne ještě letos stavět nové bydlení pro mladé lidi. V domě na Olomoucké ulici bude 5 bytových jednotek. Město za jeho výstavbu zaplatí 15 milionů korun, říká mluvčí radnice Lucie Krčmářová.
2: Cílem je v budoucnu poskytnout startovací bydlení úspěšným stipendistům, kteří se rozhodnou působit a pracovat v našem regionu a nabídnout jim tak stabilní zázemí pro začátek jejich profesní kariéry. Byty by měly být k dispozici koncem příštího roku.
0: Celníci na severovýchodě Čech zajistili během letošních letních prázdnin téměř 773 tisíc kusů cigaret, cigarillos a doutníků. Kromě toho zadrželi přes 34 litrů náplní do elektronických cigaret, téměř 7 kilogramů zahřívaných tabákových výrobků, tabák ke kouření a nikotinové sáčky. Celkový únik na spotřební dani vyčíslili na bezmála 4 miliony korun. Největší část připadá na cigarety, u kterých evidují únik přes 3,5 milionu, říká mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.
3: Jedním z nejvýznamnějších případů byl záchyt 680 tisíc kusů cigaret bez tabákových nálepek. Objevili jsme je na dálnici D8 při běžné silniční kontrole dodávkového vozidla, jehož nákladový prostor zaplnili kartonové krabice s cigaretami. V tomto jediném případě přesáhl únik na spotřební dani 3,1 milionu korun.
0: 15-letý chlapec ve škole v Polsku útočil ostrým předmětem. Jednoho člověka zabil, dalšího zranil. Informovala o tom polská policie. Podezřelého na místě zadržela. Útok na základní škole nedaleko polského Vyškova se stal jen den poté, kdy v jiné škole ve stejném regionu zranil 19-letý student 9 lidí a pak i sám sebe. I jeho policie krátce po činu dopadla. Švédská akademie věd ve 13 hodin oznámí jméno laureáta Nobelovy ceny za literaturu. Mezi favority jsou třeba japonský spisovatel Haruki Murakami, americký autor Thomas Pynchon nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová. Švédská akademie v posledních letech pravidelně střídá ženské a mužské laureáty. Laureáti spolu s prestižní cenou dostanou také diplom, medaili a finanční odměnu. V přepočtu je to asi 26 milionů korun.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17 stupňů Celsia. Zpočátku slabý proměnlivý vítr bude přes den zesilovat na mírný jihovýchodní a k večeru na čerstvý přechodně nárazový. Rozptylové podmínky jsou teď mírně nepříznivé, postupně budou dobré až velmi dobré. Tlak nejprve slabě až mírně klesne, odpoledne mírně až silně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odstavené nákladní auto překáží na dálnici D11, stojí na 58. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte.

0: Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dnes si připomínáme Světový den zraku, je 8. října. Proč je důležité mít takový den? A proč bychom měli péči o zrak věnovat co největší pozornost? Jak poznáme, že se s naším zrakem něco děje? Jaké příznaky lidé nejčastěji přehlížejí? Tak o tom ovšem budeme mluvit s optometristkou Alenzou Flídrovou. Taky se stále častěji mluví o zhoršování zraku u dětí. I toho se dotkneme.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Optometristka Alena Flídrová z firmy Alenza Hradec Králové je tady s námi ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Vítejte, dobrý den.
2: Vítám všechny posluchače a moc děkuji za pozvání.
1: Vy jste tady úplně přesně na den, protože právě ten dnešní den je to vždycky druhý čtvrtek v říjnu, že? Tak teď to vychází na 8. října, je Světový den zraku. Co si představit pod tím dnem? Co by každý z nás, když si řekneme Světový den zraku, tak asi bych měla něco pro ten svůj zrak udělat, že?
2: Ano, já si myslím, že je dneska přesně ten den, kdybychom se měli vlastně zamyslet, jestli se o ten svůj zrak staráme dobře. Což znamená, že vlastně spoustu lidí u nás podceňuje prevenci. A prevence, ta je vlastně velice důležitá, protože zrakem my přijímáme přibližně 80% informací z okolí. Jo, potřebujeme ho při čtení, při práci s počítačem, pohybu venku, řízení auta. Proto vlastně málo si uvědomíme, že se málo staráme o ten zrak. Že vlastně prevenci oční my bereme v podstatě jenom takovou okrajovou záležitost a většinou to řešíme, až když už nastává nějaký problém.
1: Přesně, až když máme něco. K tomu se dostaneme. Tak jak můžeme doma si zacvičit s těma očima tak, ano, abychom to splnili, to, co říkáte.
2: Jo, jo. Takže určitě bychom trošku měli věnovat tomu, že bychom neměli trávit tolik času třeba u počítačů, na mobilech a eventuálně pokud musíme, vlastně dneska už to je taková vlastně klasika, že spoustu věcí pracuje, pro spoustu lidí pracuje s počítačem, tak dodržová takový základní pravidlo 20-20-20. Což znamená, že vlastně každých 20 minut my bychom měli na 20 sekund zhruba kouknout na vzdálený předměst 20 stop, což znamená zhruba tak 6 metrů. A víc mrkat, soustředit se na to, aby jsme to oko promrkávalo. Promrkávali. Samozřejmě pak je daleko důležitý pobyt na čerstvém vzduchu. Nekouřit, pestrá strava.
1: Jo. Zdravý životní styl. Ano, omíláme pak, stále
2: ano,
1: dokola.
2: A pak jsou to vlastně i ty kontroly vlastně u toho lékaře. Nenechávat to všechno, až když máme problém s tím zrakem, protože spoustu nemocí se vlastně dá zachytit včasnou prevencí. Hmm.
1: Jak ta prevence funguje v očním lékařství? Máme nárok na bezplatnou?
2: Ano, ano. V očním lékařství je to tak, že vlastně máme nárok na bezplatnou prevenci. Dokonce ani nemusíme mít k očnímu lékaři potvrzení od praktického lékaře. Je to tak, že vlastně většina lidí zhruba tak do těch 40 let, pokud nemáte žádný problém, tak je dobrý toho lékaře navštívit, já nevím, jednou třeba za 2 až 5 let, ale po ty 40 doopravdy, mezi 40 třeba 55 lety to dodržovat třeba ty dvouletý intervaly a nečekat, až když je vlastně nějaký problém. A samozřejmě ty lidi, kteří nosí brýle, nosí kontaktní čočky, mají nějaký zdravotní problémy, hlavně třeba lidi, kteří mají cukrovku, tak ty by měli opravdu toho očního lékaře navštívit pravidelně.
1: Je fakt, že s přibývajícím věkem se hodně oči mění a ano, ty dioptrie taky postupně začínáme špatně vidět do blízka a podobně.
2: No jasně, ale to tak nějak my vnímáme a jdeme k tomu lékaři. Ale vlastně tím, že jdeme k tomu lékaři, aniž bychom měli nějaký problém, tak vlastně on zkoumá zadní segment oka a vlastně na těch cévách on může poznat spoustu prostě nemocí, který třeba zvýšený nitrooční tlak, který je velice důležitý okamžitě začít léčit, protože to je glaukom, je to hodně dědičné onemocnění, takže vlastně určitě ten, kdo to má v rodině, tak neotálet, jo, s návštěvou lékaře.
1: Ještě se zeptám na tu oční hygienu, co můžeme doma, slyšela jsem ji o oční józe. Doporučujete, jo, co to je?
2: Oční jóga vlastně znamená to, že vlastně musíte hodně pohybovat okem, hodně jako protáčet nahoru, dolů a to mrkání, jo, mrkat a prostě, jo.
1: Samozřejmě, vzpomenout si na to, že jo,
2: si, samozřejmě tím neoddálíte nějakou tu oční vadu, ať je to daleko zrakost, jo, nebo krátko kozrakost, presbiopie. To prostě je to tak, že i zdravý člověk, který se stará o ty oči, tak kolem roku 45-50 prostě ty brýle na to blízko bude mít, jo, protože vlastně záleží to, že ta čočka už není tak schopná akomodovat, tudíž vlastně my musíme laicky řečeno přihodit nějakou plusovou dioptrii.
1: Tak o tom třeba za chvíli a také o tom, co zvládne optometrista a kdy už je potřeba zajít za očním lékařem.

0: Stále jsme tady pro vás. Dnes jsme pozvali optometristku Alenu Flídrovou, a to proto, že dnes je Světový den zraku. A tak si říkáme něco málo o prevenci. Můžeme ji klidně koulet očima, trošku je procvičit, mrkat. Jednou za 20 minut se podívat z okna třeba.
1: Ano.
0: A pořádně do dálky.
1: Ano, do dálky zhruba tak těch 20... 6 metrů, 20 stop, no, ono to je 20, 20, 20, no.
0: Já se vždycky snažím zírat úplně co nejdál, když jdu třeba pak v přírodě z práce, to mě tak pomáhá, taková procházka, a teď říkám, tak teď se na to vzpomenu a musím koukat hodně do dálky.
1: No a hlavně mrkat a mít ještě teda dobrý osvětlení a správně umístěný ten monitor, když už teda musíme s těma počítačema pracovat.
0: No. To tady nebudeme rozebírat, jak to máme my, co tady máme jak v nějaké kabině na letišti, ale pojďme teď ještě k tomu rozdílu, ať si to ujasníme, optik, optometrista a oční lékař.
1: Ano, ano. Takže je to vlastně, když to začnu očním optikem. Oční optici vlastně pracují v optikách a vlastně se k ním dostane zákazník, který už většinou potřebuje ty brýle a má stanovenou tu optickou korekci. Takže vlastně optik mu pomůže vybrat kvalitní obru nebo obruby, která se hodí k jeho tváři, vybere mu správný skla, řekne mu v podstatě všechno, jak se starat o ty brýle. A to upraví je, srovná je.
0: A můžu říct, že to je prodavač brýlí, nebo je na to taky nějaká škola?
1: Je na to také škola. Střední škola? Aha. Ano. Aha. Je to v podstatě, je to nástavba. Dneska to je, i dříve to byla nástavbová škola vlastně po maturitě, ještě jdete dál studovat jako na očního optika. Mm-hmm. Dokonce i tady v Pardubicích máme tuto školu.
0: Výborně. A pak je optometrista.
1: To je vlastně takový mezičlánek mezi tím optikem a očním lékařem. Optometrista vlastně většinou za námi chodí lidé, kdy potřebují upravit tu korekci, když vlastně přijdou do ty optiky, my je změříme, ale vlastně mají ten problém, že třeba stávající brýle už jim nevyhovují. A nebo je tam spoustu nových lidí, kteří přijdou a vlastně stěžují si, že nevidí na dálku, na blízko. Takže pak je to na nás, aby jsme jim zkontrolovali vlastně zrak. Můžeme zkontrolovat přední segment oka, zadní segment oka už vlastně má na starost lékař. Mm-hmm. My nemůžeme vlastně diagnostikovat nějaké choroby, můžeme maximálně třeba upozornit, že může to být šedý zákal v tom
0: A i poslat toho člověka
1: k očnímu lékaři. Ho dál k tomu lékaři. A dalším vlastní práci optometristy je, že aplikujeme kontaktní čočky. Jo, to je v podstatě asi, kdy to dělá jenom ten optometrista, protože většinou lékaři na to vůbec nemají čas a optici to dělat nemůžou.
0: Neměli by. Takže a vlastně, je to hodně o trpělivosti, že naučit
1: to
0: toho člověka.
1: Ano, je to doopravdy takový asi nejvíc. Málo kdy se mně stane, že bych ty čočky nemohla vydat, že to teda ten člověk nezvládne, ale taky se to stává. A musím říct, že nejhorší jsou takový kluci mezi, já nevím, 15 až 20. Jo. A tady ještě jenom upozorním, že optometrista vlastně může měřit vlastně zákazníky až nad 15 let. Jo, do 15 let je to vždycky jenom práce lékařů, i když by se jednalo jenom o běžné brýle. Jo? No a pak vlastně oční lékař neboli oftalmolog, vlastně ten už ty oči léčí. Jo, takže vlastně oftalmolog léčí oční choroby, vyšetřuje úrazy, záněty, předepisuje léčbu a sleduje například zelený zákal a provádí operace.
0: Takže oční lékař, pokud má k sobě optometristu, tak se nezabývá měřením zraku. Už je to ještě zase na té vyšší
1: úrovni.
0: Ano,
1: je to tak. Je dneska vlastně bych řekla, že je to tak půl na půl, že půl vlastně tak 50% lékařů ještě měří ty dioptrické hodnoty, ale spoustu lékařů už vlastně odešle toho zákazníka k nám, k optometristům, jo, protože nemají na to tolik času.
0: Hodně optiky je i třeba v těch obchodních domech, takové ty známé, velké. Ano. Jak poznám, že opravdu mě to měří optometrista?
1: No, tady,
0: takové hloupé se zeptat.
1: Tady samozřejmě jako asi se to dá zjistit, měl by mít u sebe třeba nějaký formula nebo nějaký papír, že má na toto vystudováno, ale musím říct vlastní zkušenosti, že je spoustu optik, kde doopravdy to nemáte zaručené, že vás měří optometrista.
2: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
2: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9:00 nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to v steku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysař houflétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války se nevědomí.

0: Tomáš Klus si dopíše ten svůj dopis a my už pomaličku budeme povídat s Alenou Flídrovou z firmy Alenza z Hradce Králové přijela. Paní Alena, povídáme si tady o prevenci. Samozřejmě, když je Světový den očí. A zajímá jistě nejen mě, ale věřím, že i naše posluchače. Mimochodem se i ptejte, vážení a milí posluchači, jsme tady pro vás živě, takže telefon, mail k dispozici 726 46 48 48. Vy jste optometristka. S kolikatiletou praxí, jestli se můžu zeptat?
1: No to už je hodně. No minimálně 35 let.
0: Výborně. Takže můžete i porovnávat, ano. Jak se měřil zrak před těmi 30 lety, jak je to dnes, jestli to pokročilo, jestli je to přesnější, důkladnější.
1: Jo, no jako určitě to pokročilo, to musíme si přiznat, že ano. Já to z vlastní praxe řeknu, že vlastně úplně kdysi před těma 30-40 lety, to jsem teda ještě nepracovala, tak vlastně tady v Pardubicích, když to vezmu za Pardubice, moc optometristi ten zrak nemohli měřit. Jo. Byla to spíš vlastně taková jako věc lékařů. Ano. My jsme v podstatě, kdo byl optometrista, tak mohl spíš aplikovat kontaktní čočky. Ale postupně, jak vlastně je na trhu víc a víc optik, jo, když se fakt dneska kouknem, tak to je vlastně skoro jedna to optika teda, vedle druhé, jako Pardubice nebo Hradec Králové. Tak vlastně tady už trošičku pak vlastně my jsme se víc zapojili. Jo, už to nebyly jenom ty kontaktní čočky a určitě to vlastně to, ty přístroje jsou na daleko vyšší úrovni, než to bylo dřív. Pamatuju si, že vlastně dřív u nás v ordinaci nebo v optice byla lékařka, tak vlastně klasicky pracovala ještě na takový ty skiaskopický liště. To už si myslím, že dneska tolik lékařů nepoužívá. Máme vlastně k dispozici my jako optometristi autorefraktometry, což je vlastně takový přístroj, který nám vyhodnotí počítačově, jaký by zhruba ten zákazník mohl mít dioptrie. Samozřejmě nedá se to aplikovat přímo tady z toho přístroje.
0: Takže proto jste na to, ano, proto na to máte
1: potom
0: školu.
1: My jim nasadíme takovou tu zkušební obrubu, která není moc příjemná, nebo teda pak to může být foropter, to už je příjemnější a vlastně musíme to vyladit už pak sami. Je to prostě pak už na tom objektivním pocitu, co vlastně tomu zákazníkovi je příjemný, na co líp vidí, takže používáme světelné optotypy, ale zase ty optotypy už to jsou vlastně digitální, světelný, mají spoustu funkcí, jo, červeno-zelený testy, nějaký různý zakrývací testy, takže už to není tak, že by visela na zdi vlastně klasický papírový optotyp. Takže doba určitě pokročila a ve spoustu ordinací, vím, že i v naší firmě třeba Praha, tam už má úplně to prostě nejlepší vybavení.
0: Všetně AI.
1: Ano, ano. Ale v podstatě stejně, dá se to tak říct.
0: Ani ta nejlepší umělá inteligence nevyhodnotí potom
1: ne.
0: Vy jako zkušená optometristka, že třeba řeknete na dálku to máte tak a tak, ale dáme vám trošičku slabší dioptrie, abyste ten zrak víc namáhal nebo namáhala.
1: No, je to spíš o tom pocitu pohodlí. Já třeba doopravdy, když jsou to dioptrie, má zákazník na tu dálku, tak téměř vždy mu to vlastně samozřejmě máme to nasklíčkovaný, jakou potřebujeme korekci, ale vždycky ho ještě nechám projít třeba v prodejně a zkusíme o čtvrtku třeba slabší tu korekci. A pokud mu vyhovuje, mluvím teďka o těch minusových dioptrích, jo, pokud mu vyhovuje i ta slabší korekce, většinou každý řekne, že vlastně je mu to daleko příjemnější. Jo, takže ještě určitě to chce, já mám takový několik bodů u nás v optice, značku, dopravní nápis ulice prostě a podle toho vlastně mě to ty zákazníci čtou.
0: Máte moc hezké brýle, takové výrazné,
1: jo,
0: to jsou pořád, to letí, že jo, tyhle
1: no,
0: ty takové výraznější obroučky.
1: Možná, nevím, jestli to pořád letí, jako určitě, jako stále je to oblíbený tvar a typ brýlí. Ale dostávají se určitě teďka zase do módy, zpátky se vracejí takový ty míň nápadný brýle, kovový. Musím říct, že taky jsem si je jedny udělala, zkouším, ale prostě každý spíš, kdo má zaškatulkovaný nějaký typ, který se mu osvědčil, tak u toho
0: zůstává. Přesně, tak to je.
1: Ano, ano, je to tak.

0: Je Světový den zraku a my tady máme ještě jednu informaci pro vás. Kdo byste si chtěli nechat proměřit zrak, tak vás čeká bezplatná akce u hypermarketu Globus v Pardubicích. Bude to příští sobotu 17. října. Od 10 do 18 hodin bude tam stát mobilní oční ambulance a zájemci si tam mohou zdarma a bezbolestně nechat vyšetřit oční pozadí. Tak to jenom k tomu našemu dni světovému. My mluvíme o prevenci s optometristkou paní Alenou Flídrovou a teď se dostáváme k dětem, protože to je opravdu samostatná kapitola a taky se tam dá podcenit ta prevence.
1: Ano, určitě jako děti, takže tam zase říkám, to už je teda kompetence jenom lékaře, ale u těch dětí mi vlastně není to tak jednoduchý poznat, protože oni nám to neřeknou, že vlastně špatně vidí. Spoustu dětí ani nemusí vidět, jak vlastně správně má vidět. Jo.
0: Až pak v té první třídě, že když
1: ano,
0: nevidí,
1: už
0: na
1: nevidí na tabuli.
0: A to už může být pozdě.
1: Proto jako je velice dobrý, když rodiče vlastně si všímají těch dětí. Pokud to dítě může mít nějaký problémy se zrakem, takhle, když to řeknu, úplně takový první klasický screening se dělá vlastně už při narození. To vlastně se prozkoumá ty děti třeba, jestli nemají šedý zákal. Jo, takže pokud tam není nic takového úplně znatelně viditelný, tak potom je dobrý to dítě vlastně pozorovat. Pokud třeba se stává, že to dítě mžourá, přivírá jedno oko nebo naklání hlavičku na stranu, jo, nebo při čtení vlastně musí strašně ten text si dávat dopředu. K sobě blízko, tak určitě to už je k zamýšlení a třeba je to návštěva toho lékaře, protože tam už můžou být nějaký třeba skrytý známky jako nějakého poškození oka, nebo ne vždycky poškození, prostě třeba dioptrie. Samozřejmě záleží i na rodičích, pokud rodiče oba dva jsou vlastně vysoký hypermetropové, tak dá se předpokládat, že i to dítě
0: ano,
1: může mít nějaký problém.
0: Jo.
1: Dítě může často třeba zakopávat, narážet do věcí. Často si může třít ty očička, jo, že ho prostě pálí, nebo se brání třeba zakrytí jednoho oka, protože vlastně na to oko hůř vidí a potřebuje, aby obě oči, že jo, mu koukaly. Tak potom jako je dobrý prostě určitě navštívit lékaře. Ale v dnešní době se vlastně už dělají ty screeningy zhruba ve 3 letech, někde v ty školce, takže tam už se dá trošičku jako poodhalit, pokud by tam byl nějaký
0: přímo docházejí do školek, což
1: ano,
0: je super.
1: Ano, nebo nějaký ortoptický pracovníci a vlastně to vlastně tam už nějak na nějakých přístrojích vidí, jestli to dítě vidí toho ptáčka nebo nevidí. A pak další screening většinou je předškolní docházkou.
0: Tak. To jsou děti a přece jenom ještě mě to nedá oční kontaktní čočky. To je záležitost. Vy jste se jenom toho lehce dotkla, to je vaše taky gro práce optometristu.
1: Ano, je to taky.
0: Říkala jste kluci 15 až 20
1: no,
0: nejhorší.
1: No, ale ne všichni, někdy překvapí.
0: Nejméně trpělivý. V čem se dělá taková největší chyba, že od toho lidi upustí?
1: U těch kontaktních čoček je vlastně úplně bych řekla nejdůležitější ta hygiena. Jo, což znamená dbát doopravdy na tu hygienu těch rukou, před nasazením, před vyndáním těch čoček, mít naprosto čisté ruce, starat se dobře o to pouzdro, kam se ukládají ty kontaktní čočky, používat zvlhčující kapky, které taky velice pomůžou, protože to oko daleko více vysychá při vlastně nošení těch kontaktních čoček. Pak další takový nešvar je přenášení kontaktních čoček.
0: Nechceme platit za další.
1: Ano, že lidi si dokážou udělat z měsíčních čoček vlastně
0: čtvrtroční,
1: ale dneska už to bych řekla, že to není takovým pravidlem a hodně se do popředí už dneska dostávají jednodenní kontaktní čočky, což z hlediska vlastně ty bezpečnosti, hygieny je to úplně číslo 1, bych řekla, jo, na trhu, protože ráno nasadíte, večer vyhodíte.
0: Já bych s vámi povídala ještě dál, jsou ještě témata, která jsme vůbec nevyčerpali,
1: tak
0: třeba zase někdy příště. Naším hostem byla optometristka. Můžete se ještě jednou představit.
1: Tak, já moc děkuji za pozvání, takže já jsem Alena Flídrová, pracuji v Hradecké optice Alenza, takže pokud budete potřebovat vyšetřit zrak, chcete poradit s brýlemi, anebo potřebujete vlastně změnit korekci, jsme vám plně k dispozici.

0: 11 hodin 46 minut, blíží se komunální volby, tedy volby do zastupitelstev a někde i ty do Senátu. A tak fotografie politiků můžeme vidět na mnoha různých místech. Na volby se dětí ptá Tereza Beránková.
1: Co to jsou volby?
2: Třeba když volíme starostu.
1: A bude se teď někdy volit starosta?
2: Já bude.
1: A kde ho volíme?
2: Třeba ve škole, nebo ve volební místnosti.
1: Ty víš, co to jsou volby?
2: Ne. Třeba když mě o něčem hlasujeme.
1: A o čem můžeme hlasovat?
2: Třeba kdo bude prezident.
1: Víte, jak se volí?
2: Pomocí lístku.
1: Jak takový lístek vypadá?
2: Má tam třeba číslo a když to číslo někde vyhledaj, tak budeme volit starostu. Třeba může prašovat ve školce, nebo v práši, nebo ve škole.
1: Víte, proč se volí?
2: Aby jsme měli hodnýho prezidenta.
1: A víte, kdo volí?
2: Pan prezident.
1: A můžete volit i vy?
2: Jo.
1: Můžeš volit i ty?
3: Jo.
1: A koho můžeš volit?
3: Premiéra.
1: Jak se volí?
3: Volí se, že tam napíšeš, koho chceš volit.

0: 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Tak jestli se zpívá pro to, aby se neumřelo, tak my tady zpíváme Splná hrdla s Mirkem Hrubanem, viď?
1: Ano, ahoj, Splná hrdla.
0: Tak pojďme na naše dnešní čtvrteční dobré odpoledne.
1: Já se koukám, co nabídnu, tak ve čtvrtek jako vždycky hokej speciál, to už je tradice v tomto období, také víkendové pozvánky, abyste věděli, kam vyrazit, a vidím tady, že v Pardubickém kraji chybí peníze na dofinancování sociálních služeb. Problém se týká hlavně odměňování zaměstnanců, tak i o tom bude řeč, to je takové to vážnější téma, které také nebude chybět.
0: My to teďka trošku odlehčíme, když jsme tady měli optometristku, tak si dáme Karla Zicha. Měla na očích brýle. Můžete si zanotovat spolu s námi. Tak notuj.

0: Pardubice. Zprávy.
1: Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Svitavy bojují s nepořádkem kolem kontejnerových stání. Pardubice čekají v pátek a v sobotu městské slavnosti a odpoledne bude oblačno až zataženo, večer se přidá déšť, teploty až 22 stupňů. Hezké poledne vám u zpráv přeje Otaku Tvirt. Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Nová obytná zóna má stát u výjezdu z města směrem na Čáslav. Ve stejné oblasti developeři počítají i se stavbou dalšího nákupního centra. Ve Svitavách řeší nepořádek kolem velkoobjemových kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu. Nádob každý rok přibývá, přesto u nich lidé stále odkládají matrace, koberce a další nepotřebné věci, které tam nepatří. Město proto musí řešit jejich pravidelný úklid. Nepomáhá ani monitorování stanoviště, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
2: Budujeme tato kontejnerová hnízda, aby tam bylo třeba méně prostoru, aby také byla na viditelnějších místech a dala se lépe monitorovat. Městská policie pravidelně monitoruje, dokonce máme umístěné i nějaké kamery v určitých lokalitách. Opravdu se s tímto nešvarem snažíme bojovat.
1: Pardubice zítra a pozítří pořádají podzimní městské slavnosti. Obyvatele i návštěvníky čeká dvoudenní program s hudbou a dalšími vystoupeními. Akci zakončí ohňostroj, který se díky dokončené opravě venkova mostu přesouvá zpátky k Labi. Hlavní program začíná odpoledne. Pokračuje mluvčí pardubického magistrátu Matyáš Stanat.
3: V pátek po spanilé jízdě kočárů bude slavnostně zahájen program v 16 hodin na Pernštínském náměstí. Po 16. hodině odtud vyrazí historická kola na Pardubický zámek a v 18 hodin si nenechte ujít koncert Komorní filharmonie Pardubice.
1: Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Škody, jak vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábějí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedlo. Boleslavský deník minulý týden napsal, že důvodem omezení výroby je nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábějí na Ukrajině.
0: Sport.
1: Tenistka Nikola Bartuňková postoupila poprvé do semifinále na turnaji série Masters. Ve čtvrtfinále v Pekingu porazila v českém souboji Karolinu Muchovou ve dvou setech 6-3 a 6-0.
0: Počasí.
1: V Pardubickém kraji bude dnes oblačno, postupně přibývání oblačnosti na oblačno až zataženo, večer se přidá na většině území déšť, teploty 19 až 22 stupňů, na horách 13 až 17. Povane mírný jihovýchodní, k večeru čerstvý jižní až jihozápadní, přechodně i nárazový vítr. Tlak nejprve slabě klesne, později odpoledne stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty jsou dnes dobré.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji teď aktuálně hlášené nejsou, nikde výrazné kolony, pozor ale stále na dopravní omezení na silnici 1/17 mezi Hrochovým Týncem a Čankovicemi.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké poledne přejeme všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Právě teď 4 minuty po 12. začínají písničky od srdce. A vy tak můžete využít prostor v našem vysílání, kohokoliv pozdravit, komukoliv popřát, k svátku, k narozeninám, nebo jenom prostě popřejete hezký den, protože jste si vzpomněli. To samozřejmě záleží na vás, jaký důvod si k tomu najdete. No, co se muziky týká, tak tu máme opět připravenou. Už se koukám, že zpívat nám budou Lucie Vondráčková s Janem Nedvědem, Petr Novák, Palo Habera, Bonnie, Michal David, Mandraže, Elton John, Helena Vondráčková, Scorpions, Michal Tučný a všechno to odstartuje Ilona Čáková.
0: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: rytmická muzika na úvod písniček od srdce, no tak nic lepšího jsme si snad ani nemohli přát. Tolik Ilona Čáková a než si dáme další skladbu a dalšího interpreta, tak v rychlosti připomenu kontakty, které v písničkách od srdce můžete i dnes využívat a začnu e-mailovou adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Tam se můžete rozepsat dle libosti. Pokud nejste u počítače, nechce se vám psát e-mail, vyťukejte jenom SMSku, i když tam je potřeba být trochu stručnější, protože do jedné textovky se vejde jenom 160 znaků. Ale pokud vám to stačí, tak napište Pardubice, udělejte mezeru, připojte vzkaz, který máme vyřídit a celé to odešlete na číslo 90 011 04. A pak ještě telefonní linka 726 46 48 48, pokud byste chtěli někoho pozdravit sami vlastními slovy, živě, hezky do vysílání. Takže tenhle telefon je vám k dispozici. Tak, Michal Tučný je před námi právě teď a budeme hrát dnešním oslavenkyním. Myslím si, že mnozí z vás už to velmi dobře vědí, kdo dnes slaví, protože několik gratulací už tady mám, tak jenom pro úplnost doplním, že to jsou Věroslavy a také Věry, tak Věrám, Věrkám, Věruškám všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti, splněných přání a už mlčím, jdeme hrát.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

0: Starýho psa novým kouskům nenaučíš, tak o tom zpíval Michal Tučný v písničkách Od srdce. A na telefonu máme dnešního prvního volajícího. Zdravíme pana Bedřicha, dobrý den.
1: Já taky zdravím, pane Hruban.
0: Tak je to na vás, tak, komu zahrajeme?
1: Tak já bych chtěl zahrát svoji manželce.
0: Ano.
1: A dceři, kteří mají dneska mají svátek v obě dvě, tak jim přeju všechno to nejlepší. Hodně zdraví, no, aby byli veselí a dařilo se jim.
0: Dobře, tak jestli můžu, tak za rozhlas se také připojuji ke gratulaci pro vaši paní, tak pro dceru a obě moc pozdravujte, hezky to oslavte.
1: Tak, vyřídím.
0: No a vy jste vybral z té nabídky písničku od Lucie Vondráčkové a Jana Nedvěda, bude se líbit?
1: No, já myslím, že jo. My Nedvědi máme rádi, hovarovali, jak zpívávali.
0: Jasně.
1: To byla paráda.
0: Tak, perfektní. Tak jdem zahrát. Díky moc za zavolání, ať
1: děkuji,
0: se daří.
1: Mějte se pěkně taky.
0: Taky. Hezky to oslavte, naschle.
1: Díky.

Měl jsem telefonát z Osíku, paní Jarka volala, tak jsem se dozvěděl, že v Osíku vykouklo sluníčko skrze mraky, takže to vypadá na další pěkný den. Pak jsem se dozvěděl, že paní Jarka měla k obědu zapékané brambory s uzeným, čímž mě začala dělat velké chutě. No a pak už byla velká rozsáhlá debata o okurkách. 10 kilo okurek zavařuje, prý jsou naprosto vynikající, všichni se po nich mohou utlouct. No a jak o tom paní Jarka mluvila, tak jsem začal lehce slintat, dostal jsem na ně chuť a doufám, že třeba někdy v budoucnu budu mít příležitost ochutnat. Elton John byl v nabídce, oblíbenec paní Jarky, pokud není po ruce Dalibor Janda, takže rádi zahrajeme a posíláme ho do Osíku s velikým pozdravem.

0: vzpomeňte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: To byla malá, krátká, rychlá pozvánka k poslechu našeho vysílání také v pondělním odpolední, ale teď pojďme zpátky k písničkám od srdce. Trošičku se mi tady kupí vzkazy, takže si dáme další a bude to opět gratulace. Milé rádio, prosíme o zahrání naší kamarádce Věře Jasanské z České Třebové k dnešnímu svátku a chtěli bychom jí popřát všechno dobré a hlavně pevné zdraví. A to přejí kamarádi Mirek a Mirka.

Když zabloudíš, tak zavolej. Helena Vondráčková zavolala také paní Ivana před malou chvílí. Ona má vždycky v hlase takové sluníčko, řekl bych, veselou náladu. Úplně to z toho telefonu, z toho sluchátka, řekl bych, stříká a vždy mě dobře naladí. No a začala náš rozhovor tím, že už mě předběhl strejda Béďa, ale tak i přesto chce poslat velikou gratulaci a přání všeho nejlepšího paní Věře a také Věrušce, tedy se vzkazem, že přeje vše nej, ať se hodně smějou, ať jsou hodně zdraví, posílají moc pozdravu a tohle přání je prý od zbytku rodiny. Takže ještě jednou gratulace veliká, no a Petr Novák vyšel na řadu, tak doufám, že se bude líbit a zdravíme i paní Ivanu.

0: Hvězdičko blízkavá, to byl Petr Novák, s vámi Český rozhlas Pardubice a máme opět obsazenou telefonní linku, tentokrát zdravíme do Sopotnice, paní Anu, dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celé Pardubické rádio.
0: Děkujeme.
1: A dnešní největší přání letí Lidušce Doležalové do Českých Lip, ta dneska slaví narozeniny a ať to otáčí, jak to otáčí, tak furt to je 66. Takže Liduško, všechno nej. A pak tady mám Věrušku Krčmářovou v Outmaní, Věrušku do České Rybné, Věru Svobodovou do Českých Klipchav, Věru Kameníkovou taky do Českých Klipchav a Věru Burešovou do Janova Ulitomyšle. A jinak zdravím všechny Věry, kde si vzpomenou a přeju jim zdraví, štěstí, pohodu a ať mají pořád dobrou náladu a zdravím Slávka do Moravské Třebové, nebo on je někde, tam někde...
0: Vranová Lhota.
1: Ano, Vranová Lhota, mám to i napsaný v kalendáři, ale to bych se musela jít podívat.
0: Aha.
1: A i tušku do Pardubic. Všechny vás zdravím.
0: Tak jo, tak zdravíme také. Ještě mě řekněte, vy jste tam vyjmenovala spoustu věrušek, to máte na papírku, nebo to jedete z hlavy takhle?
1: Já to jedu z hlavy.
0: Teda, tak to... Koukám. Tak jo, tak Věruškám i od nás všechno nej, Lidušce samozřejmě také k narozeninám hodně zdraví a Palo Habera se vám zalíbil z té naší nabídky. Tak si dáme písničku Boli jsme raz milovaný. Jestli se vám líbí, tak je kousek i pro vás, jo?
1: Děkuju moc.
0: Tak jo.
1: A naslyšenou.
0: Ať se daří.

Ladíte písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice. Máme tady další vzkaz. Dobrý deň, chcel by som dať zahrať nějakou pesničku pre kolegou Honzu a Frantu do SOR Lipchavy. Ďakujem, Roman. Tak, zdravíme do Lipchav, Honzu, Frantu i Romana. A jsou tady Scorpions.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: A písničky od srdce pokračují, probírám se tady vašimi vzkazy, kterých pořád mám dost nevyřízených, tak už to budu muset začít pomalinku spojovat. Zahrajte písničku Romaně Stránské, pak Vlastě, a teď nevím, jestli Speratové nebo Šperátové, také Viktorovi Zemanovi pro dobrou náladu, radost a pohodu. Babička a děda posílají veliký pozdrav, no a je tady také pozdrav od Kláry. Dobrý den přeji do rádia vám a všem vašim rozhlasovým posluchačům s přáním prima dobrý nálady a ať se všechno daří a hlavně písničku také a především jak jinak než pro maminu paní Marii Svobodovou na Legumu a se Groušoj Pétě Rabasový na Podhůru. Pac a pusu s láskou a vám díky, Klára.

Tereza Mašková, Marek Lambora, Náš příběh a Písničky od srdce pokračují. Za chvilku, za minutu bude 1:15. Máme tady vzkaz také od Markuse, milé rádio. Prosím o písničku k obědu. Dnes mám segedínský guláš. Díky, Markus. Přejeme dobrou chuť.

0: Slovenská skupina No Name žili, mě tady blikají telefony, chodí další a další zprávy, tak pojďme rychle kouknout na linku, kde by měl čekat Radek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Radku, komu to bude?
1: Bude to pro Macička.
0: Ano.
1: A pro její spolupracovnici paní Věru, která dneska slaví svátek.
0: Jasně, takže Věře opět gratulace předpokládám. No a Macičkovi jen tak pro dobrou náladu.
1: Pro dobrou náladu. Za to, jak je hodná.
0: Je hodná, jo? No tak to jo.
1: No
0: tak
1: jistě.
0: To musíme zahrát. To jinak nejde. No tak zdravíme obě dámy, ať to v práci utíká. Zdravím i vás, hezký den přeju. Díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

To byly Mandraže, my pomalinku jdeme do finále písniček od srdce. Prosím, zahrajte písničku mé kamarádce Aleně Němcové a Aničce Stejskalové. Jako poděkování za příjemně strávené chvíle děkuje Dáša ze Žamberka. Tak dámy, zdravíme, krásný den, jak paní Aleně, tak paní Aničce. Pochopitelně i Dáše posíláme pozdrav a ještě jsem tu měl jeden vzkaz, tuším, že z Ústí nad Orlicí dorazil. Tady už to vidím, pane redaktore, prosím o písničku pro svoji sestru paní Věru z Holic k jejímu dnešnímu svátku. Zároveň jí chci moc poděkovat za péči, kterou věnuje naší mamince a bratrovi. Mnoho zdraví, spokojenosti, radosti, pohody a hlavně sil jí přeje maminka, bratr Jarda a sestra Lída s celou rodinou.

13. hodiny zbývají už poslední minuty. Písničky Od srdce spějí do finále. Na poslední chvíli ještě stihla zatelefonovat paní Jitka a ta by ráda poslala gratulaci Věrušce Šenkové, tak doufám, že poslouchá. Samozřejmě bude to k jejímu svátku. Hodně, hodně zdraví a vzkaz máme tě všichni moc rádi. Tak to je krásné přání na závěr. My k tomu připojíme samozřejmě ještě i jednu písničku, na kterou zbývá čas, ale než se zaposloucháme do té skladby, tak v rychlosti pozvánka k poslechu Českého rozhlasu Pardubice také po 13. hodině. Po zprávách, které už teď chystá Ota Gottwirt, k mikrofonu usedne Alex Minářová se svým hostem a dnes to bude herec Viktor Zavadil. Tak vám i dál přejeme krásný pohodový čtvrtek ve společnosti Českého rozhlasu Pardubice a pokud jste nestihli napsat nebo zavolat do těchto písniček Od srdce zítra ve stejném čase, to znamená úderem polední, budete mít opět možnost.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Záhadné případy pomůže inspektorce vyřešit policejní archivářka Patience v premiérovém seriálu. ČT2. Fascinující svět mravenců ukrytý ve starých stromech a pod nimi. Premiérový díl cyklu Přírodní divy Bílých Karpat. A ČT Art. Šikmý kostel v Karviné či návštěva dělnické hospody s básníkem Petrem Hruškou. S Jaroslavem Rudišem v Moravskoslezském kraji v novém díle cyklu Literární místopis. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Už se těšíte na zimu?
3: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morav v srdci Rakouska.
2: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
3: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
2: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorav.at. Regionmorav.at.
4: Hodin.
5: Český rozhlas Pardubice.

0: Stavba má začít v roce 2028 a podle odhadu potrvá 2 roky.
1: Dům bude stát v místě bývalých ležáckých sklepů a má připomínat původní areál pivovaru. V přízemí budou prostory pro obchody a služby, ve vyšších patrech byty. Součástí stavby bude taky 2podlažní parkování. Investor už na Pivovarském náměstí dokončuje první dům s více než 30 byty. Hotový má být příští rok. Z Lanškrouna Anna Svobodová, Český rozhlas.
0: Na budově krajského úřadu v Pardubicích vyvěsili vlajku Sokola. Na dnešek totiž připadá památný den sokolstva. Připomíná rozsáhlý zásah nacistických okupantů proti představitelům České obce sokolské, který provedli přesně před 85 lety. Při akci Sokol zatkli v noci ze 7. na 8. října 1941 asi 1500 lidí a skoro všichni byli popraveni. Část nástupní stanice na lanovou dráhu v Peci pod Sněžkou je ode dneška upravená na multimediální expozici nazvanou Sněžka 1603. Nabízí informace o horské přírodě, architektuře na vrcholu Sněžky a taky připomíná příběhy, které se na vrcholu hory odehrály. Kde se turisté mohou občerstvit, doplňuje náčelník lanové dráhy Jiří Špetla.
2: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty, takže tady nebude tady dole z prostoru bývalého bistra. Nyní vzniká stálá expozice, která se bude věnovat Krkonoším a okolí Sněžky a Sněžce samotné. Samozřejmě bistro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
0: V oblasti Krušných hor a Českomoravské Vysočiny bude od dnešního odpoledne foukat silný vítr. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku by se měli pohybovat s velkou opatrností, hrozí totiž pád větví. V noci na zítřek bude vítr slábnout. Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu nejvíc přispěl internetový prodej a zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Do celkových tržeb statistici nezapočítali prodeje a opravy motorových vozidel. U těch v srpnu tržby meziročně klesly o 2,2%. Počasí. Odpoledne bude v Pardubickém kraji oblačno až zataženo a večer se přidá na většině území déšť. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů. Tlak klesne, později stoupne, biopředpověď je na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky jsou dnes dobré.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, dopravní omezení v centru Pardubic u Pernštýnského náměstí.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
4: Za stvárnění Jana Palacha získal nominaci na Českého lva. Ve filmu Osamělý vlk, který je právě teď v kinech, hraje válečného pilota Josefa Balejku. Na kontě má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažili i to, že nebylo do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí, no.
0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam?
0: Na gymnázium, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopníkem v rodině v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří byli ochotníky aspoň?
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jedinej. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně. No.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jsem řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Že jenom stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let.
1: Je to 8 let, že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral, procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, on se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, a je to to, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny. Takže byla to jako skvělá práce maskerů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou. A já jsem to měl to, pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával. Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák asi. Já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha, postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně uvětržený, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mannesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, mu řeknete, že jdete za svým prezidentem. Já vím, že to je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně uvytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu. A máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou, a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste mi v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment. Mm-hmm.
0: Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby uvytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra.
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocený, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám, no tak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje, do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo,
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadřela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Arthura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím. Rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z Činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny, nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne,
0: třeba
1: těm se to nesmí říkat, tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte můžete, časově, nebo...
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že...
1: Můžu si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení, ani před nějakým jako velkým natáčením, nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější? Musíte používat více těch hereckých prostředků? Nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony?
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom Činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží o tom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval, ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo, jo, jo.
0: A to po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: První část silnice z Rohovládovy Bělé do Břehu na Pardubicku je opravená. V Chrudimi vzniknou stanoviště s defibrilátory. Nezaměstnanost v Česku v září zůstala na 5% a zítřek bude slunečný, později oblačný, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubičtí silničáři pustili dopravu na první část opravované silnice z Rohovládovy Bělé do Břehu. Jde o úsek z Břehu do Vlčí Habřiny. Zároveň pokračují v pracech na poslední rozestavěné

0: sídliště. Radnice si nechá zpracovat podklady k úpravě prostoru mezi ulicemi Tyršova, Švermova a Družstevní. Mají tam vzniknout nové parkovací plochy, síť cest, hřišť a sportovních prvků, ale třeba i místo pro komunitní zahrádky. Na několika místech v Chrudimi budou přístroje na pomoc při srdeční zástavě. Nápad záchranářů uspěl v anketě o podporu z takzvaného sdíleného rozpočtu. Město za nákup vybavení zaplatí 700 tisíc korun.
1: Automatické defibrilátory budou dostupné na 6 vytipovaných místech. V boxech na Reslově náměstí, u nádraží vedle atletického stadionu, u rozhledny Bára a také na hasičárnách v místní části Topol a Markovice. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Nezaměstnanost v Česku se ani v září nezměnila. Na 5% zůstává už třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září skoro 370 tisíc lidí. Volných pracovních míst bylo přes 100 tisíc. Ministr práce Aleš Juchelka z ANO proto upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost v Česku stoupla. Loni v září byla na 4,5%. České úřady odeslaly odpověď Evropské komisi ohledně možného střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zpravodajskému serveru i rozhlas to potvrdila mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová. V dopise je podle ní uvedeno, jak české úřady předcházejí riziku střetu zájmů při rozdělování unijních peněz. Zpráva v dopisu ujišťuje, že pokud střet zájmu zjistí, nemůže dotaci poskytnout ani proplatit. Premiér opakovaně tvrdí, že svůj potenciální střet zájmu vyřešil, když v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se ale zajímá i o další v premiéru biznis, například o společnost Synbiol.
2: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu začne přibývat oblačnost na zataženo. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky čekáme dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: www.nejlevnějšípneu.cz. Váš dodavatel pneumatik všech značek vám přeje příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek. www.nejlevnějšípneu.cz. Sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. Kratší kolona na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je tady čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, to dnešní má datum 8. října. My vám přejeme pohodový poslech, obzvláště věrám, které dnes se slaví svátek. Tak všechno nejlepší. A co nabídneme? Blíží se víkend, to znamená, že pozveme k poslechu našeho vysílání právě také v sobotu a v neděli. Tentokrát nás budou zajímat zálety Aleny Zahradnické, takže nejenom, že se ohledneme za jejich posledním vydáním, zatím tedy posledním, ale pozveme i na to následující. No a dodáme i spoustu tipů na to, kde můžete pátek, sobotu a také neděli strávit, kam se dá vyrazit, co se kde v našem kraji děje. K tomu všemu nesmí chybět ani muzika, hlavně písničky, které nestárnou. Tentokrát budou v podání Jiřího Korna, Pavla Didoviče anebo Anika. Hezký čtvrtek.
2: Dobré odpoledne s Miro.

0: znova ukolébavka v podání Pavla Didoviče. Tak doufám, že vás neukolébala, přece jenom je 14 hodin 12 minut. Mnozí ještě v pracovním procesu a asi by to nedělalo dobrotu, kdybyste tam podřimovali. Ale samozřejmě my přejeme, ať to v práci utíká, pokud možno příjemně. K tomu snad dopomůže i další muzika. Čekají nás David Stypka s Evou Farnou a mnoho dalších interpretů. A čeká nás také víkend, který se pomalinku blíží a v neděli po 9. to budou Zálety Aleny Zárybnické, které vám budou zpřímňovat čas strávený s Českým rozhlasem Pardubice. Pokud jste poslouchali jejich minulé vydání v neděli, tak to jsme zavítali do Špindlerova mlýna za náčelníkem lanovky Jiřím Kolínem.
1: Co všechno je potřeba splnit pro to, abychom abyste novou lanovku uvedli do provozu?
2: Tak tím, že uvádíme do provozu novou nepoužitou lanovou dráhu, což v českých horách není poslední dobou úplně běžné, tak z tohohle pohledu je to samozřejmě všechno výrazně jednodušší a samozřejmě taky ekonomicky náročnější. Takže lanová dráha, tím, že je vyrobená podle posledních norem a předpisů, tak veškeré podmínky, co se provozu týče, splňuje. A ve chvíli, kdy je celá lanová dráha postavená, správně odladěná, nastavená technologie lanové dráhy, tak v první chvíli prochází technickou přejímkou, čemuž se říká technická prohlídka a zkouška uvádění do provozu lanové dráhy. U této kontroly proběhnou zejména zatěžovací zkoušky, kde se ověří kompletní funkčnost lanové dráhy, co se týče samotného zatížení, pohonu, funkce brzd a veškerých systémů, které lanovka obsahuje.
1: Pro mě, vstoupím tě do řeči, když mluvíš o té zatěžovací zkoušce, znamená to, že místo pasažérů se na sedačky lanovky dají třeba co? Pytle s pístem, kanistry s vodou?
2: Přesně tak. Ne každá sedačka. Polovina vozu lanové dráhy je zatížena nějakým závažím. To je relativně jedno jakým, jenom všechno musí být opravdu přesně správně spočítané, tak aby to odpovídalo požadavkům na samotné zatížení. Takže používají se, jak si sama řekla, pytle s pískem, barely s vodou, oblíbené jsou sudy s pivem, kterých je před sezónou všude dost, takže to bývá poměrně jednoduché a praktické řešení.
0: Říká náčelník lanovky Jiří Kolín. Celé to zajímavé povídání s ním si můžete poslechnout v našem audioarchivu na stránkách pardubice.rozhlas.cz. A když si naše vysílání naladíte i teď o víkendu, v neděli dopoledne, tak to vás čeká setkání Aleny Zárybnické s pěvcem Štefanem Margitou.

0: pustila.
1: Dobré ráno, milá. David Stypka, Eva Farna a s vámi je Český rozhlas Pardubice. Já jsem sliboval, že pro vás máme i několik tipů pro inspiraci, jak naložit s volným časem o víkendu a nejenom v sobotu a v neděli, ale už i v pátek se toho mnoho koná. No a kam tedy vyrazit, tak s tím poradí Barbora Bláhová.
2: Do areálu zemědělské školy Chrudim můžete vyrazit na podzimní výstavu se zemědělskou a environmentální tématikou. Výstava bude otevřená zítra od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin. Uvidíte tam chovatelské, zahrádkářské a ekologické expozice, výstavu osiv a sadby, kaktusů, šperků, keramiky, obrazů a dekorativních předmětů. Dál se přesouváme na podzimní městské slavnosti v Pardubicích. Multižánrový festival v ulicích centra města nabídne bohatý program pro celé rodiny. Těšit se můžete na koně a vystoupení s nimi, spanilou jízdu kočáru, výstavu historických vozidel členů Veterán klubu Pardubice, na koncerty a různá vystoupení. Slavnostní zahájení bude zítra v 16 hodin na Pernštýnském náměstí. Vše pak v neděli uzavře 136. ročník Velké Pardubické. No a v rámci podzimních městských slavností vyjede v sobotu 5 párů vlaků ze zastávky Pardubice Centrum přes hlavní nádraží do Rosic nad Labem. Vyjedou také historické trolejbusy. Trasa bude polookružní z Dubiny přes Centrum, z Borovského náměstí, Duklu, hlavní nádraží a Centrum zpět na Dubinu. A tip mám také do ekocentra pod Orlicko v České Třebové, kde bude výstava hub. Uvidíte tam bohatou přehlídku čerstvých hub z našich lesů, dozvíte se více o jedlých, nejedlých i jedovatých druzích a načerpáte inspiraci pro podzimní výpravy do lesa. Otevřeno bude zítra od 8 do 18, v sobotu od 9 do 18 a v neděli od 9 do 14 hodin. A nebo můžete vyrazit do země Keltů v Nasavrkách, kde bude akce nazvaná Archeoden. Kromě ukázek archeologických metod tam uvidíte také experimentální výrobu březového dechtu a tavbu železné rudy. Pro tvořivé návštěvníky bude připravená dílnička, kde si vyzkouší třeba výrobu historických barev a malování s nimi. No a pardubický Bikros slaví 40 let a zve všechny na závody, které budou tento víkend na místní dráze. V sobotu tam uvidíte středoevropský pohár a krajský přebor, oblíbený noční závod v maskách i závod maminek. No a v neděli je na programu jubilejní 40. ročník Velké ceny oštít města Pardubic. Dál pokračujeme na Poličské letiště, kde bude v sobotu drakiáda. Draci všech tvarů a barev vyletí do vzduchu ve 14 hodin. Pro děti navíc bude připravená tombola a další zábavné aktivity. A na závěr pozvánka na Velkou Pardubickou, která bude v neděli na dostihovém závodišti Pardubice. Areál bude otevřený od 9 hodin a hlavní závod začne v 15.30. Na akci můžete dorazit třeba historickým motoráčkem, který bude jezdit ze stanice Pardubice Centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem až na závodiště. Jízdní řád najdete na webu motoráček.cz. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Co přimělo místního nadšence postavit na vlastní náklady rozhlednu a vybudovat k ní dokonce lanovku? Rozhledna Jehůdka je od dob svého vzniku oblíbeným cílem výletů, stejně jako Bělá u Luže, kde stojí. Vesnicí v půvabném údolí Anenského potoka vás provede Šárka Rusnáková.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Žádný strach, já to zvládnu, tak to je píseň Jiřího Korna, která doznívá ve čtvrtečním dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice. Právě dnes, 8. října, si připomínáme památný den sokolstva, je věnovaný všem sokolům a sokolkám, kteří položili život v boji za svobodu a demokracii. K připomínce se připojí také pardubičtí sokolové, kteří dnes večer vypustí na hladinu Chrudimky symbolické lodičky se světýlky. Na večer sokolských světel nás teď pozve cvičitelka pardubického sokola Vendulka Josefová. Dobrý den a díky, že jste přišla.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Začneme asi samotným památným dnem sokolstva. Proč si ho připomínáme právě 8. října?
1: Protože ze dne 7. října na 8. října 1941 bylo gestapem pozatýkáno více než 1500 sokolů. Většina se již domů nevrátila. Reinhardt se tak neúspěšně pokusil zlikvidovat nejlépe organizovanou odbojovou organizaci protektorátu. Tento den, který je významným dnem České republiky, si připomínáme jako památný den sokolstva.
0: Sokol si většina lidí spojuje především se sportem a s cvičením. Jak významnou roli ale sehráli sokolové v protinacistickém odboji?
1: Já o tom vím i od svých rodičů, kteří měli spoustu v Pardubicích kamarádů, bratrů a sester, kteří pomáhali v akci našim partizánům a našim letcům, a mnozí z nich právě skončili třeba na zámečku a už se domů nikdy nevrátili. Je to smutná historie.
0: Vy si dnes připomenete, a vlastně kdokoliv bude mít zájem, si může také připomenout sokolské oběti velmi symbolickým způsobem. Už jsem říkal, že půjde o pouštění lodiček se světýlky na řece Chrudimce. Jak bude celý ten večer probíhat?
1: My máme cvičení od 17 hodin do 18 a dneska to budeme mít kratší, protože 17.30 přijdeme na levý břeh Chrudimky do bývalého uvozu pod Lávkou a tam si rodiče s dětmi ten den připomenou tím, že si doma připraví nějaké ekologické lodičky, ať už z papíru nebo z kůry, ze dřeva, a na něj dají svíčku, zapálí, a ta svíčka by měla být symbolem za jednoho sokola, který byl popraven a už se nevrátil, tak ta svíčka popluje a vzpomínáme na ně.
0: Může se k vám dnes připojit kdokoliv a mají teda si lidé přinést sebou všechno, co budou potřebovat, to znamená i tu svíčku, i tu lodičku už připravenou, tam asi nebude přímo na možnost na místě si ji vyrobit.
1: Každý si musí tu lodičku připravit sám a nezáleží na tom, jestli chodí do sokola. Uvítáme všechny, kteří se tam přijdou poklonit a přijdou to s námi zaspomínat.
0: Jak dlouhou tradici má tahle akce?
1: Já si to přesně nepamatuju, ale byla jsem pověřena v našem sokole na Olšinkách, abych tuto organizaci vždycky 8. dělala. A naše náčelnice řekla, že se tentokrát už budeme vždycky řídit tím 8. října, protože když se to posouvalo na jiný den, tak se nám to zdá nevhodné.
0: Vy sama pocházíte z rodiny, která je se sokolem spojená po několik generací. Co pro vás osobně znamená připomínat si jeho historii a oběti?
1: Tak můj pradědeček Ferdinand Potuček byl požádán, aby postavil naši sokolovnu na Olšinkách, a jenom díky tomu, že vlastně nabídnul nejnižší cenu, tak to dostal a postavil. A já jsem za to hrozně ráda, protože ta tradice u nás doopravdy trvá. On byl i starostou sokola a vím, že mu potom, když zemřel, i udělali sokolský pohřeb. A já sama jsem pokračovatelkou, protože naše maminka cvičila v sokole. A i když už potom se tomu nesmělo po tomu roce 48 říkat sokol, tak jsme chodili do Dynama, ale my jsme tomu vždycky říkali stejně sokol.
0: Jak na podobné pětní akce reagují děti, ta nová generace, která dnes do sokola chodí cvičit, vědí vůbec, jakou historii sokol má?
1: Tak my se snažíme o tom s dětmi mluvit, ale myslím si, že se ta historie trochu vytrácí, že informovanost o tom záleží vždycky od těch cvičitelů, jestli těm dětem to připomínají, protože ta informovanost je rozhodně v sokole důležitá.
0: Tak ostatně dnešní večer může být skvělou příležitostí, jak to mladé generaci připomenout. Na závěr tedy ještě pár praktických pozvání, kdy a kde přesně mají zájemci o tuhle pětní akci být.
1: Ano. Je to teda od 17.30 od půl šesté do 19 hodin na levém břehu Chrudimky, to znamená, kdo neví, kde je levý a pravý břeh, je to na tom břehu, kde stojí Sokolovna. A tam se sejdeme a je zapotřebí, aby rodiče se postarali o své děti, aby nám někdo nesklouznul do Chrudimky, když tam teďka není moc vody, ale bylo by to nepříjemné, aby se někomu něco stalo.
0: Jasně. Na akci spojenou se sokolskou historií, s vlastenectvím, pozvala cvičitelka pardubického Sokola Vendulka Josefová. Moc díky, že jste přišla.
1: Já taky děkuji.
0: A ať se to povede.
1: Děkujeme mnohokrát.
0: Mějte se. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Já nesnídám sám, skupina Katapult. Ani vy nemusíte snídat sami, pokud si naladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. I když je do rána ještě dost daleko, teď stále čtvrteční dobré odpoledne na hodinách 14.47.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Využíváte mobilní bankovnictví? Bezpečí vašich peněz máte ve svých rukách. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobře zabezpečený telefon naprostý základ.
2: Úředníky za přepážkou banky nahradil internet. Náš účet tak můžeme spravovat díky chytrému telefonu.
3: Dneska většinou ty mobily umožňují použití nějaké biometrie, tedy snímku našeho obličeje či otisku prstu, kterým prokážeme, že vlastně jsme tím, kdo má právo s daným účtem manipulovat.
2: Říká expert na platební styk Tomáš Hládek z České bankovní asociace. To znamená, že náš telefon nebo tablet je dobře zabezpečený.
3: To záleží na nás, protože ať si to mnoho lidí neuvědomuje, jde vlastně o malý počítač, který kromě jiného umí zajistit telefonní hovor, ale vedle toho je to opravdu nástroj výpočetní techniky, čili podobně jako chráníme svůj velký stolní počítač, měli bychom chránit i ten tablet či telefon. Mnoho lidí na toto zapomíná.
2: Když chceme ovládat účet z telefonu, potřebujeme nějakou aplikaci. Už při tom stahování aplikace bychom asi měli být opatrní.
3: Naprosto jednoznačně určitě neklikat na žádné Bůh ví odkud zaslané odkazy, ale určitě bychom se měli přihlásit na stránky dané banky a z jejího prostředí stáhnout příslušnou aplikaci, protože právě ta aplikace nás také provede tím autentizačním, čili tím krokem prokazování, že jsme to právě my, kdo má právo přístupu k našemu účtu.
2: Doporučuje se také nepoužívat automatické přihlášení.
3: To znamená to, že vlastně si můžete v některých případech uložit svá hesla, své přístupy do toho zařízení, kterým komunikujete, a ono následně, když vyvoláte danou aplikaci, tak se jaksi automaticky přihlašuje. Ale vemte, že když tedy by se někdo dostal k vašemu telefonu a dokázal prolomit onu základní otevírací obrazovku, tak vlastně má ten telefon otevřený i k tomu, aby se přihlásil vaším jménem do vaší banky, protože banka to, kdo s ní komunikuje, pozná opravdu jen z těch elektronických digitálních údajů.
2: Hodně se hovoří o podvodných e-mailech. Máte pro nás nějakou radu, jak nenaletět?
3: V každém případě bych varoval před tím, že se e-mail tváří v tom smyslu, že nám něco sděluje banka, že musíme okamžitě provést. Ono to nejsou jenom e-maily, ale i podvodná volání, kde se tváří to číslo, že je to číslo call centra dané banky a banka nás instruuje, že máme něco provést. To je nesmysl. Banka vždycky očekává od nás nějakou aktivitu a ne, že jí budeme sdělovat, protože tak se většinou ta zpráva či ten telefonát tváří, že máme zadat nějaké údaje telefonicky a že někdo provede nějakou aktivitu za nás. Banka vždycky očekává aktivní příkaz z naší strany a ne, že nás k něčemu instruuje.
2: Říká Tomáš Hládek. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra si v naší rubrice Jak nenaletět povíme o falešných telefonátech.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Volby 2026. Jak dopadnou letošní komunální volby a kdo postoupí do boje o křeslo v Senátu? Sledujte s námi sčítání volebních výsledků, bezprostřední reakce politiků i komentáře odborníků. To vše v našem speciálním vysílání tuto sobotu po 14. hodině. Volby 2026. Český rozhlas Pardubice.
1: Máš to ctí známých, ale kdo tě zná? Máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní? Máš pocit,

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
6: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v září mírně klesla. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části senátu. Odbory na pražském letišti zvažují ukončení stávkové pohotovosti a zítřek bude nejprve slunečný, později zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v září snížil. Celkem bylo bez práce přes 14 000 lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 4%. Mezi lidmi, kteří si hledají práci, přibyli po konci školního roku taky čerství absolventi, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
7: Právě mladým lidem věnujeme zvýšenou pozornost. Pomáháme jim nejen se zprostředkováním zaměstnání, ale také individuálním poradenstvím, rekvalifikacemi, odbornými praxemi nebo podporou při návratu do vzdělávání v rámci projektu Záruky pro mladé.
6: V Měticích, místní části Pardubic, se dnes můžou zájemci zapojit do pravidelné výměny oblečení. Do bývalé obecní školy v Černoborské ulici můžou lidé

0: Celkový únik na spotřební dani vyčíslili na bezmála 4,5 milionu korun. Největší část připadá na cigarety, u kterých evidují únik přes 3,5 milionu, říká mluvčí celníků Jitka Fajstavrová.
1: Jedním z nejvýznamnějších případů byl záchyt 680 tisíc kusů cigaret bez tabákových nálepek. Objevili jsme je na dálnici D8 při běžné silniční kontrole dodávkového vozidla, jehož nákladový prostor zaplnili kartonové krabice s cigaretami. V tomto jediném případě přesáhl únik na spotřební dani 3,1 milionu korun.
0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí. To je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. Pražské letištní odbory se příští týden sejdou kvůli pokračování stávkové pohotovosti. Podle předsedy jedné z odborových organizací Marka Sedláka je na čase zvážit její ukončení. Sedlák taky popřel tvrzení další odborářky Vlasty Palové, že vedení letiště s odbory nekomunikuje. Stávkovou pohotovost odbory vyhlásily 21. července. Vadil jim výběr nového šéfa letiště Radomíra Lašáka, kterého do vedení dosadilo ministerstvo financí. Před 20 lety totiž Lašák vedl české aerolinie v době jejich úpadku. Sport. Pardubičtí hokejisté za sebou mají pátý zápas v lize mistrů a po čtvrté dokázali vyhrát. Díky výhře 5-2 v Bordeaux postoupili do další fáze evropské soutěže. Počasí. Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnost až na zataženo. Teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty budou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehodu máme hlášenou z Pardubic, ulice 17. listopadu. Počítejte tam s možnými komplikacemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pokračuje čtvrteční dobré odpoledne Českého rozhlasu Pardubice, 8. říjnový den, věry dnes se slaví svátek, tak ještě jednou posíláme gratulaci, přání všeho nejlepšího a můžeme poslat i některou z připravených písniček, už se koukám, kdo nám zahraje a zaspívá, těšte se třeba na skupinu Miraj, na Valdemar Matušku nebo na Helenu Vondráčkovou. Sociálním službám v Pardubickém kraji chybí peníze, problém se týká hlavně financování zaměstnanců, některé neziskové organizace proto budou hledat úspory jinde. Podrobnosti přidáme ve vysílání už za malou chvíli. Hezký den.
2: Dobré odpoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: Holky, já mám všechny rád. Valdemar Matuška. S vámi Český rozhlas Pardubice a než si dáme Sandru anebo skupinu Miraj, koukneme na oblohu.
1: Počasí.
0: Nebudou nás zajímat hvězdy, ale to, jaké počasí nás bude provázet dalšími dny. Předpověď připravil meteorolog z Českého hydrometeorologického ústavu Hradci Králové Tomáš Popelka. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: No a říkal jste, že to dnešní povídání bude takové podzimní, tak pojďme na to. Co ve zbytku dneška?
2: No tak studená fronta už je na našich západních hranicích a postupuje zvolna k východu, severovýchodu, takže v těch pozdně odpoledních a začátku večerních hodin už tady u nás bude počasí už většinou zataženo a teploty momentálně v Pardubicích se pohybují lehce po 22 stupni. Jináž dneska už vítr bude foukat už takový jižní, postupně jeho západní a přímo na frontě nám se objeví nárazy kolem 15 metrů. V noci stále hodně oblačnosti tady s deštěm nebo přeháňkami někdy kolem polnoci, potom budou srážky slábnout a ustávat a v druhé polovině noci už nám začne oblačnost zase ubíhat na polojasno až skoro jasno. Na kránu se hodně vytvoří i mlhy a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Vítr v noci ještě z počátku čerstvý severozápadní 4 až 9 metrů na frontě a těsně za ní s nárazy kolem 15 metrů a ten vítr bude slábnout na mírný západní od 4 do 6 metrů.
0: Tak a co zítra za frontou?
2: Zítra po ránu tam bude málo oblačnosti na chvíli, jasno nebo skoro jasno a postupně se začne od severozápadu oblačnost přibývat až na zataženo. Teploty už budou oproti dnešku podstatně nižší 12 až 15 stupňů, vítr bude foukat od západu, severozápadu od 3 do 7 metrů a během dnes se bude pomalinku stáčet na jeho západ.
0: Tak a víkend ještě?
2: No, víkend, sobota, to vypadá, tam bude deštivá, bude hodně oblačnosti, oblačnost natažená, postupně na většině území se od rána začne obývat občasný déšť, k večeru i přehánky, až někdy zase večer zatmí, začnou srážky slábnout a ustávat. A teploty nám ráno klesnou na 10 až 6 stupňů a odpoledne 11 až 15, vítr jeho západ do 6 metrů a potom večera se bude slábnout.
0: Neděle.
2: Neděle ráno polojasné počasí a přes den se naskáče většinou kupovitá proměnlivá oblačnost. Jak to vypadá, přehánky by se objevily pouze na horách, ale teploty vzhledem té malé ranní oblačnosti 7 až 3 stupně a přes den zase do 15.
0: Tolik o počasí meteorolog Tomáš Popelka, my děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Do Pardubic také.
0: Díky.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Tolik skupina Miraj a Jahoda ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Na sociální služby v Pardubickém kraji chybí podle hejtmanství přes 100 milionů korun. Jde o peníze pro organizace, které pomáhají seniorům, lidem se zdravotním postižením nebo rodinám v nouzi. Nejvíc jim schází na platy zaměstnanců. Vláda totiž od dubna nařídila jejich zvýšení. Na vyšší náklady ale podle kraje neposlala dost peněz. Některé neziskové organizace proto budou muset sáhnout do vlastních rezerv. A víc nám už řekne redaktorka Anna Svobodová. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Kterých sociálních služeb se nedostatek peněz dotýká nejvíc?
2: Tak já to hlavně vysvětlím nejdříve na rozdílu mezi organizacemi, které provozuje kraj, město nebo obec, a neziskovými organizacemi. Těm prvním vláda od na jaře, jak říkáš, od dubna zvýšila platy a chybějící peníze mají doplatit samosprávy. Neziskovky takovou možnost ale nemají. Dva sociální pracovníci tak můžou dělat stejnou práci, jeden třeba v krajském domově pro seniory a druhý v neziskové organizaci, ale jejich výdělky se můžou lišit. Neziskovky proto mzdy taky zvyšují, aby jim zaměstnanci neodcházeli za lépe placenou prací. Část z nich kvůli tomu ale musí sáhnout do vlastních rezerv.
1: Máš nějaké konkrétní příklady?
2: Třeba SKP Centrum v Pardubicích, které provozuje několik sociálních služeb. Jeho pracovníci pomáhají například lidem bez domova, rodinám s dětmi v nouzi nebo obětem domácího násilí. Organizace už letos zvýšila zaměstnancům mzdy o 3% a počítala s tím, že zbytek dorovná. Teď se ale ukázalo, že od státu nedostane dostatek peněz, takže bude muset využít vlastní úspory. Kvůli tomu bude muset šetřit, například tím, že nekoupí nové vybavení. Samotného provozu služeb ani jejich kapacity se to ale zatím nedotkne.
1: Jak chce kraj výpadek víc než 100 milionů korun řešit?
2: Od státu má kraj zatím přislíbených více než 50 milionů korun, tedy zhruba polovinu chybějící částky. Část uvolní taky ze svých rezerv. Podle hejtmanství by letošní rok sociální služby měly zvládnout. Problém je ale dlouhodobý. Peníze chybí kromě odměn zaměstnanců taky na rozvoj služeb. Pardubická charita například nemůže rozšířit osobní asistenci, přestože je o ně veliký zájem. Služba je určená pro lidi, kteří se kvůli zdravotnímu postižení neobejdou bez pomoci druhého člověka. V současnosti je v pořadníku 47 lidí.
1: O tom, jak sociálním službám v Pardubickém kraji chybí peníze, mluvila Anna Svobodová. Děkujeme a hezký den, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám pěvce Štefana Margitu.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 8. října. Svátek mají všechny věry. A to znamená víra. Všechno nejlepší, tady je Petr Jungmann. Německý kadeřnický průkopník a vynálezce trvalé Karl Ludwig Nessler poprvé předvedl v Londýně na veřejnosti svou aparaturu na revoluční ondulaci před 120 lety v roce 1906. Procedura trvala 6 hodin. Co by člověk neudělal pro parádu, ale ten výsledek... Dnes je významný den České republiky, památný den sokolstva. Nacisté na rozkaz zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha právě tento den před 85 lety v roce 1941 zatkli přes 1500 představitelů sokolské organizace a deportovali je do koncentračních táborů. Ještě týžden Heydrich podepsal dokument o rozpuštění Sokola. A to se nacistům rozhodně vyplatilo. Do klína jim spadly státní sokolské dotace, statisícové členské příspěvky a výtěžky ze sokolských sletů a hlavně veškerý majetek.
3: Hliník se odstěval do Humpolce.
2: Před 50 lety v roce 1976 odešel sice Hliník.
3: Sebeřepí, šakali.
2: Ale do československých kin přišli studenti Kroupa, Hujer a další známé figurky.
3: Jsem si dovolil na ukázku ze své zahrádky pár švestiček.
2: V kinosálech měla premiéru komedie Oldřicha Lipského Marečku, podejte mi pero.
4: A to je všechno, co pro nás máš?
2: Víte, že fiktivní postava Hliník má v Humpolci skutečné muzeum?
5: Hliník je stále nepřítomen.
2: Světový kongres žen byl zahájen u nás v Praze před 45 lety v roce 1981. Účastnice přijeli ze 132 zemí světa. Například poselství Leonida Brežněva přednesla první kosmonautka Valentina Tereškovová. Před 3 lety, jeden den po bezprecedentním teroristickém útoku Hamásu z pásma Gazina Izrael, se útoky na sever židovského státu z Libanonu do konfliktu zapojilo i šíitské hnutí Hezbalah. Před 115 lety v roce 1911 se v Praze narodil legendární dirigent Karel Vlach. Před 85 lety se narodil novinář, publicista, bývalý disident, signatář Charty 77 Petr Uhl. A já přeju hezký den.

0: Projekty, ale také zahrada ticha ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď vyrážíme za sportem a budeme se věnovat pardubickému působení v Lize mistrů, což je druhá soutěž, na kterou se Východočeši v tomto ročníku soustředují. Víc si řekneme s redaktorem Otou Gutwirtem. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Je to Hokej speciál.
2: Hokej speciál.
0: Pardubice za sebou mají pátý zápas v Lize mistrů. Jak si v něm vedli?
1: Nejdříve špatně, potom lépe a nakonec nejlépe. Pardubičtí byli totiž na ledě francouzského Bordeaux a i podle kurzů se očekávalo, že jasným a suverénním způsobem vyhrají. Jenže ta cesta k tomu čtvrtému vítězství v letošním ročníku Ligy mistrů vůbec nebyla tak jednoduchá. Pardubičtí v první třetině 2 góly inkasovali a prohrávali 0-2. Hru sice ve druhé třetině o něco zlepšili, ale stále z toho byla prohra o 1 branku, prohrávali v tu chvíli 1-2. No a všechno otočili až v poslední třetině, ve které dokázali dát 4 góly a nakonec 5-2 zvítězili. Ale jak řekl kapitán Lukáš Sedlák, nebylo to tak snadné.
3: Tak nezačali jsme úplně dobře ten zápas, dostali jsme 2 góly, za mě zbytečný. Moc nám nešly nohy, prohrávali jsme souboj a bylo to takový vlažný ta první třetina, ale myslím si, že od druhé třetiny jsme se do toho zápasu dostali a tak nějak jsem cítil, že je otázka času, než ty góly dáme.
0: Hokej ve Francii táhnul, bylo plno, s čím kromě výrazné podpory domácího celku se museli pardubičtí ještě vyrovnat?
1: S výrazným teplem, bylo tam opravdu velké vedro a to mělo samozřejmě vliv na kvalitu ledu. Mělo to vliv i na viditelnost, protože i fanoušci, kteří sledovali ten hokej třeba v televizi, tak viděli, že prostě ten stadion a ten led je tak nějak v mlze. Když byl záběr v podstatě z té úrovni, kde se hraje, tak tam prostě byla mlha, bylo obtížné vidět, jak na hráče rozeznávat hráče tak na puk. Asi měli problém třeba i hokejisti, kteří právě na tom ledě byli. A tohle, všechny ty 3 věci, které jsem zmínil, tedy jak to bylo to teplo, tak ta špatná viditelnost, tak i ten špatný led, tak to hodně komplikovalo.
3: Hrozně těžký, hrozně jsme se potili, všechny hokejky klouzaly, rukavice úplně mokrý. Nejhorší byla ta mlha, protože občas bylo fakt hrozně těžký vidět ten puk. Na 5 metrů vlastně jsme neviděli, jestli to jede nahoru nebo dolů, a to muselo být asi pro golmany hodně těžký, takže ta mlha to hodně jakoby kazila, no.
1: Říkal kapitán Lukáš Sedlák, opravdu to nebylo jednoduché, ale nakonec pardubičtí opravdu ten zápas dokázali zvládnout, i když v začátku připustili, že je domácí zaskočili tou hrou, jakou se prezentovali, ale potom Pardubice ukázali tu svoji kvalitu, která se potvrdila právě v té třetí třetině.
0: Východočeši před sebou mají ještě jeden zápas, mají už teď něco jistého.
1: Mají jisté to, že na rozdíl od posledního svého vystoupení v Lize mistrů jdou dál, to znamená, že budou hrát playoff. Připomínám, že Liga mistrů má 24 účastníků a po té základní skupině jich 16 postoupí dál a mezi nimi už jsou Pardubičtí. Aktuálně jsou na 3. místě v tabulce se ziskem 12 bodů a už je o ten postup nemůže nikdo připravit, takže Pardubičtí určitě budou hrát playoff a teď záleží na tom vlastně, jak vysoko se umístí a podle toho budou dostávat soupeře, protože hraje první se 16., druhý s 15. a tak dále, a tak dále.
0: Byl kádr v posledním utkání kompletní?
1: Nebyl, ale dalo se to očekávat. Roman Červenka má volno na zápasy Ligy mistrů, které se hrají venku. Chyběl taky Tomáš Nosek. A k dispozici nebyl ani Jakub Lauko, který se vrátil po zranění, nastoupil na pár minut v tom zápasu v extralize, který Pardubičtí odehráli naposledy, to znamená proti pražské Spartě, ale do Francie necestoval.
0: Jak si vedou ostatní české týmy v soutěži?
1: Vede si skvělým způsobem Plzeň, která je jako jediný tým 100%, z 5 zápasů má 15 bodů a logicky tak ve vodí tabulce. Plzeňští dokázali porazit Regle, potom udolali těsně polské Tychy, potom vyhráli ve Friburgu, potom to byl taky souboj v Bordeaux, kde Plzeň vyhrála 10-4, no a nakonec to byla výhra 4-2 nad Šelefteou. Liberec ten uzavírá tu postupovou 16, a to hlavně proto, že první 2 zápasy Severočeši prohráli, ale v těch dalších 3 dokázali nazbírat 7 bodů za vítězství po nájezdech v tom 3. zápasu a v tom posledním zápasu, kde porazili Liberečí Frelundu a za 3 body přehráli Graz.
0: No a co čeká Pardubické teď v české nejvyšší soutěži?
1: Ano, vrací se zase zpátky nejvyšší soutěž, i když Pardubické čeká taky zápas v Lize mistrů a ten není zrovna daleko, ale teď, když se budeme věnovat těm nejbližším kolům a utkáním, tak zítra, tedy v pátek, nastoupí Pardubice na ledě Vítkovic, v neděli to bude velmi třaskavý souboj proti neporaženým třineckým ocelářům, no a v úterý zakončí právě tu základní část v Lize mistrů proti Vechě.
0: To byl dnešní Hokej speciál a redaktor Ota Gutwirt. Naslyšenou.
1: Hezké odpoledne.
2: Hokej speciál.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my budeme tentokrát objevovat krásu italské kuchyně. Připravíme si krémové jídlo, které bude plné lahodné chuti, bude jemné a na talíři připomene barevné podzimní dny. Podávat budeme výborné dýňové risotto.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tak Arbarou se Patrik rozehnal už za chvíli ve čtvrteční humoriádě Českého rozhlasu Pardubice. Tak přejeme příjemnou zábavu, ale teď tu máme spotřebitelský servis, ve kterém se dnes ptáte, jak se bránit proti zamítnuté reklamaci. Postup doplní náš odborník Josef Černý.
1: Paní Zdena reklamovala židli, ale e-shop reklamaci zamítl nepravdivě, proto prosí o radu, co má v této situaci dělat. Paní posluchačko, nevím, co myslíte výrazem nepravdivé zamítnutí reklamace, ale pravděpodobně to bude něco, s čím nesouhlasíte. Prodávající vám musí zamítnutí reklamace písemně odůvodnit. Předpokládám, že v tomto případě tvrdí, že jste si závadu způsobila sama. V takovém případě bývá účinný znalecký posudek. Takže vyhledejte soudního znalce, najdete ho na stránkách justice, situaci mu popište, případně mu ukažte židli a domluvte se s ním, jestli se posudek vzhledem k ceně výrobku a také k ceně posudku vůbec vyplatí.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: se Tomáš Smetana a zvu vás od 1. do 10. října ke Globusu v Pardubicích. Stavte se pro krouhané zelí a k němu speciální sůl a kmín zdarma. A to vše přímo z našeho statku ve Svobodných dvorech u Hradce Králové, kde seženete i brambory k uskladnění, jablka, česnek, cibuli a výborné zabíjačkové produkty. A pro posluchače máme navíc 5% slevu. Stačí zavolat na 777-74-14-74 a říct heslo Chci slevu na krouhané zelí. Další informace zjistíte na smetanustatek.cz, na našem Facebooku nebo na telefonu 777-74-14-74. Přejďte si ke Globusu do Pardubic pro krouhané zelí ze Smetanova statku. Těším se na vás.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Moravské Třebové začnou stavět dům s dostupnými nájemními byty. Ve Svitavách bojují s nepořádkem kolem kontejnerových stání. Cenové stropy na benzín a naftu zítra vzrostou o několik haléřů. A pátek bude nejprve slunečný, později zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Moravská Třebová začne ještě letos stavět nové bydlení pro mladé lidi. V domě na Olomoucké ulici bude 5 bytových jednotek. Město za jeho výstavbu zaplatí 15 milionů korun, říká mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Cílem je v budoucnu poskytnout startovací bydlení úspěšným stipendistům, kteří se rozhodnou působit a pracovat v našem regionu a nabídnout jim tak stabilní zázemí pro začátek jejich profesní kariéry. Byty by měly být k dispozici koncem příštího roku.
2: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá antikvariát vyřazených knih. Zájemci si můžou vybírat z velkého množství starších i novějších titulů. Knihy jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé a další pak před dětským oddělením. Akce potrvá do 16. října. Ve Svitavách řeší nepořádek kolem velkoobjemových kontejnerů na stanovištích tříděného odpadu. Nádob každý rok přibývá, přesto u nich lidé stále odkládají madrace, koberce a další nepotřebné věci, které tam nepatří. Město proto musí řešit jejich pravidelný úklid. Nepomáhá ani monitorování stanovišť, říká mluvčí Kateřina Kotasová.
4: Budujeme tato kontejnerová hnízda, aby tam bylo třeba méně prostoru, aby také byla na viditelnějších místech a dala se lépe monitorovat. Městská policie pravidelně monitoruje, dokonce máme umístěné i nějaké kamery v určitých lokalitách. Opravdu se s tímto nešvarem snažíme bojovat.
2: Budovaný úsek dálnice D35 Žbánov-Litomyšl by se mohl otevřít ještě před koncem letošního roku. Na síti

0: Podle dat společnosti CCS ceny paliv v uplynulém týdnu díky vládním regulacím klesly. Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábějí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Pardubickém kraji ráno jasno nebo skoro jasno, postupně od severozápadu bude přibývat oblačnost až na zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nemáme. Zdržení na příjezdu do Pardubic ve směru od Chrudimi po silnici 1/37 a dlouhá kolona na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta na silnici 1/35.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda. Pusta do půl měsíce, u nás tady ve studiu už radost způsobí jenom zvuk té znělky. Patrik Rozehnal, tak Robrousek.
3: Dobrý den.
2: Jaký je podzim?
3: Krásný, já se pořád směju. Já když jedu po Praze, já se jenom směju. To je tak nádherný. Já pořád někde stojím a poslouchám Český rozhlas.
2: Výborně.
3: Je to krásný.
2: To je dobrá zpráva. Tak poslouchejte i vy a vytvářejte ho s námi.
1: Humoriáda.

0: Přesně tak, hoďte smutky za hlavu, užijte si s námi zábavu a pořad nazvaný Humoriáda dnes o Otakarem Brouskem, tak koho tam hodíme jako zábavného?
1: Já bych tam hodil Milana Lasicu a Julia Satinského, protože já jsem je totiž zažil jako malý kluk. Dokonce jsme byli na Slovensku a tam dělal Miroslav Horníček, tam dělal Hovory H na střeše toho hotelu, kde jsme bydleli v Lomnici.
0: Aha.
1: Jo, tak tam bylo na střeše a tam byl právě Lasica a Satinský, já byl malej, mě bylo 12, 13, já nevím, ale já na ně zíral, protože oni byli neuvěřitelně vtipný. A potom byly ty Hovory H, takový ty slavný, jak oni přijeli a jako nám ukazovali...
0: Ten rozdíl mezi Čechy, ano, Slováky, Čechy, češtinou a slovenčinou.
1: Ano, jak přivezli tu zem a tu halušku nechali kolovat a takový, no to, já jsem se tak smál tenkrát. A do dneška, teď jsem to zrovna nedávno viděl a zase mě dostali, prostě oni jsou skvělí.
0: Mm-hmm, tak dáme si povídání o noblese tady v této chvíli.
2: Já nevím, či se mám s tím vůbec zdůveriť, či mám výjsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale já si myslím, podle mňa je to naša osobná tragédia.
3: Vrelo s vami souhlasím a zároveň vás důrazně žiadam, abyste povedali, o čo ide.
2: O noblesu.
3: Prosím?
2: O noblesu.
3: A tak noblesu. Ano, ano.
2: V mnohých veciach jsme mnohé národy dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali.
3: Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať: Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať: varuj dušu na doline, a guľatina sa už rútila.
2: Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba,
3: no, chýba
2: tá noblesa.
3: Chýba. Áno, chýba.
2: A viete, v čom to je? Prečo to je, že nemáme tu noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov.
3: Tak, tak.
2: Vy ste mali doma nejakých lokajov?
3: Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali.
2: No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý?
3: To je fakt.
2: No, darmo je, teraz nám to chýba.
3: Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním, verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou.
2: Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka.
3: Pekný sluha.
2: No, dáke krajky, čipky, mladučká kuchárka. Tak. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušlachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano.
3: Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No,
2: ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu.
3: No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste niekoho.
2: Vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorník, áno?
3: No.
2: Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga!
3: Manželko.
2: A je manželko.
3: Kde sú?
2: A čo ja viem? Ja som ich ohlásil.
3: No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Takové hezké téma, jako hezké stvární. Tak co noblesa, Juldo?
1: No to je velmi složité. Ale můj tatínek byl noblesní, takže já jsem to mohl odkoukat, i když moje drahá maceška Luka, tedy nevlastní matka, tak mě prozradila, že tatínek taky nebyl takhle jako vždycky vyfiknutej. Aha. Že až to sní jako, takže za to může Luka. A no, naučila nás to oba, jak se nosí sako, kravata, jak se má člověk chovat v restauraci, jak se má chovat k dámě a tak, no, to vím, že to bylo velmi, já jsem musel poslouchat.
0: Jo.
1: No, snad podržíš dveře, snad mi podržíš kabát.
0: V kolika ještě to říkala?
1: No, táta si vzal Luku, když mě bylo 8 let. Takže od 8 let jsem byl takhle obráběn.
0: Jo, Do dneška.
1: No doteď, do dneška. Já jezdím za Luchou, Luci je 90 let a pořád neustále.
0: Jo.
1: A ty máš hezké boty a hned mě pochválí, že jako chodím hezky oblečený. A ona na to dbá, na tohle.
0: Jo, jo.
1: No, do dneška.
0: Mm-hmm.
1: Krásný. Takže perly nosí. Vždycky si veme nějaké hezké kalhotky.
0: Jako i doma, když jde s košem?
1: Ne, to ne. Ale zas má hezký župánek.
0: Jo. Noblesní za každé situace.
1: Noblesní za každé situace.
0: No tak pustili jsme si tedy dvojici Milan Lasicu a Julia Satinského. Můžeme s nimi pokračovat. Navíc může přibýt třeba ještě Mirek Nanutil, to je v povídání o postelových scénách. A nebo, když už to byla noblesa, tak já to trochu tématem schodím, jo? Protože nabídnu trochu sexuálních služeb ze Silvestra 1999 z televize Nova, kde o tom o inzerátu mluví Jiřina Bohdalová a Karel Šíp ve slavné scénce Kohout. Tam je taková ta záměna, malíř, sexuální pracovník erotické služby. Tak co z toho si vyberete? Postelové scény a nebo trochu erotiky v inzerátech. Je to taky dost podobné, ale jiní interpreti. Tak Milana Sice, Julius Setinský, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp proti. Vy hlasujete na telefonu 731 800 900 a nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tam posílejte a my budeme ty hlasy tady ve studiu sčítat. Od toho je tady Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Julie Satinský nebo Jiřina Bohdalová a Karel Šíp, komu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte do Humoriády. Je to telefonní číslo 731 800 900 a slyší vás i Otakar Brousek. Koho?
3: Dobrý den, zdravím vás, pánové.
4: Dobrý den.
3: No, pane Otokaru Brouskovi to pořád sluší.
4: Děkuji vám, ano. Já to vyřídím mamince, teda maceš se.
3: A já bych si přála, jak to říkal, Ačko, myslím, že?
2: Jojo Satinský, jo, Milan Lasica. Dobře, jo. Zapisujeme jim bod, děkujeme moc a mějte se pěkně. Kdo další? Dobrý den.
5: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím Patriku vás do Humoriády a vašeho hosta pana Otakara Brouska. Dobrý
4: Já
5: den,
4: vás
5: pane
4: také
5: Brouze.
4: Zdravím, dobrý den.
5: Přeji vám vše dobré, pěkný podzim, hlasuji Patriku teda pro Ačko, všem přeji hezký zbytek dne, či ještě hezčejší páteční ráno, možná trochu chladné.
2: Dobře, děkujeme. Kdo dál, dobrý den.
6: Dobrý den, Jakubu telefonu, zdravím vás, pánové, já bych si dal Bčko.
2: Dobře.
6: Bohdalku se šípem.
4: Jasně, Bčko.
2: Dobrá, píšu Bčko, děkuji za zavolání, ať se daří. Taky. A ještě jeden telefon, dobrý den.
7: Ale jak je to ze Strážnice, prosím o tím Bčko.
2: Bčko, dobře, Bčko. Já už to můžu taky říct, že to Bčko se nám tady narysovalo jako vítěz. Tedy vybrali jste variantu ze Silvestra 99, Jiřina Bohdalová, Karel Šíp a jedna záměna v inzerátech. Ona si objednala malířské služby, přišel služebník v erotických službách.
8: No tak ono by to také chtělo, abyste se trošičku uvolnila, víte, tak
7: já,
8: jako...
7: Ale to já už jsem se uvolnila z práce ráno, víte. Já dělám po večerech uklizečku, víte, a ona to dneska jako za mě vzala Jarča, když vy jako jindy nemůžete. Vy toho asi máte hodně, že jo?
8: No tak to jste mě připomněla, počkejte.
7: Jo.
8: Ještě dneska tady zrovna něco mám, to bude někde tady blízko. Jestli ji neznáte, Šilhavá.
7: Ale Šilhavá je v téhle ulici každá druhá.
8: Ale ne, se jmenuje Marta Šilhavá.
7: Marta!
8: K tý já jdu po vás.
7: Ježiš, a proč zrovna k ní? Tak ten její je takovej šikovnej.
8: Vy ho znáte, jo?
7: No jasně. Ježišmarja, ten ji všechno dělá sám. A dobře. No, to se divím, že si ona volá někoho cizího. Helejte, ten je opravdu moc šikovnej. To já to můžu potvrdit. On už tady párkrát byl. No, ale on má málo času, víte. Protože on se na něj furt něco vymýšlí, víte, no. Ale, no, smusejte se, já jsem se chtěla zeptat. Víte, co je mi trošku divný? Že jako jsem doteďka neviděla váš vercajk. Čím to vlastně chcete dělat? Že jo?
8: Tak to už si sama řekněte, no. Tak.
7: Těžký.
8: No tak já jsem v podstatě připravený.
7: No připravený. Já nevidím žádný pracovní pomůcky, že? No, a jestli si myslíte, že já mám doma něco sama svýho, no tak to teda nemám. To víte, ten můj na to moc nebyl. No, proto jsme šli taky od sebe. On jenom z práce do hospody a pak se mu tady jenom fláknul a na nic nešach. Na nic.
8: Prosím vás, no. Vy pořád nějaký pomůcky. No. Rozumíte, ve všem je možný zákazníci vyhovět, ale musí se to nahlásit dopředu. To kdybyste nahlásila dopředu nějak pomůcky, to já jsem mohl vzít sebou třeba i Robertka.
7: No tak, to já teda nevím, proč jste ho nevzal. Že jo, jestli jste zvyklí dělat ve dvou s tím Robertem. A jestli je ten kluk šikovnej. No tak jste to... Tak jste to aspoň mohli mít dřív hotový. Že jo.
8: Prosím vás, teď ten je na baterky.
7: Na baterky. A vy jste nebyli všichni v té vaší firmě na baterky.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak na co se tady ptát?
4: No to já vůbec nevím.
2: Já vím, na malování.
4: Na malování. No. Na malování.
2: Pokojů tedy.
4: Na malování já jsem si vždycky někoho zjednal. Ale taky ne, maloval jsem taky. Maloval jsem. Nejdřív štětkou, to jsem se naučil u dědečka.
2: Proto trochu pokračujeme v tom rozhovoru.
4: No, pokračujeme v tom rozhovoru. Štětkou. A potom váleček.
2: A potom váleček, ano.
4: A nebyl na baterky, jo, byl normálně ručně.
2: Pomůcky byly.
4: Pomůcky byly, no. Ale vlastně do takovýhleho nedorozumění jsem se nikdy nedostal. To vlastně, teď si na to jako probírám tou paměti a nic takového mě nikdy nepotkalo, že bychom mluvili o koze a o voze.
2: Tak ale otázka, zda člověk podával nějaký inzerát, který takhle mohl mát. A pak se ozval někdo jiný, to asi taky, ta doba inzerátů už je trošku jinak.
4: No dneska, to je jinak, to už dneska...
2: Kdy vycházely noviny jenom z inzerátu, ano, kde by se to dneska vzalo, teď se všechno na sítích a na internetu a tak.
4: Právě, že jsou sítě.
2: No, a jak často se u vás maluje?
4: Teď jsme dlouho nemalovali.
2: My taky ne.
4: My jsme teď vlastně rekonstruovali, ale ono už to bude skoro 9 let, nebo tak nějak, a nemalovali jsme ještě. Ale je to omyvatelný, takže pes, když udělá takový to blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl o kousek, víš, protože on, když se omele, tak jako, no a to se dá utřít s tím hadrem, takže vlastně jako, jasně. A ono se to nějak nešpiní moc.
2: Takže ještě 9 let to vydrží.
4: Ještě dalších 9 let to vydrží.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tímhletím matením u nebo nad inzerátem, řekněme, ukázka z roku 99 ze Silvestra televizního, anebo si dáme Zrození mladého Trumpa. S Jiřím Grossmanem nabízíme proti. Takže Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, teď mají Ačko v dalším souboji. Varianta B je Jiří Grossman o trampingu. A vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Volat můžete už teď, anebo napište hlasovací SMSku Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04. Taková jsou pravidla.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Něco o erotických službách nebo o trampingu byste rádi slyšeli ve vysílání. Tak se to dá postavit proti sobě. Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, ukázce A, varianta B, Jiří Grossman. Voláte, vybíráte si a naslouchám vám dnes Otakar Brousek. Dobrý den, přeje Patrik Rozehnal.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku a pane Brousku, já vás zdravím.
2: Já
3: tady
2: vás.
3: Je Marcela z Ústí nad Labem.
2: Ano, já vás také, Marcelo.
3: Moc, moc děkuju a chtěla bych Ačko a mějte se moc hezky.
1: I vy, děkujeme
2: podobně.
1: Moc. Kdo další tam je?
4: Dobrý den, tady Marie ze Zruče u Plzně.
2: Dobrý den.
4: Oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
1: Dobře, ano. Děkuju moc, mějte se pěkně.
4: Pěkně.
1: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko a zdravím pana Otakara Brouska.
2: Děkujeme, teda já děkuju.
1: Další hlas telefonický v Humoriádě.
6: Honza, dobrý den.
2: Dobrý den.
6: Já vás zdravím do studia.
1: Děkujeme.
6: Hrozně mě pobavilo, jak pan Brousek vykládal o těch kolonách a myslel jsem, Patriku, že vy řeknete teda, že ne, že máme poslouchat Český rozhlas, ale že máme vytvářet ty kolony. A musím říct, že je úžasný, že pan Brousek to bere s takovým nadhledem.
1: Ano, to je co jiného.
6: Opravdu někdy to je úplně katastrofa a mělo by se s tím už něco začít konečně dělat.
2: Ale tak člověk s tím má počítat, no co se, a rozčilovat se nepomůže. No, tak
6: možná,
2: já se
6: možná někoho vyměnit by pomohlo.
2: Jo, to jo, to máte pravdu.
6: Takže, jak se říká, někdo chodí na hřibky do lesa, někdo chodí na hřibový kolony.
2: A
6: já bych teda volil bys teda Ačko.
1: Dobrá, děkujeme za ten hlas.
2: Naslyšenou.
1: Vy taky, mějte se. A poslední bod pro koho?
7: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy, zdravím vás oba dva ve studiu, přála bych si Ačko a můžu ještě něco, pane Patriku?
1: No zkuste.
2: No zkuste to.
7: Já jsem byla včera v semaforu, bylo to strašně hezký. Děkuju za ten pořad, to bylo něco prýma.
1: Za málo, jsme rádi, že se líbilo. No. Děkujeme moc, no. Mějte se hezky.
7: Děkuju.
2: Naschledanou.
1: Ano, no a budeme pokračovat ukázkou s Jiřinou Bohdalovou, Karlem Šípem získali valnou většinu hlasů zpátky do Silvestra 99.
8: No tak snad začneme, ne?
9: Jo, no konečně, no tak.
8: Konečně. No ale to sama řekněte, rozumíte, kde a jak a co.
9: Aha.
8: Já už se vám podřídím, no proto jsem tady, víte?
9: No jo, víte. Tak pokud začnete v ložnici, tak tam myslím, že byste měl určitě použít váleček. Ale začít byste měl škrábáním. Aspoň všichni, co tady byli před váma, začínali vždycky škrábáním. No.
8: Tak já jdu napřed do koupelny.
9: Počkejte, proč do koupelny?
8: Tak opláchnout váleček.
9: No jo. To je mi jasný, to je jasný. Vy už jste přes den někde dělal, že jo? Ne, tak počkejte, ale posaďte se. Já jsem se vás ještě chtěla na něco zeptat. Jak tam inzerujete, jo, to S i M, tak co z toho hodláte použít tady? Já si teda myslím, že když začnete tím škrábáním, tak že už by potom stačilo použít jenom tu sádru.
8: Sádru? Proč sádru?
9: No, protože vám to aspoň rychleji stvrdne. Vám to třeba s tím válečkem nějak moc nejde, jo? No tak já teda potom nevím, proč jste si nevzal sebou aspoň štětku. No. Některý starší dělají radši se štětkou. No.
0: Humoriáda.
1: Rádka s češtinou, jak ta čeština je kouzelná, no tak.
2: Krásně je to.
1: Jenom si říkám, jak dlouho to zkoušeli třeba?
2: No,
1: co jsem, ráda zkouší?
2: Co jsem slyšel, tak 3 neděle.
1: Tři neděle.
2: Ale asi ne každý den. Hmm. Jako také, opravdu se na to sešli ty lidi a dělali to. Protože to, co si pamatuju, i Jiřina o tom vyprávěla ještě s Dvořákem a to, tak oni se sešli, dívali se na ten text, případně řekli, tady by to chtělo předělat konec, takže autorovi to poslali zpátky. A teď vyhazovali a tak různě a říkali, tenhle bychom mohli použít, no a pak fakt na tom seděli a zkoušeli to. A do dneška to obstojí vlastně.
1: No, je to pravda. No. Co zkouší Ťulda Brousek?
2: Tak? Já zkouším se Simonou Stašovou krásnou španělskou hru. Alejandro Casona to napsal, jmenuje se to Stromy umírají v stoje. 11. listopadu bude premiéra. Simona se konečně přehraje na starší, takže hraje babičku. Já hraju dědečka a vrací se nám takový nezdárnej vnuk. No, tak je to krásná hra. A my jsme teď ve stádiu zkoušení, takže teď prožíváme takový ty trapný chvilky, kdy nevíme, kdo co říká a kam jdeme a tak a musí se to teď...
1: Kdy přijde
2: jako,
1: dejít a tak.
2: No, teď jakoby dá dohromady. No, režirujete pan režisér Strnisko a... Tak jo, je to hezká práce.
1: Mm-hmm, tak ať to vyjde a budeme se těšit. A za malou chvíli budeme vybírat s Ťuldou také další ukázku, protože pro dnešek jsme vyčerpali dvojici Jiřina Bohdalová a Karel Šíp. Co bude dalšího, se dozvíte po písničce Daniel Hůlka a jeho ráj právě teď.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak pro všechny ty posluchače i dnes Humoriáda s Tildou Brouskem a s kým? Koho vybereme ze seznamu? Je to teď na nás.
3: Seznam tady je a mě tady zaujal, abych tak řekl, Miroslav Donutil.
2: Jeho samostatné vyprávění.
3: No právě, on to umí, on je vynikající vypravěč.
2: Dobrá, tak jedno tady máme.
4: Tenkrát na ty zájezdy, jak jsme jezdili s náma, muselo jet taky umělecké vedení. To bylo přímo nezbytné. Bez uměleckého vedení by ten zájezd nedopadl dobře. A tak i s námi jezdilo vydatné umělecké vedení v podobě náměstka ředitele Státního divadla a našeho šéfa. A ti dva si jeli po krku, oni se neměli moc rádi, že jo, na tom zájezdu si vlastně nevyhovovali skoro v ničem. Nebyli k ničemu platní, ale být tam museli. Takže my jsme to brali jako nutné zlo. A ten náměstek ředitele, to byl bývalý důstojník a tady budil neskutečnou hrůzu a všichni podřízení se před ním třásli, strachy, ale na zájezdech se z něho stávalo takové neškodné děcko. A Franta s ním i s tím druhým dokonale manipuloval. Tomuhle tomu bývalýmu důstojníkovi říkal bratře plukovníku, což se mu strašně líbilo, pač byl podplukovník, že jo? A pamatuju si, že on vždycky sedal, on měl 160 kg a seděl na tom prvním sedadle a tak jako funěl a potil se a tohle. A my jsme jednou jeli do Remeše a chtěli jsme se taky podívat na tu gotickou katedrálu a Frantu napadla, najednou on měl ohromný, jemu to furt zapalovalo, to bylo prostě neskutečný, prostě furt ve střehu, jo. Najednou mu to zapálilo a teď viděl to v tom poli a říká tomu náměstkovi ředitele, tak to je ona, podívejte se, tam stálo Silo. Silo na obilí v tom poli, jo. Ten nám se sám podíval, říká, no a člověče, takhle Frantíku z dálky ti to ale vůbec nevypadá, víš, jako ta gotická katedrála. To ti člověče vypadá jako skoro takový to na to obilí, víš. Prosím vás, na jaký obilí, bratře plukovníku, to je gotická katedrála.
3: Já to vím, že to je ona, ale... Takhle, když se na to dívám jako z dálky, tak tím mě to člověče připadá, jako kdyby to bylo takový to na to obilí. Já si nemůžu
4: pomoct. Co furt máte s obilím, tak my se na to celý den třeseme, těšíme se, jedeme sem, teď vidíme gotickou katedrálu a vy nám říkáte na obilí. No já nevím, no mně to tak prostě připadá, přes to sklo to tak vypadá, že to skoro na to takový to obilí. Myslíte Silo, jo? No to Silo, no. On přišel, ten Franta, vzal ho za ucho a řekl, vy jste zase naletěl, bratře plukovníku, vytáháme vás za ouško. A on byl strašně spokojený, že má pravdu. S touhletou psychologií ten Franta zase počítal prostě. A my jsme přijeli třeba do Florencie a teď jsme šli na procházku s Frantou a tenhle ten, že půjde s náma. Já říkám, ježišmarja. A on říká, Franta, ne, to bude sranda, počkej. Teď jsme šli na to slavné náměstí, kde byli ti Davidové a ti diskobolové a všecko a on ťapal před náma ten náměstek, jo, 4-5 kroků a Franta uviděl otevřený dveře a říká, šupni za ty dveře. Tak já jsem se tam schoval, on taky a ten náměstek šel chvilku ještě a najednou nás neměl. Frantíku, kde seš? Frantichu, a říkám, Franto, neměli bysme jít, to bude průšvih, a nech ho bejt, nech ho, ať se vyžhaví v tom. Frantichu. Teď ti Italové, kako se sučete? Io devo forza di mandare, kdy sono raso, si riesco a innamorarmi, vendichero questo oltrancio, ma na gelosia, se kdy, já nemám Frantika tam. Já vůbec ani nevím, kde je, kam se ztratil, ani autobus nevím, kde je. Já vůbec vám ani nerozumím. Frantíku, říkám, Franto, pojď už, nech ho, jde to Gauner, nech ho bejt.
3: Františku, já už nemůžu, Františku, objev se.
4: Říkám, Franto, pojď, no tak jo, dobře, jdeme, no. No, kde se lancáte, bratře plukovníku? My vás hledáme po celém městě a vy se tady vybavujete s nějakýma Italama, jste normální, nebo co?
3: Františku, ty jsi mě našel.
4: A zavedl ho až k autobusu, ten Franta, a on říkal,
3: vidíte, já jsem se ztratil ve městě a František mě našel a dovedl mě až sem, takový je to kamarád.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Julio, taky pamatujete takovou éru, nějakou doprovod?
5: No, doprovody, ale znám jedno, a já u toho teda nebyl, jenom to znám z vyprávění, že dokumentaristi točili něco na Berounce, nebo někde, to už není důležitý, a samozřejmě nějak se zkazilo počasí, no tak oni zašli do restaurace, to se trošku protáhlo až do rána, a druhý den měli teda točit, jenomže vyspávali, že jo. Ale přijela návštěva z Prahy, takovej ten dozor, právě takovej ten politicko nějaký dozor. A jak to, že tady spíte a tohle? A někdo si vymyslel, kam nám se rozbila kamera soudruhu. Jak to? Jak to? A už to řešíte? Ano. A co se tam rozbilo jako v té kameře? A kam nám se rozbil kolibátor. A teď vymyšlený úplně nesmysl, že jo, kolibátor. A teď on, ten soudruh nechtěl ztratit glanc, tak říkal, aha, a už to řešíte? Ano, my už jsme volali jako do Prahy a už nám ho vezou. No, zaplať pánbu za to. A jak nechtěli dát vědět, jakože jsou úplně blbí, jo.
2: Kolibátor.
5: Kolibátor, no. Tak takový věci se děly tenkrát.
2: Vážení, čím pokračovat? Jako ukázkou s Miroslavem Donutilem a vzpomínka třeba na velký rybářský úlovek Franty Kocmana, anebo vyprávění Tomáše Slámy o tatínkovi. Vyberte si. 731 800 900, studiový telefon, tady si popovídáte s námi, anebo když se neprovoláte, pošlete SMS-ku hlasovací humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
5: 04.
2: Ano, je to tak. K tomu skupina Turbo.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Otakar Brousek, osazenstvo Studia Humoriády. Vy jste na telefonu 731 800 900 a můžete dát hlas Mirkovi Donutilovi nebo Tomáši Slámovi. Tak komu, ptáme se, dobrý den po telefonu.
2: Stálý zdraví přeju.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Franta z Netolic a velice bych si přál pana Donutila, protože to je expert.
1: Dobře, píšeme mu bod a děkuji za to zavolání sem k nám.
3: Naschledanou.
1: Dobrý den, další pozdrav.
4: Dobré odpoledne, Patriku. Zdravím vás po dlouhé době i vašeho hosta. Chtěl bych taky Donutila, to je borec.
3: Ano,
1: dobře, dobrý děkujeme den. Za ten hlas, mějte se pěkně. Vítáme dalšího.
5: Dobrý den, já vás zdravím, tady Petr Zezdounek ze zamračených Lohačovic.
3: Aha.
5: A já jsem chtěl pozdravit teda vás oba dva.
3: Ano,
5: a také humoriádníky zvlášť potom. A stala se mi jedna věc, jak jsem byl v Kroměřížu, jak byla humoriáda.
1: Ano.
5: Tak tam jsem potkal jednu paní, která plete krásně maňásky. A mně se líbil velice ten vodníček. No a já jsem na něm ztratil kontakt, protože já toho vodníčka používám ve školce.
1: Aha, takže hledáte paní s vodníčkem a s maňásky. Je mi to jasné, ať se ozve.
5: Ne, aby věděla, že ten maňásek je krásně využíván.
1: Dobře.
5: A já tam totiž čtu pohádky.
3: No krásně. No.
1: Ano, takže vy jste ten předčítač, takhle máme třeba kolegyni tady u nás, Kateřina Cajdanová, taky takhle chodí číst do školy.
5: Pohádkový dědeček se tomu ano. Tady.
3: No, ano, vynikající. Ano.
5: A ten vodníček jim udělá vždycky velikou radost těm dětskám.
1: Dobře, tak jo.
5: Tak to paní slyší.
3: Ano.
5: A já bych si vybral, protože ten už je dost známý tady ta scénka, tak já bych si zkusil Slámu.
1: Ale zklamu vás, bylo to málo na to vítězství. Mirek Donutil to vyhrál.
3: To vyhrál, no.
1: Jsme s ním opět v Lucerně a povídání o rybářských úlovcích.
6: Tohle my máme na rybách. Kde má být klid, kde má být ticho. My sedíme večer, chytáme s Frantou candáty, teda čekáme na candáty, abych byl přesný. On má, Franta, úžasný rybářský vybavení, víte, on má nejdražší pruty, on má nejdražší navijáky, nejdražší silony, on má hlásiče, jemu to hlásí, odkud jede jaká ryba, jak vypadá. To nemusím rybářům vysvětlovat, to je spíš tip pro manželky, a když je záběr, tak to třeba udělá. To je moment, kdy z každého rybáře kocmana nevíme, jestli stane magor. Říkám, počkej, vydrž, tak on popojede, otočí si rybičku, pak osekne. To nevydrží, takhle mám vlastní vody. Ty vole, ten jede, Miro, ten jede, ten valí. Miro, kam bereš šňůra, kam bereš šňůra? Já říkám, Franto, klesu. Já jsem to nahodil tady do tuňky, jak oni bývávají. Já říkám, já nevím, kam se to nahodil, ale vede to klesu. A dívám se, a tam jelen, 14 terák. Franta je jediný rybář na světě, který chytil jelena na udici. To se nepovedlo nikomu, ten jelen se šel napít do míst, kam chodil každý den. On nevěděl, že tam kocman má nahozeno. Umotal to takhle tou ťapkou a vlekl mu to k lesu, no. Franta má drahý silon, čili on mu de facto odmotal auto. Já jsem tahal jednoho candáta za druhým, protože oni najeli pěkně v hejnu a kocman navíjel. Za 14 dní jsme tam přijeli, že jo, a já už jsem byl připravený, tak jsem tam bodnul cedulku, tam bylo napsáno, jelene pozor, tady chytá kocman. No a pak jsme tam byli asi za týden a magor byl ze mě, protože já jsem měl záběr a teď jsem s tím zápolil a on nikde, Franta. Já říkám, Franto, pojď sem, Franto, kde seš, Franto. Franta přiběhl, co je? Říkám, dívej se, člověče, něco tam je. On říká, ten valí, ten jede, ty vole, to bude síla, to bude asi úhoř. Říkám, asi jo. Kde pak úhoř? Víte, co mi tam přivázal? On mi tam přivázal to, co občas dostáváme, takový to zlatý zrcadýlko Titi, jo. Říkám, teď mi to zrezaví, získej si další virožka.
1: Poslední ukázka a zase ta hodina tak rychle uběhla.
3: Krásně to uteklo, ano.
1: Tak jo.
3: Tak já se vydám do toho města a přeji všem, aby nestáli dlouho ve frontách a když, tak poslouchali Český rozhlas. Naschledanou.
1: Ano, mějte se pěkně a zítra zase další porce humoru. Samozřejmě nebude chybět další humoriádník Honza Přehučil. Mějte se krásně, těšíme se na slyšenou.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji v září mírně klesla. Polička začala upravovat rekreační místo Libohaj. Poslanci ve středu mimořádně projednají prezidentem vetovaný zákon o státních zaměstnancích. A zítřek bude slunečný, později zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se v září snížil. Celkem bylo bez práce přes 14 000 lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 4%. Mezi lidmi, kteří si hledají práci, přibyli po konci školního roku taky čerství absolventi, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Právě mladým lidem věnujeme zvýšenou pozornost. Pomáháme jim nejen se zprostředkováním zaměstnání, ale také individuálním poradenstvím, rekvalifikacemi, odbornými praxemi nebo podporou při návratu do vzdělávání v rámci projektu Záruky pro mladé.
0: Investoři připravují v Heřmanově městci výstavbu stovky bytů. Nová obytná zóna má stát u výjezdu z města směrem na Čáslav. Ve stejné oblasti developeři počítají i se stavbou dalšího nákupního centra. Příměstský lesopark Libohaj v Poličce má za sebou první etapu proměny. Letošní úpravy navázaly na obnovu mokřadů a město za ně zaplatilo víc než 2 miliony korun. Podrobnosti přidává mluvčí radnice Nadežda Šauerová.
3: Letos se podařilo dokončit 3 menší projekty první etapy, které vzešly z veřejných debat s občany. Nové molo na Rybníčku, obnovená studánka a pietní místo na Šibeničním vrchu, kde archeologové odkryli pozůstatky šibenic.
0: V oblasti Krušných hor Českomoravské vysočiny bude foukat silný vítr, varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Vítr s nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu může způsobit komplikace v energetice i dopravě. Meteorologové lidem doporučují zajistit dveře a okna. Venku by se měli pohybovat s velkou opatrností, hrozí totiž pád větví. V noci na zítřek bude vítr slábnout. Sněmovna ve středu na mimořádné schůzi znovu projedná návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Svolal ji předseda dolní komory Tomio Okamura z SPD na žádost všech koaličních stran. Prezident Petr Pavel v září návrh vetoval. Vláda jim chce

0: českém webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou. S mírným zdržením stále počítejte na příjezdu do Pardubic od Chrudimi a od Přelouče. Zdržíte se v Pardubicích u hlavního vlakového nádraží a stále menší kolona na příjezdu do Litomyšle ve směru od Vysokého Mýta.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
3: Přejeme vám krásné čtvrteční odpoledne, je 8. října a po dnešním dni v kraji se zdá, že chybějící cyklostezka podél obchvatu Trnová Fáblovka Dubina by se měla začít stavět ještě letos. Podrobnosti přidáme už za malou chvíli a jak se statistici připravují na volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátů, prozradí v 17:30 ředitelka Českého statistického úřadu v Pardubicích, paní Veronika Tichá, které se v pořadu O čem se mluví bude ptát Jakub Malý. Začíná čtvrteční den v kraji.
0: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
4: S Petrem Seidlem.

0: 17 hodin, 8 minut k tomu. A co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji, nám prozradí Otakut Wirt.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Počet nezaměstnaných v Pardubickém kraji se na rozdíl od celorepublikového srovnání v září snížil. Celkem bylo bez práce přes 14 tisíc lidí. Podle aktuálních dat úřadu práce nezaměstnanost klesla na 4%. Mezi lidmi, kteří si hledají práci, přibyli po konci školního roku čerství absolventi. Dlouho plánovaná stavba cyklostezky v Pardubicích podél vloni otevřeného obchvatu Trnová Fáblovka Dubina se blíží. Město plánuje na začátku listopadu vybrat zhotovitele zakázky za desítky milionů.

0: Pokud vše půjde hladce, začne budování přes 3 km dlouhého úseku do konce roku a víc v našem vysílání už za chvíli. Na několika místech v Chrudimi budou přístroje na pomoc při srdeční zástavě. Nápad záchranářů uspěl v anketě o podporu z tzv. Sdíleného rozpočtu. Město za nákup vybavení zaplatí 700 000 korun.
1: Automatické defibrilátory budou dostupné na 6 vytipovaných místech. V boxech na Reslově náměstí, u nádraží, vedle atletického stadionu, u rozhledny Bára a také na hasičárnách v místní části Topol a Markovice. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Městská knihovna v Ústí nad Orlicí pořádá antikvariát vyřazených knih. Zájemci si můžou vybírat z velkého množství starších i novějších titulů. Knihy jsou k dispozici v půjčovně pro dospělé a další pak před dětským oddělením. Akce potrvá do 16. října. Na Pivovarském náměstí v Lanškrouně má vzniknout nový dům s 65 byty. Investor chce ještě letos podat žádost o stavební povolení. Stavba má začít v roce 2028 a podle odhadu potrvá 2 roky.
2: Dům bude stát v místě bývalých ležáckých sklepů a má připomínat původní areál pivovaru. V přízemí budou prostory pro obchody a služby, ve vyšších patrech byty. Součástí stavby bude taky dvoupodlažní parkování. Investor už na Pivovarském náměstí dokončuje první dům s více než 30 byty. Hotový má být příští rok. Z Lanškrouna a na Svobodová, Český rozhlas.
0: Kuželkáři v Přelouči se po 20 letech od zahájení provozu nové městské kuželny dočkají obnovy drah, rozběžišť a zásobníků koulí. Radnice na to uvolní přes 1 milion korun. Dodavatelskou firmu už vybrala. Podle smlouvy o dílo se pustí do práce příští rok. Čtyřdráhovou kuželnu vlastní město, sportovní klub ji provozuje od roku 2007.
3: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně. We'll be right back.

0: Dlouho plánovaná stavba cyklostezky v Pardubicích podél loni otevřeného obchvatu Trnová Fáblovka Dubina se blíží. Město plánuje na začátku listopadu vybrat zhotovitele zakázky za desítky milionů korun a pokud vše půjde hladce, tak začne budování přes 3 kilometry dlouhého úseku ještě do konce tohoto roku. Cyklisti už na stezku netrpělivě čekají a víc se teď dozvíme z následujícího rozhovoru. S reportérem Ondřejem Wolfem mluvila moderátorka Jitka Slezáková.
1: Podle úplně původního plánu měla touto dobou už cyklostezka stát a sloužit veřejnosti. Proč to dopadlo jinak?
2: No, protože městu se před lety nepovedlo stavbu cyklostezky skoordinovat se silničáři a nebyla proto součástí tendru na stavbu severovýchodního obchvatu. Radnice nyní uznává, že v minulosti zvolený postup stavět cyklostezku odděleně nebyl správný, z chyby se poučila a třeba v případě budoucí cyklostezky podél plánovaného, tedy jiného jihovýchodního obchvatu, zvolila postup takzvané sdružené zakázky, tedy že obojí se bude stavět najednou.
1: Jak dlouho si na cyklostezku podél severovýchodního obchvatu z Trnové na Dubinu počkáme?
2: Tak teď je vypsaná soutěž na dodavatele. Vítěze bude město znát na začátku listopadu. Pokud nenastanou nějaké průtahy třeba kolem odvolání dalších účastníků tendru, měla by stavba podle magistrátu začít letos. Potrvá 24 měsíců, tedy 2 roky, a rozdělená bude na 3 etapy. Odhadovaná cena je přes 60 milionů korun. Součástí bude i veřejné osvětlení a lávky, například přes náhon Halda a Brozanský odpad, Labe a jeho slepé rameno překoná cyklostezka přes ten velký zavěšený most a v celé délce povede po jižní straně toho tělesa obchvatu.
1: Ještě poslední otázka, jaký přínos ta cyklostezka bude mít?
2: Tak bude znamenat pohodlné a bezpečnější spojení mezi místními částmi Trnová, Fáblovka a Dubina, kde se cyklisti vyhnou jízdě přes dopravně vytížené centrum města. 3,5 km dlouhý a 4 metry široká komunikace, nebo tedy cyklostezka. Úsek bude zároveň napojený na stávající cyklostezky v okolí, tedy třeba například na levobřežní Labskou stezku z Pardubic do obce Ráby. No a podle projektové dokumentace bude také sloužit i chodcům.
1: Dobře, a pak už pofrčíme i s Ondřejem Wolfem. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Jsem v vůně, kterou plave

trzy trupki, jeden

0: počasí.
1: Předpověď počasí na dnešní den slibovala déšť v podvečerních a večerních hodinách a ten už se, i když zatím zlehka, v Pardubickém kraji objevil. No a co od západu přinese blížící se fronta, tak to už nám poví pan Tomáš Popelka z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: V noci stále hodně oblačnosti, oblačnost tady s deštěm nebo přeháňkami někdy kolem polnoci, potom budou srážky slábnout a ustávat a v druhé polovině noci už nám začne oblačnost zase ubíhat na polojasno až skoro jasno. Kránu se hodně vytvoří i mlhy a teploty klesnou na 8 až 5 stupňů. Vítr v noci ještě z počátku čerstvý severozápadní 4 až 9 metrů na frontě a těsně za ní s nárazy kolem 15 metrů a ten vítr bude slábnout na mírný západní od 4 do 6 metrů. Zítra po ránu tam bude málo oblačnosti na chvíli, jasno nebo skoro jasno a postupně se začne od severozápadu oblačnost přibývat až na zataženo. Teploty už budou oproti dnešku podstatně nižší 12 až 15 stupňů, vítr bude foukat od západu, z severozápadu od 3 do 7 metrů a během se bude pomalinku stáčet na jeho západ. Sobota, to vypadá, to bude deštivá, bude hodně oblačnosti, oblačnost zataženo a postupně na většině území se od rána začne objevovat občas tý déšť, k večeru i přehánky a až někdy zase večer zatmí, začnou srážky slábnout a ustávat. Teploty nám ráno klesnou na 10 až 6 stupňů a odpoledne 11 až 15. Neděle ráno polojasné počasí a přes den se naskáče většinou kupovitá proměnlivá oblačnost. Jak to vypadá, přehánky by se objevily pouze na horách, ale teploty vzhledem té malé ranní oblačnosti 7 až 3 stupně a přes den zase do 15.

jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: čem se mluví.
1: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, zdraví vás Jakub Malý, blíží se volby do obecních zastupitelstev a třetiny senátu. Na ně se připravují taky statistici, kteří výsledky voleb zpracovávají. Jak taková příprava i samotné zpracování vypadá, zeptáme se ředitelky krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Veroniky Tiché. Hezký den.
2: Hezký den.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?
1: Opravdu se ještě chystáte, anebo den před volbami je už dávno hotovo a volby by teoreticky mohly být klidně dnes?
2: No, musím říct, že se stále ještě chystáme, protože nikdy nemáme hotovo, stále si připravujeme materiály, ale už se těšíme na sobotu na 14 hodin.
1: Pro vás osobně už to jsou několikáté volby, vy jste dlouho v Českém statistickém úřadu, už je to skoro až rutina, když jsou volby?
2: Určitě ne, rozhodně to rutina být nemůže, protože při každých volbách se objevují nějaké novinky, nové věci a pořád se učíme a pořád jsme ve střehu.
1: Jako voliči si vybavíme volební místnost, hlasovací lístky, volební komisi. Co ale v týdnech a měsících před volbami děláte vy jako Český statistický úřad?
2: Tak já jsem moc ráda za tuhle otázku, protože ji často slýchám, co vy tam vlastně děláte. Musím říct, že pro nás příprava na volby začala někdy už na přelomu května a června, kdy se začínáme domlouvat vlastně se spolupracujícími kolegy. Jsou to zejména kolegové z správních obvodů obcí s rozšířenou nebo z obcí z pověřených obecních úřadů, kde vytváříme svoje přebírací místa. Začínáme hledat externisty, kteří nám pomáhají vlastně se zpracováním výsledků voleb. No potom stěžejní záležitostí jsou pro nás prázdniny, konkrétně přelom července a srpna, kdy jsme vlastně zpracovávali, připravovali registr kandidátů, přijímali jsme vlastně podané kandidátní listiny a s nich jsme tento registr připravovali. No a pak pokračujeme vlastně školením vlastních pracovníků, externích pracovníků, no a v září nám začíná maraton školení okrskových volebních komisí. Máme za sebou v podstatě 3 plošné zkoušky, kde jsme si otestovali reálný průběh zpracování a teď se těšíme na sobotu na 14 hodin.
1: Jsou ty volby takovým vrcholem vaší činnosti, když se podíváte na činnost, co všechno dělá Český statistický úřad a do toho dáme ty volby, jak moc jsou důležité z tohoto pohledu?
2: Tak určitě volby pro nás důležité jsou, je to taková pro nás srdeční záležitost, řekla bych, aspoň pro mě a pro mé kolegy, takže určitě důležité jsou, ale samozřejmě při těch všech činnostech, které zajišťujeme na volby, musíme dělat tu svoji denní rutinu.
1: Jak se chystáte na situace, kdy třeba dojde k nějakému technickému výpadku nebo nastanou nějaké komplikace? Jsou tam právě tahle řešení v záloze?
2: Určitě řešení v záloze máme a právě k tomu máme i ty 3 plošné zkoušky, kde si vlastně testujeme i právě ty chyby, které můžou v průběhu zpracování výsledků nastat.
1: Postupně se mluví taky o elektronizaci voleb hlasování. Z vašeho pohledu je už na to Česko připravené? Šlo by tady zavést teoreticky elektronické hlasování místo toho klasického?
2: Tak myslím si, že řada z nás by toto uvítala, na druhou stranu není to otázka na Český statistický úřad.
1: Představme si, že sobota 14 hodin, volební místnosti se uzavřou, komise začnou sčítat hlasy. Co se potom děje s těmi výsledky, jak se dostanou k vám?
2: Tak jak už jsem říkala, my máme po kraji svá přebírací místa, je to 26 přebíracích míst na pověřených obecních úřadech a tam nám vlastně komise přivážejí své výsledky, výsledky své práce, svého počítání.
1: A potom se to zpracovává všechno už jenom asi čistě počítačově.
2: Pracovává se to ano, čistě počítačově. V podstatě ten průběh je takový, že komise využívá po většině případů už tedy dá se říct v 99% ke zpracování okrskový volební program. To znamená, že informace nebo údaje, které nám přichází, jsou zkontrolovány tímto programem. Data jsou k nám dodána na flash discích spolu s papírovým tedy zápisem. My na těch přebíracích místech tyto zápisy po formální stránce zkontrolujeme, data načteme, opět se v programu zkontrolujeme. A tady bych řekla, že je důležitý bod, kdy vlastně my komisi předáváme opis pořízených dat, to znamená opis těch dat, které oni nám předají a oni si okamžitě na místě mohou zkontrolovat, jaká data vstupují do zpracování, že jsou tedy totožná s těmi daty, které nám přinesli. No a z toho pořizovacího počítače přes zpracovatelský počítač data odcházejí do našeho centra, kde jsou v podstatě dále zpracovávána a zároveň vlastně prezentována na webu volby.gov.cz. kde všichni občané vlastně můžou v podstatě online sledovat výsledky za jednotlivé okrsky, následně pak obce, následně pak vlastně přehled za celou republiku.
1: Tak existují různé konspirační teorie o sfalšování voleb nebo minimálně úpravě počtu hlasů. Z vašeho pohledu má ten systém nějakou mezeru, anebo tohle se dá absolutně vyloučit, že by někdo mohl ty volby sfalšovat ty výsledky?
2: Myslím si, že celý proces je naprosto transparentní, neboť okrskové volební komise jsou sestavovány ze zástupců jako jednotlivých volebních stran a ten další proces, jak už jsem tady říkala, je naprosto transparentní. To, co nám komise předává, si okamžitě může zkontrolovat vlastně prostřednictvím toho opisu, který od nás získává. Takže je to naprosto transparentní, celý proces zpracování je oddělen od veřejné sítě, takže vylučuju jakékoliv pochybnosti v tomto směru.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví s Jakubem Malým a jeho hostem.
1: Naším hostem je Veronika Tichá, ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích. Před námi jsou teď komunální volby, které jsou z pohledu voliče poměrně komplikované. Jak je to náročné pro vás se zpracováním? Je to taky nejkomplikovanější z těch voleb, právě když se podíváme na komunální volby?
2: Určitě komunální volby jsou z pohledu jak práce komise, tak z pohledu práce statistiků ty nejnáročnější. Snažíme se okrskové volební komise velmi dobře proškolit. Dáváme jim k dispozici mnoho materiálu, které mohou využít při své práci. Jsou to jednak pokyny pro okrskové volební komise, druhák jsou to samozřejmě okrskové volební program nebo okrskový volební program, který komise může použít při zpracování výsledků a která jim velmi, velmi usnadní práci. Komise má k dispozici také videopořád, kde vlastně v jednotlivých sekvencích je dokreslena práce okrskové volební komise. No a samozřejmě naši kolegové, kteří jsou vedoucími přebíracích míst v kraji, jsou na telefonu a jsou nápomocní komisím.
1: Jak rychle můžeme po uzavření volebních místností očekávat první výsledky nebo i konečné, třeba v případě krajského města Pardubic z vaší zkušenosti, kdy to asi tak bude?
2: Tak to je obvyklá otázka, jak rychle to budeme mít spočítané. Samozřejmě nezávisí to vůbec na nás, závisí to na práci okrskových volebních komisí. My na těch školeních zdůrazňujeme, že zpracování výsledků voleb nebo počítání nejsou žádné závody, žádné dostihy. Naopak zdůrazňujeme komisím, aby pracovali pečlivě, dávali si pozor prostě na vyhodnocování hlasovacích lístků. Nicméně v minulých volbách jsme první výsledky přijímali někdy po půl třetí odpoledne, ale skutečně to byly výsledky buď z velmi malých okrsků, respektive z okrsků s velmi malou voličskou účastí, anebo to byly okrsky, které se nacházely opravdu velmi krátké nebo malé blízkosti od našeho přebíracího místa.
1: A to krajské město to bude asi až někdy večer sečteno.
2: Krajské město má určité specifikum při těchto volbách, neboť zde propíhají i volby do městských obvodů, takže tam ten hlasovací lístek jak za město, tak za městské obvody je poměrně velmi rozsáhlý a práce tedy okrskových volebních komisí bude velmi náročná, takže opravdu ty výsledky za město Pardubice můžeme očekávat v pozdních nočních hodinách.
1: Ano, pak z těch malých obcí, jak jste naznačovala, tam chodí výsledky brzy. Je třeba nějaká vyhlášená obec, u které víte, že tam to bude skutečně velmi brzy?
2: Já si myslím, že rok od roku se tahle ta situace mění, je to opravdu dáno i voličskou účastí a složením komisí. Nechci tady žádnou komisi chválit nebo naopak hánět, vůbec ne.
1: A ve srovnání s minulostí jsme dnes rychlejší v tom počítání, když to nejsou dostihy, jak jste taky naznačovala, nejde o tu rychlost úplně, ale když se podíváme čistě na rychlost, je to zpracování dnes přece jenom jiné, než bývalo dřív?
2: Určitě právě z důvodu toho, že většina okrskových komisí už dneska používá ke zpracování výsledků okrskový volební program, který jim vlastně ty vstupní hodnoty, které komise zadá, zkontroluje v rámci nějakých logických vazeb a tak podobně. A zároveň z tohoto programu komise vlastně vytisknou celý zápis o výsledku zpracování voleb v okrsku, což jim ušetří vlastně tu práci s ručním vypisováním zápisu a omezí také chyby. Komise si musí dát pozor na to, aby tyto vytištěné zápisy nezapomněla podepsat, což byla i jedna z hlavních příčin toho, že jsme komise potom vraceli zpět z našich přebíracích míst do okrsku, aby doplnili podpisy.
1: Senátní volby se letos Pardubického kraje týkají jenom okrajově, jde o ten Rychnovský obvod, který zasahuje do části Pardubicka. Týká se vás to zpracování, nebo to dělají kompletně kolegové v Hradci Králové?
2: Ne, i nás se týká zpracování senátních voleb, takže jsme připraveni, komise, kterých se senátní volby týkají, jsou proškoleny a budeme se těšit na výsledky senátních voleb za část Pardubického kraje.
1: No a už závěrem, jsou nějaké kuriozní momenty, nějaké i třeba veselé situace, na které ráda vzpomínáte?
2: Veselé situace, já si myslím, že pro nás je veselá situace, když v neděli nad ránem si řekneme, že máme hotovo, že nejsou žádné vlastně připomínky, stížnosti a tak dále. To bych řekla, že je pro nás asi nejveselější situace. A pokud jde o kuriozity nebo nějaké zajímavosti, tak možná snad jenom trošičku takové srovnání, co se týče registru kandidátů, tak od roku 2014 nám stále klesá počet kandidátů, kteří se ucházejí vlastně o mandát kandidáty do obecních zastupitelstev. Na druhou stranu nám roste počet žen, které mají zájem vlastně o mandát v zastupitelstvu. A v podstatě můžu tady vyzvihnout našeho nejstaršího kandidáta v současném registru kandidátů, kterým je pan František Zelený, který mu je 91 let.
1: Hostem ve studiu Českého rozhlasu Pardubice dnes byla ředitelka krajské správy Českého statistického úřadu v Pardubicích Veronika Tichá. Moc díky za rozhovor, pevné nervy, ať všechno zvládnete. Naslyšenou.
2: Děkuji.
1: A od mikrofonu se loučí Jakub Malý.
0: Český rozhlas Pardubice, o čem se mluví?

oheň barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas donutí

0: Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.
2: Znáš

0: Jsou přesně 6:45, je čtvrtek 8. října, víkend je na spadnutí a s pozvánkami na víkendové akce přichází Barbora Bláhová.
1: Do areálu zemědělské školy Chrudim můžete vyrazit na podzimní výstavu se zemědělskou a environmentální tématikou. Výstava bude otevřená zítra od 8 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 15 hodin. Uvidíte tam chovatelské, zahrádkářské a ekologické expozice, výstavu osiv a sadby, kaktusů, šperků, keramiky, obrazů a dekorativních předmětů. Dál se přesouváme na podzimní městské slavnosti v Pardubicích. Multižánrový festival v ulici centra města nabídne bohatý program pro celé rodiny. Těšit se můžete na koně a vystoupení s nimi, spanilou jízdu kočáru, výstavu historických vozidel členů veterán klubu Pardubice, na koncerty a různá vystoupení. Slavnostní zahájení bude zítra v 16 hodin na Pernštýnském náměstí. Vše pak v neděli uzavře 136. ročník Velké Pardubické. No a v rámci podzimních městských slavností vyjede v sobotu 5 párů vlaků ze zastávky Pardubice centrum přes hlavní nádraží do Rosic nad Labem. Vyjedou také historické trolejbusy. Trasa bude polookružní z Dubiny přes centrum, z Borovského náměstí, Duklu, hlavní nádraží a centrum zpět na Dubinu. A tip mám také do ekocentra pod Orlicko v České Třebové, kde bude výstava hub. Uvidíte tam bohatou přehlídku čerstvých hub z našich lesů, dozvíte se více o jedlých, nejedlých i jedovatých druzích a načerpáte inspiraci pro podzimní výpravy do lesa. Otevřeno bude zítra od 8 do 18, v sobotu od 9 do 18 a v neděli od 9 do 14 hodin. A nebo můžete vyrazit do země Keltů v Nasavrkách, kde bude akce nazvaná Archeoden. Kromě ukázek archeologických metod tam uvidíte také experimentální výrobu březového dechtu a tavbu železné rudy. Pro tvořivé návštěvníky bude připravená dílnička, kde si vyzkouší třeba výrobu historických barev a malování s nimi. No a pardubický Bikros slaví 40 let a zve všechny na závody, které budou tento víkend na místní dráze. V sobotu tam uvidíte středoevropský pohár a krajský přebor, oblíbený noční závod v maskách i závod maminek. No a v neděli je na programu jubilejní 40. ročník Velké ceny Oštít města Pardubic. Dál pokračujeme na Poličské letiště, kde bude v sobotu drakiáda. Draci všech tvarů a barev vyletí do vzduchu ve 14 hodin. Pro děti navíc bude připravená tombola a další zábavné aktivity. A na závěr pozvánka na Velkou Pardubickou, která bude v neděli na dostihovém závodišti Pardubice. Areál bude otevřený od 9 hodin a hlavní závod začne v 15.30. Na akci můžete dorazit třeba historickým motoráčkem, který bude jezdit ze stanice Pardubice centrum přes hlavní nádraží a Rosice nad Labem až na závodiště. Jízdní řád najdete na webu motoráček.cz. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.
0: Báro, děkujeme. Za 9 minut bude 18 hodin. Čtvrteční den v kraji je u svého konce. No a zítra budou hlavním tématem volby do obecních zastupitelstev a části senátu. Naši reportéři budou u toho a vše důležité se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu Pardubice. S regionálním stopařem si od voleb odskočíme na slavnostní otevření Check-up Edu centra v České Třebové a taky pozveme na podzimní městské slavnosti v Pardubicích, které začínají právě zítra. No a po 17. hodině si ty nejdůležitější události pátku shrneme ve dni v kraji.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: První část silnice z Rohovládovy Bělé do Břehu na Pardubicku je opravená. Pardubice čekají v pátek a v sobotu městské slavnosti. Zítra začínají volby do obecních zastupitelstev a do části Senátu. A pátek bude slunečný, později zatažený, teploty jen do 15 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Otaku Tvěrt. Pardubičtí silničáři pustili dopravu na první část opravované silnice z Rohovládovy Bělé do Břehu. Jde o úsek z Břehu do Vlčí Habřiny. Zároveň pokračují v pracech na poslední rozestavěné části cesty. Zprovoznit ji plánují za několik týdnů, informuje o tom investor Pardubický kraj. Za obnovu silnice spojující Přeloučsko s dálnicí D11 utratí 94 milionů korun.
2: Oprava víc než 5 kilometrů silnice je rozdělená na dvě etapy kvůli zachování dopravní obslužnosti obcí. Silničáři staví nové propustky, zpevňují krajnice a frézují a asfaltují. Opravují i zastávkové zálivy. Práce na posledním úseku silnice 2/323 z Rohovládovy Bělé do Břehů plánují dodělat do konce tohoto měsíce. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Pardubice zítra a pozítří pořádají podzimní městské slavnosti. Obyvatele i návštěvníky čeká dvoudenní program s hudbou a dalšími vystoupeními. Akci zakončí ohňostroj, který se díky dokončené opravě venkova mostu přesouvá zpět k Labi. Hlavní program začíná odpoledne, pokračuje mluvčí pardubického magistrátu Matyáš Strnad.
3: V pátek po spanilé jízdě kočáru bude slavnostně zahájen program v 16 hodin na Pernštínském náměstí. Po 16. hodině odtud vyrazí historická kola na Pardubický zámek a v 18 hodin si nenechte ujít koncert Komorní filharmonie Pardubice.
0: Volební místnosti po celém Česku se otevřou už zítra. Lidé budou volit své zástupce na radnicích a v Senátu. Do zastupitelstev kandiduje asi 190 tisíc lidí, to je zhruba o 5 tisíc míň než v předchozích volbách v roce 2022. V šestině obcí už dopředu vědí, kdo v zastupitelstvu bude. Je tam totiž stejný počet kandidátů, jako je na radnici míst. Část voličů bude vybírat taky senátory. Letos skončí mandát 1/3 z nich. Volit můžou lidi zítra od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Lístky voliči najdou ve svých poštovních schránkách, případně si můžou vzít nové přímo ve volební místnosti. Maloobchodní tržby letos v srpnu zpomalily meziroční růst na 4,3% z revidovaných zhruba 5% v červenci. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. K růstu tržeb v srpnu nejvíc přispěl internetový prodej a taky zásilkové služby. Dařilo se i prodejnám z obuví. Naopak pokles byl podle statistiků u pohonných hmot. Do celkových tržeb statistici nezapočítali prodeje a opravy motorových vozidel. U těch v srpnu tržby meziročně klesly, a to o 2,2%.
1: Sport.
0: Vítěz nedávné zlaté přilby v Pardubicích a česká plochodrážní jednička Jan Kvěch bude v příštím ročníku seriálu.

0: iRozhlas.cz, Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, stále dopravní omezení na silnici 1/17 u Stradouně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
2: Pohodový poslech Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Jitka Slezáková. Tentokrát pojedeme na samotu u lesa do Orlických hor. V bývalé hájovně tam žije sklář Stanislav Novák, který se specializuje na výrobu lustrů metodou glass fusing. Viděla jsem pec, ve které lustry vznikají. Viděla jsem tabulky skla, které se tam spékají dohromady. Viděla jsem formy, které si sklář sám vyrábí. A přála bych všem, aby to viděli taky. Nebo aspoň slyšeli právě teď na našich rozhlasových vlnách. Přejeme vám poslech plný inspirace.

0: Pane Nováku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsem tady správně u vás
1: Jsem
0: na chalupě?
1: Správně, paní redaktorko, pojďte dál.
0: Já vám děkuju. Chalupa krásná, opravená, samé dřevo tady. Ale není nová, jak tak vidím, tlusté stěny napovídají, že jste to předělávali, že vám to muselo dát obrovskou práci.
1: Ano, je to už 27 let, kdy tady začínáme bydlet a jsme tady čím dál častěji.
0: Mm-hmm. Jsme v Královéhradeckém kraji, že?
1: Jsme v Královéhradeckém kraji, ano. Aha. Ano, ano.
0: Ale je to těsně, je to těsně. Vy jako Pardubák jste si vybral...
1: Žádlím.
0: Nežádlíte a jste tady asi šťastný, předpokládám.
1: Je tady klid, který já samozřejmě, mě to dělá moc dobře, jsem typ, který ten klid má rád. Do společnosti mě stačí jednou za týden třeba nebo tak, takže tady mi to vyhovuje.
0: Já jsem si s vámi dnes přijela popovídat hlavně o skle, protože vy jste sklář, máte na to školy a jak se tak dívám, i vaše chalupa nepostrádá toho ducha.

0: uměleckého, který se věnuje právě sklu. Vidím všude vitráže, lustříky. Tady ale hned ještě než vejdeme do kuchyně, tady mě velmi zaujaly ty lahve splácnuté. Máte tady šampaňské v podobě obrazu a další třešňovice, meruňkovice. Jak se tohle dělá?
1: To je takový oblíbený trik těch, kdo ten glass fusing provozují. Prostě vezmete láhev a při vhodné teplotě ji položíte do pece a ona při vhodné teplotě takhle splaskne a lehne si, splácne. Snese a pak se to použije na nějaké zkrášlení.
0: Když se podívám jenom na ty dveře prosklené, to jsou vitráže, taky vaše práce?
1: To je klasická vitráž do olova, ta výplň je masivní, velká, ku podivu je udělaná tak dobře, že i při průvanu ty dveře tisíckrát už flákly a prostě nic se nestalo. Dělal to můj kamarád, profesionální vitrážista. Já to sice také umím, ale nedělám to, netroufal bych se na to takhle to dobře udělat.
0: Aha. Vy jste přes ten glass fusing?
1: Tak, ano, já si hraju se sklem a specí.
0: Tak já zavřu dveře a už jsme v kuchyni. Tak je velmi prostorná kuchyň, tady se dá vyrábět věci, určitě kachlová kamna, všechno to má takový ten ráz, který navozuje dobu našich předků, ale vy to máte všechno tak vymazlené, že je vám tady dobře, že?
1: Funguje to krásně, nepotřebuje to žádné zvláštní úpravy, trošku jsem si dával teďka do pořádku tady kuchyňku, ale to prostě je normální věc. No a dobře se tady hospodaří, dobře se tady žije, já nepotřebuji k prostoru velkou kuchyň, potřebuji drobnosti dělat a té pec si se výborně peče.
0: No krásně to tady i voní, já nevím, jako buchty úplně cítím, nebo ten chleba?
1: Ne, to cítíte. Syrovátku, kterou jsem nakapal na kamna omylem a ona se vypálila, karamelizovala a to tady teďka cítíme. Dělal jsem sýr.
0: Tak to je neuvěřitelné. Nejenom, že se věnujete sklu, glass fusingu, ale vyrábíte sýry a užíváte si důchodu, dá se říct, ale aktivně.
1: Ano.
0: Když takhle vyhlédneme z okna, jsou tady prosincové dny, zima jako vymalovaná, dnes krásný den. Věnujete se i zimním sportům tady?
1: No jistě, já jsem od jakživa měl rád hory, takže běžky jsou v zimě. Vlastně běžky jsou můj jediný sport, který dělám trošku jakoby víc, jinak přes léto se vlastně flákám.
0: A popište ještě ten kraj našim posluchačům, protože přeci jenom ty Orlické hory nejsou tak navštěvované a zamořené lidmi, jako například Krkonoše. Je tady prostě krásně.
1: Já porovnat můžu samozřejmě jak Krkonoše, tak i Jizerské hory. Ta infrastruktura tam je rozvinutá, ale je to samozřejmě plné lidí, když to tady to takové skutečně není. A navíc ta naše lokalita tady, přestože leží na křižovatce značených turistických cest, tak je navštěvována opravdu minimálně. A proto je tady ten klid.
0: Takže nebudeme zvát lidi.
1: Ale jo, já jsem rád, když někdo přijde a už jsem kolikrát někoho pohostil, kdo vůbec nevěděl, kde je. A
0: potřeboval, zabloudili lidi.
1: Potřeboval vodu a tak to už se stalo taky. No.
0: No my jsme opravdu na samotě u lesa, kousek od obce Uhřínov a kdo by nevěděl, kde je obec Uhřínov, tak Deštné je kolik tady odtud?
1: 7 kilometrů Deštné v Orlických horách, ano.
0: Teď vás možná poslouchají někteří lidé a říkají si, aha, tak Uhřínov, to my tam pojedeme zabloudit k panu Novákovi. A já jsem taky ráda, že jsme se dnes zabloudili a že si můžeme povídat nejen o tom skle, ale i o tom, jak se žije na takové samotě u lesa, ale přece jenom možná za chvíli po písničce bychom mohli projít vaši chalupu a zaměřit se na ty skleněné prvky. Souhlasíte?
1: Rád vás provedu.

0: Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí a my teď sedíme na chalupě v bývalé Hájovně, kousek od obce Uhřínov, kdo by nevěděl, tak asi 7 kilometrů od města Deštné. Pan Stanislav Novák přikivuje, je to sklář a proto jeho chalupa nepostrádá právě ty prvky, které jsou skleněné. A my teď sedíme u jídelního stolu u kafe a díváme se třeba na tamhle ten obrázek, který je taky vaší prací. Dá se to popsat nějak? Je to opět ta vitráž?
1: Ano, je to vitráž dělané technikou Tiffany, to znamená, že se prostě sestaví nějaký obraz z kousků barevného skla, ty se potom spojí pájkou, no a vznikne takovýhle obrázek.
0: Jak vy jste se to dlouho učil? Vy jste inženýr přímo zaměřený na výrobu skla?
1: Vůbec ne, já jsem tedy absolventem sklářské školy, to ano, ale život mě potom zavlekl do chemie a do dalších oborů, ale teprve, když jsem si uvolnil trochu ruce, tak před těmi 27 lety, tak jsem si tady pořídil vlastně malou dílnu a začal jsem se tím sklem jako více zajímat. Ve většině věcí jsem samouk.
0: Takže vy jste se nejdřív vyučil sklářem a pak jste postupně pokračoval dál a profesně jste se věnoval chemii v Pardubicích?
1: Ano, chemii v Pardubicích. Ano.
0: Takže to sklo to zůstalo vaším koníčkem?
1: Ano, přesně tak, je to koníček.
0: To znamená, že takové ty okenní tabulky a podobné věci, k tomu jste se někdy dostal?
1: Ale jistě, samozřejmě, dělal jsem pro kamaráda taková ta skládaná veliká vrata, secesní záležitost třeba taky. Dělal jsem mozaiky. Jo, ale hlavně, co mě zajímá, je prostě práce s pecí, jakoby nahřívání, spékání skla, ten glass fusing.
0: Máte přímo tady na chalupě dílnu, i kvůli tomu jste si ji pořizoval, tu chalupu?
1: A hned vás přivedu do dílny, ano, ano.
0: No tak jo, tak možná se můžeme odebrat, co říkáte. Jdeme na to.
1: Tak teda dál. Je tady obývací pokoj, který je ale pro mě spíš jako dílna. Mě to velice vyhovuje, když můžu jakoby bydlet přímo v tomhletom prostoru. Mám rád u práce pořádek, a když je pořádku moc, tak to není útulný, takže to musí být něco mezi.
0: Naprosto s vámi souhlasím. Je tady takový veliký prostorný stůl, kde máte i rozložené papíry a různá pravítka a taky výkresy.
1: To je to naše nářadíčko, jsou to prostě nezbytné pomůcky pro práci s plochým sklem, to znamená nože, řezání, pravítka, úhelníky, kružítka a ty papíry samozřejmě to jsou šablony, podle kterých potom ten vzor si dělám.
0: Na čem teď momentálně pracujete? Vidím tam takového pavoučka.
1: Je to zase zárodek lustru, který tavím ve dvou krocích, možná se k tomu dostaneme později, ale podle té šablony, kterou vidíte na stole, tak nařežu kousky skla, dám do pece, speču, pak to ohnu a vznikne to stínítko skleněné, kterých tady můžete vidět spoustu.
0: Tak jo, pojďme krok za krokem. Stůl bychom měli, ten poznám. Tak, mluvil jste o peci. To je další prvek, který je naprosto nepřehlédnutelný v této místnosti. Jak bychom ji popsali? To vypadá úplně jinak než pec keramická.
1: Tak přesně, pec keramická je vysoká, protože keramické výrobky většinou jsou vysoké. Zatímco když pracujete s plochým sklem, tak nepotřebujete výšku, potřebujete spíš půdorys. Takže pec připomíná kufr.
0: Ano, ale obří.
1: Obří, no, má 1 x 70 cm. Není to úplně malá pec, ale není nějaká veliká. Existují větší, to už jsem viděl.
0: Aha. Na jakém principu to tady funguje? Jsou tam nějaké pružiny?
1: Ne, to nejsou pružiny, to jsou odporové spirály, to jsou topná těliska.
0: Vidíte, jak tomu nerozumím.
1: To jsou topná těliska, která nahřívají potom při zaklopení té pece tu vsásku, zahřívají na teplotu, kterou potřebujeme. To znamená, někde se pohybujeme v oblasti mezi 600 a 850 stupních podle toho, co právě děláme.
0: Dobře, tak pec bychom měli. Další nezbytné předměty, které potřebujete ke své práci.
1: Drobné nářadí, broušení, dvě brusky, vrtačka, nože. No a samozřejmě sklad skla. Podívejte se, jaký tady mám krásný barvy.
0: Ano, kde se to kupuje?
1: Tohle se kupuje, tohle vyrábějí v Americe, ale těch dodavatelů skla pro fusing je víc. Nicméně tato americká firma má veliký sortiment a má hlavně testované sklo, které je spolehlivé pro to spékání, protože nevzniká v něm pnutí a nepraská to.
0: Tak ty jste vlastně vysvětlil tu definici, na kterou jsem se ještě nezeptala, glass fusing.
1: Tak. Spékání, skládáte si střepy na sebe, vedle sebe, podle toho, jaký vzor si chcete vymyslet, zahřejete to, ono se to slepí, speče a buď víc nebo míň, nebo se to úplně rozteče. To je právě záleží na té teplotě a na její výdrži. No a pak ten výrobek dál zpracováváte, buď ho vohnete, nebo brousíte, vrtáte, prostě něco z něj uděláte, co se vám líbí.
0: Kdo umí, ten umí. Za chvíli pokračujeme.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Dnešní pořad Kdo umí, ten umí věnujeme sklářskému řemeslu. Možná, že i na nějaké vánoční ozdoby dojde, ale teď se bavíme se Stanislavem Novákem, sklářem, kterého tento koníček provází už od mládí, o lustrech, protože to je teď vaše taková topka. Glass fusing metoda, díky které vznikají takové krásné pestrobarevné lustry skleněné. Bude složité popsat, jak to vzniká?
1: Ale já to popíšu velice stručně. Napřed musím dělat model, protože to je dutý tvar, tak si musím udělat model, jak vlastně tento stínítko toho lustru bude vypadat. Když ho mám, no tak si udělám podložku, vlastně takové kopyto, tamhle ho vidíte, to růžové, no a spočítám si, jak velké kusy skla na to můžu dát. To není úplně jednoduché, ale dá se to. No a pak si robím polotovar. V první fázi v rovině si poskládám kousky skla, spečuje a nechám to vychladnout. No a potom ten polotovar položím na to kopyto a zase při jiné teplotě to na to nechám klesnout. No a je hotovo.
0: K tomu používáte, jak jsme si tady... Koukám na vás, jak nevěřící Tomáš, k tomu využíváte, jak jsme si tady říkali, ty skleněné desky, které různě kupujete, skleněné tabule.
1: V různých barvách,
0: ano.
1: S tím se výborně pracuje. A... No,
0: takže to už si nevyrábíte, to sklo.
1: To si nevyrábíte.
0: A potom tady máte různé skleničky a v tom jsou, nazvala bych to naprosto laicky, vy říkáte další barvy, ale třeba tahle zelená, to vypadá jako takové perličky drobné.
1: No, tak je to skleněná drť. Některá je hrubší, některá je jemnější a slouží třeba ty, jako tyhle šupinky, slouží prostě pro další zkrášlování, pro další zušlechtění vzoru.
0: Ano, takže když máte to základní sklo, tak to na to nějak nasypete, speče se to, ano. Do té pece to dáte.
1: Ano, přesně, tak nasypu to na to, ohraničím si to, udělám si tvar nebo nějakou šablonu, něco tím jakoby nakreslím, no a pak to speču a vznikne ten vzor na tom spečeném polotovaru, který dál teda mohu zpracovat.
0: Vyjmete to z té pece pak v nějakém polotekutém tvaru, nebo tak, abyste to mohl formovat, nebo jak se to dělá?
1: Úplně studené, když to vyndávám z pece, protože jinak by to prasklo.
0: Aha. No a když to potom chcete takhle zalomit třeba, tak nebo udělat oblouk?
1: Tak to musím po druhé zahřát. Dát to na to kopyto a dát tomu ten tvar dutý potom.
0: A kolikrát se to zahřívá?
1: Každý dvakrát, někdy třikrát, podle toho, jaký si tam ještě vymýšlím na tom vzor. Takže někdy to pecí projde až třikrát.

0: Posloucháte reprízu pořadu.
1: V útulné chalupě Stanislava Nováka, který se zabývá glassfusingem. Je to metoda výroby například lustru, ale i jiných věcí, která u nás není tolik známá. Co všechno se díky téhle metodě dá vlastně vyrobit? My tady mluvíme hlavně o těch lustrech, to je vaše specializace.
2: Ano, já jsem se právě nejvíc specializoval na lustry, protože není mi vlastně známo, že by to někdo další dělal. Touto technikou dělal duté tvary. Ono to není tak úplně jednoduché a možná proto to není nějaká známá metoda. Takže moje lustry, troufám si říct, že jsou docela jakoby výjimečné. No a koho to zajímá, možná Pardubičáka, tak ať se jde podívat do kavárny v Machoňově pasáži, kde pár lustrů mých visí.
1: Výborně, tak to je dobrý tip, anebo tady na chalupu.
2: Anebo tady na chalupu, ano.
1: Tady jich máte opravdu hodně. Je to vyloženě koníček, anebo i když si někdo požádá na zakázku, že byste mu vyrobil takový lustr na chalupu nebo do bytu, i si myslím, by to šlo do moderních bytů.
2: No jistě, samozřejmě už jsem realizoval několik, nebo spíš několik víc lustrů pro jak soukromý interiér, tak pro interiér nějaký komerční. Nejvíc podle mého soudu se to hodí díky tomu, že to je takové stylové osvětlení právě pro kavárnu, cukrárničku, nějaký takovýhle objekt, kde ta barva se dá krásně jakoby využít. Když máte zelený lustr, tak je to přece krásný, když to není tradiční bílá nebo krémová.
1: Glassfusing, je to pojem, který málo kdo zná, tak teď díky našemu pořadu a díky vašemu zajímavému povídání třeba více lidí k tomu přičichne. Je to těžké se to naučit, jak jste říkal, jste asi jediný tady u nás, kdo se tomu věnuje. Čím začít, když by někdo chtěl, vyloženě má nějaké ty základy?
2: Glassfusingu se věnuje spousta lidí. Ale myslím, těm dutým tvarům, těm lustrům, není mi známo, že by to někdo další dělal. Ono to chce své.
1: Co je jednodušší?
2: Jednodušší jsou právě mělké tvary nebo rovné tvary, jako je třeba talíř, který vidíte před sebou.
1: Ale to je vyloženě plastické, ty barvy.
2: Vznikne úplně stejným způsobem, prostě v první fázi se speče deska dohromady a v druhé fázi se ohne. Je to stejný postup. Akorát, že to ohýbání takových jednoduchých tvarů je daleko jednodušší než dutý tvar lustru.
1: Ale taky na to musí být nějaká forma?
2: Ano, ano, jistě. Stejná keramická forma. Ty já si vyrábím sám.
1: Dokážete vyrobit i vánoční ozdobu, nebo dokázal byste?
2: Tiffany technikou si dělám vánoční ozdoby. Možná, že tady někdo uvidíte hvězdičku.
1: Už ji vidíme.
2: Udělalo mi to radost. Udělal jsem 100 červených hvězdiček na zeleném smrčku a bylo to pěkný.
1: Jasně, takže to se dá i třeba jako venkovní ozdoba, by to šlo, protože se to nezničí a vydrží.
2: Vydrží, přesně tak.
1: Ta Tiffany technika je taky velmi líbivá, musím říct.
2: Ta je velmi rozšířená, nejvíc vůbec rozšířená z těchto technik pro práci s barevným sklem.
1: Vy jste nám tady rozložil, pane Nováku, i další věci dělané tou Tiffany technikou. Tady třeba ty svícínky. Vypadá to velmi složitě, ale jak jste vysvětloval ten princip, není to zase tak náročné.
2: Je to o přesném řezání, akorát neudělat prostě chyby v rozměrech, a potom to propojíte, složíte to a není s tím problém. No.
1: Máte taky občas popálené ruce od toho cínu?
2: Ano, ano, mám, mám.
1: A kde to zahříváte? Máte tady taky na to nějaké zařízení, na čem se to zahřívá?
2: Je to normálně ruční pájka, ruční pistolová pájka.
1: No a pak se to tou pájkou rovnou dá na to sklo a pak si chcete pomoct rukou, protože se vám to nevede a už se to stane. Takhle bych to dělala já.
2: A to by bylo špatně. Ne, samozřejmě, postup je tady jiný. Je to v tom, že na sklo samotné by ten cín se nepřipekl, nepřilepil by se. Takže se tam vkládá měděná páska, která se přilepí, ta se potom aktivuje úplně stejně, jako když se letuje a na tu měď teprve ten cín chytne. Takže, moment.
1: Aha, bude ukázka praktická a je to tady, už to tady vidíme. Ten měděný
2: to bylo tohle.
1: Rámeček.
2: Takže se to takhle olepí, no a potom na to se ten cín už chytne. Aha.

0: prostě mě to nedá, když se tady dívám do té vaší databáze skel, různých desek, žlutá, červená, průhledná. Dá se to v dnešní době asi velmi jednoduše sehnat, ale co ty naše české sklárny? Taky tam někdy občas zavítáte, lze tam něco nakoupit pro hobby akce vašeho typu?
1: Já myslím, že moc asi ne. Sice existuje několik výrobců nebo výrobce, já vím teda o jednom, ale možná, že není samotný, který v český výrobce, který dělá sklo právě pro fusing a pro plastiky skleněné, ale jinak je to všechno z dovozu buď německé nebo americké, mexické.
0: Vy jste někdy pracoval ve sklárně?
1: Zaměstnaný jsem ve sklárně nebyl, ale absolvoval jsem řadu brigád, takže já jsem svého času znal vlastně všechny sklárny v republice, jsem postupně. Ta naše škola byla prima v tom, že nás povozila po všech sklárnách po republice. Takže jsem věděl, kde se co a jak dělá.
0: No, mě by totiž zajímalo, jak jsou na tom současní čeští skláři, jestli těch skláren ubývá nebo se drží.
1: Já myslím, že neubývá. Ti, co jako opravdu umějí, tak si uměli poradit a založili si po těch kraších, po těch koncích velkých konglomerátů, tak si založili nové, menší sklárny a rostou a dělají krásné věci.
0: A tady v kraji vlastně Deštné v Orlických horách taky bylo, krajem sklářů.
1: Ano, to bylo centrum sklářství, tady už nic není. Vím o jedné dílně, to ano, ale to je prostě malá dílna, která dělá také lustry, teda, ale spíš tělou normálně klasickým foukáním.
0: A takže můžeme maximálně pozvat, to se myslím koná někdy na konci léta, taková ta velká akce tady.
1: Ano, ano, to bych mohl posluchače pozvat, samozřejmě vždycky první dny v srpnu se koná známá už akce tavení skla dřevem, kdy prostě po starým způsobu bukovým dřevem se topí a skláři dělají přímo na tom ohni, dělají, foukají to zelené takové sklo.
0: No tak dobře, tak ještě nám řekněte, jak na to, až budeme doma otevírat naši sklářskou dílnu, abychom si vyrobili hvězdičky vánoční.
1: První věc, že si pořídíte sklářský nůž a začnete řezat sklo. Vůbec to není složitého, rychle na to přijdete a nebude s tím problém. No a pak už je na vaší představivosti, co z toho si nakreslíte jako šablonu a pak podle té šablony vykrojíte kousky skla a spojíte to cínem.
0: A to sklo je přece tvrdé, jde to dobře řezat?
1: Ano. Jako každé sklo.
0: Máte tady nůž, abychom se podívali, ten speciální nůž na to? To vypadá jako propiska.
1: Ano, vypadá to jako propiska. Je to nůž, který zná každý... Moment. Sklenář. Je to běžné sklenářské řezání. Pojď. Křaplavý zvuk a je to.
0: No, takhle to vypadá opravdu velmi jednoduše.
1: K tomu potom potřebujete právě samozřejmě další drobné nástroje, jako jsou ty brusky, protože ten řez
0: není hladký.
1: Není hladký, jsou tam ostré hroty, ostré čepele, které je potřeba srazit, odbrousit. Ale tímhle způsobem si připravíte veškeré sklo, jak pro glass fusingovou techniku, tak pro tu Tiffany techniku.
0: Dobře, tak teď jsme zabrousili do takového toho lehce jednoduššího stylu, a to Tiffany techniky. No a za chvíli už se bohužel se Stanislavem Novákem budeme loučit.

zmražený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co sní?
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a naším hostem je Stanislav Novák, nebo spíše my jsme hosty Stanislava Nováka na jeho chalupě v Orlických horách nedaleko Deštného. Před chvílí jsme si tady ukázali i Tiffany techniku, máme tady červené hvězdičky vánoční, ale já bych se opět vrátila k tomu oboru, který opravdu je už náročnější, a to je glass fuzzing. Máte před sebou ještě nějakou další výzvu, co byste se chtěl naučit a kde se inspirujete, kde to vůbec vzniklo, tahle metoda glass fuzzing?
1: Já myslím, že je docela stará. Existuje řada sklářských výtvarníků, kteří před už mnoha lety začali s tímhle pracovat, akorát byl problém tehdy v technice. S rozvojem mikroprocesoru a ze zlevněním mikroprocesové řídící techniky, tak vlastně se zpřístupnila ty pece v široké veřejnosti. Dřív regulátor, který uměl dělat teplotní křivku, byla obrovská skříň, ve kterým prostě ve fabrice se regulovala výkon pece a podobně. Dneska už to jsou lehké výrobky, levnější a tím pádem přístupné pro hobbysty, prostě pro lidi, kteří si chtějí hrát.
0: Můžu se zeptat, kolik stojí taková pec?
1: Tohle stála kolem 100 tisíc.
0: No, taky to je nějaký výdaj.
1: Jistě.
0: Stanislav Novák tady ještě teď vytahuje další kopyta, jak mluvil o tom, že si je vyrábí sám. Slovo kopyto většinou znají ševci, že? Ale v té sklářské podobě to vypadá úplně jinak.
1: Je to synonymum pro forma, zkrátka forma, která vám dá konečný tvar tomu výrobku.
0: A to je z keramiky udělané, z hlíny.
1: Z keramiky musí to být z něčeho, co vydrží tu vysokou teplotu. Jasně. Těch 600, 800, 900 stupňů. Takové věci jsou buď keramické, nebo nějaký žárobeton, nebo AKC ocel.
0: Ano. Vzhledem k tomu, že říkáte, že si ty formy vyrábíte sám, tak si vyrábíte i hrnečky a podobné záležitosti, nebo to už ne?
1: Hrnečky nevyrábím, dělám modely ze sádry, toho, co potřebuji, pak z toho udělám otisk do keramiky a to je to kopyto, který mám jako skořepinové. Prostě.
0: Máte někoho ve své blízkosti, kdo by si ty znalosti vaše převzal a kdo by to uměl?
1: Nemám, teď jste blízko, vy už o tom hodně víte ode mě, tak je mě, že byste to vzala vy.
0: No a tím končí náš pořad Kdo umí, ten umí. Loučí se Jitka Slezáková, která končí v rozhlase a nastupuje jako učednice do dílny pana Stanislava Nováka. Bylo to velmi přínosné. Moc vám děkuji za to, že jsem to mohla vidět.
1: Zdravím všechny posluchače.

0: Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz. Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: V Chrudimi vzniknou stanoviště s defibrilátory. Škoda Auto redukuje směny kvůli nedostatku dílů pro několik modelů aut. Europoslanci schválili rezoluci, ve které odmítají uznat legitimitu nové ruské dumy. A zítřek bude slunečný, později ale zatažený, teploty do 15 stupňů. Hezký čtvrtek vám u zpráv přeje Otaku Tvěr. Na několika místech v Chrudimi budou přístroje na pomoc při srdeční zástavě. Nápad záchranářů uspěl v anketě o podporu z tzv. Sdíleného rozpočtu. Město za nákup vybavení zaplatí 700 tisíc korun.
3: Automatické defibrilátory budou dostupné na 6 vytipovaných místech. V boxech na Reslově náměstí, u nádraží vedle atletického stadionu, u rozhledny Bára a také na hasičárnách v místní části Topol a Markovice. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Na Pivovarském náměstí v Lanškrouně má vzniknout nový dům s 65 byty. Investor chce ještě letos podat žádost o stavební povolení. Stavba má začít v roce 2028 a podle odhadu potrvá 2 roky.
4: Dům bude stát v místě bývalých ležáckých sklepů a má připomínat původní areál pivovaru. V přízemí budou prostory pro obchody a služby, ve vyšších patrech byty. Součástí stavby bude taky dvoupodlažní parkování. Investor už na Pivovarském náměstí dokončuje první dům s více než 30 byty. Hotový má být příští rok. Z Lanškrouna Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Kuželkáři v Přelouči se po 20 letech od zahájení provozu nové městské kuželny dočkají obnovy drah, rozběžišť a zásobníků koulí. Radnice na to uvolní přes 1 milion korun. Dodavatelskou firmu už vybrala. Podle smlouvy o dílo se pustí do práce příští rok. 4-dráhovou kuželnu vlastní město, sportovní klub je provozuje od roku 2007. Problémy s dodávkami dílů pro Škoda Auto zasáhly i model Kodiaq vyráběný v Kvasinách na Rychnovsku. Odbory automobilky to uvedly v novinách Škodovácký odborář. Automobilka se zároveň potýká s nedostatkem kabeláže pro elektromobily Enyaq a Elroq, které se vyrábějí v Mladé Boleslavi. Vedení minulý týden potvrdilo, že kvůli problémům s dodávkami omezuje výrobu a redukuje počet směn. Konkrétní dotčené modely ani provozy ale neuvedlo. Boleslavský deník minulý týden napsal, že důvodem omezení výroby je nedostatek kabelových komponentů, které se vyrábějí na Ukrajině. Evropští poslanci schválili rezoluci, ve které označují zářijové ruské volby do státní dumy za sfalšované. Zároveň odsoudili jejich pořádání na Ruskem okupovaných ukrajinských územích. Evropský parlament odmítá novou dolní komoru ruského parlamentu uznat jako legitimní, reprezentativní a zákonodárný orgán Ruské federace. Europoslanci zdůrazňují, že volby nenabídly skutečné alternativní kandidáty a byly se v atmosféře strachu a zastrašování v kontextu války proti Ukrajině.
0: Počasí.
2: Zítra bude v Pardubickém kraji jasno nebo skoro jasno. Postupně od severozápadu začne přibývat oblačnost až na zataženo. Nejvyšší teploty 12 až 15 stupňů, na horách jen 4 až 8. Tlak slabě stoupne, biopředpověď bude na stupni číslo 1 a rozptylové podmínky, ty budou dobré.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Nehody v Pardubickém kraji aktuálně hlášené nejsou, ale dopravní omezení stále platí na silnici 1/17 u Hrochova Týnce.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Je partizán s tvrdým I nebo s měkkým I? A jak jste na tohle téma přišla?
2: No neustále. Shodou okolností se mi dostávají do rukou korektury, kde je partizán s měkkým I. No a já to pořád opravuju a zároveň z toho mám takový jako nevhodný pocit nějaké hyperkorektnosti. Ono to tak není, ale já si myslím, že tohle slovo má velkou šanci, aby se u něj pravopis rozšířil i na to měkké I. Zatím totiž máme správně jen to tvrdé.
1: Takže partizán s tvrdým. A teď si řekněme, odkud to slovo pochází, abychom byli chytřejší.
2: Tak, abychom věděli, proč se tam vlastně to měkké I objevuje i v češtině. Myslím si, že je to dáno opravdu tím původem. To slovo pochází z italštiny, partigiano, a přes francouzštinu se dostalo k nám. A převzala ho také samozřejmě třeba slovenština nebo ruština. A v obou těch jazycích zůstal ten původní pravopis zachován. Jen my jsme si to trošku posunuli, což ale není u cizích slov přejatých do češtiny nijak obvykle, že si uspůsobíme to I jenom kvůli výslovnosti.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

tu pro mě končí. Jeden fám na to, kde se začal, marně vzpomínám. Jsem jak vagon, když ho odpojím.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na Zemi žije nesmrtelný tvor? Lidé prahnou po nesmrtelnosti od pradávna. Někteří vládcové kvůli tomu budovali pyramidy či mohutné památníky, jiní na to šli vědecky a hledali elixír života či mládí. Při svých snahách se ale spíš měli podívat pod hladinu Karibského moře. Německý student Christian Sommer tam totiž v roce 1988 objevil živočicha, který podle všeho zná tajemství nesmrtelnosti. Jde o nezmarovitého polipovce Turritopsis nutricula. Malou medúzku, která přirozeně stárne, ovšem v okamžiku, kdyby měl její život skončit, se promění do stádia pohlavně nedospělého polipa. Je to podobné, jako by se motýl před smrtí znovu zakuklil a po nějakém čase opět vylíhnul. Pokud se teď radujete, že klíč k věčnému životu je nalezen, jásáte předčasně. Popsanou proměnou totiž vznikne jedinec, který je úplně jiný než ten původní. Obecně je však regenerační schopnost polipovců unikátní. V českých vodách žijí nezmaři, které můžeme vidět jako drobné rozvětvené vlásky přisedlé třeba ke kamenům. Když je rozkrájíte, z kousků vyrostou noví jedinci.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatelka, dramatička a publicistka Kateřina Tučková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Dobrý večer. Lačirate šukar šunibentu menge. Dnes vás Mikuláš Vymětal pozve na bohoslužbu v Ústí nad Labem. Ještě předtím si ale budeme povídat s 53-letým Martinem Behárym z Rokycan, který se benchpressu věnuje desítky let. Je několikanásobným mistrem České republiky a za svou kariéru získal řadu dalších úspěchů. Několikrát byl oceněn také v anketě Sportovec Jihočeského kraje. Letos v září vyhrál svou kategorii na mezinárodní soutěži Olympia pro powerlifting v Las Vegas. V benchpressu zvedl 190 kg. Martin Behary se od narození potýká se zrakovým a pohybovým postižením. O sportu a úspěších si s ním povídal Dušan Vagaj.
1: Martine, jaká byla cesta, jak jste se připravoval, co to pro vás hlavně znamenalo všechno?
2: Cesta k tomu byla dlouhá, byl to můj sen, samozřejmě byl to boj o sponzory a o sehnání financí, byl to boj o to se nominovat a dobře se připravit, držet samozřejmě zdravíčko, no a potom ve chvíli, když už všechno tohle to bylo dobrý, no tak absolvovat tu dlouhou cestu do Las Vegas.
1: Jak dlouho jste se připravoval a jak dlouho se věnujete benchpressu?
2: Benchpressu se věnuju od 31 let, je mi 53, takže 22 let. Soutěžím v vrcholově, jsem 11-násobný mistr světa a v současné době jsem se stal i mistrem Olympie. Ta příprava, která byla letos, byla dvouměsíční, to bylo, když jsem se připravoval na republiku, hned na to navazovala další příprava do Olomouce na evropský pohár a pak jsem měl měsíc volno a pak hned příprava na mistra Olympie do Las Vegas, takže to bylo dlouhý. Jsem trošku unavený a letos už samozřejmě se nechci zúčastnit žádných závodů a žádných soutěží, budu vyloženě odpočívat.
1: Pane Behary, vy jste se narodil s kombinovaným postižením zraku a pohybového aparátu. O to víc je to zátěž na vás.
2: Ve smyslu k soutěžní kariéře, tak samozřejmě tam vždycky potřebuju doprovod, aby mě někdo doprovodil k lavičce, ukázal mi rysky na ose, ale jinak jako vyloženě, že bych měl nějaký problém zdravotní, že by mi něco překáželo, tak to vyloženě ne.
1: Co na to říkají vaši kolegové, vaši známí, rodina?
2: Podporuje mě rodina, podporuje mě samozřejmě manželka, kamarádi, přátelé, spousta fanoušků a ženou mě tím dopředu. No.
1: Co vás vedlo vlastně k tomu dát se na bench press?
2: Já jsem původně, protože jsem samozřejmě měl takový neúplně dobrý období a dělal jsem bojové sporty a chtěl jsem jít mezi tělesně postižený nebo zrakově postižený na nějaký bojový sport. A bylo jenom judo mezi zrakově postiženýma, ale v té době, vlastně, kdy já jsem se do tohohle toho rozhodl jít, tak tady ještě v České republice byl reprezentační tým v plenkách a měli jenom děti. Tudíž jsem musel se sebrat a musel jsem lovit dál, hledat. No a nejblíž tomu všemu bylo samozřejmě fitko a to jsem zjistil, že Jirka Smejkal z prvního centra zdravotně postižených sportovců jižních Čech v Českých Budějovicích, že tam se dělá spírání, takže jsem tam přijel, tak jsem se mu ukázal, jaký mám silový fond, říkal, nebude to špatný, přijeď na republiku, ukázal mi, jak zvedat, jaký jsou pravidla, no a já jsem přijel asi za 3 měsíce na republiku a vyhrál jsem to ve své váhové kategorii, takže a od té doby se to vezlo.
1: Já se teď zeptám zpátky na Olympii.
2: Vyloženě na tuto soutěž byla 10-týdenní příprava.
1: Popište nám vlastně, jak vypadá taková Olympie.
2: Mraky lidí. Samozřejmě je tam úžasná atmosféra, protože tam je strašně moc sportovců, už jenom díky tomu, že tam je to expo, pak jsou tam samozřejmě soutěže jak v kulturistice, tak i tady v silovém trojboji. A já se specializuji až teda na ten bench press. No a ty lidi samozřejmě si fanděj, což je super, že se potkávají, povídají si. Je tam spoustu stánku s různýma suplementama, se sportovníma věcma, jako jsou tepláky, trička a tak dále, výstrojí, fitness stroje, prostě všechno tohle, to, co k tomu patří. Takže to tam na člověka dejchá prostě takovou zvláštní pěknou atmosféru.
1: Co vás zaskočilo na Olympii?
2: Na Olympii mě nejvíc zaskočilo to, že jsem podal neúplně svůj ten nejlepší výkon, protože jsem měl nacvičeno na 210 a zvedl jsem 190. Věděl jsem, že jsou tam přísně rozhodčí, ale díky tomu, že jsem měl už starý boty a tam byl hladký koberec a oni mi začali vždycky ujíždět nohy dopředu, tak se mi ty dva poslední pokusy nepovedly. Což mě teda mrzelo, i když zase můžu být šťastný, že to na tu zlatou jako stačilo.
1: I tak přesto jste získal zlatou medaili a reprezentoval jste Českou republiku. Co to pro vás znamená?
2: Tak já jsem zvyklý na to reprezentovat Českou republiku a vozit medaile. Tohle byl ale splněný sen, protože to bylo něco, kam se jen tak člověk nedostane. Musí splnit přísný nominační relativně vysoký limit a prostě musí do toho investovat spoustu času, energie a samozřejmě těch financí.
1: Byl jste na Olympii jediný Rom?
2: Já si nemyslím, že jsem byl jediný Rom. Já si myslím, že tam bylo určitě víc Romů, ale z České republiky si myslím, že jsem byl sám.
1: Jaký další sen čekáte nebo chcete?
2: No tak další takovej sen, samozřejmě příští rok určitě tu Olympii, to je jasný, když to teda to zdravíčko dovolí. A protože mám teď docela omezení, dlouho chodím už o perlích, tak bych si chtěl nechat uříznout nohu pod kolenem a začít chodit o proteze, aby se zase mohl krásně pohybovat jako všichni ostatní. Je to o tom, že ten člověk prostě, když nemá mít funkční končetinu, tak je lepší to nahradit, aby to bylo funkční, takže mě v tom taky podporujou.
1: A i přesto, že tam nebude ta noha, budete chtít dosahovat takových vah?
2: Tak já si myslím, že na to nebude mít vůbec to, že nebudu mít nohu a že tam bude protéza, nebudu mít vůbec, to nebude mít vliv. Soutěžil tam člověk, který měl dokonce na obou nohou protézy.
1: Jak vás berou tady v tom fitness centru?
2: Vlastně dělám tady trenéra. My tady máme takovou kamarádskou, přátelskou atmosféru mezi sebou. Není to komerční fitko, je to starý fitko. A jsou tady všichni takový většinou pohodoví.
1: Pane Biháry, já vám chci popřát pevné zdraví, ať ty sny si plníte co nejvíc.
2: Děkuju moc.

0: Se Kšunen Amaro Romano Vakeriben a posloucháte o Roma Vakeren. Pěkný večer. 10. října se v Ústí nad Labem setkají křesťané z různých církví. Konference navazuje na dlouhodobou práci pracovní skupiny pro Romy Ekumenické rady církví, která se věnuje přijímání lidí bez předsudků a propojování církevních společenství. Mikuláše Vymětala oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Vymětale, v sobotu se uskuteční romská bohoslužba v Ústí nad Labem a zároveň ve 2 hodiny začne konference. Kdo to pořádá?
2: Pořádají to dohromady 2 organizace. Jedna je Církev adventistů, adventistická církev má několik romských společenství a ta druhá organizace je Ekumenická rada církví, pracovní skupina pro Romy. V pracovní skupině pro Romy jsou vlastně představitelé ze všech možných církví, pro které je důležité, aby v církvi byly Romové, aby se tam cítili doma. Většinou jsou to Romové, ty představitelé, ale někdy taky neromové, jako jsem třeba já.
1: Co bude součástí konference a koho jste si pozvali?
2: My jsme to nejdřív nazvali celé konference a pak jsme to rozdělili tedy na ty 2 části, protože ke křesťanské konferenci patří pěkná bohoslužba. Takže začneme společně bohoslužbou, kterou především budou vést představitelé z toho místního romského adventistického sboru z Ústí nad Labem, protože Ústí je významné město skutečně v České republice a je taky významný pro Romy, je tam jako mnoho Romů a ku podivu je tam vlastně jenom jeden takový jako aktivní romský sbor a to je ten adventistický. Ty ostatní jsou třeba, že Romové chodí do kostela, kde je to promíchaný a přijedou tam romští kazatelé a taky celý jako chválící skupiny z celé České republiky, takže ze Slezska přijede Albin Vagaj se svou skupinou, což jsou ty romský sbory, který má Armáda spásy. Potom tam přijede Střebichovic pod Orebem, další chválící skupina i s kazatelem, právě který překládal ten nový zákon do romštiny, o nebo zakonos. A jich určitě přijede ještě mnohem víc lidí. Přijdou místní i přespolní.
1: Koho si pozvali jakoby hlavního hosta?
2: Tady to je romská církev, kde je většina Romů v Ústí nad Labem. Ale rozhodli si, že se pozvou jako slavného a dobrého kazatele. To je tak, že někdy není důležité, kdo je Rom a kdo není, ale důležité to evangelium, jestli dokáže promluvit tak, že se dotkne srdcí lidí. Josef Bajus bude kázat při té bohoslužbě, která bude v sobotu dopoledne. A proto si ho jako vybrali, pozvali ho. Ještě jsem ho neslyšel sám, takže se na ně těším.
1: Pane Vymětele, vy jste předseda pracovní skupiny pro Romy, Ekumenické rady církví. Co tato role pro vás znamená?
2: Pro mě to znamená vlastně vědomí vážného úkolu, že Romové jsou důležitou částí české společnosti a jsou to především jsou to jako lidé, kteří jako taky chtějí prožívat boží blízkost a mnoho z nich jako to má dost těžký v životě právě kvůli tomu, jak se k ním chová společnost. A pro mě to znamená, že jako přemýšlím a spolu s ostatními se snažím přispět k tomu, aby byli Romové v církvi vítaní, aby tam našli domov, aby se jejich situace v církvi, ale i mimo církev jako zlepšovala v české společnosti.
1: Konference je rozdělená na 2 části. My jsme se teď povídali, co se bude dít v první části, bohoslužba, chvály. Co se bude dít v 2. části konference?
2: Po dopolední bohoslužbě bude další z vrcholů a to je oběd. Mnoho adventistů umí velice dobře vařit, to jsou ti hostitelé. A pak bude odpolední čas od 2 hodin, to bude taková víc konferenční, že budou představitelé různých církví z těch romských sborů především mluvit o tom, jak se věnují službě s Romy a pro Romy a jak Romové třeba slouží těm ostatním taky, tak to budou takový krátký vstupy, které budou trvat asi 2 hodiny. Představím tam a budu tam taky prodávat brožuru Romské duchovní texty a písně, která romsky se jmenuje Romane Ledevleskere texty tche oddělám. Protože jsou to z různých míst sbírané texty, tak Romové mluví v různých dialektech romštiny. Podle toho, kdo odkud přišel ze Slovenska, takovou romštinou mluví. Docházelo k jazykovým úpravám, ale právě ta pestrost těch dialektů je zachovaná, každý si přijde na své. A je to vlastně podobně jako v Bibli, protože Bible taky není v jednotném slohu. Starý zákon je hebrejský a aramejský a nový zákon je řecky a ještě je tam několik aramejských věd zapsaných řecky. Takže máme nejméně ve 3 jazycích i nový zákon, tak to je dobrý, že tu naši brožuru máme taky v různých dialektech.
1: Kolikrát za rok jako romská komise se scházíte?
2: My se scházíme někdy online a někdy fyzicky. Online se scházíme častěji, ale chybí nám to, abychom se potkali a mohli spolu pít to kafe a povídat si. Takže aspoň tak 2x až 3x se scházíme taky fyzicky a třeba ještě 3x aspoň online.
0: To je pro dnešek vše. Pelikerauhoj se nás Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Nezaměstnanost v celé České republice se třetí měsíc v řadě nezměnila. V Píšti na Pelhřimovsku nebudou komunální volby. Hokejisté Plzně v 9. kole domácí extraligy porazili České Budějovice. A zítřejší počasí za frontou se citelně ochladí. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Nezaměstnanost v celé České republice se ani v září neměnila. Na 5% zůstává třetí měsíc v řadě. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Bez zaměstnání bylo v září téměř 370 tisíc lidí a volných míst bylo více než 100 tisíc. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO upozorňuje, že na jedno volné místo statisticky připadá 3,5 zájemce. Meziročně nezaměstnanost stoupla. Loni v září byla na hodnotě 4,5%. Husinecká přehrada na Prachaticku dnes ráno klesla na nejnižší provozní hladinu. Dlouhodobé sucho vyčerpalo zásobní prostor nádrže a odtok do Blanice, proto vodohospodáři snížili z dosavadních 400 zhruba na 200 litrů za sekundu. Řeka tak má pod přehradou stále zajištěný průtok, ale nižší než dosud, říká ředitel závodu Horní Vltava Povodí Vltavy Jiří Baloun.
2: Je to právě z důvodu, aby ta nádrž byla schopna plnit i své další, například ekologické funkce, a nebo například, kdyby musela vstoupit do funkce záložní úpravna vody pro Prachatice, tak aby tam ještě nějaká voda zbývala pro tento účel.
0: V Píšti na Pelhřimovsku zítra a v sobotu komunální volby nebudou. Po sérii rezignací totiž zůstala na jediné kandidátní listině pouze 3 jména. V Píšti se ale volební místnost přesto otevře. Spadá totiž do obvodu Pelhřimov, kde budou lidé vybírat nové senátory.
3: Obec má 7 zastupitelů. Na nestranické kandidátce Píšť 2030 figurovalo původně 8 lidí. 2 se ale kandidatury vzdali na konci září, další 3 v tomto týdnu. Minimální potřebný počet je 5 zastupitelů a zbývali jen 3 uchazeči. Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Olomoucké výstaviště Flora ode dneška do neděle hostí tradiční přehlídku českých a moravských pěstitelů ovoce a zeleniny. Součástí programu Podzimní flory budou také floristické soutěže nebo gastronomický festival Olima. Hlavní expozici návštěvníci tradičně najdou v pavilonu A. Upřesní mluvčí výstaviště Monika Tomašovičová.
4: Hlavné úlohy je tu české profesionální zahradnictvo. Předná česká floristka Klára Franz Vavříková při tvorbě expozice vychází z motivů zeme, slnka, vody a moudrosti, ktoré prepája s českou krajinou a prácou poľnohospodárov. Pracuje pritom s českými výpiestkami, ovocím, zeleninou, kvetmi, okrasnými aj ovocnými drevinami a doplňa ich floristickými aranžmánmi. Sport.
0: Hokejisté Plzně v předehrávce 9. kola domácí extraligy porazili České Budějovice 4-1. Další dnešní duel se ještě hraje. Sparta Praha hostí brněnskou Kometu a na konci druhé třetiny Sparta prohrává 1-2.
1: Počasí.
0: Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti. V noci na pátek by mělo být oblačno až zataženo. Ve východní polovině republiky déšť nebo přehánky, ty budou ale od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle objeví i bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme postupně ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Minima ráno mezi 9 a 4 stupni. Zítra přes den zpočátku dne jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Maxima zítra mezi 11 a 15 stupni. Na jihu Moravy až 17, povane mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 po pojíždí kolony za Prahou směr Brno od kilometru 13 pojedete zhruba 20 minut k omezení u Šmejkalky na kilometru 24 a na silnici 19 u Tábora omezuje průjezd nehoda 3 osobních vozidel se zásahem záchranářů. Je to na cestě do Milevska a Písku a kolony jsou v obou směrech.

0: balejku. Na kontě má i několik vrahů a je držitelem tálie. Viktor Zavadil, vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Alex a host.

0: Alex a host je dnes s námi představitel Jana Palacha či pilota RAF Josefa Balejky, herec Viktor Zavadil. Zatím se, Viktore, zdá, že máte štěstí na role, nebo jste zažil i to, že nebyl do čeho píchnout?
1: Je, no to si myslím, že se pořád cyklicky opakuje, že ono, jak ty práce vznikají v různých časových úsecích a různě potom jdou do vysílání nebo do premiér, tak já jsem třeba vlastně na jaře měl 3/4 rok, kdy jsem neměl do čeho píchnout, jenom jsem hrál v divadle, takže to se tak nějak bohužel cyklicky opakuje.
0: A to zase není úplně málo hrát v divadle, ne?
1: Ne, není, ale co se jakoby toho, že práce je práce a má vydělávat nějaké peníze týče, tak v ten moment to člověk pocítí.

0: Byl to těžký 3/4 rok?
1: Ani ne, já jsem o něm věděl docela dopředu, takže jsem se na to dopředu připravoval a vlastně jsem si jako odpočinul, řešil jsem jiný věci, osobní věci a podobně, takže zase se udělal prostor jako na tady tu část života.
0: Tak ale zapochyboval jste někdy, jestli herectví bylo tou pravou profesí pro vás právě jo. V těch dobách, kdy nebylo do čeho píchnout?
1: Jo, určitě, určitě a furt toto, ale teď už jako, když se bavíme zpětně o tom 3/4 roku posledním, tak to už jako nebyl čas pochyb, kdy jsem pochyboval o tom, jestli jsem se vydal na správnou cestu. Tam jsem teďka tak nějak jako spokojený a vím, že ta cesta jako smysl má, tak doufám, že mi to vydrží.
0: Tak vy jste v Olomouci nejprve vystudoval gymnázium. Mm. Kdy přišlo herectví?
1: Tam,
0: na gymnáziu, to bylo všeobecné gymnázium?
1: Byl to všeobecný gimpl, teda to, co jsem studoval já, ten gimpl má ještě francouzskou sekci a tak, ale tak tam jsem se zapsal do spolku divadelního studentského a tam vzniklo herectví, no, nebo jako vzniklo tam divadlo, já jsem pak šel studovat ještě na rok divadelní vědu a pak až jsem se dostal na podruhý vlastně na herectví, ale celý to vzniklo na gimplu.
0: A jste průkopník v rodině, v herectví, nebo máte nějaké předky, kteří...
1: Jo, vůbec ne.
0: Byli ochotníky aspoň.
1: Ne, vůbec ne. Průkopníkem vůbec čehokoliv, co se týče jako, nevím, jestli uměleckýho, ale no, jasně. Ale nejsem už jediný. Teď už nejsem. Byl jsem vlastně, jo, průkopníkem a pak mě následoval bratránek, teďka dělá ochotnický divadlo. Sestřenka vlastně naposledy říkala, že se vrhla na zpívání, takže jsem to otevřel v naší rodině, odšpuntoval takzvaně.
0: A když tedy vaši rodiče a vaše rodina byla herectvím nepolíbená, tak nezrazovali vás od toho trochu, nebo byli překvapeni, nadšení, jaká byla reakce?
1: Nezrazovali, máma byla vždycky taková, že mě jako podporovala v čemkoliv jsem se rozhodl, takže ne.
0: A neměli z vás jako legraci, když jste řekl, já budu hrát jednou ve filmu a...
1: To jsem asi nikdy neřekl, takhle jako odvážně, že bych se jako dupl, že by to bylo takovýhle, že bych přišel do kuchyně a řekl, tak já budu hrát ve filmu. Ale ne, a samozřejmě humory na to, že herečka a bohem a tak jsou jako běžný a člověk to musí nějak jako ustát na těch rodinných oslavách. Ale ne, myslím, že to bylo jako podporující.
0: A o čem jste snil, když jste začínal s herectvím? Ženou stvárníte Jana Palacha třeba?
1: Ne, to ne. To bylo asi postupný, jako když jsem zjistil, že to dělám už nějakou dobu na tom gimplu, že mě to baví, tak jsem snil o tom, že se dostanu na herectví, to se mi pak podařilo. Tak jsem snil o tom, že to vystuduju, to se mi taky pak podařilo, tak jsem pak snil o tom, že budu mít nějakou práci v tom oboru, že mě to bude živit, to se pak taky podařilo, takže že bych měl nějaký jako... Ale snil jsem o tom, že jak jsem do toho vklouzl přes to divadlo, tak jsem snil jako o tom, že se dostanu k natáčení, což se taky podařilo, takže postupnými krůčky.
0: A máte ještě něco takového, co si přejete, aby se podařilo?
1: Jsem teďka v takovém jako ironickém modu, ale chtěl bych, aby se podařilo to, že mě to bude velmi obstojně živit a že nebudu řešit tady ty jako doby, kdy to tak není.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil, mimo jiné představitel Jana Palacha, který se upálil na protest proti sovětské okupaci, ale také, aby probudil společnost, která upadala do apatie. Kolem jeho činu stále vyvstávají otazníky. Co vás při studiu této historické postavy napadalo?
1: To už je tak dávno.
0: Je to 8 let,
1: že to nemám úplně takhle jako na první dobrou v hlavě, že bych si vzpomněl, co mě napadalo. Pro mě to byla, jak to byla jako první velká práce před kamerou, tak to bylo takový jako, že mě moc nenapadaly věci, že se mi tak jako nasával a pak jsem se o ně nějak pokoušel je realizovat před tou kamerou. Vím, že jsem měl ale v určitou dobu jako asi, že na mě dopadla nějaká tíha toho, že portrét koho jako stvárňujeme a aby to dopadlo dobře vlastně.
0: Robert Sedláček si vás přímo vybral? Procházel jste nějaký, nebo jste procházel nějakým složitým a dlouhým konkurzem a doufal jste?
1: Procházel jsem ne úplně konkurzem, spíš jako dlouhým, delším rozhodovacím procesem Roberta Sedláčka a doufal jsem, no, ale nebyl to konkurs toho jako klasického ražení, že kamerovky, castingová agentura a to, tak to ne. My jsme se potkali, se o mě vlastně dozvěděl přes jako několik lidí, potkali jsme se osobně v Praze, on mi pak nabídl práci, tenkrát točil seriál Život a doba soudce AK. Dvě možná, už teď nevím. A tam jako mi nabídl menší roli, aby jsme se jako potkali pracovně a zjistili, přece jenom byl jsem jako vlastně čerstvě po škole, tak jestli vůbec jsem schopný nějak fungovat před kamerou. A pak vlastně já si myslím, že od doby, kdy jsme se potkali a oslovil mě, uplynul třeba 3/4 rok nebo rok do doby, než mi řekl, že budu hrát Palacha.
0: Těžko ve vás teď hledám Jana Palacha, protože vy máte světlé, krátké vlasy, kdežto jako Jan Palach jste měl tmavé vlasy, trošku delší, tmavé oči, což také nemáte, takže museli se na vás trochu vyřádit?
1: Tak, trošku se vyřádili, já to mám vlastně rád, tady ty fyzické proměny, takže byla to jako skvělá práce maskérů, maskérek v čele s Janičkou Bílkovou pro mě to bylo poprvé v životě, co jsem měl obarvený vlasy, takže to byl pro mě jako úlet a strašně jsem si to užíval.
0: Předpokládám, že po celou dobu natáčení jste si ten účes ponechával? Nebo třeba kvůli jinému natáčení jste ho musel měnit?
1: Jo, ne, tak ono vlastně ve výsledku to bylo 27 natáčecích dnů rozložených do 4 měsíců, takže měl jsem to jako celou dobu na sobě.
0: Jak těžké vlastně zahrát člověka, o jehož osudu divák i vy, tak samozřejmě, že vy, když ho hrajete, ale ví, jak prostě dopadne a vlastně čeká na tu jednu scénu.
1: No, to čeká divák. Asi já jako herec si myslím, že jsem úspěšně jako na to nemyslel, že mě zajímalo vlastně jako všechno předtím a to i co se týče jako příběhu Palacha postavy, i vlastně toho procesu, toho natáčení, tak jsem jako byl ponořený do tohodle a viděl jsem, že budeme tady tu scénu točit a viděl jsem, že Robert Sedláček je režisér, který bude vědět, jak to chce natočit, takže mě tím procesem jako provede.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou Františkou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Se!

0: Do Alex a host dnes zavítal herec Viktor Zavadil. Povídáme si o Janu Palachovi, a to proto, že Viktor Zavadil tuto postavu našich dějin stvárnil ve stejnojmenném filmu režiséra Roberta Sedláčka. Už je to, ano, 8 let. V roce 2018 ten film spatřil světlo světa. Viděl jste ho od té doby někdy?
1: Několikrát okolo premiéry. A potom třeba v tom následujícím roce bylo pár projekcí, vím, že v Ústí nad Labem, na nějakých školách, takže tam občas jo, a od té doby ne. Pak jsem ho viděl jednou, když jsem si dělal první showreel, tak jsem z toho vybíral scény. A pro mě třeba 5-6 let jsem ho neviděl už.
0: A když jste ho viděl poprvé v celku, tak co jste prožíval?
1: No já jsem byl hrozně to úplně u vytržení, jakože fakt hodinu a půl hraní na velkým plátně, to bylo v Uherském Hradišti na letní filmové škole. A já jsem vlastně nebyl schopný něčeho jiného, než se jenom nahnout po tom skončení k Robertovi a říct mu děkuju.
0: A Robert Sedláček řekl také děkuju?
1: To už si nepamatuju.
0: Když je tam jedna scéna, kdy, myslím, že to je Mánesův most, kdy stojíte proti vojákovi, on na vás míří, sovětské armády, on na vás míří tím samopalem, vy mu řeknete, že jdete za svým prezidentem, já vím, že to, je to film a hrajete, ale stejně ten pocit, když na vás někdo míří přímo na srdce, zůstáváte hercem? Tak, jinými slovy, nic to s vámi nedělá?
1: Je to, vy jako herec víte, že ten samopal je nenabitý, nebo pokud je nabitý na později, tak jsou tam jako slepé náboje, když známe ze světa případy, kdy došlo jako k tragédii, ale ne, vy jako mladý herec čerstvě po škole jste úplně u vytržení z toho, že je zavřená půlka Prahy a vy stojíte na Hlávkově mostě a jsou tam tanky a doufáte jenom, že to, co děláte, naplní nějak prostě potřeby toho příběhu a máte nějakou představu o tom, co by to mělo dělat s tou postavou a tu se snažíte tam nějak jako implementovat. Ale jako strach z nabité zbraně na divadle a u filmu se zbraněma operuje tak často, že bohužel pak musíte ten strach nějakým způsobem stvárňovat, než že by byl reálný.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že byste Jana Palacha dnes hrál jinak, pokud byste znovu tu roli dostal. Není to pro herce hrozně jako drásající pocit? Nebo uzavřete to v sobě a už se k tomu nevracíte?
1: No, uzavřu to v sobě a už se k tomu nevracím, protože už je to natočený a zároveň jo, je to drásavý pocit a zároveň mám pocit, že jsem se naučil, že to tak je a že to tak má být, protože jako při tom natáčení jste v nějakém kontextu nějaké přípravy svýho života a ten už nezopakujete, takže kdyby se to točilo o 5 let později, tak už to logicky jako budu hrát jinak, k některým věcem určitě přistupovat jinak, s jinou mírou porozumění, pochopení, nebo naopak některé věci třeba pro mě by nebyly tak důležitý asi. Takže no, je to drásající, ale zároveň tak to je.
0: Čili jste na to zvyklí? Děje se vám to u více rolí?
1: Jo, určitě. A tak to hlavně musí být, no, že jako musí člověk tu práci v sobě jako uzavřít a odložit v nějaký moment.
0: Mm-hmm. Tak možná myslím, že jsem to vycítila správně, že jste z té první velké role byl jakoby u vytržení, skoro jako kdybyste se museli vždycky štípnout, jestli se to fakt jako děje. Že stvárňujete takovou postavu v takovém filmu u takového režiséra?
1: Zase jako nebyl jsem ve snu z toho, nebo nebyl jsem jako omámený, že bych nevěděl, co se děje, ale celý ten proces byl jako strašně ohromující, no, v tomhle smyslu. Takže byl to takovej naplno prožitej jako čtvrt rok.
0: Viktor Zavadil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: kinech je od konce srpna hraný dokument Osamělý vlk, který zachycuje život a činy elitního letce RAF Josefa Františka. Jeho parťáka, člena československého čtyřlístku Josefa Balejku, stvárnil Viktor Zavadil, který je naším hostem. Kde začala vaše příprava na roli? U čeho?
1: No, teď přemýšlím. Ondra Veverka, režisér, mi to nabídl. Já jsem se prokousával scénářem, takže u scénáře. A pak jsme vlastně skočili poměrně brzo. No ne, bylo to chvíli před natáčením, do jako praktických zážitků. Byli jsme se proletět v ultralightu, aby jsme věděli, jaký je to sedět v malém letadle. A tak, takže u mě příprava jako začala, asi bych řekl u scénáře, a tam taky končila.
0: Co vám ta role řekla o Josefu Balejkovi? On tady totiž po sobě zanechal deníky. Mm-hmm. Měl jste možnost do nich nahlédnout?
1: Neměl, oni měli scénárista, měli Ondra Veverka, vím, že mi ukazoval nějaký, protože oni je dostali jenom jako ofocení, nebo měli možnost si nafotit některé stránky, možná celý, takže já jsem je v rukou neměl a vlastně jsem spolíhal na to, že cokoliv jako důležitýho v těch denících by bylo, tak se dostalo i do toho scénáře. Takže já jsem v tomhle pracoval fakt jenom, řekl bych vlastně s historickýma náznakama a informacema, ale hlavně s tím scénářem a s tím, co se skrz si to jiných do toho textu dostalo.
0: Mm-hmm. Jste říkal, že jste se proletěli v ultralightu, nicméně ty letecké scény se pak natáčely na zemi.
1: Ano, ano.
0: Kolikrát jste se proletěli tím ultralightem, abyste byli, řekněme, připraveni na roli?
1: My jsme měli, to byl fakt jenom jako pocitový a zážitkový jako zkušenost. My jsme měli každý 20 minut ve vzduchu s instruktorem letectví, který nám říkal k tomu různý věci, říkal nám, na co všechno si musíme dávat během toho letu jako pozor, podle čeho se orientovat a tak. A takže jako 20 minut zážitku, aby jsme prostě věděli, jaký je to sedět v kabině vepředu během toho, co to letí. A pak se to točilo samozřejmě na zemi v modelech anebo jako starých letadlech před green screenem. Mm-hmm.
0: Říkám si, když točíte takové scény, tak umíte se potom podívat na nějaký třeba historický film, aniž byste jako si tak v hlavě promýšlel nebo zkoumal to, jak to asi natáčeli?
1: Zrovna u toho lítání to je vtipný, protože od té doby opravdu, když vidím, nebylo jich za stolik, ale jako historický film, kde někdo pilotuje letadlo, tak já si vzpomínám na to, jak jsem byl jako zahlcený tím, že to letadlo jako neletí, my musíme tělem dělat nějaký pohyb, který to trošku jako ilustruje. Do toho jsme dostávali pokyny, protože to byla taková jako bombardovací scéna, takže kdy, co vidíme, kdy vyhodit granát a tak. A celý to probíhá před tím green screenem, s tím jako fénem ve vlasech a tak. A vím, že jsem si u toho připadal hrozně nepatřičně. A tak když vidím potom, že někdo v jiném filmu pilotuje letadlo, tak přemýšlím přesně nad tím, jestli to bylo taky jako chaotický takhle, jak jsem to vnímal já, nebo jestli to mají jinak, no.
0: A vidíte tam ten fén?
1: A vidím tam ten fén, no.
0: No a zase tam, když jste pak viděl, byl jste na premiéře, nebo viděl jste ten film v celku, kdy už tam není ten fén a skutečně letíte, tak jak to na vás celé působilo?
1: No tak to dopadlo dobře, řekl jsem si wow. Řekl jsem si, že ty obavy byly zbytečný. Tadeáš, který tam má nejvíc těch leteckých scén, tak mám pocit, že si to dává úplně na pána tady tohle jako pilotování a bombardování a střílení. Fakt přes ty jako většinou vlastně tichý, bez textový scény dokázal odehrát strašně moc. Já jsem tam měl jeden tady ten moment a takže jako dopadlo to vlastně skvěle.
0: Říká Viktor Zavadil, náš dnešní host.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Viktorem Zavadilem alias Janem Palachem či Josefem Balejkou. Vy než jste dostal nabídku na tyto dva hrdiny, tak jste si střihnul jednoho z orlických vrahů, Petra Chodounského, v úspěšné minisérii 90. Tohle nebyl jediný vrah, kterého jste hrál, ne?
1: Mě to potkává docela často. Teď jenom přemýšlím. Vím, že v tom životě a době soudce AK, ta první věc s Robertem, tak tam to byl vrah taky podle skutečného případu. A marně přemýšlím rychle, jestli ještě někde nějaký jiný.
0: Ano, tak v 90. určitě.
1: Ano. I když on vlastně, pokud máme jít do důsledku, tak patřil k té partě, kterým se říká orličtí vrazi, ale on se nepodílel, pokud vím, na žádné z těch vražd jako přímo.
0: Mm-hmm. Ale nebyla to úplně kladná postava.
1: Ne, to ne, rozhodně ne.
0: Je to potom příjemné jako stvárnit někoho takového, právě jako byl Jan Palach, Josef Balejka? Nebo byste si vystačili, kdyby to byli prostě sami záporáci?
1: Já to asi tak nevnímám. Pro mě je to pracovní výzva vždycky a vzhledem k tomu, že si myslím, že to tak jako je, že herec by měl tu postavu, aby byl schopný zahrát, tak jako obhájit a pochopit, tak já k tomu mám potom jako vztah jako stejný v tomhle smyslu. No.
0: Vy jste zmiňoval, že v Osamělém vlku jste se proděli ultralightem, u Jana Palacha jste měnil účes, dokonce kontaktní čočky jste měl, abyste měl tmavé oči. Je vám to, vy jste říkal, že ty proměny máte rád, Je ale něco přeci jen, do čeho byste nešel?
1: To nevím, ještě mě to nepotkalo, dokonce kvůli Palachovi jsem tenkrát zhubnul 16 kilo.
0: 16.
1: Bylo super, 16 kilo. Já jsem byl takovej spokojenější po té škole, jsem si vydělával ty peníze a tak jsem byl takový napucanej a zhubnul jsem, jako vlastně teď mě nic nenapadá, vlastně bych rád si prošel tím procesem, že naopak třeba jako do nějakého filmu ještě přiberu a pak v průběhu toho natáčení hubnu. To mě taky láká, nenapadá mě, kdyby ta proměna měla být jako hodně dlouhodobá, protože vím, že zrovna u Osamělýho vlka jsem zároveň s tím točil životopisný film o Anežce České, který půjde před Vánoci do televize a kvůli tomu jsem musel mít specifický účes, aby na to byli schopni navázat dvě různé paruky. Takže v Osamělým vlkovi jsem jim práci maskerskou zkomplikoval tím, že jsem měl účes z 12. století nebo z kolikátýho. Nebo něco, co se tomu blížilo a Kačka Housková na Osamělém vlkovi se s tím musela vypořádat a mě vždycky jako trošku cukne, když to tam vidím, protože je to trošku jako vidět, že jsem stylově malinko posunutý od těch kluků, že dělala Kačka maximum, ale prostě ty vlasy jako neskrotí. Takže kdyby ta proměna měla být tak jako dlouhodobá, že mi asi jako ovlivní moc jako jiné práce, tak nad tím bych přemýšlel, jak to udělat.
0: Tak to měla tedy hodně práce, protože i Tadeáš Moravec nějak nechal ostříhat a pak tam potřeboval vlasy, takže nosil paruku, takže se s vámi docela nadřela.
1: Ano.
0: Každopádně vy nejste jenom filmový a seriálový, ale jste také divadelní herec. Hrajete nebo jste stálým členem Černohorního klubu. Je nějaká třeba premiéra nebo hra, kterou teď zkoušíte a na kterou na premiéru čekáte?
1: My jsme měli jednu premiéru na začátku září, inscenace Tango od Slavomíra Mroška v režii Gábiny Gabašové, takže to je takovej nejčerstvější přírůstek v tom divadle a teď zároveň jsme už vlastně v polovině zkoušení, na konci října nás čeká premiéra inscenace Úplné zatmění, což je zpracování životního příběhu básníků Paula Verlaine a Artura Rimbauda, který režíruje Anička Davidová a je to podle textu Christophera Hemptna, který pak natočila Agnieszka Holland jako film, takže samý takový velký kontexty okolo, tak na to se těším, na to jsem zvědavý, na to zvu všechny a i na to Tango a vůbec přijďte do Činoherního klubu.
0: Zve Viktor Zavadil.
2: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
3: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je herec Viktor Zavadil. Viktore, co děláte, když nehrajete? A nehubnete třeba zrovna kvůli roli?
1: Spím, rád spím. Rád se válím u vody. Nedávno, relativně nedávno, už to bude více jak rok, jsme s kolegy z Činoherního klubu díky kolegyni Sandře objevili tajemství lezecké stěny, takže dlouho jsme nebyli, ale furt tvrdím, že chodíme líst. No, tak takový jako takovej život okolo nějaký normální.
0: A zůstanete u lezecké stěny nebo se vypravíte potom třeba na nějakou skálu?
1: Já ale to bych rád vyzkoušel, rád bych si vyzkoušel feraty a podobné věci, tak třeba do toho dorostu někdy.
0: Nebojíte se?
1: Zatím ne, ještě jsem tam nebyl.
0: Případně režiséři, jestli si tohle vlastně můžete dovolit.
1: Ne, těm se to nesmí, těm se to nesmí říkat tady ty věci.
0: Jo, tak. Ale můžete si to třeba dovolit, takhle, můžete si dovolit všechno během natáčení, když jsou natáčecí dny?
1: Jako teď myslíte časově nebo?
0: Časově, když byste měl čas, tak můžete si třeba zajet na hory na lyže a riskovat
1: můžu
0: to, že
1: si zajet na hory na lyže, to mě nikdo neomezuje, ale riskuju, že si na těch lyžích zlomím nohu a bude to velká komplikace pro všechny, takže ze zodpovědnosti k práci bych to asi jako neudělal uprostřed natáčení ani před nějakým jako velkým natáčením nebo tak, no.
0: Když se ještě vrátíme k tomu divadlu, jak moc se to divadelní herectví liší od toho filmového či seriálového? Je náročnější, musíte používat více těch hereckých prostředků, nebo aby, protože přeci jenom nemáte mikrofony, nebo předpokládám, že nemáte mikrofony.
1: To je taková záludná, to nevím, to těžko říct. Ještě my v tom Činoherním klubu, jak máme to specifické jeviště a hlediště, že je to vlastně placatý a široký a je to malý divadlo, tak se tam jako, co se týče toho jako výraznosti projevu a toho, že musíme dosáhnout až na třetí galerii, tak to nás jako nepotká. V něčem ty prostředky jsou stejný, v něčem jiný. No, na kameru vždycky víc funguje myšlenka, než cokoliv jako zjevného a udělaného. Zároveň nevím, jestli to vždycky platí pro seriál, zároveň záleží potom, jaký seriál a tak. Takže je to jiný, ale pořád je to asi herectví.
0: Když máte po premiéře, vy jste říkal, že rád spíte, tak můžete hned usnout? Nebo i po představení, když máte? Nebo adrenalin pumpuje, funguje?
1: Jo, já to mám ještě teďka tak, že vlastně potom většinou sedím hodinu až hodinu a půl v autě, takže tady to jako mě opustí. A nemůžu pak usnout právě proto, že jsem dojel po hodině v autě a ještě jsem takovej jako nabuzený na to řízení. Takže jo, ale jako jo, nejsem ten typ, který by měl nějaký složitý rituály na svlékání a odkládání postavy. Zároveň na divadle jsem asi neměl nikdy nic tak moc náročného, abych to jako potřeboval ten takže rituál absolvovat.
0: Máte svůj třeba nějaký osobní rekord ve spaní?
1: To nevím. A určitě 12 hodin a více.
0: Jste vydržel spát?
1: Jo.
0: A to
1: jo.
0: Po nějaký dlouhý době spánkovýho deficitu?
1: No to asi jo, to se tělo potom řekne, no.
0: Já moc děkuju, jsme na konci, já moc děkuju, že jste tu byl a přeju vám hodně zajímavých rolí do budoucna.
1: Děkuju za pozvání.
0: Viktor Zavadil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Chvilka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Letošní komunální volby se rychle blíží. Volební místnosti se otevřou zítra odpoledne. Nemocnice ve Friedlandu možná přijde o oddělení chirurgie a části gynekologie. A zítřejší počasí za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Volební místnosti v celé České republice se otevřou zítra odpoledne ve 14 hodin. Lidé budou volit své zástupce na radnicích. Část voličů bude také vybírat nové senátory. V pátek bude možné volit až do 22 hodin. V sobotu pak tradičně od 8 do 14 hodin. Bývalý výkonný ředitel zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra Otakar Smolík získal za poslední 3 roky ke mzdě dalších 35 milionů korun na odměnách a odchodných. Český rozhlas to zjistil podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Pojišťovna přitom dlouhodobě hospodařila ztrátově.
2: Smolíkova měsíční mzda byla 200 tisíc korun. Například 8 milionů mu pojišťovna vyplatila předloni, kdy kvůli úsporám zanikla jeho pozice ředitele Moravské divize. V pojišťovně ale dál pracoval jako výkonný ředitel. Podle právníka Ondřeje Projse, který se specializuje i na pracovní právo, se takové odchodné míjí účinkem.
3: Pokud ten člověk znovu jako nastoupí témuž zaměstnavateli, když to zjednoduším, tak by měl ten nárok zaniknout.
2: Smolík na dotazy dlouhodobě nereaguje. Rekordní sumy na odchodnou dostávali za bývalého vedení i další manažeři. Nový ředitel pojišťovny Ondřej Felix kvůli tomu podal trestní oznámení. Kristýna Šopfová, Český rozhlas.
1: Krajská nemocnice v Liberci do budoucna zvažuje přesun některých oborů akutní lékařské péče z Friedlandu do Liberce. Záměr souvisí s výstavbou nového centra urgentní medicíny v areálu liberecké nemocnice, kam by část péče z Friedlandu mohla přejít. Podle generálního ředitele krajské nemocnice Liberec Richarda Lukáše se uvažuje o oddělení chirurgie a části gynekologie, která se týká operačních zákroků.
4: Ačkoliv jsou tady jedni i druzí velmi skvělí, ale potom otevření CUMu může dojít řadě změn, který odsud tu akutní péči možná odvedou. Cílem je tady udržet péči zdravotnickou především ve formě polikliniky, čili spousta odborných ambulancí k následnou péči a následnou rehabilitační péči. Sport.
1: Hokejová extraliga má dnes na programu 2 duely 9. kola. Plzeň porazila České Budějovice 4-1. Pražská Sparta přivítala brněnskou Kometu. Utkání se stále hraje. Po základní hrací době je stav 3-3. Čeká nás prodloužení. Počasí. Za studenou frontou čekáme ubývání oblačnosti, v noci proto bude oblačno až zataženo, ve východně polovině území s deštěm nebo přeháňkami, ty ale budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle mohou vyskytnout také bouřky. V západní polovině Čech a od západu i na ostatním území čekáme ubývání oblačnosti na polojasno až jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, večer v západní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra kolem 9 stupňů, ojediněle až 15 a na jižní Moravě až 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 Brno-Praha opatrně za sjezdem na chodce rady na kilometru 25 v omezení u Šmejkalky stojí v levém pruhu osobní vozidlo s defektem. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Vitana. Podnik, který, jak hlásala dobová reklama, vaří i za 5 minut 12.
1: Říká vám něco firma Vitana?
2: To je jídlo nebo přípravky na jídlo, koření?
3: Ano, ta vyrábí koření, který i používám.
1: Jak myslíte, že je Vitana stará? Jak dlouho je na trhu?
3: Tak předpokládám, že to je česká firma, tak si myslím takových těch 60-70 let určitě.
1: Jaké znáte výrobky od firmy Vitana?
2: Jaká dochucovadla, teď mi napadá Vitacit, ale to nevím, jestli souvisí.
3: No, já hlavně používám takovýto polívkový koření a potom i ty bujony, jsou taky Vitana, i polívky vlastně občas na chatě používám.
1: Jak dlouho polotovary, tudíž i firma Vitana je na našem trhu?
2: Třeba od 50. let minulého století, nevím, typuju.
0: Už v 50. letech minulého století šetřili socialistické ženy každou minutu. Po šichtě v práci předložili rodině gulášovku z pytlíku a knedlíky z prášku. Vitana, výrobce instantních pokrmů, se stala synonymem pro rychlé vaření doma, na chatě i pod stanem. Na počátku byla polévka v kostce, kterou vyráběla firma Graf, založená právě před 100 lety. A vlastně ne, to bychom předbíhali. Na počátku byly, dalo by se s jistou nadsázkou říci, lovci mamutů. Bujon, tedy silný vývar, který se obvykle připravuje pomalým vařením masa, kostí, zeleniny a dalších ingrediencí ve vodě s trochou soli, si podle archeologických výzkumů vařili už naši praprapředkové. Ze zvířecích kůží si vyrobili cosi jako varný sáček. Naplnili ho vodou, vložili ho do vyhloubené jámy a důkladně obložili rozpálenými kameny. Do ní pak přihodil pravěký kuchař sobí či mamutí maso a kosti,

0: a ještě přidal to, co zrovna rostlo před prahem neolitické chýše. Polévky znali starověcí Egypťané i Římané. Tehdejší labužníci připravovali tekuté pokrmy, obdobu našich bujonů, zvané potus, ze slova píti, do níž se přidával pórek, cibule, česnek, mrkev či petržel. Polévky, zvlášť masové, měly své místo i ve středověké kuchyni. Hovězí polévka se jedla samotná nebo tvořila součást kaší z mouky, krupice či tlučené rýže. Výživná polévka se také stala lékem na kdejakou chorobu a dodávala sílu ženám v šesti nedělí. O instantní polévce bychom mohli začít mluvit až v souvislosti s mořeplavci. Nechat hodiny probublávat masový vývar na nejisté palubě zámořského korábu, to není zrovna dobrý nápad. A tak prý slavný mořeplavec James Cook přišel v roce 1772 s převratnou novinkou. Na expedici do Tichomoří sebou údajně vezl pevnou, mazlavou a trvanlivou hmotu, která vzešla z dlouhého vaření vývaru. Počátky polévkových polotovarů leží ve Francii, kde chemici Joseph Proust a Antoine Parmentier vařili silný vývar, dokud nezískali sirupovitou konzistenci. Nalili jej do forem, nechali zrosolovatět a pak vysušit. Tyto kostky se pak rozpouštěly ve vařící vodě. Jimi vyzbrojená táhla evropskými bojišti Napoleonova armáda. V roce 1873 rozjeli v Německu bratři Karl a Alfred Knorrovi biznis se sušenými polévkovými směsmi, které o pár let později vylepšili na polévkové pasty. Uvedli na trh řadu polévek. Úplně první z nich byla hrachovka. V možnosti zajistit pro dělníky z továren náhradu drahého masa na základě luštěnin bohatých na bílkoviny viděl velkou podnikatelskou šanci i švýcarský mlynář Julius Maggi. V roce 1886 vyrobil první dehydratované polévky z hrachu a fazolí. A měl úspěch, protože byly výživné, rychle hotové a levné. V českých zemích začala být firma Maggi známa na počátku 20. století a měla u nás i svou pobočku. Jejím největším konkurentem byla pražská firma Graf a tím se konečně dostáváme na počátek příběhu firmy Vitana.
1: Je třeba ta rychlá instantní o něco, nechci říct ošizenější, ale přece jenom ne tak dokonalá jako ta pravá pytlíková?
2: Lidi si někdy myslí, že právě tím, že je rychlejší, tak to musí být něčím víc ošizený.
3: V Byšicích si s ředitelem vývoje Vitany Vladimírem Mackem povídala Světlana Lovičková.
2: Oni vlastně ty instantní polévky přišly s vývojem technologií, nejvíc technologie vymražování, to znamená klasicky zeleniny, když usuším zeleninu, tak je potřeba ji pak vařit 10 minut. Stejně jak když si sušíte doma houby, je potřeba je namočit, chvíli vařit. To vymražování, kdy se ve váku odpaří ta voda, ty zeleniny, suroviny jsou pak křehčí, tak je opravdu stačí zalít jenom horkou vodou a oni změknou během těch pár minut v ty horké vodě. Ty instantní polévky, ty začaly se vyrábět zhruba před 22 lety a taky ten trh je nejprve nepřijal, nejprve se balili do krabičky po třech, moc se to nechytlo, až vlastně, když se udělali dvojsáčky, ten slogan, když jsem začal říkat polévky do hrnečku, tak najednou ty lidi to slovo, to spojení s tím hrnečkem, tak všem to najednou bylo jasný. Aha, dám si ji do hrnečku, zamíchám, mám ji připravenou. A ty polévky pak právě tím, jak začalo víc lidí pracovat v kancelářích, tak taková rychlá svačina, tak se opravdu uchytili.
1: Zatím jsme mluvili o těch pytlíkových, ale když se tady podívám, tak tady je polévka, která vypadá trochu jako olejovky v umělé hmotě, anebo je tady dokonce klasická polévka v té zavařovací sklenici.
2: Je část spotřebitelů, který mají stále k polévce v sáčku určitou averzi nebo předsudky, že přeci když je to prášek, takže to nemůže být tak dobré, zdravé, přestože je mnoho surovin, které v kuchyni jsou sušené, ať jsou to ovesné vločky, těstoviny, jak jsem zmínil, houby, koření, přesto jsou podezřívaví a proto jsme právě vyvinuli polévky v pastě. Takový nejprodávanější z nich jsme navázali na tradiční recepturu kulajda, kde jsou právě i sušené houby. A ta pasta u některých právě těch typů gulášova, takových pastovitých, kremovitých polévek, tak zajistí intenzivnější chuť. A ty tekuté polévky zase, je to větší balení a snažili jsme se, jak je tady napsáno, zelenina z pole přímo do sklenice, tak to děláme ve spolupráci se sesterskou firmou. Z pole se přivádí ty suroviny, i hned se zpracovávají sezóně a zde jsou úspěšný, bych řekl, ty luštěninové polévky, které i tím zavařením ta chuť je intenzivní.
4: Rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Podnik Graf vznikl roku 1919. O rok později zahájil malovýrobu sladových výtažků v Praze pod Babě a v zápětí se zaregistroval jako akciová společnost. Nedlouho na to firma koupila budovu cukrovaru v Byšicích, zrekonstruovala ho, přesunula sem svou chrudimskou pobočku, v Praze vybudovala velké sklady a nové sídlo firmy na Florenci. Postupně rozšiřovala sortiment a stala se největším českým výrobcem polévkových přípravků a polévkového koření. Jejím hitem byla Gráfova polévka v kostce, která spatřila světlo světa roku 1924. Jedna za 6 haléřů. No, nekupte to. V té době ale bylo výrobců instantních polévek mnohem víc. Údaje hovoří o 26 výrobcích jenom v České republice. Začal čas instantních potravin. Co k němu vedlo? Ve druhé polovině 19. století, kdy rostly továrny jako houby po dešti, se začala zvyšovat i zaměstnanost žen. A protože po dlouhých hodinách v práci neměly dělnice už čas na zdlouhavé postávání u plotny při přípravě masového vývaru, začaly být bujony v kostce velmi poptávaným zbožím.

0: Dobový deník sociální demokracie Právo lidu upozorňoval na chudobu dělnictva, které si nemůže kupovat maso ani mléko, a zveřejnil rozsáhlý inzerát výrobce levného masoxu, čili takzvaných gráfových kostek. Pod palcovým sloganem Při zdražení mléka firma vysvětlila, že nutno k snídani upravit místo kávy polévku. Ušetří se tak na mléku, navíc je to prý zdravější. Před 50 lety používal lid ke snídani, ač bylo mléko levné, výhradně polévky a byly mnohem zdravější než dnes. To prý tvrdí i věhlasní lékaři. Polévka, která má nahradit kávu s mlékem, však musí být dle inzerátu uvařena z gráfovy kostky. Talíř výtečné silné hovězí polévky dá gráfova kostka za 6 haléřů, kdežto šálek kávy přijde na 15 haléřů, neb jak mléko, tak i káva a cukr značně zdraženy byly. Inzerát varoval čtenáře před zbytečným a neuváženým vařením masa, když je možno uvařit polévku z kostky. Dbejte však, aby se vám dostalo původních gráfových kostek, neb pouze tyto jsou zaručeně odvar hovězí polévky a proto neobsahují ničeho jiného než výtažek masitý s přísadou veškerého nejjemnějšího polévkového koření.
1: Tady máme vývojové kuchyně, kde spolupracují. Ta pozice jmenuje vývojový inženýr. Každý z nich má na starosti kategorie výrobků, má na starosti ty suroviny, které tam vstupují. Spolupracujeme s nákupem, kde se vybírají ty suroviny podle specifikace, kterou potřebujeme, v jaké kvalitě. A zároveň spolupracujeme ve výrobě, kde to, co se tady v malém připraví, tak musíme ověřit, že i dávka 200 kg bude stejně po té výrobě vypadat, bude mít stejný senzorický vlastnosti. S kvalitou výrobku, který pak kontrolují, jak ten výrobek při výstupu má vypadat a na vstupu zase ty suroviny.
2: Tady se mi zdá, jako kdyby ve všech těch nádobkách, jak tam koukám do té kuchyně, tam všude bylo takové to jenom polévkové koření, nebo co to je, nebo je to sojovka?
1: Tady kolegyně pracují na sojové omáčce a worcestru. Testují tady právě nové suroviny, protože ve worcestru tam je jednak hodně koření, různého hřebíček, z kořice, a je tam i třeba víno, takže teď tady máme nějaký vzorek vína, takže zkoušíme, jaký má vliv na senzoriku a kyselost toho výrobku.
2: Takže když si koupím worcester, tak není worcester jako worcester. Pak třeba koupím od jiné firmy, tak ten pokrm má potom worcesteru jinou chuť?
1: Je to tak, protože i když se třeba někdy někdo přiveze ze zahraničí nápad nějaké omáčky, jestli umíme napodobit ochucovadla, tak někdy, i když přesně si přečtete ve složení podle etikety to složení, vezmete si suroviny, namícháte ten výrobek, tak zjistíte, že ta chuť je jiná. Je to prostě daný toma surovinama, pokud obsahuje 20 surovin, tak prostě každé víno může být jiný, povidla jsou jiný, koření je jiný, takže i když odhadujeme ten poměr, uděláme si 5 různých variant, tak přesto může být ten originální vzorek jiný.
2: Voní to tu krásně. Vaše kolegyně mají v hrncích... Co to je? Hnědá tekutina.
1: Hnědá tekutina. Ne, my si tady připravujeme i právě pro výrobu technologický postup, takže nejen, že si to připravíme, tak je i důležitý, v jakým třeba pořadí se ty výrobky připravují, v jakým pořadí se vaří, jak dlouho, při jaké teplotě. Malým někdy to funguje krásně a někdy nás ta výroba překvapí, že v tom velkým je to někdy horší a někdy naopak i lepší, protože v tom větším, na těch míchačkách nebo ty varně se to líp uvaří, líp rozmíchá. Takže třeba barvivo, nebo když použijeme nějaký kurkumín, tak tady, když to tady kolegyně Eva rozmíchá ručně, tak je to ta intenzita třeba ty barvy od toho kurkumínu je nějak žlutá, ale ve výrobě, když pak jsou tam ty míchačky intenzivnější, tak ta žlutá najednou může být ještě větší. Proto pak buď ubereme barvivo, nebo upravíme ten technologický postup, jak to připravovat.
2: To je dobře, že jste zmínil barvivo. Snažíte se do těch výrobků dávat barviva přírodního charakteru, a nebo prostě hlavně, aby to mělo barvu, dáme tam nějakou chemickou sloučeninu?
1: Všechny barviva už jsou přírodní. My tím, že právě vyrábíme i koření v pobočném závodu ve Varnsdorfu, tak hodně, já nevím, papriky nebo extraktů z papriky, kurkumu, tak tyto všechny přírodní koření, které mají zároveň i tu schopnost barvit, tak je se snažíme využívat. Je i třeba černá mrkev, která má intenzivní tu červenou barvu. Ta nabídka ze strany dodavatelů je větší a větší.
0: Ve středních Čechách spolu soupeřili firmy Magi a Graf. Továrny si postavili z bývalých cukrovarů. Graf měl, jak už víme, továrnu v Byšicích, v Kralupech nad Vltavou vyráběla tuzemská pobočka koncernu Maggi. A právě jejich sloučením vznikla po druhé světové válce Vitana. Po osvobození byla na společnost Graf uvalena národní správa a správcem se stal dlouholetý zaměstnanec Jaroslav Srb. Roku 1948 byly výměrem ministerstva výživy národním správcem ustanoveny Československé mlýny v Praze. Firma pak byla znárodněna a začleněna do velkonákupní společnosti družstev. Roku 1951 byl závod převeden pod Sdružení tuků v Praze s názvem Průmysl polévkových přípravků, tedy PPP Byšice. O rok později byl podnik přejmenován na Vitanu Byšice. Ochranná známka Vitana byla zaregistrována roku 1950 a v prosinci téhož roku začala výroba prvního výrobku značky Vitana. Šlo o tekuté polévkové koření, jehož složení bylo prakticky identické s dosavadní produkcí značky Maggi, které díky tomu už stát nemusel oficiální cestou v rámci zahraniční licence vyrábět v dosavadním objemu. Jak vznikl název Vitana? Vita latinsky znamená život, vitalitas, životnost. Její typické výrobky byly tekutá polévková koření, polévkové základy, masox, dehydrované polévky, čekanka, žitovka, karo, melta. Od roku 1947 byla Vitana jediným výrobcem kyseliny glutamové ve střední Evropě. Ta se vyráběla v pokusném výrobním zařízení v rámci závodu. V roce 1957 se na českém trhu objevují první polévky v sáčku. Gulášová, hrachová se slaninou, slepičí a flíčková. O tři roky později je tu začátek výroby bujónové kostky masox v Byšicích a po dalších pár letech přichází rozšíření nabídky o řadu výrobků na pečení. Výrobní kapacita závodu v Byšicích utěšeně rostla. Celkový nárůst výroby polévkových přípravků z let 1949 až 1958 činil z 3343 tun ročně na 5677 tun za rok.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Na počátku 60. let byl k podniku Vitana přičleněn pardubický závod Kávoviny. I ten má dlouhou historii. V roce 1896 založili v Pardubicích Johann Heinrich a Robert Franskem továrnu na výrobu náhražkové kávy. Čekanku zpočátku dováželi ze zahraničí, pak ji začali pěstovat v Polabí a rozvinuli také z brusu nový obor sušařství. Franckovka, Karo, Perola, to byly některé kávovinové nápoje předcházející pozdější Meltě, Žitovce nebo Sladovce. Pamatujete? Ale to už by byl jiný příběh.
2: Jsou teď v trendu spíš jednodruhová koření anebo různě namíchané směsi?
3: Obě ty kategorie se rozvíjejí. U těch jednodruhových je vidět, jak lidé začali více cestovat, mají větší povědomí. Takže jsme uvedli i koriandr, uvedli jsme právě kurkumu. Prostě lidi ty věci, co dříve bylo jedno koření kary, namíchaná směs, tak dneska mají zájem mít víc těch druhů nebo přímo si i sami třeba doma namlít, připravit. To je takový jeden trend. U těch směsí tam určitě máme takový tradiční, co se prodávají už roky, grilovací, ale je, jak říkáte, trend určitě, že třeba lidi chtějí vidět ty kousky, takže na grilování jsou třeba drcený koření. Určitě je trend snižování obsahu soli. Vedle třeba grilování letošní rok byl ve trendu salátový zálivy, protože kdo griluje, připravuje salát, takže jsme připravili salátové zálivky suché, připravili jsme i dressingy už tekuté.
2: Tady jsem v kuchyni a vlastně nejsem v kuchyni. Tady jsou boxy, tam je prostřeno, tak teď jenom hospodo noste na stůl a budeme chutnat.
3: To je takzvaný interní panel. Využíváme vybrané zaměstnance, který mají možnost, když testujeme výrobky, tak většinou pravidelně v úterý, ve čtvrtek, otestováme novinky nebo upravené výrobky, pokud třeba testujeme novou surovinu nebo úpravu, tak si to vlastně necháme takhle ověřit, jestli buď poznají rozdíl, nebo naopak ze třech třeba si vyberou, která je nejvíc chutná. Ten standardní postup je senzorika, ochutnají vůně, konzistence a pak celková preference. To je takový nejčastější model, který tady využíváme.
2: Máte takové ochutnávače, jako měl každý panovník na svém dvoře. Buď to přežijí, nebo ne?
3: To je pravda. Máme takhle ochutnávače, oni za odměnu pak tady většinou kolegyně Dana napeče, takže mají nějakou odměnu a motivaci a i třeba z těch balících zkoušek nebo z testů, tak pak mají možnost si třeba vzít ty vzorky a i třeba vyzkoušet doma. Je pravda, že pokud je třeba výrobek, že je tam pro nás důležitý otestování ty přípravy, třeba u moučníků, jestli je jednoduchá, jestli se jim to povedlo, tak dáváme i vzorky domů s dotazníkem a ty lidi s to přes víkend můžou oskoušet a máme i právě zpětnou vazbu třeba k ty přípravě, protože tomu člověku, co na tom třeba půl roku pracuje, to připadá ten návod zcela jasný a už tady má zaběhlý, že si dá troubu natolik a že mu to hezky vyběhne a funguje to a pak doma vezme člověk, který nemá takové zkušenosti a teď zjistí, že ten návod je nepřesný nebo že mu to tak nefunguje.
2: Říkáte, že děláte zkoušky i těch třeba cukrářských nebo pekárenských výrobků. Takže já si vezmu vaši bábovku, doma si ji upeču, pak vezmu recept po své babičce, upeču druhou bábovku a dám vám ochutnat. Poznáte, která je která?
3: Kolegyně, která má ty moučníky na starosti, to určitě pozná. Já doufám, že bych to taky poznal, ale...
2: A která bude lepší?
3: Můžou být jiné. Čím tradičnější výrobek, tím je někdy těžší udělat třeba tu recepturu. Typicky takový ty svíčková omáčka, nebo jak říkáte, tady ty bábovky. Prostě jsou lidi, kteří vždycky tam chtějí trochu kaka, někdo jí má radši nadýchanější, někdo má radši suší, takže někdy je opravdu těžký říct jeden recept. Prostě oba jsou dobrý, každý je trochu jiný.
1: Potřeba šetřit čas se v celé své kráse, či obludnosti, chcete-li, v Evropě ve velkém rozšířila až po druhé světové válce v souvislosti s ženskou emancipací. Pracující ženy ztratily zájem vystát denně dělík u plotny a proto začaly ještě hojněji používat instantní bujony a polévky. A nejen to. V roce 1958 vtrhl do světového způsobu stravování další hit. Tehdy totiž pan Momofuku Ando poprvé zalil své instantní nudle horkou vodou. Potravinářská novinka se raketovou rychlostí šířila z Yokohamy do celého světa a už v 70. letech dosáhly nudle v polystyrénovém kelímku v Evropě a především v Americe téměř kultovní obliby. Někteří z nás si bez polévky nedokáží představit pořádný oběd a pro jiné není polévka nic než trocha obarvené vody s něčím. Výhodou polévek je, že je lze připravit na mnoho způsobů a výživoví poradci doporučují konzumovat alespoň jednu porci polévky denně. Pokud chcete uspořit čas i peníze a sáhnete po kostce bujonu, mějte na paměti, že čtvrtinu až polovinu takové kostky může tvořit sůl. A se solí bychom měli v našem jídelníčku šetřit. Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým strávníkům konzumovat maximálně 5 gramů soli za den, tedy zhruba jednu čajovou lžičku. Jenže Češi si ji dopřávají až 3x tolik. Po Maďarech a Chorvatech jsme třetí nejsolivější národ Evropy. Jak radí nutričtí specialisté, právě bujony a některé dehydrované výrobky, kořenící směsi a dochucovadla jsou složky jídelníčku, které bychom z něj měli jednoduše škrtnout. Pokud ovšem nemáme chuť riskovat kardiovaskulární choroby, osteoporózu nebo nechceme přetěžovat ledviny a přibývat na váze.
2: Tohle je velká spižírna, velký sklad.
3: Tady máme vzorky všech surovin, které používáme a i všech výrobků. Takže když přijde nová dodávka, tak z laboratoře odeberou vzorek, ten vzorek posoudí, jestli je stejný, pokud vyhovuje, tak nám ho dávají sem na vývoj, kde si ho založíme a zase ho používáme buď na přípravu těch nových vzorků, nebo když je třeba ve výrobě něco nepovede, kvalita to zastaví, tak zase pro porovnání, abychom věděli, jestli ty vstupní suroviny jak vyhovovaly.
2: Tady vidím nápisy zelenina, mleta, instantní suroviny, těstoviny, mouky, ale také maso.
3: To jsou masové polotovary. Sušené maso není tak lákavé jako čerstvé maso nebo upečené maso, ale jako doplnění do těch polévek, tak myslím, aby dávalo tu chuť a aby potom uvaření mělo tu správnou konzistenci. A nebo slouží pak zase i jako polotovar pro výrobu třeba játrových knedlíčků. Kdy docela ten vývoj nám dal taky zabrat, protože ten knedlíček musí být po 10 minutách pořád knedlíček, nesmí být uvnitř suchý. Musí mít tu správnou konzistenci, chutnat, hezky plavat. Aby se nerozpadal nebo neměl ten suchý střed, tak taky to docela zabralo kolegyni, co to vyvíjela. Pravda, že hodně těch výrobků třeba balíme více složkově, právě aby na konci v tom sáčku byl ten správný poměr sypké části a třeba kousku zeleniny, tak oni se míchají zvlášť, protože kdybych se míchali dohromady, tak se rozbijou ty zeleniny, protože jsou křehké. Pomalu vymícháme ty zeleniny, zvlášť vymícháme ten základ v prášku, který zase naopak mícháme hodně intenzivně a pak máme baličky, které dokážou balit dokonce i třísložkově. Takže u ty polévky, jak jsme se bavili o knedlíčkách, zvlášť ty váhy navážejí knedlíčky, zvlášť nasypou tu sypkou složku a zvlášť jdou ty zeleniny nebo těstoviny tam ještě. Takže pak víme, že v každém sáčku je ten správný poměr těstovin, směsi se zeleninou a knedlíčku.
1: Podle odborného průzkumu u nás mezi nejoblíbenější polévky patří u mužů gulášovka, držťkovka a česnečka. Ženy mají nejraději zeleninovou polévku, zelňačku a polévku čočkovou. A které osobnosti dějin nejvíce ujížděly na polévkách? Verdi prý při komponování hledal inspiraci v domácí nudlové polévce, zatímco Toscanini se cpal před koncertem polévkou z celeru s rýží. Geniálnímu Michelangelovi nosil sluha do Sixtínské kaple chléb a misku polévky, aby se mistr nemusel zdržovat slézáním z lešení a stolováním. A král slunce, Ludvík XIV., polévky doslova zbožňoval. Klidně prý spořádal na posezení i 4 misky. Továrna, v níž Vitana vyrábí široký sortiment výrobků, dodnes stojí v místech bývalého cukrovaru. Podnik dnes vlastní norský nadnárodní koncern Orkla.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

jeden rok a nebo už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitoncem, nervuse,

0: 22 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Řidiči v České republice už týden tankují benzín a naftu za regulované ceny. Hokejisté Sparty v 9. kole extraligy podlehli brněnské Kometě. A počasí zítra za frontou čekáme citelné ochlazení. Bude polojasno až oblačno, maxima kolem 14 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Už týden tankují řidiči u čerpacích stanic v celé České republice za státem regulované ceny. Cena nafty za tu dobu klesla zhruba o 2 koruny. U benzínu byl pokles mírnější, přibližně kolem 60 haléřů. Zítra budou moci čerpací stanice prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů. Litr základního benzínu Natural 95 pak za 46 korun a 31 haléřů.
3: Regulaci cen pohonných hmot oceňují dopravci. Hlavně snížení spotřební daně na naftu z původních 9 korun a 95 haléřů na 8 korun za litr, říká mluvčí sdružení automobilových dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.
4: Nám to umožní úspěšněji konkurovat zahraničním dopravcům, protože většina států nějaké opatření přijmula.
3: Zastropování cen dělá na druhou stranu problémy malým čerpacím stanicím, vysvětluje předseda Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček.
5: A to je přesun části zákazníků k tankování na těch větších nebo dálničních čerpacích stanicích, díky tomu, že se smazaly rozdíly.
3: Regulace cen pohonných hmot má zatím platit do konce října. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Lidé dnes večer zahltili tísňové linky pražských hasičů. Těm chtějí poradit, jak vyprostit kamion uvízlý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici. Českému rozhlasu to večer potvrdil mluvčí hasičů Miroslav Řezáč. Zásah na místě trvá od včerejšího večera. Hasiči se pokouší vůz vyprostit mimo jiné pomocí speciálních tanků. Na místě jsou podle Řezáče odborníci, se kterými hasiči zásah konzultují.
6: My máme prosbu na občany, aby nevolali na krajské operační a informační středisko ani na krizové telefony, případně k nám přímo na místo zásahu, protože tyto telefonáty velice zatěžují tísňovou linku a můžou znemožnit dovolání se člověku, který by opravdu nějakou pomoc potřeboval.
2: Už 10 let chodí studenti Ostravské technické univerzity darovat krev do tamního krevního centra. Z původně komorní výzvy je dnes iniciativa, do které se zapojují každého půl roku všechny fakulty, včetně učitelů. A právě studenti jsou pro krevní centrum v Ostravě velkým přínosem, říká za centrum Pavla Čapková.
7: Protože my ty mladé hlavně potřebujeme a tím, že si to řeknou mezi sebou, dají si to na sociální sítě, tak tohle je pro nás ta obrovská pomoc. A zároveň za těch 10 let jsme tady odebrali 1000 prvodárců studentů, takže to je naprosto perfektní.
2: Gymnastka Věra Čáslavská má novou pamětní desku v Praze 6. Umístěná je na budově tamní základní školy, která je právě po této sportovkyni pojmenovaná. Spoluautorem je Jan Dvořák. Deska je doplněná o výčet sportovních úspěchů, kterých Čáslavská dosáhla. Sport. Brněnská Kometa si odváží z předehrávky 9. kola domácí extraligy výhru z Prahy nad Spartou 4-3 v prodloužení a České Budějovice dnes prohrály na ledě Plzně 1-4.
1: Počasí.
2: Za studenou frontou, která aktuálně přechází hlavně přes východ republiky, čekáme ubývání oblačnosti. V noci bude oblačno až zataženo ve východní polovině území s deštěm nebo přeháňkami, které budou od západu ustávat. Na východě se zpočátku ojediněle budou vyskytovat bouřky. Nejnižší teploty nad ránem mezi 9 a 3 stupni. Zítra přes den zpočátku jasno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a večer hlavně v severozápadní polovině Čech místy s deštěm. Maxima zítra většinou mezi 11 a 15 stupni, na jižní Moravě až 17, k tomu mírný vítr od západu až jihozápadu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou teď ve středních Čechách. Pozor na dálnici D10. Na výjezdu z Prahy směr Turnov narazilo osobní vozidlo do svodidel. Nehoda je za sjezdem na Horní Počernice. Projíždějte tam velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Dobrý večer, dámy a pánové. Co takhle sklenka vína na stolek před vámi? Mohu nabídnout? Ne, nebojte se. Zůstaňte tam, kde právě jste. Ale zároveň prosím přijměte moje pozvání do pražské Violy. Bratři Ivan a Jan Krauzovi sem přišli, aby vám nabídli pár povídek a společného rodinného vzpomínání. Tak pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Posaďte se v bývalé poetické vinárně, dnes tedy v divadle Viola sice není moc míst, nejvíc tak 80, ale zase je tu po každé taková milá komorní atmosféra. Přesně tak na setkání s knížkou a povídkami. A když jsou jejich interprety, navíc bratři Ivan a Jan Krauzovi, o dobrý, laskavý humor není nikdy nouze. No a ještě téma dnešního večera, Fantom televize. Mimochodem, nenávidím televizi zrovna tak jako oříšky, ale nejsem schopen oříšky přestat jíst, pravil kdysi herec Orson Welles. A bratři Krauzové se pokusí tento nesnadný oříšek rozlousknout.
2: My jsme vám přišli něco přečíst. Já se mám vždycky trošku divný pocit, protože ten první pocit je, že se člověk vytahuje, že umí číst. Ale není to tak a myslím si, že zase teda aspoň pro mě dneska je zajímavý to, my většinou nebo velmi často tady čteme o rodině, ale dneska je hodně té tematiky z oblasti, kterou důvěrně znám, no. O což větší potěšení to pro mě chvílema je, ale to budete moct posoudit sami. Chceš něco říct jako autor taky?
3: Já měl takových nápadů a všechno se vykouřilo. Ale to je jedno. Teď přemýšlím nad tím, nad něčím úplně jiným, co s tím nesouvisí. Tady mám takové pastilky a já jsem to přinesl, kdyby některý z nás chraptěl, ale ono se to nedá, pač nemůžeš cucat.
2: Nepočkej, ty budeš číst první, takže já zatím můžu cucat.
3: Ty můžeš cucat. A já to objevil a tam bylo vykašlávání, a pam, to je bezvadný. Lékárnici, to si koupím a na všechno se můžu vykašlat.
2: No. Já bych ti jenom chtěl říct, že jsem nedávno četl, že všechny vitamíny, co jsou ve všech lécích, jsou úplně bez účinku.
3: Přesto tady položím, cucat může ten, kdo nečte.
2: Ano, tak to já bych začal.
3: Ale nevím, jestli dokáže odhadnout tu dobu, co ten druhý čte.
2: Nebudem. Ne, tam jde o to nemlaskat ne. Během toho čtení.
3: No, tak. Je.
2: Ale já umím cucat velmi potichu.
3: Ale zase by to bylo takový poličtění. To třeba
2: už teď ti můžu říct, že žádná pecka to není. No.
3: Mám tam to říct, co to řeknu. No, ale to poznáte sami, o čem to je.
2: No řekni, co chceš, užij si to.
3: Já jsem chtěl říct, že to o televizi, přišlo mi to blbý.
2: Ano, ano, to se mi na tom líbí.
3: No, ty jsi to neřekl, to bylo chytřejší, no, tak taky mladší.
2: To ne, tak já jsem tak. Pro mnoho lidí symbol televize, takže není dobrý, abych to říkal, ale ty dojmy, který Ivan popisuje, tak máme chvílema zcela identický. Pro mě je to o to pestřejší, že jsem někdy součástí toho dojmu. Ale to uvidíte, nebo uslyšíte.
3: Fantom obrazovky. Jednoho dne se na naší televizní obrazovce objevil hlasatel celý rudý. Mysleli jsme si, že se dal napití kvůli zprávám, které musí denně číst, a že ho časem vystřídá některý kolega, který je abstinent. Když se však ve večerních zprávách dostavil do studia ministr telekomunikací celý žlutý, pojali jsme podezření, že vadný je náš přístroj. Zatelefonovali jsme firmě, která nám poslala odborníka.

Už přišel, zapnul televizi, chvilku se díval na skupinu fialových novinářů, kteří diskutovali o škodlivosti nadměrného sledování televizních programů, a pak nám řekl, že bude třeba vyměnit několik součástek, aby se na obrazovce objevili opět běloši. Otevřel brašnu, připravil si nářadí, ale pak se podíval na hodinky a omluvil se. Nemůže začít s opravou, protože za okamžik poběží seriál Dallas. Když si všiml našich udivených obličejů, vysvětlil nám, že tenhle díl je velmi důležitý, protože hlavní hrdina zřejmě podvede jiného petroliáře o několik milionů dolarů. Zajímá mě o kolik, dodal, když si sedal na gauč. Žena mu nabídla kávu, přinesla mu popelník. Protože jsme ho nechtěli rušit, šli jsme po svých. Po hodině nás zavolal do pokoje, aby nám poskytl přehled o posledním vývoji událostí v Dallasu. Petrolejář nejen vzal konkurenta o 20 milionů, ale dokonce podplatil jeho právníka. Takže jeho konkurent nemá v příštím díle u soudu šanci. Protože se začal opět přehrabovat ve své brašně, nechali jsme ho opět o samotě, aby se na opravu mohl lépe soustředit. Když jsme zaslechli z pokoje hlasitou hádku, šli jsme se podívat, co se děje. Opravář sledoval jiný seriál o miliardářích Kolorádu. Fialový boháč hrozil právě zelené blondýně, že ji vydědí, jestliže nepřestane chodit s namodralým Jackem. Opustili jsme místnost po špičkách. Když jsme zaslechli hlasitou hudbu, pochopili jsme, že pořad skončil a šli jsme se podívat do pokoje. Náš muž měl v ruce šroubovák a díval se na nějaký měřící přístroj. Pak se však podíval na hodinky a musel práce opět nechat. Já jsem si vůbec neuvědomil, že už je 17:30, to už bych nestihl seriál na dvojce, vysvětloval. O chvíli později jsme zaslechli z pokoje sténání. Běželi jsme se podívat, co se stalo. Obávali jsme se však zbytečně. Opravář seděl pohodlně na gauči a díval se, jak umírá nějaký lupič, kterého zastřelil šerif. Protože zrovna vysílali reklamu na nové televizory, využili jsme toho k malé přestávce. Než žena přinesla čaj, stačil si opravář zatelefonovat domů a ověřil si, že jeho žena nezapomněla, že už za 10 minut začíná science fiction. Marťani dovedou být svou dochvilností dost bezohlední. Když program skončil, sdělil nám technik, že Marťané dostali od našich zase na frak. Pak telefonoval do podniku, aby si ověřil svůj pracovní program na druhý den. Zítra ve 4? To je vyloučeno. Ne, ve 2 to nejde. To jsem u toho doktora, má rozbitou anténu. Snad u něj stihnu tu detektivku. V 11 jsem u té vdovy, co jí zlobí zvuk. To musím rychle opravit, protože se spolu chcem dívat na kreslené grotesky s Tomem a Jerrym. Když dotelefonoval, usedli jsme všichni 3 k večeři. Chtěl jsem se podívat na zprávy, ale muž potřeboval na jiném kanálu zjistit, kdo je vrah. Měl radost, protože od začátku tušil, že je to Hans. Po večeři se chtěl hned pustit do práce, ale zapískali mu hodinky. A to byl signál, který mu připomněl, že začíná jeho oblíbený nemocniční seriál Pohotovost. Hildě mají dnes brát slepé střevo, vysvětloval nám při kávě. Dozvěděli jsme se, že Hildinu operaci provede za chvíli profesor Hagenbutten. Přestal v předminulém díle pít dík skvělé přítelkyni sestře Sigrid. S tou má malého Horsta už od 26. dílu. Omluvili jsme se, že se nemůžeme dívat, protože máme ještě práci. Slíbil, že nám řekne, jak to dopadlo. Když 9:30 seriál skončil, nalezli jsme ho v pokoji se svěšenou hlavou. Co se stalo? Zeptali jsme se. Hilda, povzdychl si. Bohužel,
nepřežila v operaci. Snažili jsme se ho nějak utěšit, ale nebylo to moc platné. Měl Hildu rád už od prvního dílu. Když se jí pokusil na ambulanci znásilnit jugoslávský zřízenec Goran Župančič. Teď si neumí představit, co si teď počne Sigrid, když bude od příštího úterý zcela sama s malým Horstem, který má vadu řeči. Pochopili jsme, že je v takovém stavu, že v práci nemůže pokračovat. Doprovodili jsme ho k autu. Když nasedal do vozu, vyslovil podezření, že vinen je zřejmě doktor Hans, který dal Hildě příliš silnou anestezii, aby se profesorovi pomstil za to, že se mu při noční službě vyspal s manželkou. Televizi odvezli druhého dne opravářovi kolegové. Také spěchali, protože právě běžel fotbal. Když nám vedoucí firmy zatelefonoval, lekli jsme se, že se technikovi něco stalo. Vedoucí nás uklidnil. Je v pořádku. Jen si musel vzít po pohřbu Hildy krátkou dovolenou. Má pro nás ale i jednu špatnou zprávu. Televize, podobně jako Hilda, nepřežila složitou operaci. Ačkoliv jsme to nedali najevo, byla to jediná dobrá zpráva, která nás v poslední době potěšila.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: To dnešní divadlo pro vaše uši věnujeme setkání s bratry Ivanem a Janem Krauzovými, kteří už po léta natáčejí pravidelné čtení z Ivanových povídek v Pražské Viole. Pokaždé si přirozeně vyberou jiné, ale všem literárním textům společné téma. A tentokrát to bude odkaz na citát z Alberta Einsteina, který jednou řekl, že vzdělání je to, co člověku v životě zůstane po tom, čemu se naučil ve škole. No a snahou obou bratrů Krauzových je doložit tohle veskrze velmi moudré rčení několika osobními důkazy.
2: Tady na bratrovi z jehož knížek budeme číst, bych nechal, aby uved téma, vysvětlil, proč vybral tohle téma.
3: Tak je v tom učit se, no o čem to tak může být, že jo? Je to naše mládí, to vypadá na první pohled nepravděpodobně, ale měli jsme taky mládí. A to je tak všecko, mě nic jiného nenapadá, akorát jsme našli, no v archivech nemůžu říct, nějaký žákovský knížky taky, tak mě docela bavilo se do nich kouknout, Honzo taky kouk, to ty svý.
2: No mě do tý mý koukla Naděja, já se do nich nedívám vůbec, já to nesnáším.
3: No Naděja koukne do všeho a pak mě řekl, že by bylo dobře mít žákovskou knížku, že jo. Tak jsem tím listoval, zažloutlý, koukal jsem, ze kdy to je. Tady je to rok 52-3, tady píše Klement Gottwald. Republika potřebuje lidi, kteří něco umějí a tak dále, být dobrým pracovníkem, tedy dobrým žákem, no. Tak to byla taková doba, no. Škola, tak...
2: Pro mě škola synonymem věznice v podstatě. Já jsem to nesnášel a upřímně nenáviděl a vlastně nikdy jsem nevěřil, že těch 9 let vydržím. Považoval jsem to za vrchol svýho vděku vůči rodičům, že jsem to odchodil a když jsem skončil, tak jsem jim to říkal, byl jsem sám dojatej, že jsem to dokázal. Všiml jsem si, že otec byl celkem takový klidný, ale maminka byla znervózněla. Ptala se, jako, jestli mám nějaký pocit definitivního konce a já jsem jí opakoval, že naprostýho. A měl jsem vyhlídnutou profesi podkoního na jízdárně. My jsme tam měli velmi dobrýho chlapa podkoního a on mi byl dobrým vzorem. Tak jsem řekl, že teďko už zbytek života budu u koní. A maminka začala velmi znervózněle škemrat, že by ráda střední školu. A otec se k tomu nakonec přiklonil a já si pamatuju, že po několika dnech velmi napínavého jednání jsem řekl, že jsem ochotnej jaksi za péči a servis, který mi poskytují, jim tu střední školu dát, pokud si to někde zařídějí. Že musí vycházet z toho, že já o to nestojím, čili abych se někde účastnil nějakého zkoušení a snažení bezvýsledně, že za to mě to nestojí a maminka si to opravdu zařídila na takové škole, kde měli divadelní kroužek a že prý budu posílat toho kroužku a že přihlídnou při zkouškách z matematiky, kdyby to nevyšlo, tak že mě vezmou a skutečně mě vzali.
3: A to byla, promiň, slavná škola. Tak.
2: Ano, ta byla slavná tím divadlem a to mě opakovalo. Ale mě tady Naďa našla v té žákovský, který jsem od té doby nevzal do ruky, hnusný předměty, nepotřebuju se k ním vracet. Ale teďko jsem za to vděčný, protože všechny tyhle řeči svým způsobem nahradí to, co se mi vybavilo. Já měl jeden jediný požitek s žákovskou, že když skončil školní rok, tak ona přestala platit a novej rok byla nová, že jo. A já jsem teda toho využil a tady mám z října a z května, myslím, že je to 64, to mě bylo 11, ty svoje dopisky, které jsem si tam dělal, když skončil školní rok. Aha. Tak tady máte z říjnu. Honzíkovi byla udělena třídní důtka za nevhodné chování při vyučování. Je nepořádný. Při větší píli mohl by se značně zlepšit jeho prospěch. Honzík by to dovedl. A už tam je Honzík by to dovedl. To už jakový, jako, že bych mohl mít i trojku možná, nebo dvojku, takový umenšování pochvalou. To je jaksi místní specialita.
3: Lákadlo.
2: No a tady je konec školního roku, červen, a já jsem napsal úplně na závěrečnou stránku pod všechny ty známky, Je to mým písmem, čili já simuluju tu učitelku. Krasný. Honzík se nejen stal nejlepším žákem třídy, což mě velmi těší. Má nyní velké předpoklady pro další život v prdeli.
3: Já to objevil a měl jsem z toho hezkou hodinku. To, no, tak... Já jsem si říkal, jestli jsi to udělal po skončení školy.
2: Ne, po skončení, no, no, a to tak vyjadřuje ten můj vztah. Tak to jenom jo. Pro vysvětlení.
3: No, já jsem našel, tak samozřejmě tady řada věcí, co mě jako zaujalo, ono to souvisí s tou naší matičkou, matkou. Tady najednou bylo, přiší si obal žákovské knížky s vykřičníkem, no. To byl povel paní učitelky, že si mám přišít obal. A tadyhle, to je autentický, aspoň je vidět, že jsem si mnohé příběhy úplně nevymýšlel. Paní učitelko, celou žákovskou knížku jsem sama sešila sešívacím strojkem. Hned na vaši první výzvu, ale obal se utrhl. Na druhou výzvu jsem tak učinila s jehlou a nití, ale obal se znovu utrhl a proto jsem jej sama přilepila lep páskou Božena Krausová. Maminka. O, pak tady někde jsem měl, to nebudu hledat, tvrdou poznámku, vytrhl stránku žákovské knížky se známkou. Jsem se pokusil o cenzuru, jako jo. To byla asi špatná známka. Ale co mě trošku ještě fascinuje, je toto. Na konci jedny žákajdy, jsme tomu říkali, je sběr. A teď tady napravo, hele, vidíš, tady mám K, K je kov. Prosím vás, si to zapamatujte, já to nenechám kolovat. K je kov, T je textil, P je papír, KS jsou kosti. Asi zvířecí, předpokládám. A teď, co je PE?
2: PE?
3: No. To jsou, přátelé a rodáci, to jsou pecky. To je, jak by se v dnešní češtině řeklo, to je pecka, když socialismus stojí na peckách. To mě zaujalo. No, tak to je jako...
2: No ten sběr byl povinný, to se museli nosit ty papírky. No. A některý to kupovali, se pamatuju.
3: Ano.
2: S tím se šmelilo.
3: Ano.
2: Ale tak je pravda, já měl taky to trauma, že já přišel do školy, kde už chodili všichni přede mnou, tři sourozenci, nebo minimálně dva. Oni se dobře učili, ty přede mnou.
3: No, ne všichni.
2: No, ale tak třeba Myška, Eliška, že jo.
3: Ty takže, byli takový, no, jo, takový. Já byl takový.
2: A u mě ty učitelé vždycky chvíli váhali, co se stalo, že jsem z té rodiny těch docela dobře se učících, než se ukázalo, že já jsem jaksi jiná kategorie. A po mně pak přišla Kateřina, která se zase už docela dobře učila, ale vlastně drzá byla stejně jako já. Ale je pravda, že já na tom vydělal, protože tím, že maminka vstoupila do Sdružení rodičů a přátel školy už za Ivana,
3: ano.
2: Tak za mě už byla předsedkyní.
3: A kariéra.
2: Já věděl, když volala s ředitelem, tak já slyšel, jak si tykají. Ona mu říkala Rudolfe. A já jsem cítil to bezpečí té funkce, takže jsem si užíval jistý privilegium a ani jsem to jaksi nezastíral, dokonce i před spolužákama jsem říkal, to já nechám na matce tohle, ať vyřeší a tak. A pamatuju se, že jednou spanikařila chemikářka, maminka nesnášela trojky, já neměl trojky, protože ona je nesnášela, a chemikářka zešílela v osmý třídě nebo kdy a řekla, že má sto chutí mě dát trojku. A já jsem jí řekl, když myslíte. Jsem si říkal, poděláš si kariéru. Půjdeš ze školy kvůli jedný blbý trojce.
3: Jako,
2: hraješ si s ohněm, holka, no. Ale ona pak dostala rozum a dala mě dvojku. No, čili tohle privilegium jsem měl a ztratil jsem ho hned, tak jsem přešel na gymnázium, kde maminka neměla nikoho a otec měl tendenci přidat se někdy dokonce na stranu učitelů.
3: Ano, jo.
2: Že říkal, jen mu dejte a takový, takže pak jsme s tím doma měli problém, jestli jako otec má plnit takovouhle roli, že ponouká učitele k trestům vlastního dítěte a tak dále. Ale otec se o to nikdy tak moc nezajímal, měl velmi důležitou větu pro mě, kterou mě několikrát zopakoval, protože kolem mě ta sestra Kateřina, ta si od 10 let četla Zolu, recitovala francouzsky a já vedle jezdil s autíčkem. Byl jsem o 4 roky starší. A ona četla Zolu a teď jí to rušilo, to moje hraní. A recitovala francouzsky, Eliška francouzsky a už španělsky. A byli jsme tak jako s tím otcem v určitý tísni intelektuální a on vždycky takovým polohlasem mě řekl, pro mě ty vysoké školy nejsou zas tak vysoký. A to byla pro mě často důležitá věta a důležitý bylo někdy i to jeho pochopení proto, že já ty známky nikdy nepřijal jako objektivní hodnocení toho, co dělám. No. Já jsem propadl u maturity, že jo? Já taky myslel, že maturita je setkání společenský.
3: Večírek.
2: No, tam byly 4 roky, tak se naposled uvidíme, mělo by to mít nějakou úroveň, tak jsem přišel ve velmi dobrý náladě, s určitým dojetím. Byli velmi komisní, no a propadl jsem z podnebí Československa. Protože na otázku, jaký máme podnebí, no, jsem začal velmi zdvořile. Říkám, znáte to, někdy je pěkně, někdy leje. A ona dělá takový krauzi, jsme u maturity a říkám, no tak, ale je to tak, ne?
3: No, kupovitá oblbovačnost.
2: A pak byla ta bolest, jak to sdělit mamince, že já jsem byl jediný, kdo propadl ze 4 ročníků, a bylo vždycky těžký najít tu formu, protože pro maminku to bylo velmi bolestný, tak se pamatuju, že jsem jí volal a našel jsem takovou optimistickou variantu, kdy jsem jí říkal, mami, víc jak polovinu mám hotovou. Ona rovnou řekla, co to meleš. A já říkám, no 3 předměty mám z krku a na zeměpise se vrátím v září. No a to pochopila, že jsem propad, tak se z toho trošku zhroutila, ale já jsem v září přijel, slavnostně jsem odmaturoval a pak už jsem studoval vždycky jenom sám. A maminka to moc těžce nesla, já jsem jí řekl, že pokud si najde jinou školu, že jsem ochotnej nepolevit v tom úsilí, dát jí to gymnázium. A ona si vyjednala večerní a mě to skutečně vyhovovalo, to bylo jenom 3x týdně. Já jsem si vybral pondělí, úterý, středa, hned jsem zavedl systém, že jeden týden jsem chodil v pondělí, druhý v úterý, třetí ve středu. A bylo to od 4:15 do 8:30. Spolužáci byli zhruba starý jako já dneska. Já byl nejmladší student školy. Oni chodili po práci, takže většinu přestávek buď spali, a nebo se bavili, jaký mají důchod. A já tam samozřejmě hýřil energii a byl jsem ve vynikající kondici. Měli jsme tam kuřárnu, fungovalo to výborně. Já měl jednou učitele, který mě měl docela rád, a ten mě jednou řekl z ničeho nic, že mě dá sdílen, což byly ty ruční práce, že mě dá 3. A že jestli ji nechci, tak ať přinesu výrobek. Aha. A já byl úplně zoufalý, protože já jaký výrobek, a to dělali nějaký studenti někdy. No ale on řekl, že když přinesu výrobek, že mám šanci, no tak já jsem doma našel v Kumbále po Michalovi takový prkínko, v tom byly 3 věšáčky. A bylo tam napsáno Míša Kraus 3B, tak jsem to vygumoval a napsal jsem Jan Kraus 7A. No a přišel jsem do školy a byly to takový ty 3 samošroubovací háčky na věšák. A přišel jsem do školy a dávám mu to jako výrobek a on říká, no to si děláš srandu, to je tak na 3. třídu, to budu hrát přesně. A já říkám, já vím, no, tak jako já nejsem zas tak schopný. A druhý, komu se to stalo, byl můj kamarád Josef, ten do toho šel ještě ostřejš, ten koupil svícen za 150 Kč. A dal ho jako svůj výrobek, ten byl ve stejný šlamastice, ale zapomněli s maminkou, když to koupili, z toho strhnout dole cenovku. A ten učitel to vzal a tam bylo napsáno dole kovodílo 130. A on mu říká, ten se ti povedl, Josefe, udělej mi ještě jeden.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: No a ještě do třetice dnes jednou s bratry Ivanem a Janem Krauzovými. Z celé řady nahrávek společných vyprávění a čtení v pražské poetické viole jsem vybral na závěr kousek z toho večera, kde oba vzpomínali na Vánoce. Na Vánoce, kdy si ještě lidé nebrali půjčky na dárky a kdy upřání mír na zemi a pokoj lidem dobré vůle, ještě chyběla ta poznámka o tom, že baterie nejsou součástí balení. Tak zůstávejte ve zdraví, všechno dobré a brzy naslyšenou, přátelé.
2: Tak ty jako autor dneska bys nám to měl Ivouši uvést trošku, že máme Vánoce.
3: No tak to ty jako bratr.
2: Ne, já můžu
3: říct. Ty jsi prožil ty též Vánoce?
2: Ano, já jich prožil asi víc dokonce.
3: No. Chceš mě udělat mimrák, ale to nevadí.
2: Ne, nechci. Pro mě jsou Vánoce nejtraumatičtější období roku vůbec. Dneska trošku míň než byly. Jednak z části z toho, co Ivan popisuje, protože už ten úklid byl odporný a já od 5 let jsem nebyl schopný pochopit, proč na úplně oprejskaných a zničených dveřích leštíme kliky. Ty dveře byly na vyhození a my jsme na tom leštili kliku.
3: A bylo cítit. Co to byl?
2: Sidol a petrolej. Petrolej.
3: Vánoce byly vůně petroleje.
2: No jako na pumpě, když máte Vánoce. A já to nebyl schopný pochopit. Pak jsem si říkal, že možná rodiče si nevšimli, že ty dveře jsou zničený. Takže leštěj kliky, nebo chtějí, aby jsme je leštili, to jsme dělali my, v iluzi, že jsou ty dveře v pořádku a budou ještě krásnější. Do toho se ustavičně luxovalo a dělalo všechno možné, ale ten byt byl relativně v dezolátním stavu stejně. Nás bylo moc a my jsme ho ničili systematicky denně, takže mu nebylo pomoci, ale měl jsem z toho už mírnou depresi, že možná si rodiče myslí, že ten byt teď dáme do pořádku. Jako, ale viděl jsem po minulých Vánocích, že on se moc nezlepší.
3: Rozhodně to nebyly ty Vánoce, když člověk viděl ty biblické obrázky, jak oni jdou tam hájí Ježíšek a Josef se tam sklání a tohle. A u nás do toho byl zápach toho petroleje.
2: Za prvé a za druhý, já byl ohromně zvědavý, co dostanu, já to nemohl vydržet. Jednak jsem měl vždycky podezření, že nic nedostanu a chtěl jsem si ověřit, že snad něco dostanu. Takže já šmejdil po celém bytě a většinu dárků jsem našel, většinou se smutkem, protože to nebylo nic z toho, co bych chtěl. A jednou se mi stalo, že jsem si strašně přál velmi drahou věc, to byla kamera. Věděl jsem, že to je beznadějný, ale snažil jsem se to rodičům opakovat, aby jako na to nezapomněli, že bych chtěl kameru. A při tomhle šmejdění před Vánočním jsem našel účet od kamery v otcově aktovce. Já ho ani nemohl přečíst, jak mě tekly slzy dojetím, že oni takhle drahou věc mě koupějí. Ale hned jsem si řekl, že jsem vlastně celý leta nedostal nic než ponožky, takže na to oprávněně došlo. No a teď byla ta nadílka, kde byly zase ponožky, trenky, takový ty věci, které jiný děti dostávali běžně v roce. A u nás to vypadalo, že jinak bychom byli bosí. Ale mě to nezajímalo, tak já přehraboval všechny ty dárky a hledal tu kameru, od který jsem našel ten účet. No a když jsem všechno přehrabal, tak nikde nebyla, tak jsem se zeptal, jestli máme skutečně všechny dárky.
3: Jste si jistí.
2: No a jestli všichni přinesli všechno, co jaksi mělo být pod stromečkem, že se někdy v rodinách stává, že se zapomene.
3: Z nervozity, ano.
2: Nejvíc se smál otec, v jeho šaktovce jsem ten účet našel, tak jsem si ještě myslel, že možná počká, až jako znuděně zahodím tam ty dárky a přinese jako bonus tu kameru. Na kameru vůbec nedošlo, šel jsem si lehnout zhnusenější než kdy předtím. A druhý den jsem šel za maminkou a řekl jsem jí, že mám tenhle dotaz, že jsem našel účet od kamery, po který jsem toužil, no. O který jsem říkal, že bych si ji přál a že nechápu, jak to, že otec měl účet od ní a kamera nikde není. A ona řekla, že se ho teda zeptá. No a pak přišla a řekla, že jí to otec vysvětlil, že to byla kamera, kterou kupoval Český svaz protifašistických bojovníků Polskému svazu protifašistických bojovníků. A ten účet zůstal našemu otci, který byl pokladník Českého svazu proti fašistických bojovníků. Takže to byla další vrcholná deziluze.
3: A to jsem neznal. To se dozvídám teď, já tohle neznal.
2: No, ale to ještě šlo. Nejhorší Vánoce začaly, když jste tu nebyli.
3: Jo, aha.
2: Ty byly velmi tristní a byly tristní v tom, že samozřejmě nám chyběli všichni z té rodiny a všichni jsme na sebe dělali jako, že ne, aby jsme se jaksi ještě neoslabovali a k tomu byly ty slavné telefonáty v komunismu, kdy jsme věděli jenom jedno, že to je hrozně drahý ten telefon, ale že si nemůžeme nic říct.
3: Ano, počasí, hlavně počasí.
2: Bylo to jako držet telefon a házet peníze z okna, takže a bylo to traumatizující, protože tam byl ten bratr nebo sestra a my jsme říkali tradiční otcovo, všecko dobrý.
3: Všecko dobrý.
2: A otec předal ten telefon mně a hned na mě dělal, že je to drahý. Takže já řekl všecko dobrý a dával jsem to sestře a to bylo vlastně celý rodinný setkání. No a bylo to traumatizující taky, protože maminka celý to vánoční období dost intenzivně probrečela v noci, ale tajně dělala, že nebrečí. A já jsem ráno dělal, že o tom nevím. Takže já jsem Vánoce nenáviděl a když skončil komunismus, tak přišlo nový trauma, který jsem si způsobil sám. Když jsem se rozešel s Janou a začal jsem žít s Ivankou, tak první rok jsme se shodli jako intelektuální, kultivovaní lidé, že uděláme Vánoce tak, jak to bude vyhovovat dětem. Děti byly dvě, David a Adam, moje. A souhlasila s tím Ivana, Jana, Karel, já, všichni zúčastnění. A já jsem zajel za klukama. Já zajel za klukama jim říct, že budou Vánoce první, co jaksi jsem byl s Ivankou a že jim chci navrhnout, ať si rozmysle, jak by to chtěli a že podle toho my se všichni zařídíme. Říkal jsem jim to někdy v půlce listopadu a oni seděli oba na gauči, klimbali těma nožkama, si pamatuju, a říkali, my už to máme rozmyšlený. Já říkám, tak mě chlapci řekněte, jak byste to chtěli, a oni řekli, všichni dohromady. A já jsem se odpotácel, řekl jsem samozřejmě, vyšel jsem před dům, zavolal jsem Ivance a řekl jsem, chlapci to chtějí všichni dohromady, já jdu schánět dárky pro Karla a teď jdi schánět pro Janu.
3: Dobrý.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Vánoce. Já bych jenom vlastně k tomu chtěl doříct jednu větu, že je to vlastně z období historického, kdy ještě zásilky, které dnes dostáváme, neměly oznámení, že baterie nejsou součástí dodávky. Doba se změnila. Tak, Vánoce. Nebývaly zdaleka tak veselé, jak nám mnozí lidé na vánočních kartách a pohledech přáli. Patrně v tom sehrálo rozhodující roli matčino přesvědčení o tom, že se na Štědrý den musíme postit. Tímto podivným starobylým obyčejem trpěl vždycky nejvíc otec, který, když měl hlad, ztrácel brzo dobrou náladu. Vánoce u nás probíhaly jaksi živelně. Ještě na Štědrý den dopoledne jsme všichni horečně leštili kliky u dveří, drhli parkety a všude bylo cítit petrolej, který, vyskytuje-li se ve větším množství, mívá omamné účinky. Pár let jsme kupovali živého kapra a nechávali ho plout ve vaně, dokud mohl. Ale stalo se také, že na něj matka zapomněla. Našli jsme ho pak, jak se prodírá rukávem otcovi košile, ostatním prádlem až k podkolenkám, kde uvízl a nemohl dál. Otec, který se kapra pokoušel zabít, se občas poranil pádem na dlaždičky a tak jsme později kupovali kapra už zabitého, abychom si uchovali otce živého. Také strojení stromečku, které řídil obvykle otec, nebývalo jednoduché. Nebyla to činnost, kterou bychom se mohli chlubit. Matka vždy vydala otci ozdoby, divné na potvrzení s podpisem. Ty velké, ty skleněné, které při pádu na zem tak hezky bouchají. A tříští se na 100 kusů, i ty čokoládové, které nesměly nikdy chybět. Pomáhali jsme otci stromeček zdobit a posilovali jsme se čokoládou, která obsahuje cenné živiny a po níž naše organismy vysílené půstem přímo prahly. Někdy vpadla náhle matka do pokoje a my všichni jsme se jeden po druhém otáčeli k oknu. Není těch čokoládových nějak málo, ptala se. Henny, odpověděl otec, který skryt za větví polikal právě jednoho velkého čokoládového zajíce. Co je ti, divila se matka. Hic, řekl otec, který se trochu dusil čokoládovýma ušima. Později jsme zachovávali jakési pravidlo. Spočívalo v tom, že jsme velké kusy jako třeba krále, princeznu, vlak nebo slona nejedli a konzumovali jsme jen malá, nenápadná zvířátka, která se vyskytovala ve větším množství a o jejichž počtu neměla matka přehled. Jednou však snědl bratr Jan tajně dvě sněhůrky a kompletní sadu trpaslíčků a prožil zbytek svátku pobledlý a skrčený. Matka považovala vždy za důležité, aby hvězda posazená až na špičce stromku byla naprosto rovná a sebemenší odchylky směru této ozdoby těžce nesla. Otci se to zdálo malicherné a odmítal používat olovnici. Jednou jsme ustrojili stromeček v hale a otec ho pak nesl do pokoje. Překvapilo nás, že opouštěl halu s bohatě ověnčeným a ozdobeným stromečkem, kdežto do pokoje pak vešel s holou jedlí a řetězem kolem krku. Stromeček prošel, ozdoby nikoli. Ten stromek je ale pružný, divil se otec. Pokoušeje se nenápadně odlepit ze dveří čokoládové městečko, které uvízlo mezi panty. Jednou přinesl otec domů elektrické svíčky značky Philips. Toto zařízení na nás udělalo neobyčejný dojem, posílený otcovým ujištěním, že svíčky nemohou způsobit požár. Byla to pravda. Ale ukázalo se, že vynález není zcela bez nedostatků. Nebylo snadné svíčky navzájem spojené šňůrami elektrického vedení rozmotat a upevnit na stromeček. Otec, který vždy miloval improvizaci, se do toho hned pustil, ale matka, která měla vždy sklon věřit jen odborníkům, začala hlasitě předčítat návod. Elektrické svíčky Philips jsou kvalitním výrobkem známé firmy, začala, zatímco jsme s otcem lezli po stole a podávali si vedení. Když se nám to nakonec podařilo, byl stromeček poněkud sešněrovaný. Vypadal, jako by ho někdo chtěl uchránit před králíky drátem. Když jsme svíčky rozsvítili, stáli jsme před stromečkem v němém úžasu nad tím kouzlem. Pouze matka byla neklidná a obcházela stromeček kolem dokola. Co uděláte s těmi šňůrami, zeptala se. S jakými, divil se otec. Matka ukázala na šňůry, které spojovaly svíčky vzájemně a byly napájeny elektřinou ze zásuvky. Bez nich by to nefungovalo, konstatoval otec. Matka měla dojem, že otec nečetl návod a že šňůry na stromeček nepatří a působí ohyzdně. Přečetla znovu nahlas celý návod a po krátké úvaze prohlásila, že má pravdu, protože na reklamním obrázku nejsou šňůry vidět. Byla to pravda. Žádná firma nebude zákazníkovi ukazovat nedostatky svého výrobku, naopak zdůrazní pouze jeho přednosti. Otec se to matce pokusil vysvětlit, ale neuspěl. Matka se šla poradit k inženýrovi, který bydlel o patro výš a dokonale rozuměl vodním stavbám. Inženýr se přišel podívat na stromeček. Když však také zjistil, že dráty jsou nutné, musela matka ustoupit. Přesto neměla ke svíčkám dobrý vztah. Tvrdila, že to určitě nějak jde, jen kdybychom se tím trochu zabývali a prostudovali si pečlivě návod. To už bylo k večeru. A my měli všichni hrozný hlad. Chodili jsme sem a tam, z místnosti do místnosti, a matka říkala, že ona to rozhodně nestihne a jdeme leštit dveře. Tak jsme poslechli a leštili jsme dveře, abychom se mohli už najíst. A otec otevřel psací stůl a začal prohlížet všechna rozbitá plnicí pera, kterých měl spoustu, a všechny rozbité zapalovače, kterých měl ještě víc, a občas, když matka odešla z kuchyně, vběhl rychle dovnitř a hledal rychle něco k jídlu. Až přišel konečně večer a my se dali do jídla. Jedli jsme hltavě, daleko hltavěji než jindy, protože jsme měli za sebou půst. A tu docházelo k všelijakým komplikacím, protože člověk může jíst rychle cokoliv, ale rybu ne. A tak často někdo z nás najednou zmodral a byl takový celý zaražený. A ti druzí si toho nejdřív nevšimli, protože si všímali svého. A když si toho konečně povšimli, byl už takový člověk jako křída a všelijak sýpal. Kostička! Vykřikl náhle někdo a hned ho začal bušit dozad. A jednou se stalo, že jsme bratru Michálovi vyrazili nejen kostičku, ale i dech. A on se proto dost urazil. Po večeři jsme se uklidnili a každý dopravil do pokoje pod stromeček nějaké dárky. Načež jsme se schromáždili u dveří a vrhli jsme se dovnitř. Jednou dostal malý Jan holicí strojek a otec natahovací autíčko a oba se divně usmívali, protože z dárku měli radost, ale nebylo to zrovna to, co čekali. A tak matka přiskočila a dárky jim honem vyměnila a oni měli radost větší, protože se jim to lépe hodilo. Tou dobou se už obvykle ozval telefon, protože volal strýc. A otec tedy šel a chvíli s ním hovořil. A každý rok to byl docela stejný rozhovor. Vypadalo to asi takhle. Jo, tak buďte zdraví, ano, jo, jo, děkujeme, nápodobně. Jo, my vám taky, i do nového roku. No jo, jako loni, tak, taky tak, tak, taky tak. Užijte si to, buďte zdraví, nápodobně. Načež si otec vzpomněl, že něco zapomněl a honem běžel do ložnice a vrátil se s luxem nebo žehličkou a dal to matce a řekl, no to je taky Ježíšek. A jednou si vzpomněl až po Vánocích, že na nějaký dárek zapomněl, ale bylo to skoro už na podzim a tak to nechal do příštích Vánoc a byl docela rád, že má už o dárek postarán. Kolem půlnoci se náhle zvedl a řekl, tak, papíry nalevo a provázky napravo. Načež jsme kladli papíry nalevo a provázky napravo a otec kontroloval, zda to děláme správně a bylo na něm vidět, že je rád, že má štědrý den za sebou.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, je tu čtvrteční noční linka Českého rozhlasu. A dnes budeme mluvit o okamžiku, který jednou přijde téměř v každé rodině. Děti vyrostou, osamostatní se, zbalí si své věci a jednoho dne za nimi zaklapnou dveře jejich někdejšího dětského pokoje. Možná jste na chvíli čekali, jaké to bude, možná jste si později řekli, no už bylo na čase, možná se vám začalo stýskat. Možná vás překvapilo, jak moc vám najednou chyběl hluk z vedlejšího pokoje, boty v předsíni, společná večeře, nebo obyčejné mami, kde mám, nebo tati, půjčíš mi. Dnešní téma noční linky Českého rozhlasu zní Děti vyletěly z hnízda. Jak jste odchod svých dětí prožívali vy, nebo vám zůstali doma? Pokud odešli, bylo vám smutno, nebo jste si po letech užili nově nabitou svobodu? Změnil se váš partnerský život a dokázali jste své dospělé děti nechat rozhodovat se po svém, i když jste dobře věděli, že byste to možná udělali úplně jinak? Budu ráda za vaše příběhy, zkušenosti i rady. Volejte 731 800 900, volejte noční linku z Dýnské studio. Na vaše vyprávění se těší Jarka Varboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi 5 minut po 23. hodině. Přemýšlíme nad tím, co se změní ve chvíli, kdy děti definitivně odejdou z domova. Je to pro rodiče smutek nebo se po čase dostaví i pocit, že začíná nová kapitola života? Vyprávět bude paní Iva a že má o čem hovořit, protože mají s manželem spoustu dětí, ale pokračování už nechám na vás. Zdravím vás do Českého Krumlova.
1: Dobrý večer, tady je u telefonu Iva a chtěla jsem jenom se vás známit tím, co jsem prožívala. Já mám 4 děti, poraz mezi 18 let, což si myslím, že je docela velký rozstyl. Od toho posledního se právě vracím, tomu je 23 let a před pár měsíci si našel přítelkyni, která už má 2 děti. Ale i tak, když od něho odjíždím nebo k němu přijíždím, je to plné smutku a radosti současně. Je to takové zvláštní, protože to mateřské pouto a vlastně taková ta pupeční šňůra si myslím, že u většiny maminek je celoživotní. Není to o tom, že by prostě řekli, tak teď.

0: týmu, že je v Anglii, takže je to ještě o složitější.
1: Tak třeba na Vánoce k vám přijede alespoň většina?
0: Ne, spíš je navštěvuju já, nebo spíš se to odehrává ve smyslu jenom těch vlastně telefonátů a podobně, protože je to opravdu docela složité. Většina jich žije na Moravě, na severní Moravě a podobně. My bydlíme u Českého Krumlova, takže to taky není zrovna nejkratší vzdálenost, takže je to docela náročné.
1: Jo, a kdo z vás většinou zavolá jako první, paní Evi?
0: Já už dopoledne, odpoledne prostě mi to nedá a já si s dětma telefonuji, máme i na WhatsAppu vlastní soukromou skupinku a prostě řešíme to ale tím způsobem, protože no, nevydržíme bez toho.
1: Odchod dětí znamenal pro vás návrat k nějakému koníčku, na který dřív nebyl čas?
0: No, to spíš ani ne, protože těch koníčků bylo tolik a furt se odehrávají do dneška jak ruční práce, tak čtení, jo, takže já jsem to dělala, dělám to pořád a to jsem se a hlavně historie, cestování, toho jsem se nikdy nechtěla vzdávat. To prostě nejde.
1: A bylo pro vás těžké zvyknout se na to ticho a prázdnější domácnost?
0: Jo. To se nedá zvyknout, proto jsou to ty telefonáty, proto jsou to ty návštěvy, proto jsou vlastně ta setkání, protože je to prostě nedá. Ať jsou to východní Čechy, kde mám ve východních Čechách jednoho syna, druhého mám až u Vsetína, třetí je Vytřici pod Hostýnem a ten čtvrtý je v Anglii. Jo. Je to docela hodně daleko, no, bohužel. No.
1: A myslíte si, že dnešní mladí odcházejí z domova později než vaše generace?
0: No, rozhodně, protože já jsem odcházela od rodičů. V 21 letech a to, že tenhle ten 23 letech odešel takhle, proto je souhra náhod, ale nebývá to tak často.
1: Já jsem si říkala...
0: Myslím si, že třeba můj třetí syn nebyl schopný se odstěhovat od svého tatínka, tak to jsme rozvedení a že je tam vlastně v jeho domácnosti dál, takže vlastně to pouto mezi těma rodičema někdy bývá celoživotní.
1: A když máte tolik dětí, tak dokážete všem pomáhat finančně po tom, co se osamostatnili? To asi nelze ve vašem případě.
0: To vůbec nelze. Máme to tak de facto efektivně rozdělené, moje děti, jeho děti a naše společné, jo? Že se snažíme pomáhat, tak je to dá.
1: No a stává se... No. Když děti přijedou, že máte pocit, že jsou zase doma, vnímáte to, že se vrací domů, anebo že jezdí na návštěvu?
0: Já si myslím, že děti, nejenom, že prostě je, mami, tohleto, jo. A ty vzpomínky, koronaty, Vánoce, narozeniny a podobně jsou takové, že my máme určité zvyklosti a oni si je zaplať vám přenáší do zvyklosti doma.
1: Tak to má být. Ale není to samozřejmost, tak to vás musíme pochválit, že jste na to šla dobře.
0: No, mně se líbí, že třeba ty zvyky nebo cokoliv jsem prostě já viděl od rodičů, tak to vlastně pokračuje dál, což se mně hrozně moc líbí, protože některé, že třeba dopoledne se baští jenom třeba krupičná kaše na ty Vánoce a nic jiného se nejí, aby večer byl prostě lehčejší nebo spousta dalších drobností, se odehrává furt dál. A to prostě myslím, že by tak mělo být, že ty zvyklosti odpolední procházka s dětma nebo na nový rok procházka a podobně, že prostě to se u nás držovalo a myslím si, že jakákoliv zvyklost, ať pouštění lodiček na ty Vánoce nebo když jsou narozeniny, sejít se, udělat ty fotky, se aspoň telefonicky a podobně videorozhovorem, aby to prostě ta rodina aspoň nějakým způsobem byla trošku soudržná.
1: Vy jste mluvila o tom, že syn odešel do zahraničí, do Anglie. To jste zvládla jak? Jak často se vídáte?
0: Vídáme se tak jednou dvakrát do roka. Dokonce jsem i já jela autem za ním. Podívat se, jak to tam něho vypadá. Byla to šílená cesta, 3000 kilometrů. No, ale dalo se to.
1: Teda.
0: Bylo to šílená.
1: To jste šikovná, že jste se do toho vydala, ale měla jste tu nejlepší motivaci. Jete za rodinou. No, paní Ivo, neskutečné. Jsem moc ráda, že jste se dovolala právě vy jako první, protože opravdu 8 dětí bylo o čem vyprávět. A bylo by dál, ale...
0: Je mi 62 roku, teď se vracím těch 300 kilometrů vlastně z toho, z té Vystřice až

0: tomu Krumlovu. Takže za koľko budú ma a už sa teším, že proste si lehnú, že do odpočinu zítra budú ve volební komisie, takže taky sa tam nebudú nudiť, takže to bude takto fajn.
1: Takže vy jedete teď od nás tady z Bystřice pod Hostýnem?
0: Áno, áno.
1: Tam jsem byla o víkendu. Tak děkuju, děkuju vám za zavolání. Přeju vám, ať máte se svými dětmi stále krásný a blízký vztah, i když už každý žijí vlastní život. Ať jsou vaše společná setkání vždycky o to vzácnější.
0: Já přeju všem asi všem vždycky všechno spojení, co to má, a ať už nic spokojení a mají kolem sebe jenom radost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes mluvíme o dětech, které vyrostly a vyletěly z rodinného hnízda. Vzpomenete si na první večer, kdy jste si opravdu uvědomili, že doma už bude všechno jinak. Krásnou noc přejeme paní Růžence.
1: Děkuju, vám taky přeju krásnou noc.
0: Odkud voláte, paní Růženko?
1: Z Mostu.
0: Tak zdravíme z Moravy do Čech a povídejte, co máte k tématu.
1: Já teď nevím, o čem byla řeč.
0: Mluvíme o tom, jaké to je, když děti vyrostou a odejdou z domova. Máte zkušenost?
1: Aha, mám zkušenost svoji. Obě dvě děti mě opustily a šly z domova a odstěhovaly se. Holka se odstěhovala do Jirkova a kluk se odstěhoval sem do Mostu. A bylo to pro mě úplně hrozná věc, hrozná situace, když jsem najednou cítila takovou velkou prázdnotu. O nikoho jsem se nemohla postarat, prostě už jsem se nestarala o moje děti, už prostě byly soběstačný, ale cítila jsem takovou prázdnotu, plakala jsem celou noc. Nemohla jsem být v bytě sama, musela jsem odcházet prostě za kamarádkama nebo prostě ven na procházku.
0: Růženko, můžu se doptat, oni odešli obě děti přibližně ve stejnou dobu nebo postupně?
1: Ve stejnou dobu, ano, oba dva.
0: Jak se to tak dokázalo načasovat?
1: No nevím,
0: zajímavé. Prostě,
1: no je to zajímavé, on kluk se nejdřív odstěhoval a holka se odstěhovala za ním. Hned asi po měsíci.
0: Jak dlouho vám trvalo, než jste se zvykla, že jsou obě děti pryč? A co vám pomohlo?
1: No tak zvykla jsem si asi tak za 4 roky. I teď si zvykám, už je to 5 let nebo 6 let. 5 let je to, co odešli. A pomohlo mi to, že jsem najednou cítila, že moje víra mi dala naději. Moje víra v Boha mi dala naději na to, že nejsem úplně sama, že mám svého Boha, pořídila jsem si kočičku, koťátko, mám se o koho starat, mám, když prostě jdu domů, tak vím, že se na mě těší, že mě přivítá kočička, s ní mluvím, s ní si hraju a prostě tyhle ty věci pro mě jsou prioritou.
0: A jak často se s dětmi voláte, jak často se vídáte?
1: No, s holkou se nevídám vůbec, ta prostě jako se na mě zlobila. Ale teď už spolu mluvíme, teď už je všechno v pohodě, akorát mě nenavštěvuje, protože pracuje do neděle, dělá sociální pracovnici se starýma lidma, takže jako ji nevídám, ale kluka vídám občas, ten chodil ke mně ještě nedávno často a teď už nechodí, protože pracuje, má takovou práci, dělá finančního poradce a má takovou těžkou, jako na psychiku má tu práci.
0: Zodpovědnou. Růženko, začala jste se potom teda víc věnovat sama sobě, nějakým svým zájmům?
1: Ano, ano, začala jsem se věnovat právě tomu, že se stýkám s jednou kamarádkou a s ní vždycky jdu na procházky, jdu na šibení, jakoby lesíkem. Je tam takový Šibeník se to jmenuje a je to taková jako příroda, prostě plno stromů je tam, jsou tam brolejvačky a tak. Takže tam chodím s tou kamarádkou každý 3., 4. den a prostě se tak vždycky domluvíme a vyrazíme na procházky.
0: To děláte dobře, Růženko, protože příroda, to je ta nejlepší baterka. Ještě k tomu dobrá kamarádka. To zní dobře. Tak já vám přeji, aby těch osamělých chvil bylo co nejméně a abyste měla kolem sebe co nejvíc lidí, kteří
1: děkuju,
0: vám budou dělat radost.
1: Děkuju. Vám taky přeju, ať máte hodně zdravíčka, přání, ať se vám vyplní přání, jaký si přejete a moc do rády a posílám pusinek a poslechnutí a naslyšenou.
0: To je milé, tak Václava Neckáře posíláme.

0: Za 5 minut bude 11:30, vysílá Zlín Jarka Barboříková. A noční linku teď přichází oživit paní Jana z Pardubic. Paní Jana a její povídání. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, já vás zdravím taky.
0: Dnešní téma zná mnoho rodičů, prázdnější dům po té, co se děti osamostatnili. Co vám po jejich odchodu chybělo úplně nejvíc? Jak to bylo u vás doma, Jani?
1: No, je to pravda. Lidi, co přede mnou odpovídali, mají ohromnou pravdu. Protože já, když děti mě odešly do školy, jeden do Plzně a celka do Prahy na vysokou. A můžu vám říct, že když jsem vařila něco dobrého, co oni měli rádi, tak úplně se mě sevřel žaludek a já nemohla sně. Nešlo to prostě. Úplně mě to prostě sundalo. Bylo to hrozný.
0: Ano. A co pro vás bylo nejhorší? Řekněte, jak dlouho vám trvalo, než jste si na tu změnu zvykla. Jezdili domů každý víkend?
1: Jezdili domů každý víkend, samozřejmě vždycky si přišli vyměnit prádlo, zase za 2 dny jeli, ale když odcházeli, já jsem se vždycky postavila na pochu a koukala jsem, už jsem si říkala, že jsi blázen nebo co. Je to normálně, že děti odcházejí, ale dlouho, dlouho mě to trvalo.
0: Chodila jste automaticky do jejich pokojíků pravidelně?
1: Ano. No, stalo se, že jsem tam nechtěla ani jít. Opravdu. No, chodila jsem radši držet do práce, protože jsem působila jako učitelka v mateřinkách a tak snažila jsem se když ten den jak si zapojit mezi ty děti. Že mě to tak trošku vyplnilo.
0: Jani, moje kamarádka mi říkala takovou zajímavou věc, když jí odešly 2 děti. Mě překvapuje, jak já si zvykám těžko a ty děti naopak velmi lehce. Vnímáte to taky tak, že si rychle zvykli na ten nový život?
1: Určitě, určitě. Paní,
0: je to vlastně úplný kontrast, no?
1: No, a když se mě smáli na mi, co bavíš. My jsme za 5 dní doma, jo. Říkám, já vím, tam, ale já nesmím vařit to, co se měli rádi a mám to na stole a prostě to nepohodnu.
0: A teď mi prozraďte, Jani, jak to bylo dál, tak toto bylo tedy těch 5 let toho studia, jak to pokračovalo?
1: No, kluk vystudoval 5letý obor s maturou, a tak to bylo 5 let. Byl pryč, odešel, zůstal teda v Plzni. No tak moc mě to nelíbilo. No ale až získal garsonku a bydlel tam, že jsme mu pomohli zařídit a všechno udělat, tak jsem se sklidnila. Ale dcerka ta byla v Praze, bydlela na koleji. No a když přišla domů, tak po 5 letech vlastně, tak začala pracovat v závodě u nás. No, ale to už bylo fajn, ale bylo vidět, že je prostě trochu taková, víc rozhoduje sama o sobě. Vlastně tak. Protože do teďka jako jsem měla, jak si navrhl já, vždycky se mi radila, nebo takhle jste to rozbírali. A teďka se dovedla rozhodovat sama.
0: A jak často se teď vídáte?
1: No, ona bydlí ode mě asi 1,5 km.
0: Takže často?
1: Ano, velmi často. Protože kupuje mě, nosí mě nákupy, stará se mě o léky, takže ještě spíš se dělám práci a no.
0: A jak je to se synem?
1: A syn ten je v Plzni a voláme si často, no tak 1-2x za rok se vidíme, No a dcerka ta zase se s ní vidí často, protože každý týden jezdí do Plzně v Pardubi, protože tam má práci a má 2 roky před důchodem. Už toho tam nechce nechat, protože prakticky ona ten podnik zakládala a je nejstarší pracovní člověk, který tam je. Jo, je to Iskar, je to izraelský podnik a dneska tam dělá vedoucí podniku, tak říkala, že to už musí dodělat, že přece nenechá ve štiku. Jo, to si pak. No tak se vrátí zase domů, ale myslím, že nedá pokoj a bude pracovat doma. Pro ně teda já. Jo.
0: Tak děkuju vám, Janí, že jste teď s námi vysílala noční linku. Děkuju za to otevřené vyprávění a přeji, aby vám děti dělaly radost i na dálku, hlavně tady v případě syna, a aby těch společných návratů domů bylo co nejvíce.
1: Děkuju moc.
0: Opatrujte
1: se. Teda, já jsem měla velký byt a děvčata a teda kolegyně mě vždycky říkali, proč ty držíš tak velký byt, když to není možný. Já tam, víte co, děvčatka, já jsem ráda, když se mi děti domů vracejí. Asi to.
0: Ano, oni se vrací domů. Opatrujte se to. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Není nám už 17. Písnička, se kterou přichází Petra Janu a Petr Janda, 2 minuty po půl 12. Ať se vám to hezky poslouchá.

0: Máme 6 minut po 11:30. Tady je noční linka Českého rozhlasu. Halo, halo, slyšíme se? Byla tam paní Petra, která volala z Prahy. Ozývala jsem se v rozhlase, ale telefonní spojení nevydrželo, no tak zvedám linku číslo 2. Ptám se,
1: dobrý večer,
0: kdo přichází.
1: Tady František z Lochovice.
0: Františku, zdravíme vás, krásnou noc. Pojďme připomenout téma, a to zní, když děti vylétnou z hnízda. Co k němu máte?
1: No, dělím, já vám to řeknu, tak já jsem nikdy neměl rád dělat daleko, dojíždět do práce a být tam třeba týden nebo 14 dní, když jsem dělal někde dál, tak to se mě nikdy nelíbilo a prostě jsem se snažil to zařídit i dětím tak, aby to taky tak nějak trochu měli, protože vím, co to obnášelo za obtíže, jo. Takže bydlíme v Žilochovici, já jsem se tady postaral nějak o bydlení, jo, a i o práci, takže děláme všichni na tady v Žilochovici většinou a podnikáme tady, že samozřejmě, a prostě tak jsme... Ne...
0: A teď nám odešel i pan František. Tak to nás pozlobila jedna telefonní linka hned dvakrát ve vysílání, tak dotřetit se všeho dobrého, kdo nás čeká na trojice.
2: Dobrý večer.
0: Prosím, představte se, stlumte rádio, abychom se dobře slyšeli, abychom nepřišli o nic z vašeho vyprávění. Ludmilka, dobře. Tak vy voláte odkud?
2: Já jsem Ludmilka z Brna.
0: Z Brna. Tak, pojďte vy, jak to máte vy, váš vztah k dětem, jak se vyvíjel po tom, co pustili hnízdo?
2: Tak Jaruško, já vám povím, jak odcházeli moje děti ode mě. Takže já jsem byla teda dvakrát vdaná, jo, z prvního manžela jsem měla dvě děti a z toho druhého jednu holku. A tak prvně odešel syn, když mu bylo 16 roků, a to odešel, protože se nesnesl s tím mojím druhým mužem. A to pro mě bylo tak strašně těžké. Šel bydlet k rodičům mojím do Brna. A to jsem strašně oplakala, protože on nešel ani na Štědrý den ke mně. A zůstal s tou babičkou s tím dědečkem.
0: Ludmilko, a co měli za problém?
2: Víte jaký? On na ty děcka žárlil z toho prvního manželství. Já když jsem jim něco koupila na oblečení, tak on na mě. A co mě koupíš? Jo? A dělal hrozné rozdíly. Ta malá holčička, a nebo jim nadával, že dešel s košem, nebo že se dlouho sprchuje. Takový jako prikotiny. No a ta mladá holčička říká, vždycky mu říkala, nekřič na ně, to jsou moje dětičky, já je mám ráda. No, ale abych to nenatahovala. A takže on odešel těhle v těch 16. Mě to strašně mrzelo. A mě to do dneška mrzí. Já když se s ním sejdu, já říkám, duši, já jsem ti tak ublížila, že jsem se teda vdala po druhý. A ta holka z prostřední, jemu už je teď 55, a ta holka prostřední má 52, a ta odešla v 19, nemusela se vdávat. Ale taky říkal, mamko, s ním se to nedá, nezlob se na mě, ale já tady nebudu. Tak šla taky pryč a já jsem zůstala s tou prostřední, ona byla o 8 roku mladší než ta prostřední holka. No a potom se teda, a on pil, on začal pít a chodil dom pozdě. A já, když jsem to tak viděla, tak jsem říkala, ne, já s ním nebudu. A kvůli dětskám. Tak jsem řekla, byt byl můj, tak jsem říkala, tak a ty si běž kam chceš, ale já jedu. Já ke svým dětskám já jedu do Brna a najdu si byt. Tak dobře, tak jsem se přestěhovala sem a s tou nejmladší jsem žila tady. A říkala jsem, já tobě nikdy neudělám to, co jsem udělala jim, že bych ti dovedla cizího chlapa dom. Já pám, je to možný, že ty děcka mají rádi ty druzí tatínci, ale to si myslím, že to je vzácnost, to musí být ten člověk svatý asi. No a tak já jsem s ním vyrůstala, voda se mnou vyrůstala, když přišli jsme do Brna, když chodila do 7. třídy. No a potom teda šla studovat zdravku a a byla hotová, měla teda přerušení, protože se jí stalo, že na lyžích spadla a plotínky jí vypověděli a má to poměrně úzký páteřní kanál. Teď má 44 roku a dělá teda tu zdravotní sestru, ale šla ode mě, když jí bylo, já jsem zdědila byt a já jsem ten byt teda jí nechala napsat a ona žila jako s přítelem. A první Vánoce, když jí bylo 19, tak mi říkala, že on si přeje, oni byli strašně, jsou strašně založení jako věřící a on chtěl, aby ona s ním byla na Štědrý den u nich. Tak já jsem to oplakala strašně moc, protože jsem tady zůstala sama a ona byla u nich, taky říkala, že to oplakala. Ale já jsem na ní pořád tak závislá, že ona mě říká, mamko, ale ty nemáš jenom mě, ty máš ještě dvě děti. Já říkám, Lucí, ale že já jsem s tebou zažila to, že jsme byli sami dvě, tak já mám k tebe takový pouto, že mě to strašně mrzí, chci se pryč. Oni jsou teda, už nesou nikdo v Brně, jenom ten syn. Jedna je v Černé hře mají postavený, ona v Rosinově má postavený. Vdali se velice dobře, holky mají pány řediteli, takže se mají dobře. Ale já jsem sama. Letos mě to tak jako na mě padlo, že jsem říkala, oni mě dávají peníze všechno, ale to nenahradí ten, ona tady byla minulý týden a říká mě, mami, ale víš co, já mám práce, já jdu ráno na 6 a o 17 jsou ještě v ambulanci na gynekologii, jak dobře si to představit, mami, a mám dvě holky, já nemůžu častěji jezdit, jako s telefonem, jo. Ona říká, já přijdu tak unavená, že se vysprchuju, promluvím s holkama a jdu spat. Takže, a to mě strašně chybí, strašně. Já jsem teďka byla na srazu těch spolužáků a no, tak jako, oni mě všichni jako obdivovali to, že jsou veselá, jo, společenská to. A já říkám, ale já jsem pořád sama, vy to nedovedete představit. Jaruško, jsem si říkala, jestli si nenajdu nějakého chlapa.
0: No, a víte, že teď jsem to přesně chtěla říct. Jestli byste nějakého parťáka nebrala, no to nemusí být úplně partner, ale prostě
2: jako
0: kamarád.
2: Jako být, jo, ale třeba, aby jsme si měli co říct.
0: No, ono to pro vás muselo být velmi těžké období, když vás váš nový partner nepřijal vaše děti. Nakonec jste se ale rozhodla z toho vztahu odejít, což určitě nebylo jednoduché rozhodnutí, ale věřím, že vaše děti tím asi rozkvetly a pak se toho vážily, protože to samozřejmě bylo s nimi spojené. No a chápu, že když ten posledňáček z toho hnízda vyletí, takže najednou ty pocity osamění jsou na hlavním pořadu dne, ale mně taky přijde to poměrně taková energická, veselá, umíte se sdílet asi jak teda z těch těžkých věcí, tak se taky společně radovat, tak se do toho obojte a choďte do nějakého společenství. Musíte u sebe mít kolem
2: ona
0: sebe
2: říkala,
0: nějaké...
2: Mami, já jsem měla přítele a on zemřel před 15 rokama a od té doby jsem sama. Ale my jsme spolu nebydleli. A to bylo asi dobře. Ale teďka oni mi říkají, ty jsi tak veselá, ty pobavíš normálně všechny tady. A to není možné, že ty jsi sama. A ta dcera, ta nejmladší, ta mě říká, mami, ty jsi normálně od 650 let zavřela a po covidu úplně a nikam nejdeš, jako on za tebou nepřijde nikdo dom, musíš chodit mezi lidi. A tak teďka po dlouhé době jsem šla na ten sraz, já jsem byla tak šťastná mezi nima, že mě říkali, že jsou strašně šťastní, že jsem přišla. Já jsem nebyla na tom srazu 4 roky.
0: Tak to jsou právě ta společenství, kam musíte chodit, to jsou ty akce události, kam patříte teď, Ludmilko. Snažte se je vyhledávat, běžte do knihovny, běžte do nějakého spolku. Určitě jsou možnosti. Tak dívám se na čas, musíme se rozloučit. Děkuju ale, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Těšíme se na vaši další návštěvu.
2: Naschledanou, dobrou noc.

0: Už za 7 minut bude půlnoc. Dětský pokoj zůstane stejný, ale jeho obyvatel už přijíždí jenom na návštěvu. I tak může vypadat chvíle, kdy děti opustí domov. Jak jste tuto změnu zvládli vy? To je dnešní otázka. V noční lince Českého rozhlasu se teď na ní ptáme paní Ivety. Volá od Olomouce. Zdravíme vás a máte slovo.
1: Děkuji. Krásnou noc. A já, když jsem poslouchala ty příběhy těch lidí, to je fakt pravda. Ale chci říct, já jsem to vnímala jinak. Já jsem odešla od rodičů v 18 letech. Já jsem strašně si přála mít svoji domácnost, jo, svůj byt, svoji rodinu. Já jsem odešla v 18, jak jsem říkala včera nebo kdy. Já jsem je měla brzo v 19 holčičky, dvojčata. A co chci říct, oni se furt drželi doma, jo. Mně už to připadalo divný. Oni do 26 let, oni studovali, furt studovali vysoké školy a tak. A do 26 let furt, jak se říká, trčeli doma. A já jsem si říkala, to není normální už, jo. To už není normální. A potom ta jedna odjela teda do Ameriky, ta druhá na Sicílii učila děti anglicky, ta v Americe studovala, si dodělávala jako ještě práva, aby tam mohla pracovat, takže vypadli z domova, jak se říká, v uvozovkách vypadli. Já jsem byla ráda, že prostě vypadli, protože mě už to připadalo divný. Jim bylo 26 a furt trčeli doma. Já říkám, to snad není normální. Takže pak ta jela z Ameriky, si udělala 2 vysoké školy ještě tam, ve Washingtonu a Bostonu, jako jo, roční vysokou školu si tam dělala, aby tam mohla, ona tam chtěla žít a pracovat, oni furt Amerika, Amerika, tak ona si udělala tam rok v angličtině to studovala, to jsem nechápala. V angličtině studovala Washington for
0: Dobře,
1: Lawyers.
0: Ivetko, ale zpátky k tomu tématu, mluvte se spíše o vás, jak vy jste to prožívala. Vy jste teda paradoxně jedna z těch, které říkají, no děti měly odejít domů dřív, než...
1: No, oni furt trčeli doma, mně už to připadalo divný, jako. Já říkám, Ježišmarja, kdy se osamostatní. No a nakonec teda uzavřu to nakonec. Ta jedna je v Praze, teda. Nakonec se ráda vrátila, protože v té Americe nenabyla uplatnění. Jo. Oni ubrali jako pomocnou advokátku. Jo.
0: Jak dlouho teda ona... byla pryč?
1: 3 roky byla v Americe.
0: A byla jste za ní?
1: Byla rok... Prosím?
0: Jestli jste jí byla navštívit.
1: Ne, tam jsem nejela, já jsem měla v tu dobu už pejsky, že? Pejsky a co bych tam dělala v té Americe? Ne, nebyla. A ta druhá dcerka, ta byla na Sicílii, učila tu angličtinu, ty děti. Tak ta se taky ráda vrátila, takže ta je v Praze, ta jedna. A ta jedna je v Kladně, takže konečně jako potom ta, co je v Praze, ta dcerka, ta si tam koupila potom byt, napřed byla pod nájmu, jenže platila 25 tisíc pod nájem, že? Tak si potom vzala úvěr, koupila si tam teda byt, zrekonstruovala ho a žije v Praze a pracuje jako advokátka. Dělá ještě překlady pro skřivánka a ta druhá holka moje je teda v Kladně. No, učí angličtina občanka. Takže konečně potom.
0: A jak často se vydáte, jak často je máte doma všechny?
1: Málo, Jaruško, protože já jsem tady u kopečka, že bydlím u lesa a ta je v Praze, že? Tak, ale teďka se zlepšila, že jsme se viděli 2x za rok. Má tu holčičku, měla ji, jak jsem mluvila, v těch 40, porodila holčičku, tak mám jednu jedinou vnučičku, má 5 let, Lilinka se jmenuje, takže teď za mnou byla podruhé, no, tak 2x za rok, no. Teď se zlepšila, jinak jsme se viděli jenom tak 1x za rok. Jsme daleko od sebe, že má práci, dělá, je OSVČ, že dělá to, ona má trestní právo, dělá a dělá překlady, ještě překládá pro skřivánka.
0: Dobře, taky Ivetko,
1: odbornou literaturu. Takže
0: já myslím, že ten váš příběh vlastně byl takový pozitivní, že se dá na ten odchod dětí z domova dívat různými způsoby. I tak, že prostě je to fajn, když vidět, že se na ně ráda díváte spouzdálí, podporujete je, no a vám se zase do toho hnízda vrátili. Ne tedy k vám domů, ale alespoň z Ameriky po třech letech zpátky do Česka.
1: Že za tím nepláču, já to vidím pozitivně. Že konečně, jo, do 26 let prostě trčeli doma.
0: Ivetko, děkujeme za vaši návštěvu tady u nás v Noční lince, mějte se nádherně, posíláme Eagles.
1: Jo, já to beru jako fakt pozitivně.
0: To je dobře. Za minutu bude půlnoc. S vámi je Noční linka Českého rozhlasu a dnes nás zajímá, jestli se na odchod vlastních dětí dá nějak připravit. Nebo člověk pochopí, co ta změna znamená, teprve až po nich doma opravdu zůstane prázdné místo. Volejte Noční linku, těší se na vás Jarka Barboříková.

0: Noční linka.
1: Noc za námi, noční linka Českého rozhlasu pokračuje druhou vysílací hodinou. Dnes mluvíme o chvílích, kdy děti vyrostou, osamostatní se a odejdou z domova. A rodičům po nich zůstane ticho, prázdnější pokoj a často i pocit, že jedna velká životní etapa právě skončila. Slyšíme dnes příběhy o smutku, samotě, ale také o nových začátcích a o tom, jak se vztah mezi rodiči a dospělými dětmi postupně proměňuje. Pokud jste i vy zažili chvíli, kdy vaše děti vylítly z hnízda, zavolejte do noční linky a řekněte, jaké to bylo právě u vás. Stejně jako to právě teď udělala paní Vlastina. Zdravíme vás.
2: Tak doktoři mi řekli,
1: Vlastinko,
2: že si budu pokračovat, že skončím v bázincu.
1: Vlastinko, vydržte, až teď jsme ve vysílání. Až teď můžete začít vyprávět. Předtím jsme spolu mluvili mimo éter. Tak, krásnou noc, vítejte v éteru.
2: Teď jsou v éteru?
1: Ano.
2: Tak. Měla se 4 děti. S prvním manželem jsem měla 3. A ten byl po 21 letech, my jsme museli rozvést, protože byl hrozný ožralec a pirám. A ubližoval mě i dětem a tak mi řekli doktoři, že když to bude pokračovat, že by skončil v lázinci a děti v domově, tak to se ne, že tam to nesmím připustit. No, tak jsem se rozvedla, já jsem 11 let sama, bylo to dobrý, tak jsem poznala muže, byl o něco mladší jak já, ale to nevadilo, to nepoznal nikdo ten rozdíl a byl hodnej, jenomže měli jsme jednoho chlapička spolu. Na děti bylo hodné, na ty první. No a tak se malej měl

0: se z toho dostává. Tak.
1: Vlastinko, tak no, to je náročný příběh. A pokračujte, no, pak se doptám.
0: Ten nejmladší k nám jezdí často, po 14 dní. Já jsem teda skončila na vozíku, mám pečovatelku mozornou, která se o mě stará celý den. A tak kluk jezdí jedno za 14 dní, když je potřeba něco doma udělat, nebo žárovky vyměnit, nebo něco spravit, tak přijede za mnou ten nejmladší. Ale ty tři holka, tady je blízko mě, chodí kolem mě do práce a vůbec já ji nepřijmu ani kdyby ji přišla, protože mě, já jsem v nemocnici a mě okradlo a řekla, že když z toho budu dělat něco, takže si ještě vytrpím svoje. No, tak mě pak nechá tak, jak jsem spadla do toho na ten vozík, tak jsem přestala o mě starat, tak jsem mi ujala sousedka, to je ta moje pečovatelka teď, strašně hodná. A ten Honzik jezdí za mnou, Štěpánka, ta je strašně daleko, do severních Čechách a má už tam dvě vnoučátka, takže už pomáhá tam, jo. Holky zavolají, no ale to je jenom telefonem, to je strašně daleko.
1: No, Vlastinko, no tak ten vztah s tou vaší dcerou, se kterou jste měla problém v nemocnici, tak to je velké zklamání. To je náročné potom stavět nebo vystavět úplně nový vztah. Uvidíte, jak se to bude vyvíjet a jestli se to potom nějaké třeba nějakým zázrakem obrátí. Naštěstí máte někoho, kdo s vámi komunikuje, s kým si povídáte, kdo za vámi přijede, no tak to je pak štěstí mít více dětí, protože když se stane nějaká taková událost s jedním dítětem, tak potom na to nejste sama, ještě máte další parťáky.
0: No právě, že ten nejmladší, ten hodně za mnou jezdí, on strašně moc. Štěpánka ta je daleko, tady přijá a je strašně daleko. 500 kilometrů, to je šílený. Jdeme ve vlaku.
1: Tak děkuji, že jste se podělila i o tak těžkou zkušenost. Přeju, aby vám ostatní děti přinášely radost a aby se časem podařilo zahojit i to, co vás dnes ještě bolí.
0: Ty mě posílají třeba vnoučátek, že telefonu mě dají a nebo mě ukážou fotky.
1: Ano, to jsou nabíječky baterek, vnoučata. Vlastinko, loučíme se. Krásnou noc a krásný nový den.
0: Já jsem skončila na vozíku, no.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: V noční lince Českého rozhlasu se dnes necháváme unést tématem, které mluví o tom, jaké to je, když si necháme děti symbolicky vyletět z hnízda. Bylo pro vás těžké zvládnout jejich odchod nebo se naučit, že už jim nemůžete radit, rozhodovat za ně jako dřív?

0: Někteří rodiče pláčou, jiní začnou cestovat, chodit do divadla, nebo se konečně věnovat tomu, na co celé roky nebyl čas. Co přinesl odchod dětí vám? O tom dnes mluvíme v noční lince Českého rozhlasu a přichází paní Pavlínka z Broumova, z Bílých Karpat. Zdravíme.
1: No, dobrý večer. Já mám 4 dcery a syna. Dceři už bude 60 a poslední je syn, bude mu 50. Takže jsou po 2 letech. No, když nám děti vyrostly, tak jsme si pořídili domek, protože bylo jich dost a bytek bylo málo místa. Takže jsme si koupili tady domek. Má 6 místností po 20 čtverečních metrech, takže to stačilo. Když děti vyrostly, nejstarší dcera šla do Prahy na zahraniční obchod. No a šla... Asi tak byla tam rok a vrátila se, poněvadž se musela vdávat. No, jasně, že bydleli tady u nás. Druhá dcera se vyučila dámskou krejčovou a když se vdala, bydleli taky tady. Vždycky každé chvíli, než se našlo jiný bydlení. No, třetí dcera a čtvrtá se vyučili kuchařkama. No a bydlejí v Broumově. A syn se vyučil truhlářem a bydlí tady u nás taky ve vesnici. Takže všechny máme do 7 kilometrů od sebe, všechny ty děti. No, jsou jasně povdány a kluk se natej, takže máme 14 vnoučat.
0: No, to je krásné 14 číslo.
1: 14 vnoučat a ty jsou vlastně taky už všechny celkem dospělí. Už máme taky pravnoučata, takže pravnoučat máme 7 a 8 čekáme prosinci. Ale všichni, když sem přijdou, no je nás 40, když měl manžel 80, tak nás bylo 40 na ty jeho narozeniny. No, ale je to moc pěkný, když je máte takhle blízko. Chodí opravdu často, holky tady jsou každý druhý den. Když jsem byla nemocná, opravdu hodně, měla jsem ten covid, tak tady vnučky se mnou spaly, aby nemusel manžel. Každou noc se střídali, mám moc hodný děti i vnoučata. A pravnoučata, no, snad se taky povedou.
0: Mají dobrý příklad, velmi dobré kořeny. Kdo nejčastěji organizuje rodinná setkání? Povězte nám.
1: 60 let budeme, no.
0: Kdo u vás nejčastěji organizuje vaše
1: akce, aktivity? No tak většinou já
0: akce,
1: a teď
0: aktivity,
1: ta už teda dcery, no. Ta nejstarší a ta prostřední.
0: No a řekněte mi, když je vás 40, v tom ideálním případě, když jste všichni, jak jste o tom mluvila, tak kam se vejdete?
1: No teďka jsme to teda už měli v hospodě, už to ta nejstarší zařídila, oni bydlejí 2 baráky od hospody. A tak už jsme to teda měli tam, no. A když jsme měli zlatou svatbu, tak jsme to měli v Teplicích. Tam je taková malá jako od zahrádkářů hospodka. No, tak to jsme měli tam.
0: Umíte se to zařídit, aby vlastně
1: tady to
0: odbydám
1: vždycky, jo. No, tak jsem říkala, taky se musím ozvat, no.
0: Ano, bylo to přímo k tématu, bylo to k věci a to my vždycky vítáme. Tak opatrujte se, děkujeme za to, že jste zavolala, no, zdravíme vás,
1: děkuju. Pavlínko. A víte, od kdy já vás poslouchám?
0: Řekněte.
1: To ještě tam byl pan Stupka. To už je takovej chlet, co já tu noční linku poslouchám.
0: No teda.
1: No.
0: A jak často voláte?
1: Nevolala jsem ještě asi 2x dávno.
0: Tak to mi nedává smysl. Proč nevoláte častěji?
1: No, nevím.
0: No, tak doufám, že to do třetí se všeho dobrého bude brzy. Zdravíme vás, no, do Broumova.
1: Až něco bude, třeba, no, třeba se zas ozvu. Tak jenom, že abyste to věděli, to opravdu jde. Jde to krásně spojit, aby ty děti byly do té doby, než si našli svoje bydlení tady všude povokolo, tak stejně byly tady a jde to.
0: jde to. No. Vy jste toho živým příkladem, tak děkujeme za sdílení, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Najednou se nevaří pro čtyři, ale pro dva, v pračce je méně prádla, v přecíni méně bot. Takové obyčejné drobnosti si dnes připomínáme v noční lince Českého rozhlasu. Která z nich vám po odchodu dětí připadala nejpodivnější? Máme 20 minut po půlnoci, s vámi je stále Jarka Barboříková a zpívá Petr Nať.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes vzpomínáme na chvíle, kdy se děti poprvé stěhovaly do vlastního. Pomáhali jste s krabicemi s úsměvem, nebo jste měli při pohledu na prázdný pokoj sevřené hrdlo? Odpovídat bude paní Dana. Krásnou noc i vám.
1: Krásnou noc i vám do Zlína a krásnou noc všem posluchačům samozřejmě. Já jsem velice pozorně dneska naslouchala a ani jsem původně neměla v úmyslu volat, ale taky mám 3 potomky, kteří už dávno vylétli z hnízda, a takže už jsem to taky zažila. No a o tom chci trošku se rozpovídat. Takže já mám štěstí vlastně i v tom, že nejmladší, teda když se narodila nejmladší dcera, tak vlastně byl rozdíl 12 let od toho nejstaršího syna. Takže oni postupně odcházeli, hlavně odcházeli pak na vysokou. A když zůstal ten prázdný byt, tak to bylo pro mě teda krutý. I když já mám spoustu zájmu i praktických, jo. A mohla jsem se jim věnovat, ale najednou jsem fakt neměla nějak pro koho vařit a komu by chutnalo a tak dále. Takže jako byl to nezvyk, prostě najednou ten prázdný byt, protože já jsem teda už zůstala pak sama. Takže to nebylo jednoduché. To přiznávám, ale zase jsem je vedla k samostatnosti a byla jsem vděčná za to, že samostatní jsou a že to v životě i po těch vysokých školách a po studiích prostě vůbec někam dotáhli. A i když mám teda nejblíž jenom dceru, a to je 25 kilometrů té Písku, tak teď už začala zase pracovat po 2 letech a po mateřských a takže je to takový složitější, ale zítra se máme konečně vidět. No a jinak se sejdeme prostě příležitostně. Když jsou nějaké eventuálně moje narozeniny, nebo prostě o Vánocích, o Velikonocích, tak nějak se prostřídáme. Ale je to většinou takový, já už jsem si zvykla na samotu, Jaruško, a já už nejsem zvykla tady mít plný byt prostě na jedno.
0: Paní Dano, takže podle vás se dá zvyknout na samotu?
1: Dá se zvyknout, určitě. Musíte mít nějaké záliby. U mě to je zpěv a kytara, což je prostě největší hobby. To mě vždycky pomůže. A vůbec hudba z CDček třeba nebo z rádia. Prostě ty české písničky, které se převážně hrají v noční lince. A poslouchat příběhy druhých. A jako já už jsem si docela odvykla, já už prostě taky mám nějaký roky, už jsem mi taky po 70 se pryč a dá se zvyknout na samotu. A víte, že máte prostě na dosah. Syn přijede z Prahy jednou za 2 týdny pravidelně, protože ten se stará už teď o zahradu hlavně. No a kterou já mám teda mimo domov. Jako máme i v kolonii.
0: Paní Dano, a chodíte dnes mezi lidi do nějaké společnosti nebo klubu častěji než předtím, když byly děti doma?
1: No, já jsem chodila hodně, hodně do kostela, protože víra mě drží a chodím hodně na procházky a to chodím hlavně ke svému starému dubu, kterému vždycky, když se chci vypovídat a potřebuju to, jako teď jsem měla spíš období smutku velkého, takže prostě já jdu k tomu dubu a projdu tím parčíkem a prostě tady je spoustu zeleně tady u nás a já se prostě tomu dubu, já se o něj opřu, o ten kmen a já úplně s tím splynu a já se tak jako zbavím těch otěží a těch pout a stesků a bolestí a je mi líp.
0: A máte kolem sebe lidi, se kterými si můžete jenom tak sednout a popovídat? Chodíte do nějaké společnosti, kde je vaše generace a sdílíte?
1: Písku. No a tam já už právě jsem přestala, protože oni jak mají školu a teď jsou ty 4 vnučky prostě a dcera už pracuje, tak už je to složitý. Takže říkám, my se scházíme pravidelně, jo. Jednou za týden přijede, za 2 týdny přijede syn z Prahy, no a pak zase přijede dcera třeba ten pátek, kdy má volno ve škole kdy má, ona má částečný úvazek, takže prostě...
0: Paní Dano,
1: to tak nějak
0: a chodíte třeba na nějaké besedy, do knihovny, na výlety nebo nějaké společenské akce?
1: Víte co, mě už to čtení trošku i unavuje, protože já mám načteno celý svůj život hodně. Abych pravdu řekla, tak mě ta příroda dobíjí nejvíc. A já už miluju takovej ten klid. Takový ten pomyslný klid. I když jsem velice hovorný člověk, to ano. A já když jdu na nákup, tak většinou to trvá nákup třeba 4 hodinky, ale pak cesta zpátky trvá dlouho, protože někoho potkám a jdem se do řeči a nemá to konce, že? Takže tak.
0: Paní Dano, tak jsme rádi, že se cítíte dobře, necítíte se opuštěná, umíte být aktivní, to je dobře, rodina, kontakt máte, tak se to hezky poslouchalo.
1: Rodina je základ pro mě, jo, a já jsem vždycky ty děti prostě zbožňovala, ale zároveň jsem byla přísná maminka, která je vedla k samostatnosti. A to je základ všeho, aby prostě měli úctu, nějakou takovou pokoru určitou a říkám, když dojdu do kostela, dojdu, dneska už tam nechodím pravidelně, protože mě to se tolik nedává, ale spíš do té přírody mě to tahne. Takže Jaruško, krásnou noc vám i všem posluchačům.
0: Děkujeme. Dítě odejde, ale telefon zůstává. Některým rodičům zvoní každý den, jiným jednou za týden. Jak často potřebujete slyšet hlas svých dospělých dětí vy? O tom je dnešní noční linka Českého rozhlasu. Jestli máte co říci k tématu, volejte 731 800 900 nebo pište na rozhlas.cz/linko. Je s vámi Jarka Barboříková, vysíláme ze Zlína.
2: Jednou štěstí dohoní i ty jezdce na koních, co hledají

0: Některé děti odejdou o ulici dál, jiné stovky kilometrů od domova a některé třeba do zahraničí. Jak vzdálenost ovlivnila váš vztah s dětmi, o tom si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. A na řadě je paní Věra. Zdravíme vás ze Zlína. Kam
1: dobrý večer,
0: pak? Odkud
1: tady paní
0: voláte?
1: Věrka z Kostrova u Prchatic, není ve Vodňanech. Aha. Já bych sem chtěla svůj příběh. Synovi teda bude 14. prosince 30. Bydlím asi 25 kilometrů od Ostrova, ale strašně mi je smutno, i když se vidíme třeba na dálku nebo si voláme, ale není to ono, ale zítra mám tady velkou oslavu ve Vodňanech, tak vlastně včera jsem měla svátek, no vlastně už je hodina, skoro půl hodiny po půlnoci, tak to už svátek nemám. Ale zítra to budu slavit tady ve Vodňany i s harmonikou, takže některý lidi přijedou, některý nemůžou, protože jsou nemocný, nebo tak to budu dělat na víc kusů, no. A zítra ještě vlastně můj bývalý přítel hraje na harmoniku, který mi bude tady hrát, tak jsem udělal překvapení pro důchodce ve Vodňanech, takže my jsme přijedem do Vodňan a máme ještě pauzu, než mi budou hrát od 6, takže jsem udělala, že půjdeme hrát do Vodňan, do domova důchodců, no a tam, kdo přijde, přijde, no a budeme poslouchat písničky, co jim zahraje, nebo který lidi si budou nějakou písničku přát a bude jí znát, tak vlastně jim zahraje, no takže to spojíme dohromady. No a na večer vlastně hrajou, od 6 hodin hrajou do půlnoci pro mě, no.
0: To je krásné, tak dodatečně přejeme všechno nejlepší k tomu včerejšímu.
1: No a přítel vlastně má prosinci, ten má 20. prosince, já 14. takže to zase uděláme všechno dohromady, jo, takže a ještě David Segry, ten taky má svátek a Vánoce do toho, takže to bude něco velkého, no.
0: Věruško, a když se sejdete, je o vás vědět, jste hodně slyšet, máte veselé bujaré setkání?
1: No, já bydím v Ostrově, tak mi říkají, že bydím na Kanárech, že jsem na Ostrově každý den a vlastně pomáhám, a nejlepší dárek asi jsem dostala k svátku, jsem potkala vlastně kamaráda, kterýmu jsem zachránila život bez policajtu, bez záchranky, takže jsem udělal první pomoc s kamarádkou a od té doby každý pátek čeká na mě, vždycky mě obejme a to je asi u mýho srdce nejbližší člověk, který vlastně se mu zachránila života, děkuje mi každý týden, no. Dělali mu teda bypass, ale to už je, tohle už je ve stáří, no a jinak vlastně se máme, no a v pátek vlastně se mi stal takový příběh, že tam přišli policajti do Prchatic a oni tam měli kucí pivo a zapíjeli narozeniny toho jednoho a my už jsme měli se z klasu, ale prostě ty flašky zůstaly u mě, no tak jsem to musela dát do autu. Já říkám, no já pivo v sobě nemám, ale kucí to tady nechali přímo u mě, tak jsem to odnesla já, ale to bylo dobrý. To jsem vysvětlila a říkám mu tenhle ten příběh, co se stal tady a jak vidí na mě, tak se to stalo přímo u těch hodin v Prchaticích. No a tak jsem mu řekla příběh, on říkal, byste měla dostat metal. Já říkám, no to asi jo, ale tak si mě napsala, že se to trvá, říkám, jo, no. Já prostě zachraňuji životy, nevíte, co se kde stane. Buď zloděje, anebo životy, no. Tady v Albertu jsem vlastně chytla zloděje, pak jsem teda čekala, jak to dopadne, no. A dopadlo to dobře teda, takže...
0: No tak vy se určitě, Věrko, zapojte i do listopadového vysílání Noční linky, protože tam chystáme téma dobří anděle, lidé, kteří udělali dobré skutky, třeba zachránili někomu život, tak ozvěte se, budeme se na vás těšit. Teď posíláme Miroslava Donutila, ten báječný mužský svět. I pro vás, Věruško, směr
1: no Prchatice. No a vám tam taky do toho kolektivu hodně zdraví a štěstí a lásky a... Co tam máte rádi, váš kolektiv, no?
0: Máme.

mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z nema nic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Miroslav Donutil, ten báječný mužský svět. Úžasná písnička, která má svoje místo v našem vysílání. Na řadu přichází paní Alice, která volá z Krkonoš. Krásnou noc i vám. Paní Alice, slyšíme se? A jejde, tak já tady budu zkoušet obnovit to telefonické spojení. Ale ať klikám, jak klikám, tak se nám to nedaří. Tak mě to mrzí, paní Alice, zkuste vytočit telefonní příběh znovu, respektive telefonní číslo. Já už myslím na to, že otevřu nějaký příběh z našeho webu. Tak přečtu, pan František, dobrý večer. Já jsem nikdy neměl rád, když jsem pracoval někde daleko, jezdil jsem domů jednou za týden nebo dojížděl za prací každý den třeba do Brna. Samozřejmě jsem se postaral o to, aby naše děcka mohly bydlet blízko nás a do práce se nemuselo daleko dojíždět. Já a manželka s dětmi se snažíme, aby veškeré starosti o firmu a náš dům byly přiměřené, aby jsme se o to starali společně. Tak Františku, děkujeme. Ještě Bohumír. Nám odletěl jen tak na půl, každých 14 dní k nám přijedou na oběd. Pak veselé bavení, káva, čaj, babička roztaje z vnoučaty. Jeden z těch tří sourozenců nás nechce ale opustit. Vyhovuje mu to u nás. Bohumíre, děkujeme za vzkaz. Volejte, pište. Dnešní téma zní, když děti vyletí ze hnízda. Děti vyrostou, osamostatní se a jednoho dne přijde ta chvíle, kdy vás opustí. Pro ně začíná nová životní etapa a velká změna je to i pro vás. Tak jak jste prožívali odchod svých dětí? Víte co? Telefonní linka číslo 4 byla obsazená, tak jsem ji zvedla. Přeskočilo to rovnou na další, tak dneska se nám to moc nedaří. Ale někdo přece jenom přišel a zastavil se u nás. A je to paní?
1: Já si na to dobrý. To je krásný den páteční a volební už. A tak já mám segru a ta má 4 děti a ty všechny vylíty z hnízda. A v hodě ti jejich už taky děti vylíty z hnízda, někteří už.
0: Ano, tak vy k ní máte blízký vztah, takže vás to taky zasáhlo. Bydlíte právě blízko té sestry?
1: Ano, já bydlím pod kopcem, ona bydlí na kopci, ona bydlí v paneláku, já bydlím u stadionu. Takže já to mám vlastně k ní kousek. No a ona má 4 děti, jedno dítě má mladý Boleslavy, druhý má tady na Frýdlansku má 3. No a jedno je v Dolní Oltříši, druhý je, nebo holčiny jsou, jedna je v Oltříši, pak je jedna v Rostena a jedna je v Mníšku. No a prostě jejich děti jsou jako poblížší, jako u nich, jako u těch segrí vnoučat. Vnoučata jsou poblíž rodičů. A některý jsou ještě doma, protože chodí do školy. Takže to je pochopitelné, že ty ještě nevylítli z hnízda, jako některý už vylítli z hnízda, no, těm ostatním.
0: Dobře. Jaruško, tak děkujeme, že jste se k nám přidala.
1: Prosím.
0: Tady je Michal Tučný, zaspívá Rád se brouzdám
1: rosou. Ano, děkuju, naslyšenou.
0: A dovede nás až k poslednímu telefonátu. Volejte, čekám na vás. 731 800.

0: V dnešní noční lince Českého rozhlasu se ptáme na to, zda je vůbec možné děti pustit úplně. Přestane mít rodič někde potřebu chránit je před chybami, nebo to člověku zůstává na celý život? Jaké to je, když děti vyletí z hnízda? O tom jsme si dnes povídali už od 23. hodiny a naše povídání završí pan Olin z Kopřivnice. Zdravíme.
1: Já vás zdravím taky, všechny posluchače, kteří vydrželi do té pozdní hodiny. No a já bych to řekl asi takhle. Já jsem z hnízda nevyletěl, já jsem byl vyletěn. To znamená, v 15 letech jsem odešel na průmyslovou školu do Rožnova z Moravského Slovácka, odkud teda pocházím. Tam jsem vlastně ani, nevím, jak jsem se tam dostal, to prostě rodiče nějak rozhodli, že půjdu na tu školu a bylo to vyřešené. Takže jsem odešel v 15 letech, po maturitě jsem zůstal v Tesle v Rožnově, pak jsem šel na vojnu. Během vojny jsem se oženil, skončil jsem v jednopokojovém bytě v Rožnově opět, protože jsem pak nastoupil znovu do Tesly. No a měli jsme dceru v tom jednopokojovém bytě, čekali jsme druhé dítě. Pak se mě naskytla změna zaměstnání, tak jsem toho využil.
0: Přeskočíme, aby jsme se dostali k tématu, když děti vyletí z hnízda.
1: No moje děti, já právě si chci říct jednu věc, že jsem byl vyletěn z hnízda, protože potom jsme se vrátili k manželčiným rodičům, takže manželka vyletěla z hnízda a vrátila se zpátky, protože jsme neměli kde být, po svatbě bydlet. A když jsem teda změnil to zaměstnání, tak jsme přišli tady s prosíkem, jestli bychom mohli v jednom pokoji být aspoň chvilku, než si na něco najdeme.
0: A jaké to bylo, když vaše děti odešly?
1: No to je právě to. Moje děti, mám dceru a měl jsem syna. Dcera odešla na vysokou školu do Brna, potom do Lednice na Jižní Moravě, dokončila vysokou školu a už zůstala v Brně, protože tam si našla zaměstnání, několik různých, která je vystřídala, teď je tam spokojená. A syn, ten se oženil také a přišel za námi, jestli by mohl na chvilku v jednom pokoji s manželkou bydlet. A dopadlo to tak, že tady zůstal, protože si postavil nad garáží svoje bydlení, takže vlastně děti nevyletěly.
0: Tak
1: a jsou tady, nebo zůstali tady, nebo zůstala tady vlastně.
0: Nebydlí přímo s vámi v bytě, ale jsou u vás, dá se říct.
1: Máme společný barák vlastně, všechno máme společné. Manželka tady zůstala, si nám bohužel zemřela, takže mám tady tři vnuky manželku, která a my se svojí manželkou jsme tady, takže vlastně je nás tady 6 v dvougeneračním baráčku. No a myslím si, že jsme spokojení, takže nikdo nám nevyletěl, spíš nám přiletěli. A teď se teda budeme modlit, jak to dopadne s těma klukama, protože mají 18-20, jestli oni vyletí nebo nevyletí, to je ve hvězdách. Ale jak to tak sleduje, to bude to samé, co s námi, takže oni tady zůstanou, než si něco najdou a pak tady zůstanou natrvalo, takže tady se to akorát bude množit. Takže ale já jsem spokojený, já si nestěžuju si, myslím se nikdo, takže situace taková, jaká je.
0: Děkujeme za ukončení dnešní noční linky, Oline, rádi jsme vás slyšeli, zavolejte opět příště.
1: Já jenom malé hlášení, u nás prší v Kopřivnici, ano?
0: Dobře, tak pošlete to k nám ve Zlíně, my to už docela uvítáme. Pojďme na web. Když mi odešla z domu poslední dcera, první týdny byly zvláštní, protože najednou bylo všude ticho. Pak jsem si ale řekla, že to nemusí být konec něčeho hezkého, ale začátek nové etapy. Začala jsem znovu chodit na cvičení, přihlásila jsem se do knihovny na besedy a víc se vídávám s kamarádkami. S dětmi si pravidelně voláme a o to víc se těším, až přijedou. Zjistila jsem, že si společných chvil vážíme mnohem víc. Doma mám konečně čas i na věci, které jsem roky odkládala. Děti mají svůj život a já se učím znovu naplno žít ten svůj. A dnes už ten jejich odchod nevnímám jako ten smutek, ale jako důkaz, že se dokázali postavit na vlastní nohy. Petra Kroměříž. No tím se dnešní noční linka Českého rozhlasu pomalu uzavírá. Děkuji za všechny vaše příběhy, vzpomínky i otevřenost, se kterou jste dnes mluvili o chvílích, kdy děti vyletěly z hnízda. Přeji vám, aby i když už doma není takový ruch jako dřív, zůstávalo mezi vámi a vašimi dětmi co nejvíc blízkosti, radosti a krásných návratů. Klidnou noc a děkuji, že ji trávíte s noční linkou Českého rozhlasu. Jarka Barbuříková se loučí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Náš dnešní host věru, že není v našem divadle poprvé, to opravdu ne, ale za to po každé má co říct. A dnes to navíc bude ta správná večerní návštěva. Tak už jen dobrou pohodu a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Člověk se má snažit žít tak, aby při jeho pohřbu i funebráci litovali, že umřel. Napsal kdysi muž, který se narodil roku 1835 ve Floridě, ve státě Missouri, a do matriky narozených byl zapsán jako Samuel Langhorne Clemens. A jeho slova se naplnila, když zemřel ne už jako Sam Clemens, synek schudlého farmáře, ale jako 75-letý spisovatel Mark Twain.
2: Zdeněk Ornest představil spisovatele, který přišel svého času na večerní návštěvu k posluchačům Českého rozhlasu nebo tehdy Československého rozhlasu doslova až domů. Večerní návštěva, tak se jmenovaly pořady, které uváděly světové autory i domácí herce, výtvarníky a vlastně vůbec umělce a představovali je uprostřed jejich bytů, ateliéru a také mezi přáteli. Mark Twain pozvání v podobě herce Rudolfa Pellara velmi rád přijal. Jen bylo na úvod potřeba jedno docela malé vysvětlení. Inu, když je pan spisovatel humorista?
1: Prosím, mistře, máte slovo.
3: Děkuji, vážený příteli, děkuji za milé pozvání i za udělení slova, leč předem bych vás chtěl seznámit s událostí, která se odehrála v mém raném dětství a kterou zaznamenal v rozhovoru se mnou reportér denního Hromobytí. Prosím, můžeme číst.
1: Máte také sourozence, pane Twaine?
3: Ano, myslím, že ano, totiž zdá se mi, že ano, ale nemohu se určitě upamatovat.
1: Dovolte, ale to je to nejpodivnější, co jsem kdy v životě zažil.
3: A co je na tom podivného?
1: Prosím vás, nevíte, máte-li sourozence, co je to za tamhle ten obraz na zdi? Není to podobizna vašeho bratra?
3: Ano, ovšem, teď mi napadá. Ano, to byl můj vlastní bratr, jmenoval se William. Říkali jsme mu Bill. Nebohý Billíček.
1: A říkáte nebohý, což je mrtev?
3: Bohužel ano, tedy domnívám se, že ano. Ale my jsme to nikdy určitě nevěděli. Víte, byla to taková záhadná historie.
1: No, to je ovšem velmi smutné. Tak on tedy zmizel.
3: Do jisté míry ano. Pochovali jsme ho, bohužel.
1: Pochovali. To stejně nevěděl. Je-li skutečně mrtev?
3: Ale ne, tak to nebylo, byl načisto mrtev.
1: Ctěný pane, musím se vám přiznat, že tohle to přesahuje můj horizont. Když jste ho pochovali a věděli, že je mrtev, tak...
3: Ale ne, my jsme pouze předpokládali, že je mrtev.
1: Tak, rozumím. On tady zase přišel k sobě.
3: Chtěl bych se s vámi vsadit, že k sobě nepřišel.
1: Něco podobného jsem ještě nezažil. Člověk je mrtev, člověka... Jak se patří pochovají, co je na tom záhadného?
3: No, vidíte, a to je právě to. Věc se má totiž tak, víte, my jsme byli dvojčata, zesnulý a já. No a když nám bylo necelých 14 dnů, byli jsme v koupací vaně vyměněni a jeden z nás se utopil, ale nevěděli jsme, který to byl, víte. Někteří mysleli, že to byl Bill a jiní zase, že já.
1: To je opravdu velmi divné. A co vy o tom soudíte?
3: No, to vědí nebesa. Já bych za to dal nevím co, kdybych měl aspoň tušení, jak to vlastně bylo. Toto hrozné, příšerné tajemství tíží mne po celý můj život. Ale teď vám něco prozradím, něco, co dosud neví žádný smrtelník. Totiž jeden z nás měl zvlášť

0: tak jsem vám to, milý pane, řekl a chtěl jsem vám to říct jenom na vysvětlenou, abyste se třeba jednou nedivil, že jste si na dnešní večerní návštěvu pozval někoho docela jiného.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Ve 13 letech jsem byl bystré dítě. Myslel jsem si v té době, že jsem dítě neobyčejně bystré. Právě tehdy jsem napsal svůj první příspěvek do novin. Příspěvek, který naprosto neočekávaně způsobil mezi lidmi docela pěknou senzaci. Skutečně tomu tak bylo. A já byl na to taky pyšný. Byl jsem tenkrát učedníkem v tiskárně, a to učedníkem pokročilým a nadějným. Strýc si mě vzal do novin, které vydával Hannibalský týdeník, $2 ročně předem, 500 předplatitelů, kteří platili v sáhovém dříví, v kapustě a v neprodejných brukvích, a kterého si šťastného letního dne opustil na týden město, když se mě byl napřed zeptal, zda bych jedno číslo dokázal zredigovat sám. Jak bych se o to nebyl chtěl pokusit. Redaktorem soupeřských novin byl nějaký Higgins. Dostal nedávno košem od jedné dámy, a kterého si večera našel přítel na posteli tohoto ubohého chlapce lístek, na němž bylo napsáno, že už nemohl dál žít a že se utopil v Medvědí zátoce. Přítel tam běžel a spatřil Higginse, jak se brodí zpátky ke břehu. Rozmyslil si to. Po několik dní toho byla plná ves, ale Higgins nic netušil. No a já jsem si pomyslel, že tohle je výborná příležitost. Napsal jsem o události záměrně vylhanou zprávu a ilustroval jsem ji zlomyslnými rytinami, které jsem vyřezal nožem do dřevěných štočků. Na jednom z těch obrázků byl Higgins, jak se brodí v košili a s lucernou do zátoky, zkouma je přitom hloubku vody holí. Myslel jsem si, že je to strašně veselé. A z tuposti jsem si neuvědomoval, že by v takovém článku mohla být nějaká mravní závada. Spokojen tím výplodem hledal jsem další území, kterého bych mohl dobít, a napadlo mě, že by bylo dobré a zajímavé obvinit redaktora novin sousedního kraje z nějakého darebáctví a pak se na něj dívat, jak se svíjí. Udělal jsem to a dal jsem tomu článku podobu parodie Na pohřeb sera Johna Moora. A řeknu vám, byla to parodie pěkně drsná. No a pak jsem napsal urážlivé hanopisy na dva vynikající občany, nikoli proto, že by si to byli něčím zasloužili, ale prostě jsem si myslel, že je mou povinností nějak noviny oživit. Jemně jsem potom zaútočil na našeho nejnovějšího cizince, nalva těch dní skvělého krajčovského tovaryše z Quincy. Byl to sám předobraz upejpavého hejska a nejkřiklavěji oblečený muž v celém státě. Ženské na něj letěly. A on týden co týden posílal do Hannibalského týdeníku bujnou báseň o svém nejnovějším vítězství. Tentokrát byla jeho rýmovačka nedepsána. Promery z H, tři tečky, Lu. Což samozřejmě znamenalo Promery z Hannibalu. Zatímco jsem připravoval tu věc do tisku, projel mnou náhle od paty k hlavě nápad, který mi připadl jako úplné hromobití humoru, a hned jsem jej zhuštěně napsal jako kousovou poznámku pod ty verše, a to takhle. Ještě jednou tuto věc tiskneme. Byli bychom však rádi, kdyby si pan J. Gordon Runnels jasně uvědomil, že tím prokazujeme velkou trpělivost a že od tohoto dne bude-li chtít něco sdělit svým přítelkyním v H, tři tečky, Lu, musí použít jiného prostřednictví než sloupců tohoto listu. No, noviny zkrátka vyšly a nikdy jsem nezažil, že by nějaká maličkost byla vyvolala tolik pozornosti jako ty moje hravé žertíky. Hannibalský týdeník šel na odbyt, což byla novinka dosud nevídaná. Město bylo vzrušeno. Za časného odpoledne přišel Higgins s dvouhlavňovou puškou. Ale když zjistil, že ho urazilo nemluvně, tak mi totiž říkal, vytahal mě za uši a odešel. Téhož dne večer se však vzdal svého místa a navždy opustil naše město. Pak přišel Krejčí se svou husičkou a nůžkami, ale pohrdl mnou a téhož dne večer odjel na jih. Dva pohanění občané přišli hrozíce žalobou pro urážku na cti a odešli podrážděni mou bezvýznamností. Redaktor ze sousedního kraje vtrhl příštího dne s válečným pokřikem a všecek žíznivý pokrvi, ale skončilo to tím, že mi ze srdce odpustil a pozval mě do výčepu, aby

abychom spláchli trpkost přípitkem opičích kapek. Když se strýc vrátil, velmi se na mne hněval, ale zcela bezdůvodně, jestliže se uváží, jak jsem noviny probudil k životu a jak mi také měl být z hlouby duše vděčen, neboť jeho nepřítomnost zachránila před rozčtvrcením, před zásahem tomahavku, před žalobou pro urážku na cti a před ustřelením hlavy. Obměkčil se však, když se podíval na účty a zjistil, že jsem získal nebývalý počet 33 nových předplatitelů a tím i tolik zelí, kapusty, bobů a neprodejných brukví, že by to vystačilo pro celou rodinu na 2 roky.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už jsem tu svého času citoval několik Twainových aforismů, třeba zrovna tyhle dva se mi líbí. Člověk si pokaždé rád vyslechne radu, obzvlášť když ví, že se jí nebude muset držet. A nebo člověku, který má kladivo, se každý problém jeví jako hřebíček. Mnohé z povídek, které napsal Mark Twain, měly prapůvod v jeho osobním životě, v jeho pracovních zkušenostech. Ovšem, jak to bylo v případě funkce senátorova tajemníka, tak to opravdu nevím. Ovšem, ten popis, ten působí věrohodně.
2: Lidé si myslí, že novinářské povolání je lehké a příjemné a že se v něm lehce vydělá fůra peněz. To by snad byla pravda, kdyby neexistovali vydavatelé, tvrdošíně setrvávající na nesmyslných zásadách, že redaktoři musí být neustále v pohybu a honit se a štvát za senzacemi, místo aby si je mohli v klidu a v teple vymýšlet za redakčním stolem. Každý čtenář si jistě s chutí přečte zprávu o nestvůře, která stahuje na Mississippi lodě ke dnu, a je mu jedno, jestli ta potvora existuje nebo ne, protože zítra mu už novinář přichystá zase jinou lahůdku. Leč vydavatelé nemají pro tento styl novinářské práce pochopení a navíc ještě zavalují redaktory svých listů korespondencí slabomyslných čtenářů, kteří se ptají na nejnesmyslnější hlouposti a se zcela vážnou tváří očekávají, že jim na ně redaktoři odpoví. Přiznám se, že vyřizování korespondence nebylo nikdy mou silnou stránkou, což mi způsobilo mnoho potíží u vydavatelů, nezřídka i existenčních. Když už jsem byl donucen vyřizovat listárnu redakce, odpovídal jsem na dopisy po svém. Vzpomínám si, že jsem jednou dostal od čtenáře dopis, ve kterém se tázal: slyšel jsem, že rybí potrava obsahuje mnoho fosforu a je tedy dobrá k posílení mozku. Mohl byste mi sdělit, kolik ryb bych měl denně sníst? Odpověděl jsem mu: vážený pane, vám stačí denně jedna velryba střední velikosti. No a to byl konec mé existence v onom časopise, neboť tazatelem byla vysoce postavená osobnost. A tak jsem se rozhodl, že zkusím štěstí v politickém světě. Stal jsem se soukromým tajemníkem jednoho senátora.
3: Mark Twain, senátorovým tajemníkem.
2: Jednoho dost časného jitra poslal pro mne můj zaměstnavatel a já k němu vstoupil. Právě jsem potají vepsal do jeho velké řeči o finančních záležitostech několik slovních hříček. V senátorově vzhledu bylo cosi děsivého. Vázanku měl neuvázanou, vlasy měl rozcuchány a na tváři bylo vidět znamení potlačované bouře. Pevně tiskl v ruce balíček dopisů a já věděl, že už je tu poštovní zásilka od Tichého oceánu, které jsem se tak hrozil. Pan senátor pravil: domníval jsem se, že jste hoden důvěry. Řekl jsem: ano, pane. Pravil: dal jsem vám dopis od několika svých voličů ze státu Nevada, kteří žádali o zřízení poštovního úřadu na Baldwinově ranči. A řekl jsem vám, abyste jej zodpověděl, jak nejchytřeji umíte a abyste použil všech argumentů, které by je mohly přesvědčit, že na řečeném místě není poštovního úřadu vůbec třeba. Ulevilo se mi. No, jestli je tohle všechno, tak tedy to jsem udělal. Ano, skutečně jste to udělal. K vašemu vlastnímu pokoření vám tady přečtu vaši odpověď. Čtu: Washington, 24. listopadu. Pánové Smith, Jones a ostatní. Pánové, jaké zlo to na sebe chcete přivolat, jestliže si přejete mít na Baldwinově ranči poštovní úřad. Vůbec by vám to neprospělo. Kdyby tam k vám přišly nějaké dopisy, neuměli byste si je přečíst. A vedle toho dopisy obsahující peníze, které by měly vaším úřadem projít do jiných míst, pravděpodobně by se dál už nedostali, což sami jistě hned pochopíte. A to by vám všem způsobilo jen nesnáze. Ne, ne, nechtějte mít ve svém táboře poštovní úřad. Vaše zájmy mi přirostly k srdci a domnívám se, že tohle by byla nadbytečná pošetilost. Vy potřebujete jen pěkné vězení, pěkné pevné vězení a školu v přírodě. To by pro vás bylo trvalé dobrodiní. Byli byste pak skutečně spokojeni a šťastní. Okamžitě tento váš požadavek přednesu upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tak takhle zní vaše odpověď, pane Twaine. Ti lidé říkají, že mě pověsí, jestliže kdy ještě vstoupím do jejich okresu, a já moc dobře vím, že by to skutečně udělali. Ale já jsem nevěděl, pane, že se dopouštím něčeho špatného. Chtěl jsem je jen přesvědčit. Skutečně jste je tady přesvědčil, vůbec o tom nepochybuji. A tady máme další záležitost. Dal jsem vám petici jistých pánů z Nevady, kteří žádali, abych prosadil v kongresu odhlasování zákona o uznání metodistické episkopální církve státu Nevada. Řekl jsem vám, abyste jim v odpovědi napsal, že takový zákon patří spíše jen do oblasti místního zákonodárství a abyste se je pokusil přesvědčit, že za nynějšího neutěšeného stavu náboženského cítění v našem novém společenství států je účelnost žádosti o uznání církve pochybná. A co vy jste napsal? Čtu. Washington 24. listopadu, důstojný pan John Halifax a ostatní. Pánové, s tou svou spekulací se budete muset obrátit na místní zákonodárství vašeho státu. Kongres o náboženství nic neví. Ale ani tam s tím příliš nespěchejte, poněvadž ta věc, kterou tady v nové vlasti zamýšlíte, neměla by smysl, byla by úplně směšná. Vy náboženští lidé jste slabí rozumem, mravností, zbožností, prostě vším, a to pořádně. Raději toho nechte, nic tím nedokážete. Za takové uznání vám nikdo nic nedá, nebo jestliže tím něco získáte, budete z toho mít pořád nesnáze. Ostatní církve vám budou nadávat, budou na vás útočit, budou vás zlehčovat a konečně vás zničí. Udělají to s vámi jako s jedním z těch vašich tamnějších stříbrných dolů. Pokusí se namluvit všem lidem na světě, že jste podnik na černo. Neměli byste se dopouštět ničeho, co by na svatou věc uvalilo špatnou pověst. Měli byste se sami za sebe stydět. Takový je můj názor o vás. Končíte svou petici slovy a budeme se stále modlit. Podle mého to tak bude nejlepší. Nezbývá vám, než se modlit. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Tenhle báječný dopis mě úplně znemožnil, pane Twaine, v očích nábožensky založených lidí mezi mými voliči. Ale aby moje politická vražda byla dovršena, přiměl mě nějaký zlomyslný instinkt, abych vám dal tenhle dopis odvážené společnosti starších pánů, kteří zasedají v radě města San Francisco, a požádal vás, abyste zkusil na něj odpovědět. Je to dopis, ve kterém žádají, aby městská práva na přímořské pozemky na okraji města byla stanovena zákonem kongresu. Já jsem vám řekl, pane Twaine, že je to nebezpečná záležitost. Řekl jsem vám, abyste přísedícím napsal nezávazný dopis. Dopis obojaký. Dopis, který by pokud možno vylučoval veškeré vážné úvahy a diskuse o otázce přímořských pozemků. Jestli vůbec máte v těle cit, jestli jste schopen studu, měl by jej, jen co dolehne k vašim uším, probudit tenhle dopis napsaný podle mého příkazu. Čtu. Washington 27. listopadu. Ctihodná městská rada a tak dále a tak dále. Pánové, Jiří Washington, uctívaný otec této země, je mrtev. Jeho dlouhá, skvělá životní dráha je běda skončena. Byl velmi vážen v této končině naší země a jeho předčasný odchod vrhl stín smutku na všechno obyvatelstvo. Zemřel dne 14. prosince 1799. Odešel smířen z jeviště, kde získal pocty a kde vykonal veliká díla, jako nejoplakávanější a nejmilovanější hrdina, jakého kdy země odevzdala smrti. A v takové době, jako je naše, mluvíte o přímořských pozemcích a nepomyslíte, jaký on měl osud? Co je sláva? Sláva je náhoda. Sir Isaac Newton objevil jablko padající k zemi, v skutku triviální objev, jaký udělalo milion lidí před ním, ale měl vlivné rodiče, kteří vymačkali z této maličkosti cosi obrovského, a hle, prostáčci spustili pokřik a takřka v pouhém mžiknutí oka byl ten muž slavný.
4: tyto myšlenky si zapište do paměti. Poezie, sladká poezie, kdo odhadne, co svět ti dluhuje? Mary měla ovečku s rounem bílým jako sníh. Kamkoliv se Mary hnula, ovečka šla s ní. Pepík s Ančou vědro vlekou přes sráz v studnu nedalekou. Pepík upad, vas siláme, Anča za ním už nevstane. Pro jejich prostotu, pro eleganci jejich dikce, pro jejich oproštěnost od všech nemravných tendencí pokládám tyto dvě básně za úplné drahokamy. Jsou vhodné pro všechny stupně inteligence, pro všechny oblasti života, pro život na poli, pro dětskou školku, pro vzájemně podpůrné spolky a zvláště by neměla bez nich zůstat žádná obecní rada. Ctihodné skameněliny, napište nám zase. Nic tak člověka nepovznáší jako přátelská korespondence. Napište nám zase. A jestliže je v tom dopise něco, co se skutečně něčeho týká, neleňte nám to vysvětlit. Budeme šťastni, až zase uslyšíme váš cvrkot. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, to je krutý, zničující dopis. To je šílenství.
2: Je mi opravdu líto, pane, že je v tom něco špatného, ale skutečně to uhýbá otázce přímořských pozemků.
4: Vy uhněte, nebo... Ale nevadí, nevadí, nevadí, když už se zkáza na nás hrne, ať je úplná. Ať jí dovrší tenhle poslední váš výtvor, který už nehodlám číst.
2: Jsem... zničený člověk. Měl jsem zlé tušení už tenkrát, když jsem vám dával dopis z Humboldtu, který žádal, aby poštovní linka z indiánské Rockle do Shakespeareova průsmyku a přilehlých míst byla částečně vedena po staré mormonské cestě. Říkal jsem vám, že je to delikátní otázka. A upozorňoval jsem vás, že si v této věci máte počínat obratně, odpovědět vyhýbavě a nechat je trochu tápat, ale vaše osudná slabomyslnost vás přiměla napsat tuhle katastrofální odpověď. Washington, 30. listopadu, pánové Perkins, Wagner a ostatní.
3: Pánové, s tou indiánskou stezkou je to záležitost delikátní. Jestliže ji však vezmeme do ruky s příslušnou obratností a vyhýbavostí, nepochybuji, že do jisté míry budeme mít úspěch, poněvadž místo, kde linka opouští dívčí lučiny tam za tím ohbím, kde za loňské zimy byli skalpováni ti dva náčelníci kmene Shawnee, skázonosný mstitel a divoký mrakožrout, hodí se některým. Jiní však vzhledem k okolnostem dávají přednost něčemu jinému. Vyjet totiž ráno ve tři po mormonské stezce z Mosby, přejet čelistní planinu do Blucheru, pak kolem Putny, nechat přitom silnici vpravo a samozřejmě pak ze stezky odbočit ještě vpravo, cestu do Dostnu nechat vlevo od stezky a pak jet dál vlevo od řečené cesty do Dostnu směrem na Tomahawk, čímž by byla linka lacinější, přístupnější všem, kdo by se k ní vůbec dostali, byla by v ní zahrnuta všechna místa, která si lidé přejí a prokazovala by tedy největší dobro největšímu počtu, z kteréhož to důvodu doufám, že v skutku budeme mít úspěch. Ať je tomu však jakkoliv, jsem hotov a bude mi potěšením poskytovat vám čas od času další informace o této záležitosti, jestliže si toho budete přát a jestliže mě je dá ministerstvo pošt. Upřímně váš Mark Twain za W.N. Jamese, senátora Spojených států. Pane Twain, a teď mi řekněte, co si vy sám o tomhle myslíte.
2: Já nevím, pane, je to... Mně to připadá dostatečně vyhýbavé.
4: Okamžitě odejděte z mého domu. Jsem zničený člověk. Ti divoši z Humboldtu mi nikdy neodpustí, že jsem jim pomátl mozky tímhle nelidským dopisem. Ztratil jsem úctu metodistické církve, obecní rady...
2: O těchto věcech bych nerad mluvil, pane, poněvadž jsem se v jejich případech strefil snad trošku vedle, ale na lidi z Baldwinova ranče jsem byl příliš příkrý, generále.
4: Odejděte z tohoto domu! Navždy odtud odejděte!
2: Pravil senátor
3: a já to pokládal za jakési zahalené sdělení, že se lze obejít bez mých služeb, a tak jsem dal výpověď.
4: Už nikdy nebudu senátorovým soukromým tajemníkem.
3: Takové lidi nikdy neuspokojíte, nic neuznají, neumějí ocenit snahu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Poslední dnešní setkání s povídkami, které tak brilantně a s notnou dávkou dobrého humoru psával Mark Twain, už tedy nebude z pořadu Večerní návštěva z kraje 70. let, ale za to vám tohle vyprávění o tom, jaké to bylo stát se na chvíli kandidátem na úřad guvernéra, přečte František Filipovský. Samozřejmě jinak než Rudolf Pelar, ale taky po svém, protože i jemu už kdysi dávno, dávno učaroval rozhlasový mikrofon. No a já přidávám už jen podpis dramaturgyně Hanky Ondriášové, zvukového mistra Tomáše Rypana a společně s nimi se i dnes loučí autor pořadu a s dovolením váš průvodce archivem Českého rozhlasu Robert Tamchina. Dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
2: Před několika měsíci mi bylo jako kandidátu nezávislých přiznáno právo na guvernérský úřad velikého státu New York, abych se ve volbách utkal s panem Johnem Smithem a s panem Blinkem G. Blinkem. Měl jsem pocit, že mám před těmito pány velikou výhodu, a to neskažený charakter. Znovu jim bylo snadno poznat, že jestliže tito pánové vůbec někdy věděli, co to znamená mít dobré jméno, že už to dávno zapomněli. Bylo zřejmo, že se v posledních letech důvěrně seznámili se všemi druhy hanebných zločinů. Avšak v téže chvíli, kdy jsem se potají radoval z této své výhody, naleptával hlubiny mého štěstí bahnitý, hanebný proud znepokojení, a to z té skutečnosti, že jsem slyšel svoje jméno tak často vyslovováno v blízkém sousedství se jmény těchto lidí. Byl jsem čím dál neklidnější, konečně jsem o tom napsal své babičce. Její odpověď přišla rychle a byla přísná. Psala: neudělal si, hochu, v celém svém životě nic, za co by ses měl stydět. Naprosto nic. Podívej se do novin. Podívej se tam a uvaž sám, jaké mají ti pánové Smith a Blank charaktery. Chceš-li se snižovat na jejich úroveň a bojovat s nimi o přízeň veřejnosti? No, přesně tak jsem si to myslel i já. Nespal jsem té noci ani okamžik, ale nemohl jsem ustoupit. Zavázal jsem se už a musel jsem pokračovat v boji. Když jsem při snídani lenivě pročítal noviny, padl můj zrak na tento odstavec a mohu popravdě říci, že jsem dosud nikdy nebyl tolik zmaten. Nadpis: křivá přísaha. Když nyní pan Mark Twain stojí před národem jako kandidát na úřad guvernéra, bude snad tak laskav a vysvětlí, jak došlo k tomu, že byl 34 svědky usvědčen roku 1863 ve Vakavaku v Kočinčíně z křivé přísahy, jejímž účelem bylo oloupit chudou domorodou vdovu a její bezmocnou rodinu o ubohý kousek banánového pole, který byl jejich jedinou obživou a oporou v nouzi a opuštěnosti. Pan Twain je povinen sám před sebou, právě tak jako před vznešeným lidem, o jehož hlasy se uchází, aby tuto záležitost objasnil. Učiní tak? Myslel jsem, že ohromením puknu. Takové kruté, bezcitné obvinění. Nikdy jsem Kočinčínu neviděl, nikdy jsem neslyšel o Vakavaku. Nebyl bych rozeznal banánové pole od klokana. Nevěděl jsem, co dělat. Byl jsem vzteky bez sebe a bezmocný. Nechal jsem den uplynout, aniž jsem cokoliv podnikl. Příštího jitra bylo v týchž novinách jen tohle. Ani o slovo víc. Příznačné. Jak zjišťujeme, mlčí pan Twain nápadně o kočinčínské křivé přísaze. A pak po celou dobu volební kampaně nezmiňovali se tyto noviny o mně jinak, než jako o hanebném křivopřísežníku Twainovi. Pak přišla gazet s tímhle. Nadpis: rádi bychom věděli. Bude nový kandidát na úřad guvernéra tak laskav a vysvětlí některým svým spoluobčanům, kteří pro něho mají hlasovat, onu drobnou okolnost, že se jeho spolubydlícím v táborové chatě v Montáně ztráceli občas cenné drobnosti, až konečně, když tyto věci byly vždycky nalezeny buď přímo na panu Twainovi, nebo v jeho zavazadle, což byly noviny, do kterých si balil svoje pasti, byli nuceni dát mu v jeho vlastním zájmu přátelské ponaučení a tak ho namazali dechtem, obalili peřím, zbili ho a pak mu poradili, aby zanechal trvalé prázdno na místě, které dosud v táboře zaujímal. Učiní tak? No, mohlo být něco zlomyslnějšího než tohle. Vždyť jsem jak živ v Montáně nebyl. Ovšem tyto noviny o mě pak soustavně psali jako o Twainovi zloději z Montány. Začal jsem brát noviny do rukou se strachem. Asi tak, jako by člověk zvedal prostěradlo, o němž by měl jakési tušení, že se pod ním skrývá křestýš. Jednoho dne padly mé oči na toto. Usvědčen ze lží. Přísežným svědectvím pana Majka Oufleggenena z Five Pong, pana Snaba Refotyho a pana Peta Maligena z Water Streetu byla dokázána skutečnost, že bezectné tvrzení pana Marka Twaina o oplakávaném dědovi našeho šlechetného Blenka G. Blenka, že byl oběšen jako silniční zloděj, je sprostá a drzá lež bez nejmenší stopy popravdě. Cnostné muže zbavuje odvahy, jestliže vidí, že se někdo, aby dosáhl politického úspěchu, uchyluje k takovým hanebným prostředkům, jako je pomlouvání mrtvých, kteří leží v hrobě, a vláčení jejich počestných jmen blátem. Jestliže pomyslíme na bolest, kterou tato ohavná lež jistě způsobí nevinným příbuzným a přátelům zesnulého, nutí nás to takřka povzbudit pohněvanou a uraženou veřejnost, aby rychle a proti zákonu vykonala na pomlouvači dílo pomsty. Avšak nikoli, ponechme ho na pospas útrapám rozpolceného svědomí. Kdyby veřejnost přece jen byla přemožena vášní a kdyby v slepé zuřivosti pomlouvači tělesně ublížila, tu je nám už nyní až příliš zjevno, že by žádná porota nemohla odsoudit a žádný soud potrestat vykonavatele tohoto skutku. Tato důmyslná závěrečná věta způsobila, že jsem toho večera vyskočil urychleně z postele a uprchl zadními dveřmi, zatímco se pohněvaná a uražená veřejnost tísnila u předních dveří, rozbíjela pak nábytek a okna ve svém spravedlivém rozhořčení a brala sebou při odchodu kusy majetku, jež bylo možno odnést. A přece mohu při písmu svatém přísahat, že jsem nikdy dědečka pana Blenka nepomlouval. Ba víc, nikdy jsem o něm ani neslyšel a nikdy do tohoto dne a do této hodiny jsem o něm nepronesl jediné slovo. Mimochodem chci poznamenat, že zhora citované noviny vždycky o mě od té doby psali jako o Twainovi hanobiteli mrtvol. Další článek v novinách, který připoutal mou pozornost, zněl takto. Pěkný kandidát. Pan Mark Twain, jenž měl pronést včera večer zdrcující řeč na shromáždění nezávislých, nedostavil se včas. Telegram od jeho lékaře pravil, že byl sražen k zemi tlupou tuláků a že mu byla na dvou místech zlomena noha. Pacient leží prý ve velkých bolestech a tak dále a ještě mnoho nesmyslů téhož druhu. Nezávislí se ze všech sil pokoušeli spolknout tuto ubohou výmluvu a předstírat, že neznají skutečnou příčinu nepřítomnosti toho spustlíka, kterého učinili svým praporečníkem. Včera večer totiž byl jistý muž viděn, jak se potácí ve stavu zvířecké opilosti do hotelu, kde bydlí pan Twain. Je bezvýhradnou povinností nezávislých dokázat, že tento ožrala nebyl sám pan Mark Twain. Konečně je máme. Toto je případ, který nepřipouští žádného uhýbání. Hlas lidu se hromově ptá, kdo byl ten muž? No, bylo to neuvěřitelné, naprosto v tom okamžiku neuvěřitelné, že je tu v skutku moje jméno uvedeno v souvislosti s tímto hanebným podezřením. Už tři dlouhá léta uplynula nad mou hlavou od té doby, co jsem naposled ochutnal pivo, víno nebo lihoviny jakéhokoliv druhu. Je to důkaz, jak na mě doba účinkuje, jestliže zde povím, že jsem Už nepocítil pražádnou bolest, když jsem v příštím čísle těch novin spatřil, že jsem byl obdařen titulem pan Delirium Tremens Twain. I když jsem věděl, že mě tyto noviny budou s únavnou stálostí takto nazývat až do samého konce. V té době se staly důležitou částí mé pošty anonymní dopisy. Obvyklý byl tento způsob. Co ta stará ženská, kterou jste vykopl z domu, když u vás žebrala? Nebo tento. Pane, vím o vás věci, který neví nikdo jiný. Vysypte radši pár dolarů pro svého přítele, nebo o sobě uslyšíte v novinách. To vám vzkazuje Handy Andy. No, z toho si můžete udělat představu. Kdyby si čtenář přál, mohl bych takhle pokračovat až do omrzení. Brzy na to mě přední republikánský list odsoudil za úplatkářství ve velkém a ústřední demokratické noviny mě usvědčily z vyděračství provázeného přitěžujícími okolnostmi. Takto se mi dostalo dvou dalších jmen. Špinavý korupčník Twain a hanebný vydřiduch Twain. V té době se už ozvalo takové volání po odpovědi na všechna ta strašlivá obvinění, jež byla na mě navršena, že by to bylo znamenalo podle slov redaktorů a předáků mé strany můj politický konec, kdybych byl jen ještě chvíli mlčel. Aby požadavek odpovědi byl ještě důraznější, objevilo se v jedněch novinách příštího dne toto. Podívejte se na něj. Kandidát nezávislých dosud mlčí. Poněvadž se neodvažuje mluvit. Všechna obvinění proti němu vznesená byla dokázána a byla dvojnásob potvrzena jeho výmluvným mlčením, takže je dnes už navždy odsouzen. Podívejte se na svého kandidáta nezávislý. Podívejte se na toho hanebného křivopřísežníka, na zloděje z Montány, na hanobitele mrtvol. Zamyslete se nad svým vtěleným delíriem tremens, nad špinavým korupčníkem, nad hanebným vydřiduchem. Podívejte se na něj, dobře ho zbažte a řekněte pak, můžete-li dát svoje počestné hlasy tomuto člověku, který si svými hnusnými zločiny získal takovou řadu hrozných titulů a který se neodvažuje otevřít ústa, aby jediný z nich popřel. Z toho se nebylo možno dostat. A tak jsem se hluboce pokořen přichystal odpovědět na tu hromadu bezpodstatných obvinění a nízkých hanebných lží. Ale tento úkol jsem nikdy nedokončil, poněvadž hned na zítří přišel kterýsi list s novou hrůzou, s novou zlovůlí a zcela vážně mě obvinil, že jsem zapálil ústav choromyslných a způsobil tak smrt všech jeho chovanců, poněvadž tato budova zabraňovala výhledu z mého domu. Z toho jsem opravdu už dostal panický strach. Pak přišlo obvinění, že jsem otrávil strýce, abych se zmocnil jeho jmění a k tomu byl připojen naléhavý požadavek, aby byl otevřen jeho hrob. To už mě přivedlo na pokraj šílenství. A vrchol tomu všemu dala žaloba, že prý, když jsem byl opatrovníkem v nemocnici pro nalezence, zaměstnával jsem tam k přípravě jídla špinavé, bezzubé a neschopné svoje příbuzné. Kolísal jsem. Potácel jsem se. Konečně pak došlo k závěrečnému vystupňování hanebného pronásledování, jemuž mě vydala stranická nenávist, a to tenkrát, když bylo 9 batolat všech barevných odstínů a všech stupňů rozedranosti posláno při veřejné schůzi ke mně na řečnickou tribunu, aby mě tam objímala a říkala mi tati. Vzdal jsem se. Stál jsem v lajku a kapituloval jsem. Nestačil jsem vyhovět požadavkům guvernérské volební kampaně ve státě New York, a tak jsem napsal dopis, že se vzdávám kandidatury a v hořkosti duše jsem jej podepsal. Upřímně váš, kdysi slušný člověk, nyní však HK, hanebný křivopřísežník, ZZM, zloděj z Montány, HM, hanobitel mrtvol, DT, delirium tremens, ŠK, špinavý korupčník a HV, hanebný vydřiduch Mark Twain.